0: Dnešní pořad Kdo umí, ten umí natáčíme před pianem, protože tu máme ladiče pian Martina Kýra. Jak jste se k tomuhle řemeslu vlastně dostal?
1: Bylo to naprosto jednoduché. Já jsem měl problémy se zrakem. A když se naši rozhodovali ve spolupráci samozřejmě se mnou, co bych měl dělat v budoucnosti, tak táta vlastně je učitel hudby, nebo byl učitel hudby a měl školu v Praze, která je zaměřena na děti se zrakovými problémy. A zároveň u té školy je i škola na ladění klavíru.
0: K pianu, ke klavíru jste měl vždy vztah?
1: Chodil jsem samozřejmě do základní umělecké školy, nebo tenkrát to byly Lidušky, že lidové školy umění. K pianu jsem neměl vztah, já jsem hrával na harmoniku. Piano vlastně de facto jsem měl, nebo začal mít povinně až na té střední škole.
0: Hrajete ještě na nějaké další nástroje? Zmínil jste harmoniku?
1: Na harmoniku už nehraju. Ono je to taky daný tím, že jako dítě, když jsem musel hrávat, tak ono vás to po čase přestane bavit. Občas ještě vemu do ruky, ale strašně málo, spíš hraju na kytaru.
0: Říkal jste, že máte problémy se zrakem. Odráží se to právě na tom sluchu, který máte lepší?
1: Nejsem na tom tak, asi jako byli spolužáci, kteří byli vyloženě nevědomí. Tam samozřejmě ten sluch je podstatně někde jinde, nebo měli ho vycvičenější než já. Já jsem se spoustu věcí musel učit. Samozřejmě základem je hudební sluch a ten se musí rozvíjet.
0: A poté jste ještě někam pokračoval, nebo už jste se vydal do pracovního režimu?
1: Po té střední škole, tak už jsem pak zaplul přímo do pracovního režimu a od té doby vlastně tam jsem.
0: No jak už dlouho to děláte?
1: Dělám to od roku 1987, takže zhruba 33 let.
0: Co jste se za tu dobu naučil? Co jste nevěděl třeba na začátku, když jste vyšel ze školy a začal ladit? Změnilo se nějak ten váš pohled a vědomosti?
1: Spíš se ty vědomosti rozvíjejí. Ono v podstatě každý nástroj se chová úplně jinak. Ani na té škole nemůžu říct, že bych se naučil ladit nějak dokonale. Nechci tvrdit vůbec, že bych to uměl už teď po těch desítkách let. Každý nástroj je úplně jiný a pokaždý ten výsledek je taky trošku jiný. Jo? Takže nemůžu říct, že by vždycky ten výsledek byl dokonalý, to snad ani nejde.
0: Jak dlouho vám trvá naladit takové piano?
1: Ladění klavíru, když vyloženě není extrémně rozladěný, tak zhruba hodinu a půl.
0: Já tady říkám piano, vy říkáte klavír, je v tom velký rozdíl?
1: Není v tom velký rozdíl, v podstatě pianinem označujeme nástroje, které jsou, tady jako máme nástroje před sebou, to znamená stojací ke zdi. Klavír jako takový je křídlo.
0: Máte někdy, že přijdete a řeknete si, jo, tak tohle jsem si chtěl naladit?
1: Spíš mám radost z toho,

0: Když to jde, protože tak dejme tomu ze 70-80% dneska ty nástroje jsou v takovém stavu, že v podstatě dokonale naladit nejdou. Takže když se opravdu ten nástroj povede, tak teda dost tam je.
1: Jak často by se vůbec takový nástroj měl ladit?
0: Nástroj by se měl pravidelně ladit zhruba jednou za rok. Samozřejmě zapomíná se, lidi nestíhají. Naprostou většinou to je tak, že se třeba po pár letech vracejí k hudbě nebo začínají děti hrát, tak se ten nástroj potom začíná dávat dohromady. A to pak samozřejmě trvá díl.
1: My jsme dnes u nás doma, my jsme naše piano neladili snad takových 5 let. To jsme vám asi neudělali moc velkou radost.
0: No tak je to vyloženě jenom, to bude pro vás trošku náročnější, protože ten nástroj je podladěný. Za ty roky vlastně, co se naladil, tak to ladění spadlo zhruba o půl tónu níže. Čili v podstatě tam, kde bychom měli být na Ačku, tam základ Ačko je zhruba 440 Hz, tak my se pohybujeme na Bčku, což je ten půltonek vlastně dole. Takže tady speciálně u tohle nástroje doporučuji nejdříve takzvané předladění. To znamená, že my ten nástroj povytáhneme o něco výše, než je to základní Ačko, necháme ho takzvaně sednout a potom teprve budeme dělat čisté ladění.
1: No a jak se tohle přesně dělá, tak o tom si povíme už po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Kdo umí, ten umí. Natáčíme ho s Martinem Kýrem, který ladí piána. Sedíme tady teď před mým piánem, které je velmi podladěné, jak už jsem zjistila. Tak co uděláte jako první věc, když takhle přijdete k piánu?
1: Jako první věc, když přijdu k piánu, tak samozřejmě piano rozeberu. Zahraju si na něj, zjistím, jak se chová mechanika, v jakém stavu je ladění. Podívám se, jestli nám drží ladící kolíky, jestli není, dejme tomu, třeba popraskaná rezonanční deska, což všechno vlastně souvisí s tím stavem nástroje.
0: No, můžeme říct, co všechno jste rozebrali. Já jsem ani nevěděla, co všechno lze vlastně z toho piana sundat.
1: Nebylo to zase tak těžké, v podstatě jenom vrchní desku a klopnu, to znamená vlastně to víko, které je na klávesách, plus se ještě rozebírá spodní rámeček, tak, aby jsme se dostali vlastně ke spodku piana a podívali se na tu rezonanční desku.
0: Ještě si odskočíme ke klavírům, tam stačí jenom nadzvednout to křídlo, nebo taky se tam něco dalšího odendává?
1: U křídla se vlastně zvedá ta vrchní deska, plus opět sundává ta klopna, neboli to víko nad klávesami.
0: Tak ještě, abychom si upřesnili ty termíny, klavír neboli křídlo, dá se říct, to je vlastně ten nástroj veliký, který má většinou tři nohy.
1: Přesně tak.
0: A piano?
1: Ne piano, ale pianino.
0: Aha, takže to se říká špatně, to
1: ano,
0: piano.
1: Ano, čili pianino, a to je nástroj, který vlastně vám stojí u zdi.
0: No tak co teďka s tímto nástrojem, s tím pianinem?
1: Tak nástroj máme rozebraný, takže lehce přehraju, abych zjistil, v jakém stavu je mechanika, v jakém stavu je to ladění.
0: Zkoušíte nějaké speciální tóny?
1: Základem je vlastně takzvané komorní Ačko, to znamená ta základní středová oktáva A. Na té vždycky začínáme, takže já si zatlumím to takzvané A1. Zahraju si na něj, zjistím s ladičkou, v jakém to je stavu, jak je ten nástroj, na jaké výšce ladění vlastně je. Tady vlastně, když si vezmu do ruky ladičku, úderovou ladičku, a zahraju si na ten tón A, tak už slyším, kde se pohybujeme, jestli ten nástroj je na té výšce nebo je podladěný. Tady slyšíme, že je o půl tónu níže. Pro zákazníka není problém vzít do ruky digitální ladičku, zahrát mu, já ještě nastavím frekvenci na těch 440 Hz, což je vlastně základ, a vidíte, že se pohybujeme ne na Ačku, ale na GIS.
0: No, takže co s tím?
1: Co s tím? Tady doporučuji nástroj takzvaně předladit, protože kdybychom ho teď s trošku hrubou silou vytáhli nahoru na to Ačko, kde to má být, na těch 440 Hz, tak on se nám bude samozřejmě vracet nazpátek, protože je zvyklý na tuhletu hladinu, na tu nižší. Takže doporučuji nástroj takzvaně předladit. To znamená, že my ho povytáhneme ještě o něco výše, než je to základní Ačko 440 Hz, a necháme ten nástroj sednout. Zase, pokud je ten nástroj delší dobu neladěný, doporučuji minimálně týden nechat ten nástroj sednout a teprve potom zkusit, jestli už bude to čisté ladí, nebo jestli se bude muset ještě jednou předladit. Je to samozřejmě časově a finančně pro toho zákazníka náročnější.
0: Tak naladit. A teďka to znamená, že vy tady budete utahovat ty jednotlivé drátky, nebo jak tomu říct odborněji?
1: To jsou struny.
0: Struny,
1: a
0: tak.
1: Já vlastně budu přitahovat ladící kolíky. Takže když to zkusíme, zahraju si to základní Ačko. Takhle ukážu zákaznici tu ladičku a já se takhle z toho GIS se dostanu na Ačko a já ho ještě přetáhnu výše. A už podle tohohle, teď když zkusíme tomu se říká vlastně ty první tři, nebo tyhle ty tři struny, tak tomu se říká takzvaně chór. A když vám to zahraju, tak zjistíte a slyšíte i sama, že to těžce neladí. Takže já si naladím vlastně ten základní chór a potom už si podle tohohle základního Ačka taky jedu po intervalech, to jsou oktávy, kvarty, kvinty, tak už si jedu to ladění, celý nástroj takhle vlastně si vytáhnu nahoru, přetáhnu ho ještě o něco výše, než je to Ačko, a pak to necháme sednout.
0: A o ladění pian se budeme bavit i za chvíli.

0: Kdo umí, ten umí. Dnes vysíláme u piana, které nám ladí ladič pian Martin Kýr. Zjistili jsme, že máme piano velmi podladěné, takže tady utahujeme jednotlivé struny, trošku přetahujeme.
1: Ty struny jsou kovové a kov se samozřejmě natahuje a má tendenci se zase vracet do té určité polohy, na kterou byl zvyklý. Takže my potřebujeme tu strunu přetáhnout o něco výše, než by měla být, a necháme ji určitý čas. Já třeba doporučuji týden, v některých případech až 14 dní. Někdy se to dělá tak, že se to dokáže udělat i najednou, ale pro ten nástroj to není dobrý, je lepší prostě ten časový odsun. A vlastně necháme tu strunu zase sednout do té nové polohy.
0: Takže teďka týden by na ten nástroj neměl nikdo hrát?
1: Naopak, na ten nástroj se klidně hrát může, není problém, ale nebude vám to vůbec znít, nebo bude to znít strašně disharmonicky, rozladěně.
0: A za týden tedy budete muset znovu přijít a znovu to dolepit?
1: Za týden budu muset znovu přijít, zjistím, o kolik ten nástroj se nám vrátil nazpátek. V tom optimálním případě uděláme už to čisté ladění. Pokud by to nešlo, tak bychom museli ještě jednou ten nástroj přetáhnout.
0: Jaké k tomu používáte nástroje? Jeden tady vidíme před sebou.
1: Naprostým základem pro ladiče je takzvaná ladící klika. Plus samozřejmě ladička, používám úderovou, používám digitální a takzvané tlumící klinky. Jednotlivý tón na klavíru tak má 3 struny, 2 struny nebo 1 strunu. Ve střední poloze a v diskantu jsou vždycky jednotlivým tónem jsou 3 struny, čili vy musíte začít jednou strunou a ty ostatní si utlumit, proto takzvaný tlumící klínek.
0: A to je skutečně takový klínek, on je z jakého materiálu?
1: Je to guma.
0: Je to guma, takže tu strčíte mezi ty struny a tím pádem utlumíte to.
1: Tak a z ním je jenom jedna struna.
0: A ještě, jak jste nasíval tento velký nástroj?
1: Ladící klika.
0: Tak ta funguje jak?
1: Funguje strašně jednoduše, nasadí se vlastně na ladící kolík a tou klikou se pohybuje struna, se natahuje nebo povoluje podle potřeby.
0: A takhle vy teď musíte projít úplně všechny struny a všechny je natáhnout?
1: Úplně všechny struny. Úplně všechny struny. Když si promítneme, že klavír nebo pianino má 88 kláves, standardně krát v určitých polohách krát 3 struny, bas 2 až 1 struna, tak jich je docela dost.
0: A vy už jste zmiňoval, jak dlouho vám to zabere?
1: To předladění většinou trvá zhruba 3/4 hodinky, samotné čisté ladění kolem 1,5 hodiny.
0: Kolik lidí takhle za den stihnete objezdit? Vyjezdíte i poměrně dálku, za námi do Hradce jste přijel až z Heřmanova městce.
1: No tak to není zase tak daleko, je to zhruba 40 kilometrů, ale samozřejmě ten čas na těch cestách se stráví, to znamená, že dejme tomu kolem těch 2-3 zákazníků, ty 3 jsou už takové v maximum.
0: Jak je to se stavem ladičů pian? Je jich hodně? Jsou k sehnání?
1: Já mám takový pocit, a trošku se mě to potvrzuje poslední dobou, že ačkoliv mám spoustu známých a kamarádů, kteří se tím zabývají, ladí klavíry, tak mám pocit, že jich nějak ubývá a nejsou.
0: Čím to je?
1: Nevím, nemám tušení. My jsme třeba speciálně školu, kterou mám já, tak to je škola, kde v celé vlastně škole ve těch 4 ročnících tak bylo zhruba 24 žáků. To bylo za mě. Teď nemám představu nebo přehled o tom, jak vlastně v té škole to vypadá, ale víc jak 20 studentů tam určitě nebude. Samozřejmě, že když vyjdou z té školy, tak ne všichni se budou zabývat tím laděním. A on to taky není z začátku jednoduché sehnat si klientelu, tak nějak jako zaběhnout se. Ono i ty nástroje k ladění, materiál a tak dále, všechno se to dováží dneska převážně z Německa, takže není to nic jednoduchého.
0: No a o řemesli ladiče pian se budeme bavit i dál.
2: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, bavíme se tu s ladičem pian Martinem Kýrem. Existuje nějaké sdružení ladičů pian? My jsme se před chvilkou bavili o tom, že těch ladičů bohužel ubývá.
1: Existuje sdružení ladičů, já teda členem nejsem, ale existuje a právě to spojené s tou školou v Praze, s tou střední odbornou školou a konzervatoří Jana Dejla. Potom samozřejmě existují sociální sítě, jako je Facebook a podobně, a tam máme třeba skupinu vlastně ladičů, kteří vyšli z této školy. Plus je tam i pár kolegů, kteří buď mají třeba učňák v Hradci pod Petrofem, a nebo se sami dokázali naučit. Takže jako jsme ve spojení, i když ne nějak intenzivně, ale víme o sobě.
0: Sdílíte si třeba nějaké znalosti, anebo kde se třeba vzděláváte, kde chodíte pro nějaké informace, anebo to všechno zkoušíte a učíte se úplně sám?
1: Samozřejmě ne. Já jsem třeba začínal, to byl servis pro východní Čechy v Hradci Králové, takže vlastně s těmi kolegy, kteří tam byli, tak jsme neustále ve spojení, pomáháme si. Jsou věci třeba na těch klavírech, já dělám ladění, menší opravy, jsou věci jako třeba generální opravy a podobně, takže takhle spolupracujeme, já jim třeba zadám takovouhle práci, takže tohleto, ta spolupráce existuje.
0: Vy jste zmínil, že existují i další opravy samozřejmě na pianinech a klavírech, tak co kromě toho ladění se dá na nich dělat?
1: Takovým tím asi nejhorší způsob, jak nástroj odchází, tak vlastně se uvolní se ladící kolíky, vymačká se takzvaný kolíčník, čili ladící kolíky nám nedrží. To je jedna z těch vážnějších závad a druhá taková fatální závada, tak je popraskání rezonanční desky.
0: A to je která deska?
1: To je deska, kterou když si otevřeme nástroj ze spodu, tak je krásně vidět za strunami. Je to vlastně ta dřevěná deska, na které je přilepená takzvaná kobylka a přes ní jsou natažené struny. A to je rezonanční deska nebo taky ozvučnice a to je vlastně základ toho nástroje.
0: To je možná i taková asi nejdražší část, kdy už se třeba nevyplatí ten nástroj ani opravovat.
1: Nástroj se většinou nevyplatí opravovat, když už je hodně starý a víme, že to není nástroj, nechci říct značkový, ale třeba za první republiky tady bylo desítky výrobců a samozřejmě ta kvalita byla strašně proměnlivá. Takže už pak poznám, když na ten nástroj kouknu, poznám, jestli vůbec ta oprava se vyplatí nebo nevyplatí. Říkám, taková opravdu z těch nejhorších závad je ta popraskaná rezonanční deska. To už je vlastně na kompletní rozebrání celého nástroje. Ta rezonanční deska se, pokud to ještě jde, tak se takzvaně vyplní, vyšpánkuje. Pokud to nejde, tak se musí vlastně udělat úplně celá nová. A to už jsou dneska opravy tak nákladné, že se to nemusí vůbec vyplatit.
0: Z jakého materiálu ta deska je?
1: Deska je ze smrku, z takzvaného rezonančního smrku. Úplně ideální je, když ten smrk roste ve vyšších polohách, roste pomalu a má hustší léta.
0: Takže takhle důležité je to dřevo, ta jeho kvalita a jeho předchozí život.
1: Je to naprostý základ pro ten nástroj.
0: O pianinech, klavírech s Martinem Kýrem ladičem se budeme bavit i dál v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes se tu bavím s ladičem pian Martinem Kýrem. No, sedíme před jedním piánem. Tak z čeho se většinou piána vyrábí?
1: Základem každého piána je dřevo. Už jsme se bavili o rezonančním smrku, který se používá vlastně na tu rezonanční desku. Další materiály, může tam být buk, může tam být habr, může tam být bříza, lípa, těch materiálů je opravdu spoustu. Co je ještě dřevěného, tak je takzvaný kolíčník, to je část nástroje, kde jsou vlastně zapuštěné ladící kolíky. Ono to není vidět, tady třeba vidíme, že je tady litinový rám, ale ten kolíčník dřevěný je schovaný až za tím rámem. A ten je lepený z několika vrstev. Pak, co máme dřevěného, tak jsou klávesy.
0: A teď myslíte, ale ty, co jsou za piánem, anebo i tady ty, co vidíme, na které skutečně hrajeme?
1: I ty, to, co vidíte a na co hrajete vlastně, tak je taky dřevo. Pouze na tom dřevě je takzvané obložení, které se dříve dělalo ze slonoviny, což už samozřejmě nejde. Když se budeme bavit třeba o nějakých renovacích starých nástrojů a podobně, tak se používá materiál, který už byl, jo, neuloví se kvůli tomu další slon. Potom se používalo spoustu jiných materiálů, plast samozřejmě. Postupem času byly materiály, které třeba praskaly, zvedaly se a podobně. Dneska už to máme přece jenom někde jinde. Je to, nechci říct, že lepší než ta slonová kost, ale je to trvanlivější, bělejší. Myslím si, že to vypadá docela dobře.
0: A to my tady máme před sebou?
1: To máme před sebou. To se budeme bavit o těch bílých klávesách, pak tady máme černé klávesy. Dříve se používal eben. Dneska vlastně je to taky plastové.
0: No a teď to, co běžně nevidíme, co je za tou zákrytou, tak tam je spoustu klapek a strun. Tak jak to celé funguje?
1: Jak to celé funguje? Tak tady máme takzvanou mechaniku. Tady je to pianinová mechanika. Taky prošla samozřejmě určitým vývojem. V těch prvních pianinových mechanikách jsme měli třeba dusítka, která tady, když se podíváme, tak máme schované zakladívky vzadu. Přímo na strunách dřív ty dusítka vlastně byly takzvané horní a ty byly nahoře. Samozřejmě pro mechaniky, pro ladiče to byl problém dostat se už jenom k těm strunám, takže se používaly různé dlouhé klinky, tlumící a podobně. Dneska už je to celkem jednoduché. Dochází tady vlastně, od klávesy dochází k přenosu síly, je to na základě páky. Klávesa se na zadní části zvedne.
0: Můžeme to vyzkoušet,
1: není problém, když ťuknu do klávesy, tak je krásně vidět, jak se nám vlastně celý mechanismus té mechaniky zvedne. Máme tady spodní dílek, který nám vlastně zatlačí na kladívko takzvaným jazyčkem a tím nám kladívko udeří do struny. Ten mechanismus je samozřejmě malinko složitější, protože my nechceme, aby to kladívko nám udeřilo do struny a zůstalo u té struny. Takže tady vlastně dochází k tomu, že určitý dílek té mechaniky zase se nám odtáhne od kladívka a kladívko nám od té struny odpadne.
0: Máme také tři pedály, tak k čemu slouží?
1: Máme tady pedál, takzvaný fortepedál, který vlastně je ten pravý, ten když se šlápneme, tak se nám zvednou dusítka a dochází k přeznívání tónu. To znamená, když zahraju bez toho pedálu, tak tady zrovna nám zlobí dusítko, tak to zkusíme vedle, tak vlastně zahraju a tón přestane znít. Ale když zmášknu ten pedál, tak nám to zní dále. Tak, pak tady máme prostřední pedál, který není u všech nástrojů.
0: Ten tam má i takovou záklapku, aby tam zůstal.
1: Ano, to je takzvaný moderátor. A v některých pianicích, není to všude, tak máme ještě takzvanou moderátorovou lištu. A tento pedál, když se šlápneme, tak vlastně lišta nám vklouzne mezi kladívka a struny. Je tam plstěná lišta a dochází opět k útlumu zvuku. Tam je, to je dobré třeba, když je nástroj, dejme tomu, v bytovém domě a podobně, tak, aby se nerušili sousedí.
0: A třetí?
1: A ten třetí pedál, poslední, ten, když se šlápneme, tak vlastně nám dojde ke zvednutí celé lišty s kladívkama. Ty kladívka dojdou do poloviny dráhy mezi původní polohou kladívek a strun. Když zahrajeme, tak opět tón bude slabší.
0: No, má to spoustu zajímavých funkcí a my se o pianech budeme bavit na vlnách Českého rozhlasu Pardubice i dál.

0: Ladičem Pian, Martinem Kýrem se tu bavíme samozřejmě o čem jiném než o pianinech, o klavírech. Jedno tady také máme a ladíme. Jak vy se díváte na nějakou změnu v této technologii, třeba na dnešní elektrická piana?
1: Samozřejmě nad tímhletím tématem už jsem taky trošku přemýšlel. Je to strašně těžké, je to z hlediska zákazníka, je to hlavně o penězích. Když se budeme bavit o klasickém pianině, to znamená o tom vlastně ke zdi, stojacím, když si promítneme asi nejznámější značku tady u nás, to je Petrov, tak ty ceny nám začínají zhruba kolem 150-200 tisíc. Když si budete do prodejny prohlédnout takzvanou klavinovou, to znamená ten elektrický klavír, říká se, že tam je takzvaná třeba kladívková mechanika a podobně, ten úder je trošku podobný, jako je u toho pianinka a tam začínáme zhruba na 20 tisících za ten základ. Takže rozumím tomu, že zákazník kolikrát kouká na tu cenu a vybere si to levnější.
0: Ono asi tyto elektrické verze ani není potřeba tak udržovat, není potřeba je ladit a podobně.
1: Je to tak, tam v podstatě pokud se něco nerozbije, tak to funguje, neladí se to, jede to prostě dál. Na rozdíl od klavíru a pianin, kde skutečně musíme minimálně jednou za rok, nebo chtělo by to jednou za rok, aspoň přejít to ladění, mrknout na mechaniku, podívat se, jestli to všechno v pořádku.
0: Každopádně, ale ten zvuk je zkrátka jiný, minimálně nějaké, aspoň trošku zkušené ucho to pozná.
1: Zvuk je stoprocentně jiný. Už jenom to, že třeba ten klavír, jak už jsem říkal na začátku, vlastně každý se chová úplně jinak. Nedá se říct, že ty klavíry se dají dokonale naladit. Prostě je tam z toho trošku cítit ta člověčina. Je to živý nástroj.
0: Tak pojďme si říct třeba i o nějaké péči, aby nám ten nástroj vydržel co nejdéle.
1: Aby nám nástroj vydržel co nejdéle, tak samozřejmě samotným základem je to ladění. Čili opět budeme se bavit, že dejme tomu jednou za rok, za dva je potřeba nástroj přeladit, udržovat na té výšce, přejít, překontrolovat mechaniku, protože samozřejmě všechno to jsou mechanické dílky, jsou tam perka, jsou tam osičky, je to potřeba přejít, podívat se, jestli to všechno v pořádku, jestli to chodí tak, jak má. Je to potřeba čistit. Z naprosté většiny dochází k tomu, že třeba nástroj se naladí, ale už se nečistí. Nebo se třeba jenom vyluxují klávesy a to, co v podstatě je vidět.
0: Takže je tu i péče, kterou my můžeme dělat sami bez odborníka.
1: Pokud se nedostanete přímo k té části té mechaniky, do které bych rozhodně nedoporučoval nikomu se pouštět, tak ano, samozřejmě vyčistit si klávesy zvenku, to, co je vidět, není nejmenší problém.
0: Vy každý den sedíte před nějakým klavírem nebo pianinem a opravujete ho. Máte pak i tento nástroj doma? Hrajete na něj?
1: Já mám těch nástrojů doma samozřejmě na dílně víc. Přímo doma nástroj nemám, mě to stačí v práci.
0: No tak ještě nakonec dnešního pořadu zahrál byste nám, nebo aspoň zabrnkal ty tóny, které zkoušíte, jak to zní?
1: Můžu, není problém, tady už vlastně začneme tím základním Ačkem, tady už jsem vlastně ukazoval, jak to přetahuju na tu frekvenci, na kterou to má být. Takže takhle nám zní rozladěný chór, když ho utlumím a bude nám znít jedna struna, vypadá to zhruba takto. A já začínám vlastně tím základním Ačkem a teď slyšíte, když zahraju A1 a druhé A, slyšíte, jak to vlastně to znění je nelíbé, nelíbí se nám a je to potřeba prostě dát dohromady.
0: No tak já už vás nebudu zdržovat od práce. Slyšeli jste ladiče Pian, Martina Kýra, no a loučí se s vámi také Barbora Slezáková. Těším se zase někdy naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, přejeme vám co nejpříjemnější chvíle strávené při poslechu našeho pořadu, jehož prostřednictvím byste se mohli přesunout do různých časů písničkové zábavy. Spoza pomyslných svetel ramp vás rád zdraví Jiří Kasal. Možná, že si někteří z vás vzpomenou na kasovně úspěšnou americkou komedii Čarodějky z Eastwicku. Jednou z nich byla dnes dozajistě světoznámá zakrátko 80-letá herečka a zpěvačka známá světu jako Cher. Nejprve se však proslavila, když tvořila něžnější polovinu interesantního druhdy manželského a vokálního páru Sonny and Cher.

Baby Don't Go, Zlato neodcházej, to byl v roce 1964 vlastně první hit dvojice Sonny & Cher. Nejprve malý a potom řečeno tenisově, druhým podáním velký. Cher zpívá o osudu chudé 18-leté dívky z rozvrácené rodiny, která je frustrovaná a neoblíbená v malém městě, odkud chce uprchnout za štěstím. Sonny zaujal v textu písničky roli dívčina přítele a prosí, aby neodcházela, že jí má moc rád. Písničku Baby Don't Go bylo dobré zahrát na začátek i z toho důvodu, že její autor, tedy Sonny Bono, vtiskl do jejího textu lecos životního příběhu jeho někdejší vokální i životní partnerky Sherilyn Sarkisian. Ta se narodila v El Centro v Kalifornii 20. května roku 1946, tedy před 80 roky. Její biologický otec byl Američan arménského původu. Živil se jako řidič kamionu, ale propadnul hazardu a drogám a jeho otisk v životě Cher byl naštěstí malý. Její matka, Georgia Holt, modelka a herečka, měla složitý, částečně indiánský původ. Častěji měnila partnery a život Cher v dětství a rané mládí příliš radostný nebyl a neměl daleko od jejího prvního výrazného solového hitu, tedy od jeho slov. Gypsies, tramps and thieves, cikáni, tuláci a zloději.

Gypsies, Tramps and Thieves, cikáni, tuláci a zloději. To byl song, v něm Cher zpívá z pohledu 16-leté romské dívky, která se narodila ve voze putovní show. V tomto hitu autora Boba Stona jsme se dostali až do roku 1971, kdy už dvojice Sonny and Cher byla za svým zenitem, a tak se rychle vraťme do raných kapitol jejího příběhu. Druhý z dvojice Sonny and Cher, Sonny Salvatore Bono, byl příkladem typického self-made

Jména, tedy někoho, kdo z nuly se sebou dokáže udělat velké věci. Tento muž italského původu spatřil světlo světa 16. února roku 1935 v Detroitu. Když mu bylo 19, přesídl z města benzínu a automobilu do centra celuloidového světa do Hollywoodu. Ale na zář reflektorů si ovšem musel ještě pár let počkat. Zpočátku se živil lecčíms, například jako masér, holič, řidič autobusu nebo dělník u pásu. I jeho časný dotyk se světem hudby byl spíše nesmělý, když někdy v roce 1957 dostal bezvýznamné místo u jedné nahrávací společnosti. Sonny Bono se zamiloval jednoho dne do velmi mladého děvčete jménem Sherilyn Sarkisian. Láska to byla jako trám, i když mezi milenci bylo 11 let věkového rozdílu. Za rok se neoficiálně vzali. Nutno připodotknout, že Sonny za sebou jednu manželskou zkušenost měl. Sherry už se tehdy snažila uplatnit jako zpěvačka, a tak Sonny přemluvil svého šéfa, Phila Spectra, a zároveň přítele, aby mohla zpívat v podpůrném sboru tenkrát slavné dívčí skupiny Ronettes. Zároveň Sonny a Sherry se spojili také jako vokální duo, nejdříve pod antikou inspirovaným názvem Cesar and Cleo a zakrátko už pod svými vlastními jmény Sonny a Sherry. A za nějaký čas se toto duo proslavilo, jistě k tomu hodně přispěl také tento superhit I Got You Babe, mám tebe zlato.

Mám tebe, nenechám tě odejít, mám tebe, abys mě moc miloval. To se jistě tehdy upřímně ujišťovali o vzájemné lásce Sonny and Cher ve svém největším hitu I Got You Babe z roku 1965, který v jiném hudebním stylu přivedla na vysoké příčky hit parád o 20 let později britská poprage kapela UB40 a v Čechách natočili jako duet Dana Hobzová a Josef Laufer s kapelou jeho Čecha Karla Duby pod názvem Kousek tebe. Hit I Got You Babe je na debutovém albu Sonny and Cher Look at Us, podívejte se na nás, které patří k folkrokovým klenotům 60. let a po stránce zvukové přinesl plody spolupráce Sonnyho Bona se svým kamarádem, geniálním producentem Philem Spectrem. Dvojice Sonny and Cher se stala módní záležitostí nejen po stránce hudební, ale také vizuální i způsobem prezentace. Ovšem na další písničkovou bombu nechala čekat příznivce zhruba 2 roky, ale byl to mistrovský kousek, nejen po stránce hudební. Písnička se jmenovala The Beat Goes On, tedy volněji přeloženo Život běží dál. V roce 1967 ji natočila smetánka kalifornských studiových muzikantů a za povšimnutí stojí také text Sonnyho Bona The Beat Goes On, v němž jemně ironicky komentuje to, jak se vnějškové prvky kultury mění, zatímco některé aspekty života zůstávají konstantní. Jako některé módní výstřelky, charlestonský tanec nebo obchod s potravinami na rohu zamířili na smetiště dějin. Na jejich místo přicházejí supermarkety, stále rychlejší auta, minisukně a tak dál. Sonny and Cher a The Beat Goes On.

The Beat Goes On, Život běží dál a další z výrazných hitů dvojice Sonny & Cher, který má také českou verzi, známější, zdařilou a pohotovou. Ještě v roce 1967 ji natočili Petr Spálený a Ivon Přenosilová s textem Jiřího Štajdla a s kapelou Apollo Beat jako Zlý znamení. Během společné kariéry se oba partneři také projevovali jako zpěváci samostatně. Cher ve větší míře, Bono v menší. Nejlepším příkladem je velký solový hit Cher, který pro ní napsal Sonny Bono Bang Bang My Baby Shut Me Down, Prásk Prásk Můj Miláček mi střelil z roku 1966. Ta střelba je metaforou pro konec lásky a manželství dvou lidí, ale nejprve si spolu hrajou jako děti. Bylo mi 5 a jemu 6. Jezdili jsme na koních vyrobených z klacíků. Nosil černou a já bílou. Vždycky vyhrál ten závod. Prásk Prásk střelil mě. Sekla jsem sebou na zem. Prásk, prásk, ten hrozný zvuk. Prásk, prásk, můj miláček mě střelil. No a pak v té písničce oba vyrostou a ona si ho vezme s tancem a s kostelními zvony, ale on ji pak opustí. Cher a 60 let starý, její v Americe i v Evropě velký hit Bang, bang, my baby shut me down.

Tak to byl první velký solový hit zpěvačky Cher, Bang Bang My Baby Shut Me Down. Tuto písničku pak rychle natočila ještě v roce 1966 Nancy Sinatra a ta její verze je dnes paradoxně známější, neboť ji mnohem později použil režisér Quentin Tarantino v prvním díle filmu Kill Bill. V Čechách tuto písničku zpívala Lucie Bílá. Každá, i ta svérázná pohádka jednou končí a tak tomu bylo také u společné cesty páru Sonny a Cher. Jejich úspěchy ke konci 60. let slábly a pak blednul také jejich vztah. Jejich oficiální manželství skončilo po 5 letech v roce 1974. Uzavřelo tak 10 let slávy extravagantních výstřelků a divokého soužití dvou nanejvýše temperamentních osobností. Jejich oddělené cesty však bezesporu nevedly do zapomnění. Cher s představou věčného mládí vlastně stále pokračuje ve hvězdné kariéře zpěvačky a herečky, korunované hity i Oscarem a Zlatými globy. Sonny zdařile zhodnotil svůj kapitál z vlastnictví několika restaurací a vyhlas populární postavy i na poli politickém. Nejdříve na komunální scéně, co by starosta kalifornského města Palm Springs a v roce 1994 byl za republikánskou stranu zvolen do Senátu, kde se stal oblíbeným zásluhou svých svérázných projevů, kterými prý dokázal rozesmat i ty nejchladnější ze senátorů. Sonny Bono zemřel ve věku 62 let 5. ledna roku 1997 na následky zranění, která si přivodil při lyžování v Nevadě. Ovšem dnešní Světla Ramp byla motivována nadcházejícím jubileem Cher a tak je uzavřeme jejím obrovským hitem z roku 1974, Dark Lady, tedy paní v tmavém. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho dobrého.

0: kulatá muzika aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Příjemný den s dobrou hudbou a deskami, ze kterých si můžete pouštět, vám přeje Martin Šustr. A dneska tak učiníme s albem Zelená oblaka, růžové stromy. Víc než cokoliv jiného je poctou jedné zpěvačky její v mnohem neopakovatelné předchůdkyni. Zároveň ale i velmi citlivě zaranžovanou a taky interpretovanou kolekcí skladeb, které má řada z nás v posluchačské paměti. Původně zpívala Zuzana Navarová, nyní do nich oblékla svůj hlas Marie Putnerová.

Pokud půjdeme po stopách vzniku alba Zelená oblaka, růžové stromy až na začátek, narazíme na jméno hudebníka, producenta a majitele gramofonové značky Animal Music Petra Ostrouchova. Jistě bude znít povědomě třeba fanouškům Vladimíra Mišíka, se kterým Ostrouchov natočil 3 poslední a velmi ceněná alba. Měl ale také kamarádský vztah se Zuzanou Navarovou, která stála na počátku jeho dráhy skladatele filmové hudby. Byl to jeho nápad natočit ke 20. výročí odchodu znamenité a svébytné zpěvačky Decentní poctu, tedy desku složenou z jejich vybraných skladeb a naspívaných jinou interpretkou. Vzhledem k osobnímu rozměru písniček Navarové a unikátnímu podání, které se vlastně nedá zopakovat, šlo o složité zadání. Základní otázka u každého takového pokusu zní jasně. Má smysl dělat znovu něco, co je zcela dotažené, kompletní, bytostně spjaté s původní autorkou a zpěvačkou a tedy i v určitém smyslu nedotknutelné? Marie Putnerová hledala odpověď celý rok. Tak dlouho trvalo, než se odhodlala, že na producentovu nabídku kývne. V té době už měla na muzikantském účtu 5 alb se skupinou Jablkoň i její odnoží Půl Jablkoň. K tomu i dílčí spolupráci s dalšími hudebníky a taky první sólové album. Sama přitom desky Navarové nikdy doma neměla, nikdy předtím je cíleně neposlouchala. Přesto zjistila, že většinu jejich písniček zná. A aby je mohla lépe pochopit a najít si k nim a později i k jejich interpretaci vlastní cestu, četla a poslouchala rozhovory s Navarovou. Porovnávala její pohled na svět a život s tím svým. Sbírala odvahu k tomu, že si může troufnout. A nakonec si stoupla před mikrofon.

Acha. Z 10 písní na desce Zelená oblaka, růžové stromy pochází 7 z pozdější tvorby Navarové se skupinou Koa. Zbylé 3 patří do období, kdy zpívala s na tuzemské poměry mimořádnou a hudebně perlivou formací Neres. Ať už byli kolem Navarové jakýkoliv muzikanti, vlastně nikdy se nehrálo tradičně po česku. Hudba poletující kolem jejího hlasu byla proměnlivá jak rytmicky, tak ve stavbě písniček a ty se dotýkaly řady žánrů, od jen zdánlivě prosté lidovky přes hráčsky náročně zaranžovaný folk až ke zpěvaččině oblíbené latině. Ne nadarmo se jedno z jejich alb jmenovalo Barvy všecky. O výjimečnosti jejího vokálu už jsme se zde zmínili. Když se tedy producent Ostrouchov s novou interpretkou těchto skladeb Marií Putnerovou odhodlali vypravit do těchto výsostných hudebních končin, věděli, že klíčem k tomu, aby jen nekopírovali, je posun v nástrojovém aranžmá i vlastní odstín v pěveckém výrazu. A muselo to být vzhledem charakteru celého repertoáru nenásilné. Možná to není poznat jenom z let mého poslechu, ale skutečně se to povedlo. Kdo nastaví uši pozorněji, všimne si změn, které se pod povrchem písniček dějí, ať už jde o zapojení elektrických kytar či dalších nástrojů dodávajících písničkám nový jemný opar. Naopak určitým návratem k podstatě je třeba přizvání kolumbijského zpěváka Ivana Gutiérreze, který byl v hudební dráze Zuzany Navarové jednou z klíčových postav. Po čtvrtstoletí si tedy znovu zaspíval svůj part ve skladbě Nechoď nikam, jejíž je spoluautorem.

Tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus.

jen si musím šetřit sluch. Tak ti volám, že se chtělo a že právě přišel var. A tak místo whisky jelou dám si pastu.

mi fajn a je mi skvěle, zdravý duch je v zdravém těle. Jděte všichni někam jinam a mě nechte, já se přidám.

Deska Zelená oblaka, růžové stromy je sice podstou, ale je z ní patrné, že velkým obloukem obchází jakýkoliv patos či melancholii, která někdy patří ke vzpomínání na ty, jež už s námi nejsou. Ostatně takové pojetí by ducha původních písniček spolehlivě zničilo. Zvláště u těch, které Navarová zpívala v závěrečné fázi své kariéry s kapelou Koa, kde je jejich osobní rozměr nejsilnější. Vlastně kompletně vyprávějí příběh, jehož smysl se plně vyjevil až spolu se zpěvaččinou smrtí. Skutečně málo kdo totiž po celé roky věděl o její vážné nemoci, které nakonec podlehla. Putnerové a Ostrouchovo album k tomuto odkazu nepřidává žádné vysvětlivky ani návody. Je v tom nejlepším smyslu jen návštěvou ve svébytném autorském světě, jeho připomínkou a taky potvrzením, že síla jednoho mimořádného talentu nejenže neztrácí časem na působivosti, ale může být i zdrojem inspirace pro ty, co přicházejí po něm. Z Kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

velkým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesu má zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky. Ještě dnes, kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes, netřeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste ještě voní bez, tam, kde je Petří a kde vikárka, cigárka. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem.

blafne i ve mně, tahle stodola, všechno dokola. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko věst, až straky odnesou má zrcátka, až těkne pes. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Ten Veles vlastně, pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let, čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
4: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli Vojtěcha Kučeru, básníka a jednoho ze zakladatelů časopisu Veles. Druhý ze zakladatelů, Bogdan Trojak, bohužel přijet nemohl, ale ke společnému vzpomínání na léta s Velesem se v našem studiu sešli dále Vít Slíva, Robert Fajkus a Miroslav Chocholatý. Veles byl totiž založen před 30 lety, stejně jako magazín Zelný ring. Poslední částí dnes končí četba z knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě. Připomeneme si, že před 50 lety zemřel výtvarník Eduard Milén. Ale napřed uslyšíte malou úvahu o stěhování, kterou napsal Petr Šotnar. Přečte nám ji Vladimír Hauser a k poslechu vás zve Alena Blažijovská.
5: Znám několik lidí, kteří celý život bydlí v jednom jediném bytě nebo v jediném domě. Já jsem na rozdíl od těchto lidí zažil celou řadu stěhování. Prvních 15 let života jsem strávil s rodiči v malém bytečku v Nových Černovicích. Získat nový byt s teplou vodou a ústředním topením nebylo v těch dobách nic jednoduchého. Nakonec se to po mnohaletém úsilí nějakým zázrakem otci podařilo, jinak než zázrak se to nazvat nedá. Byl nám přidělen dvoupokojový byt v novém paneláku v Komíně. A tak jsem zažil první stěhování. Dodnes si vzpomínám na velké žluté auto, kterým stěhováci přijeli. Bylo úplně stejné jako to, které tak nekonečně dlouho couvá ve filmu Kulový blesk. Obdivoval jsem silné stěhováky, kteří nám veškerý nábytek vynosili do 4. patra. Dodávám, že to byl dům bez výtahu. Život šel dál, já jsem se oživil.

doufal, že tam bydlíme na černo. Tato okolnost nám paradoxně pomohla k získání prvního vlastního bytu. Každé další dítě nás donutilo hledat nějaký větší byt, aby se tam rodina vlezla. Vzpomínám si na větu ze zmíněného filmu Rodina se dusí. To platilo i pro nás, takže jsme se stěhovali do Bohunic a za pár let do Šlapanic. Sotva jsme se tam nastěhovali, tak jsem se dověděl, že nás za rok čeká další stěhování. Stavěl se totiž nový panelák, ve kterém nám přidělili o něco větší podnikový byt. Přidělili nám ho vlastně jen proto, že ceny družstevních bytů stouply na dvojnásobek a někdo jiný ve fabrice byt odřekl. Byl to známý někoho důležitého a projevil zájem o ten náš menší byt, do kterého jsme se právě nastěhovali. Komu by se chtělo vybalovat všechny ty věci, když jsem věděl, že je zase za rok budu skládat do krabic? A tak začal můj život s banánovými krabicemi. V noci se mi zdálo, že se stěhujeme do pěkné vilky v Králově Poli. Jindy jsem zase snil o bytě v Bystrci u přehrady. Ale vraťme se od snů o realitách do drsné reality. Po roce jsme se skutečně přestěhovali do nového sídliště na Kamenném vrchu. Jelikož se naše už dost početná rodina dále nerozrostla, zůstali jsme tam dlouhých 14 let. Ale, jak se říká, nic netrvá věčně. Nakonec jsme opět zvedli kotvy a odstěhovali se do domečku na venkov. Teď je tomu právě 20 let. Když jsme se v naší vesnici začali zžívat s okolím, dověděli jsme se, že jsme naplaveniny. Nevím, jak dlouho je člověk považován za náplavu. Kdo si z místních prohlásil, že po 20 letech se přistěhovalci stávají plnohodnotnými spoluobčany. Já sám bych si něco takového netroufal tvrdit. Ale když to řekl domorodec, tak nebudu protestovat. Když se lidé nastěhují do nových bytů na novém sídlišti, tak jsou na tom všichni stejně. Nejsou tam žádní starousedlíci a všichni sousedé jsou přistěhovalci. Svým způsobem jdou ve stopách prvních osadníků, jsou první na daném místě. Ale přesto se nedá říct, že to jsou domorodci. Život prvních osadníků na sídlišti je krásně vidět ve filmu Panel Story. Ta naše česká kotlina, ten malý kousek země, prošel v dějinách mnoha dramatickými zvraty a těžkými zkouškami. Moci páni se tady v jistých dobách střídali jako svatí na odloji, žádné na věčné časy a nikdy jinak zatím nenastalo. A nejspíš nenastane, protože lidová moudrost praví nikdy neříkej nikdy. Tyto události obvykle doprovázely různé obtíže a zhoršení kvality života většiny obyvatel. Některým dokonce hrozilo radikální ukončení života. Následkem toho mnozí českou kotlinu opustili. Nedobrovolné opuštění vlasti se nazývá vyhnanství. Vzpomeňme si na některé slavné vyhnance, čili exulanty. Náš nejslavnější exulant se jmenoval Jan Amos Komenský. Za ním už na nás pomrkává Karel Havlíček Borovský a z letadla nám mává Voskovec, Verich a Ježek. Mnoho lidí od nás uprchlo nebo bylo nuceno uprchnout po bitvě na Bílé hoře. Ale také, když se schylovalo ke druhé světové válce. Další vlna uprchlíků přišla po únoru 1948 a další po srpnu 1968. Opakem emigrantů jsou imigranti. Nechme to vysvětlit umělou inteligenci. Imigrace znamená příchod lidí do nové země za účelem usídlení, zatímco emigrace je proces opuštění rodné země. Tyto pohyby jsou motivovány ekonomickými, politickými či bezpečnostními důvody, přičemž přinášejí diverzitu i společenské výzvy. Tak například na konci 30. let, když se Sudety staly součástí Velkoněmecké říše, tak do vnitrozemí mířili čeští imigranti. Tehdy bylo možné na ulici potkat vůz, naložený starým nábytkem a peřinami, a lidi se zoufalstvím v očích. Občas čtu v médiích nebo na sociálních sítích, že nás ohrožují přistěhovalci. Kde ale ti imigranti jsou?
když je na ulicích nepotká.

vám. Ano, ve fabrikách občas vidím, že část manažerů mluví slovensky a na dílně ústrojů jsou lidé z napadené země na východ od nás. Kdyby se ale tito imigranti vrátili do své vlasti, tak tu fabriku může majitel zavřít. A tak mě napadlo, že když jsem se tolikrát stěhoval a občas mi místní dávali najevo, že jsem u nich nežádoucí, tak jsem se v roli imigranta tak trochu ocitl i já sám. Ale takových imigrantů je na světě spousta. V podstatě jsme imigranti všichni. I ten, kdo celý život prožil v rodném domě, má mezi předky imigranty, kteří odněkud někam přišli. Co když ti imigranti, co nás ohrožují, jsme my sami? A co když nás víc než imigrace ohrožuje emigrace? Jakmile se totiž začne dít něco špatného, tak jako první emigrují ti nejšikovnější, nejtalentovanější a nejpilnější z nás. A když tito lidé odejdou, tak nám to stoprocentně neprospěje. Dráty na hranicích, které by je tady udrželi, už nemáme. A myslím, že by je tu stejně neudrželi. Raději bychom se měli ze všech sil snažit o to, aby se tady žilo natolik dobře, aby nikdo nemusel odcházet za lepším životem jinam.

0: Fejeton Petra Šotnara nám přečetl Vladimír Hauser. Následující čas je věnován úctyhodnému fenoménu českého, respektive moravského literárního života, totiž časopisu a nakladatelství Veles. Kořeny má sice slezské, ale nezapře svoji spojitost s Brnem a jeho básníky. Vznikl v roce 1996, stejně jako tento pořad, slaví tedy 30. výročí. Časopis už nevychází, ale i tak mnohé trvá, a to nejen v archivech, ale i v životě. Jaký to byl čas, ten plodný rok 1996? Hovoří Vojtěch Kučera.
1: Předpokládám, že to bude asi otázka na mě, protože vlastně ta idea k tomu časopisu zešla z hlavy Bogdana Trojaka a mě. To, že to nakonec vykrystalizovalo na jaře roku 96, je nějaká shoda okolností. Ta příprava nebo to nějaké kroužení kolem té idei vydávat literární časopis vzniklo už někdy na podzim roku 94. Postupem času dostávalo konkrétnější a konkrétnější podoby. Pak jako velkým skokem byl listopad 1995, kdy jsme se s Bogdanem jako tehdejší studenti vysokoškolští v Brně seznámili s básníky, jejichž poezii jsme tehdy měli rádi a znali jsme ji například z časopisu Modrý květ, s Vítem Slivou, a s Robertem Fajkusem, s Petrem Hrbáčem a dalšími, a potom už v podstatě byla jen otázka času, kdy to nazraje, ta doba, a první číslo Velesu jako časopisu vendrinského poetického magazínu vyšlo tuším den před jarní rovnodennosti v březnu 1996.
0: Přesto se zeptám i dalších, co si pamatují, nebo jak se asi tak cítili v roce 1996. Víte?
2: Byl to velký nádech svobody. A mě na Velesu upoutalo to, že se pustí do časopisecké činnosti mladí kluci, studenti, bez jakýchkoliv omezení. My, co jsme totiž vyrostli, bohužel, v socialismu, jsme si to ani nedovedli představit, že je to možné. Tak to mě nadchlo a proto jsem se připojil velice rád, spontánně, i jako korektor. To mě naprosto stačilo, že jsem s nimi mohl sedávat a dokonce jsme korigovali i u Vaška někdy v noci do notebooku Bogdanova. To považuji za takovou dost raritku.
0: Roberte, ty jsi byl Vítův žák a to ještě tehdy? Ne.
3: A tehdy už určitě
0: tehdy
3: ne.
0: Už ne.
3: Tehdy už jsem normálně pracoval tam, kde pracuji dneska, jako obvoďák v Řečkovicích. A já si myslím, že v tom roce 96 už tak trošku opadával boom zakázaných autorů, jo, disidentů, autorů zakázaných z 60. let, z 50. ještě starších, a už tak bylo potřeba něco nového, jo, jiného, nebo se hlásili ke slovu autoři mladší, a proto možná vzniklo tolik projektů. A my jsme taky s Vítem měli takovou potřebu přece jen něco vydat. My jsme vydali takový sborník Holand 90, jako soukromý tisk, jako takovou soukromou poctu toho stolního společenství uhloušků a přidružených básníků Vladimíru Holanovi. Takže vlastně, když pak se tam objevil Vojta s Bogdanem, tak jsme měli z toho radost a nějak jsme se připojili.
0: A Mirek Chocholatý?
4: No, já se musím přiznat, že o Velesu, o Královopolském okruhu jsem v roce 95 vůbec, ale vůbec nic nevěděl. Skončil jsem filozofickou fakultu, vracel jsem se do Brna a ještě než jsem tak udělal ze studií, tak jsem měl pravidelné schůzky s jednou slečnou u takové kapličky Světce v Hradci nad Moravicí. A osud tomu chtěl, že to byl rodný dům Víta Slívy, blízkého přítele, kterého už v tehdy z té záplavy děl, která se objevovala, jsem znal a měl jsem rád. Ale poznali jsme se až za 5 let.
0: Takže už teď víme, jaká byla tou dobou atmosféra i vaše osobní situace. A pojďme přímo k časopisu. 30 let má časopis, nikoli nakladatelství. to má kolik? 29 let? Kdy vyšla první knižní edice Velesu?
1: No, nepletuli se, tak to se příliš neliší časově. Možná je tam přeci jenom jeden rok. Přesně nevím, ale vročení Sivého křiku je 97?
4: 7.
3: Mně bylo 30, takže 97.
1: No, takže to bylo vlastně o rok později. V podstatě první...
0: Pardon, jenom připomeňme ještě, co to je Sivý křik.
1: Sivý křik je básnický debut, básnická sbírka Roberta Fajkuse. Vyšel jako, tehdy jsme to nazvali, tuším, knižní příloha, nebo první knižní příloha, ve stejném roce vyšel ještě potom takový sborníček překladů básně Georga Heima, Povzdech, různě se to překládá, ta knížka se jmenovala Nářky Georga Heima, byla dedikována Ludvíku Kunderovi, že v tom období jsme vydávali ve Velesu jedny z prvních knížek, byly takové vždycky sborníčky, které prostě byly věnované nějaké osobnosti. A v podstatě, troufám si tvrdit, jak to nakladatelství vlastně jako začalo později, tak ten časopis i přežilo. 30 let si připomínáme od vzniku časopisu teď aktuálně. On už nějakou dobu časopis nevychází. Mám-li správné informace, tak poslední číslo vyšlo v roce 2020. Myslím, že to zmiňoval Norbert Holub na tom našem setkání, které proběhlo. Těch čísel vyšlo téměř 80 za tu dobu. A to nakladatelství nebo knižní tituly vycházely ještě později, právě z hodou okolností taky významnou aktivitou Bogdana Trojaka. Přišli tam překlady básnických sbírek Maugořaty Lebdy. Takže to výročí je spíš takové jako připomenutí toho začátku, nebo aspoň takhle to vnímám já.
0: Ještě se zeptám, tak v tom roce 1996 nebo v polovině 90. let jste nenacházeli třeba jiné časopisy, jiná nakladatelství, kde byste chtěli a mohli publikovat? Bylo třeba založit si vlastní?
1: Tak jak jste zmiňovala, těch projektů nebo časopisů tehdy nebylo úplně málo. Společně s Velesem jsme potom zjistili, že vznikaly ještě paralelně i další mimo Brno. A asi to fakt byla nějaká prostě konstelace, kdy prostě lidi naší generace měli potřebu něco takového dělat. To byla nějaká jako potřeba toho, my jsme si to chtěli dělat jako nějak trošku po svém. Inspirací pro nás byl časopis Modrý květ, který vydával i bratři Motýlové na různých adresách, tehdy to bylo ve Frýdku Místku. A oni prostě z nějakých důvodů skončili, myslím, že to bylo 8. číslo, uzavřelo tu kapitolu a my jsme si říkali, že je to docela škoda, protože se nám líbil ten formát, jakým způsobem to dělali, takovým jako odlehčeným způsobem, že kromě literatury tam byla spousta jako neliterárních, primárně neliterárních textů, která potom zase, když se to otočilo z druhé strany a četlo se to jako literatura, tak nám to připadalo jako velmi osvěžující.
0: Co třeba?
1: Tam byly různé výpisky z různých třeba odborných příruček, čím jsme se inspirovali v těch prvních číslech Velesu, že jsme vlastně taky jako měli tam nějaké úryvky třeba z nějakých kuchařek anebo z nějakých prostě odborných třeba publikací týkající se železnic a dalších věcí. A možná to bylo taky dáno tím, že s Bogdanem ani jeden z nás jsme nebyli vystudovaní bohemisti. Měli jsme úplně jiný tehdejší jako předmět studia. A dělali jsme si to vlastně jakoby tak nějak, jak jsme chtěli. Ale nemyslím si, že by to bylo o tom, že jsme potřebovali ten časopis udělat proto, abychom si sobě mohli tisknout básně.
0: Tobě se právě tohle taky líbilo, víte?
2: Ano, ale já teď, ne, že bych odbočil, já tady musím zásadně prohlásit, protože jsem se s tím setkal v tisku. Já nejsem a nikdy jsem nebyl duchovním otcem Velesu. Ono by mě to mohlo lichotit, ale nelichotí mi to. Duchovními otci jsou skutečně Vojta Kučera a Bogdan Troják. A ti dali ducha tomuto časopisu. Já jsem, jak jsem to zmiňoval už jako korektor, pracoval rád. A pokud jsem měl vliv na obsah, tak to byly jenom, asi, co si tak vzpomínám, dvě věci. Jednak, že jsem tam doporučil svou bývalou žákyni ze základky z Mladecka, kde jsem nějakou dobu učil, verše Hany Špiláčkové, které na to, že jí bylo 15 let, mě velice upoutávaly. A potom ke konci existence Velesu, že jsem tam jaksi dodal portrét nebo pásmo Ivana Motýla. To si tak považuji, že jsem byl redaktor, tak trochu, no.
0: Ovšem je nutno ještě připomenout, že básnická sbírka, kterou Veles ti vydal, uspěla v soutěži Magnesia Litera, takže tam je ještě další propojení.
2: No, tak je to, zdá se, nejúspěšnější moje kniha. A Vojtovi děčím za to, že tehdy, že ona pro mě nečekaně tak zabudovala v Magnesii, že se postaral, myslím, Vojto o dotisk, že jo, že tam byl ten proužek papíru, tak to je taková velká má radost.
3: My jsme tu sbírku vlastně sušili pro Veles, protože ona nevyšla chronologicky, vydává své věci chronologicky, ale tahle ta nevyšla chronologicky, protože jsme ho jako sušili pro ten Veles.
2: A než se našli prachy. Já jsem odevzdal rukopis v 96. roce, to si vzpomínám, v Nonstopu jednou, v Králové poli. Ještě jsem řekl, nedávám vám žádné odpadky, no, protože mezi tím taky měla víc knížka a taky vyšla v Hostu. A trvalo to 6 let asi, jo, než se to podařilo vydat. Od 96. roku do roku 02.
0: Ještě jsme neřekli název té knihy.
2: Bubnování na sudy.
0: Tak, Bubnování na sudy.
4: Ale no, já se teď propadám v čase. Ono těch 30 let je dlouhá doba. Já jsem v té době ale byl trošičku v jiné pozici. Byl jsem středoškolský kantor a byl jsem spojený spíše s časopisy Host a Tvar, které tehdy byly v úplně jiné podobě, než jsou dnes, ale mi se strašně líbila. A já jsem pro ně recenzoval a většinou jsem recenzoval poezii. A tak je to takové usměvné, že mnohem dřív, než fyzicky všechny tři přítomné dnešní hosty, jsem je znal jako básníky, skrze jako vlastně tady ten text. A někdy jsem jako prostě recenzoval, někdy jsem třeba předal dál, ale u mě to taky začalo někdy v roce 95, 96, takže něco se tam stalo. Co? To nevím.

0: Co se stalo později, že bylo třeba vyměnit šéfredaktora a ne jednou?
1: Já nevím, jestli já jsem ten pravý, který by tady k tomuto měl mluvit. Ale ono většinou, když děláte časopis a děláte ho jako neziskovka, děláte ho vlastně ve svém volném čase a on musí splňovat kritéria třeba profesionálního časopisu, aby byly poskytnuty dotace, tak to je závazek a znamená to obrovské penzum práce. A samozřejmě ty síly někdy dojdou. A když se tak dívám, mě pravidelně vždycky docházely tak po 4-5 letech, tak to je možná tady ten důvod. Nicméně je tam jeden zásadní rozdíl. Když tady Vít mluvil o duchovních otcích, Bogdanu Trojakovi a Vojtěchu Kučerovi, tak za nich ten časopis měl jistou osobitost. Byl spojený především se Slezským regionem. Znal to prostředí, znal autory. A navíc tím, že tehdy ty peníze se dávaly dohromady všelijak, ale tady je potřeba říct, že Velez bylo vždycky také jisté sdružení, že to nebyl jenom název. A tam bych řekl, že ten spiritus movens Vít byl. Ale tady je možná jedna věc. Potom, když jsem do toho vstoupil, tak já už jsem nebyl schopen navázat na originalitu toho časopisu, který dělal Bogdan a Vojtěch Kučera. A to vlastně už asi nikdo z nás potom. Takže možná řekněme, že těch prvních 18 čísel je opravdu takových velmi kultovních. Byly de facto i svobodné. Když dneska se dělá časopis, tak se v grantových agenturách buduje všechno, abyste se vlezli do nějakých políček a tak dále. Takže z té originality, kultovní podobě, aspoň pro mě, Velesu, jsem musel jít něčemu, co se zdráhám vyslovit, ale řekl bych časopisecký mainstream. Protože jinak by to tyto dotace nedostalo a jinak by tento časopis zanikl na úbytě.
0: Přesto, jak jsi sám řekl, Velez můžeme to označení vlastně vnímat i jako něco, co znamená komunita. Určitá komunita, charakteristická, přátelská, básnická. A ta má svou podobu, svoje cítění, svoje vazby. A to se nikdy přece nestratilo.
1: Určitě ne. A nestratilo se to jak v duchu toho časopisu, kde ty kořeny přetrvávaly a pokud se tam objevil nějaký roub, tak zase nezměnil ten celkový strom. Ale samozřejmě byla to i tvorba autorů, kteří byli spojeni vlastně s Královopolským okruhem a ta měla jistou svou poetiku, poetiku, která mě strašně byla blízká a možná toto byl ten důvod, proč se pak někdy kolem roku 2000 plus minus nějaký ten měsíc naše cesty protnuly.
0: Můžete prosím ještě připomenout další autory, kteří jsou spojeni nejen s časopisem, ale s tou komunitou Velesu? Roberte?
2: Tak určitě bych zmínil na prvním místě Petra Hrbáče, který
0: bohužel zemřel
2: před 4 rokama, je to pět let.
1: Šest.
2: To letí, no.
1: Šest.
2: Já si myslím, že to byl výrazná osobnost, takže ovlivňoval svýma názorama, svým pohledem na svět a svými básněmi a prózami, tak si myslím, že byl docela výrazná persona. Řekl bych, že tam byly takový dvě persony, Vít a ten Petr.
1: No a já musím jedním dechem dodat Veroniku Šeliovou, Věru Rosí, Norberta Holuba a pak dva redaktory, kteří navázali na mě jako šéfredaktory, Ondřeje Slabého, Petra Čermáčka a možná úplně jednoho posledního z redaktorů, který je podepsaný pod posledním číslem jako šéfredaktor, a to nejsem já, ale to je Jan Krajčirovič. No, ale mezi tím je to opravdu dlouhé rozpětí. A teď se omlouvám všem, na které jsem zapomněl, jako je na Vladimíra Šrámka, jako je na Marka Fencla, jako je na Františka Hubatku. Přátelé, nezlobte se.
0: Se jménem Františka Hubatky přichází i moje další otázka, jak to bylo s výtvarnou stránkou Velesu. To byla taky vždycky podstatná složka. Nebo nevím, jestli od samého počátku vlastně.
3: Pokud se nepletu, tuším, že od třetího čísla byly vlastně původní výtvarní doprovod. Postupem času se to jako zdokonalovalo, ta grafická podoba jednak časopisu samého i potom toho grafického doprovodu od určitého období už to vycházelo jako nějaká jako vložená příloha, třeba byly fotografie na křídovém papíře a podobně, takže pokud se nepletu od té trojky po tu 78. v každém čísle byl představen výtvarník svou původní tvorbou. Výtvarník či fotograf.
0: Takže ty asi nemůžeme ani vyjmenovat.
3: Nemůžeme, ale vím, že mezi prvními byl Petr Pejn, měli jsme tam Jana Slováka, zazněl tady František Hubatka, který se stal zase takovým jako dvorním výtvarníkem Velesu, taky byl součástí toho společenství jako lidského, kteří jsme se scházeli na těch různých místech. A výtvarníků opravdu celá řada, tuším, že za to období se i někteří opakovali, ale nějak to obecně vyplynulo z toho.
1: Já bych možná ještě zazpomínal přece jenom na dvě jména. Tím prvním je kunštátský Vít Ondráček, který odvedl pro Veles velmi cenné služby a v tom posledním období Velesu brněnský výtvarník Petr Veselý, který...
3: A básník, výborný básník.
1: Tak který nejen, že sám doprovázel časopis, ilustroval, ale také někdy oslovoval i mladé výtvarníky, které přiváděl, kteří pak provázeli vlastně tady ty čísla, kde byly představeny. A ten časopis se začal posouvat vlastně nejen do toho rozměru literárního, ale i výtvarného, kde byly i výtvarné studie a tak dále. A představoval nejen tu mladou scénu literární, ale i tu mladou scénu jako výtvarnou. Ale bylo to zároveň obrovské rozkročení a obrovský nádech, který znamená ještě větší energii. A ta aspoň u mě v jistém momentu došla.
0: Časopis už tedy nevychází. Čím je Veles pro vás dnes? Komunitou nebo jen vzpomínkou? Vojta Kučera.
3: Tak pro mě především tou vzpomínkou, protože jsem měl určitá období, kdy jsem potřeboval se orientovat trošku jiným směrem. A po určité době se ten Veles se zase dostal do sféry zájmu. Takže pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. Jsou to lidi, z nich jsem rád, že tady můžeme s řadou nebo s částí z nich dnes být. A je to vlastně kus života. Tehdy, když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Nám bylo čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a takovým jako potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl, ten náš nápad, se kterým jsme tehdy přišli.
0: Víte?
4: No pro mě je to trvající družina, to slovo mám rád, rád ho používám, nikoli v škola, nikoli v okruh, ale družina královopolská, s přesahy samozřejmě i mimo Královopole. Mám ty lidi moc hluboce rád.
0: Roberte?
2: Pro mě taky ten Veles je spíš jakési společenství nebo taký znak určitého společenství, který má nějaký jádro, to byli ti lidi kolem stolu a kolem Víta Slívy a pak na tom jsou různé obaly sympatizantů, básníků, spisovatelů, kteří s tím Velesem rádi spolupracovali. Vlastně úplně přesně nevím, co je pro mě ten Veles, ale spíš to tak jako tuším a jsou to různé vrstvy.
0: A Mirek?
1: Pro mě je Veles krásná vzpomínka. A ani ne tak na ty věci literární, tak to je samozřejmé, ale především, jak už tady řekli všichni, na ta přátelství, na ty hovory, diskuse, někdy bouřlivé, ale vždycky končící smířlivě. To bylo skvělé. A navíc vlastně ono se to začalo větvit trošičku jako strom. Když tam vlastně vydáváte nějaké autory, tak navazujete další přátelství a pro mě to byla taková i osobitý kontakt s českou literaturou, za který jsem ve své praxi bohemisty strašně rád a který je pro mě strašně cenný. Ale znovu se vracím k tomu, kdybych to měl říct jedním slovem, Veles je pro mě přátelství.

0: Vyprávali a vzpomínali Vojtěch Kučera, Vít Slíva, Robert Fajkus a Miroslav Chocholatý. A já vás ještě zvu na setkání s jiným básníkem a prozaikem, totiž Pavlem Kolmačkou. Proběhne na večeru z cyklu Skrytá tvář české literatury, a to v pátek 22. května v 19:30 v bývalé káznici na Cejlu v Brně. Posloucháte magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno a v něm dnes končí četba, kterou natočil režisér Josef Morávek s hercem Vladimírem Krátkým.
1: Michal Konečný, 13 snů o svobodě. Díl 13. Richard Feder. Uplynulo sotva půl roku od konce hrozné války a noviny byly zase plné stahujících se temných mraků nad Evropou. Zlé zprávy nepřicházely tentokrát z Berlína, ale překvapivě od hrdiny a jednoho z vítězů poslední války Winstona Churchilla, který při projevu v americkém Faltnu poprvé spustil železnou oponu. Výmluvným obratem převzatým z Talmudu předvídal rozdělení Evropy na dvě nesmiřitelné části, mezi nimiž za pár let propukla studená válka. Do Československa se v květnu 1945 vrátila demokracie, ale všichni cítili, že je jiná než před válkou. Ve vládě, parlamentu i na úřadech zasedli komunisté, volit se mohly jen některé strany a každý měl téměř před očima nesmlouvavé účtování s Němci i postupné zestátňování velkých podniků. Lidé si o všech těch věcech mohli myslet své, ale jedno bylo zřejmé. Na některé lidi, události a věci se mělo raději zapomenout. Jako už mnohokrát předtím se měli z paměti vymazat i Židé. Ti, kteří se vrátili z pekla vyhlazovacích táborů, get a pochodů smrti, se nepříjemně dožadovali svého majetku, bytů, vil, továren, kont a co hůř, uměleckých děl nebo věcí, které si prý jejich zavraždění příbuzní schovali u přátel či sousedů. Že by se brněnské textilní továrny a prosperující firmy měly znovu vrátit Lev Bérům, Tugendhatům, Stjastným Hechtům, Neumarkům nebo Eislerům, ale proč? Vždyť už to všechno bylo tak dávno. Netrpěli snad všichni Češi za nacistů stejně jako oni. Židé se brzy doslechli, vrátilo se vás příliš mnoho. V tomto čase, kdy už radost z konce války začala pomalu vytěsňovat tíha všedního dne, se ve středu 13. března 1946 shromáždili v brněnské synagoze na Skořebce přeživší Židé, aby si společně připomněli téměř 4000 obětí terezínského rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Oni nezapomínali. Šlo o největší vraždu československých občanů během druhé světové války. Ne náhodou nacisté celou akci zahájili v den narozenin prezidenta Masaryka. Bohoslužba začala žalmem o nesmrtelnosti člověka. Po něm se ujal slova rabín Richard Feder. Za velkého pohnutí všech přítomných vzpomínal na všechny ty, kteří šli vstříc smrti odhodlaní, nezlomení a za zpěvu Hatikvy, hymny Kde domov můj, nebo Internacionály. Na konci své promluvy požádal Feder všechny přítomné členy židovské obce, aby ze všech sil pracovali pro osvobozenou republiku. Setkání zakončil modlitbou za prezidenta Masaryka a státní hymnou. Důraz na vlastenectví, Československou republiku a jejího zakladatele nebyl náhodný. Rabín Feder byl Masarykovým celoživotním obdivovatelem. Za vše hovoří jeho článek z roku 1930, otištěný v časopise posluchačů obchodní akademie v Kolíně, kde učil. Nesl název Jak by jednal Masaryk? Kdykoliv se ocitnete ve svízelné situaci, ptejte se tak a podle toho se řiďte. Sám Richard Feder měl možnost uvažovat nad jednáním Tomáše Garrigua Masaryka několikrát v životě. Richard Feder přišel na svět v srpnu 1875 v početné židovské rodině ve Václavicích nedaleko Benešova. Jeho tatínek se živil jako židé za starých časů. Obcházel domy a kupoval peří, košky z králíků a další věci, které pak znovu prodával. Výdělky to nebyly nic moc, ale jeho rodina žila šťastně a spokojeně. Na to, co je v lidském životě nejdůležitější, nejsou většinou žádné peníze potřeba. Malý Richard byl výjimečné dítě a tak po škole ve Václavicích nastoupil do židovsko-německé školy, kde se měl učit německy a hebrejsky. První měsíce chodil každý den hodinu a půl tam a hodinu a půl zpátky, aby ve třídě nerozuměl jedinému slovu. Po několika měsících patřil k nejlepším žákům. Gymnázium studoval nejdříve v Benešově, pak v německém Mostě, kam se odstěhoval za sestrou, a nakonec v Praze. V té době si přivydělával jako domácí učitel a vzdělávání synků z bohatých rodin mu zanedlouho vydělávalo dost na to, aby se postavil na vlastní nohy. Pracoval tolik, že na svá vlastní studia téměř neměl čas. I tak jej ale vyhledali členové jednoho pražského židovského spolku a nabídli mu stipendium ve výši 300 zlatých ročně, když bude studovat na rabína. Mladý Richard Feder, aniž by tušil, co dělá, s radostí přijal. O jeho životní dráze bylo rozhodnuto. Ze všeho nejraději by studoval filozofii, češtinu a němčinu. Na Karlově univerzitě ovšem neučil žádný profesor židovského původu a tak jej přátelé od podobných nápadů odradili. Copak může v takovém prostředí nějaký žid dosáhnout úspěchu? Richard proto odešel do Vídně. Na tamní univerzitě studoval na židovské teologické fakultě a na filozofii, kde se seznámil se svým celoživotním přítelem Bedřichem Hrozným, skvělým českým vědcem, kterému se podařilo rozluštit klínové písmo chetitů. Hebrejštinu, aramejštinu, syrštinu a arabštinu, tedy jazyky, díky nimž do tajemství starého tisíce let pronikl, studovali spolu. Po skončení studií v roce 1903 odjel Richard Feder do Kojetína. V tomto moravském městě se poprvé ujal místa rabína. Vše se teprve učil. Trpěl trémou a měl pocit, že jeho kázání za nic nestojí. Aby mu nebylo smutno, vzal si sebou do Kojetína i rodiče, ale šťastní tam Federovi příliš nebyli. Příkop mezi křesťany a židy, mluvícími hlavně německy, působil na moravském venkově mnohem hlouběji než jinde. S radostí proto přijal nabídku rabínského místa v Roudnici nad Labem. V Čechách se všechno zdálo mnohem jednodušší. Rabín Feder se zapojil do činnosti zdejších vlasteneckých spolků, začal bádat o dějinách zdejší židovské komunity a pracoval na učebnici hebrejštiny. Po 7 letech odešel do Loun a roku 1916 do Kolína. Protože zuřila světová válka a společnost potřebovala každého vzdělaného muže, nastoupil také na místo profesora němčiny v místní obchodní akademii. Studenti na něj vzpomínali ještě po létech. Na místo dlouhých výkladů četl nahlas z knih a nechal své žáky hádat autora a velmi často se smál a učil mladé lidi touze po svobodě. Jednou pozval k sobě na sederovou večeři na Pesach mladou dívku, která měla jako nejmladší pronést otázku Maništana, tedy čím se tato noc liší od ostatních. Děvče se bálo tak, že nechtělo přijít, pak přišlo pozdě a zbytek večeře se děsilo, že na ni přijde řada a ona se se svou špatnou hebrejštinou před panem rabínem zesměšní. Richard Feder pronesl otázku za ni a pak se na ni laskavě podíval. S úsměvem jí řekl, že ona na tento večer jistě nezapomene a zeptal se jí, jestli ví proč. Zahanbená dívka sklonila hlavu do talíře a odpověděla, že má chodit včas a říkat to, co má. Vážený rabíny pohladil a pronesl větu, na kterou skutečně až do smrti nezapomněla. To nejdůležitější podle něj bylo umět si říct, bojím se před tolika lidmi mluvit. Mám strach, že to zkazím. Jsem ale svobodný člověk, proto ještě před večeří poprosím ostatní, aby mi prominuli, že větu neřeknu. Jako milovaný rabín, oblíbený profesor a zapálený vlastenec, pracující pro okresní osvětový sbor, patřil k významným a váženým kolínským občanům po celé období první republiky. Přednášel o Janu Husovi, české literatuře, o buddhismu a dějinách. Richard Feder město na Labi také miloval a toužil v něm zůstat až do smrti. Jeho přání rozdupala nacistická okupace zbytků Československa v roce 1939. Spolu s celou kolínskou židovskou obcí odolával ponižujícím zákazům a nařízením. Po celou dobu byl oporou všem, kdo potřebovali jakoukoliv pomoc. Když na den smíření v synagoze oznamoval, že všichni musí odevzdat svá rádia, položil věřícím otázku, zda je možné neztratit víru v lepší dny bez informací z okolního světa. Odpověď dal všem sám. Jsem přesvědčený, že to dokážeme. My neonemocníme smutkem na duši. My nestratíme naději. A víte proč? Protože po tisíciletí máme navzájem jeden druhého. I bez rozhlasových přijímačů. Takových otázek a odpovědí pronesl před svými milovanými přáteli z obce nepočítaně. V červnu 1942 byl i se svou rodinou zařazen do transportu kolínských židovek a židů směr Terezín. Richardu Federovi v té době bylo už 66 let. V ghetu začalo nejhorší období jeho života. Ale ani na tomto hrozném místě se nevzdal své laskavosti, lidskosti, víry, naděje a humoru. Utěšoval všechny zoufalé a trpící, tajně oddával, pohřbíval, vedl modlitby i náboženské obřady. Všem se snažil pomáhat ze všech sil, i když přihlížel odjezdu svých přátel i celé své rodiny do vyhlazovacích táborů. Jeho manželka Hilda zemřela v Terezíně, děti Viktor, Evžen a Ruth byli i se svými rodinami zavražděny v Osvětimi. On sám válku přežil. Když se vrátil do Kolína, zjistil, že z celé kvetoucí obce přežilo jen 12 mužů a 5 žen. Scházeli se v rabínově bytě a nikomu z nich se nechtělo domů. V prázdných místnostech se ozývaly jen bolestné vzpomínky. Po jedné z bohoslužeb měl Richard Feder k hrstce přeživších řeč. Ptal jsem se dnes v noci sám sebe, co budu dělat. Ptal jsem se až do rána, než jsem odešel do synagogy. Nenašel jsem odpověď. Jak žít? Kde navázat, když nám válka zpřetrhala kořeny a sebrala naše nejdražší? Kde vzít sílu? Při modlitbě jsem našel odpověď. Předkládám vám ji k zamyšlení. Zůstali jsme naživu, protože tady máme každý z nás nějaký úkol. Třeba ještě nevíme, o jaký jde, Ale to nevadí, časem uvidíme. Pro první dobu si myslím, abychom se porozhlédli, kdo se ještě z našich souvěrců vrátil a jestli nepotřebuje pomoc. Já jsem i přes velkou bolest ze ztráty své rodiny připraven. Po několika letech v Kolíně se Richard Feder rozhodl odejít do důchodu. Těch málo členů kolínské obce po prožitých hrůzách ztratilo víru a pro přespolní židovky a židy bylo těžké do Kolína na bohoslužby dojíždět. Co může být pro rabína smutnějšího, než o velkých svátcích vidět prázdnou synagogu? Jeden z přátel mu navrhl, zda by se nechtěl přestěhovat někam, kde by se mohl znovu ujmout většího počtu věřících. Během rozhovoru padlo Brno. Starý rabín vstal a začal chodit po pokoji. Brno znal a po válce vykonal v jeho synagoze několik bohoslužeb. Jeho přítel popsal, že rabín náhle omládl o několik desítek let. Po nějakém čase mu totiž právě v tento okamžik došel smysl jeho úkolu. Do Brna napsal, nabídl své služby a nežádal plat. Má přece důchod. V dubnu 1953 jej na prahu synagogy na Skořebce přivítal se svitkem Tóry nový vrchní kantor Alexander Neufeld. Neufeld česky znamená nové pole. To prý Richarda Federa pobavilo. Když nové pole, tak nové pole. Téměř okamžitě se stal srdcem brněnské židovské komunity. Tak jako už mnohokrát předtím, získal všechny svou laskavostí, tolerancí, srdečností a moudrostí. Nedělal rozdíly mezi náboženstvími, věkem ani vzděláním. To, co vždycky považoval za nejdůležitější, byla lidská slušnost a ochota pomáhat druhým. Také proto ho všichni chápali jako záštitu a nezlomnou autoritu před další vlnou antisemitismu vyvolanou stalinským vedením Československa. Richard Feder zůstal rabínem v Brně dlouhých 17 let až do své smrti v listopadu 1970. Navštěvoval všechny moravské židovské obce a synagogální sbory, staral se o židovské památky, přednášel, psal a učil. I když socialistické moci ležela jeho autorita v žaludku, stát mu udělil k 90. narozeninám vyznamenání za zásluhy o výstavbu. Rabín Feder si o totalitním státu jistě žádné iluze nedělal, ale přece jen to bylo jeho drahé Československo, které tolik miloval. Možná si i tentokrát vzpomněl na Masarykova slova. I ve chvílích, kdy byl obklopen temnotou zoufalství, spojoval svou naději a víru v lepší budoucnost s krásou dnů, ve kterých zářily jeho oblíbené květy. A tak každou svou konejšivou větu prý začínal slovy zmiňovanými snad každým, kdo s Richardem Federem útrapy Terezína prožil. Až pokvetou kaštany.

knihy Michala Konečného 13 snů o svobodě nám dnes naposled četl Vladimír Krátký v režii Josefa Morávka. A končíme připomínkou, že před 50 lety zemřel malíř Brna Eduard Milén. Je mimo jiné autorem litografií, jako například Zelný trh. Dle Sedlářovy formulace, přestože jde o grafické listy a o grafickou techniku, lze říct, že jsou zpracovány malířsky. Milén je také autorem maleb, knižních obálek, plakátů a scénických výprav. Působil jako vysokoškolský pedagog. Tím skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jabloného je to zázrak. Po ruských dronových útocích na Oděsu a Dnipro je 11 zraněných, včetně dvou dětí. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo se doznívajícím deštěm. Teploty až 21 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jabloného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
2: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policie zadržela ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Příspěvek se má zvednout ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc korun. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Rusko v noci útočilo na Oděsu a Dnipro. Celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky dvě děti ve věku 10 a 11 let. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školku. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhii Lisak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočili na civilisty. Podle dat OSN ale ve válce zemřelo přes 15 tisíc civilistů, včetně žen a dětí. Drtivá většina z nich na Krymu. Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka s jejím přítelem Irem. Informaci přinesly irská média. V době nehody podle serveru Irish Independent pár cestoval na skútru. Místní média uvádějí, že se stroj za deštivého počasí na horské silnici čelně střetl s dodávkou. O zemřelé Češce neuvádějí žádné další informace. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se v Brně podle odhadů policie sešlo 3,5 tisíce lidí. Pochod prošel centrem a zastavil se u budovy Českého rozhlasu na Dominikánském náměstí také. Akcí s názvem Ruce pryč od médií chtěli organizátoři upozornit na obavy z politického ovládnutí veřejnoprávních médií, říká krajská koordinátorka ze spolku Milion chvilek pro demokracii Maria Vazy.
3: Vidíme to v dalších zemích a známe to i z historie.

0: až oblačno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě do 13, na horách kolem 10 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice policie vyšetřuje nehodu. Na kilometru 70,5 vedle odpočívky Studený se srazila dvě osobní auta. Na D1 z Brna do Prahy jsou za sjezdem na Osovou Bytýšku proražená svodidla. Je to na kilometru 150. V noci tam havarovalo osobní auto. V místě je zavřená krajnice. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
2: A ten se na vás, přátelé, těšil. Je 5:05. Posloucháte Vaše ráno na dvojce, takto při pondělku 18. května. No a vítám Naděnku Procházkovou.
0: Dobré ráno.
2: Která vás provázela víkendem celým, Naděnku.
0: Ano, v sobotu.
2: Ano. Ale ráda, vím.
0: Ráda, já samozřejmě.
2: Vím. Stejně tak rád tu sedím i já. No Jitka Sakalová tady asi také sedí ráda, přestože měla noční, ale ráda si půjde lehnout. Dobré ráno, Jitka. No a když už jsem obklopen ženami, tak o ženách bude také téma, a to po písničce. A vlastně po tom, co Miroš Biro zaspívá Bezchybná, třeba zacpí si uši, zkus si zacpat uši, Naděnko.
0: Dobře.
2: No? Ženy si totiž zaspávají uši prsty, kdežto muži celou dlaní.
0: Neříkej.
2: Takový je třeba mezi námi rozdíl.
0: No tak, když to není nic horšího.
2: A také, ano, jo, no tak samozřejmě. Bude hůř, ale to vám řeknu po písnice, jak jsem slíbil. Krásné ráno, užijte si den. Kdo ho nemá úplně v lásce, tento pondělí a to stávání, tak máte nás. Pojďme to zkusit nějak společně rozjet tento týden. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

Miroš Biro a skladba Bezchybná v 5 hodin a téměř 10 minutek. Je pondělí 18. května. Ještě jednou vítám ty z vás, kteří jste přišli ke svým přijímačům právě teď. A to téma, které chci nakousnout, tak jsou ženy. Já jsem teď obklopen ženami, Jitka Sakalová sedí za režijním pultem, Naděnka Procházková má zprávy, kolem tady uklízí, a to skvěle uklízí, patro naší dvojky, vynikající sympatická paní uklízečka. Je toho dost. A ty ženy jsou pro nás samozřejmě jako pro muže stále velkým tajemstvím a podle mě je to dobře, protože je stále co odhalovat. No a existuje dost věcí, které o nich stále ale nevíme, ale také pár věcí, které o nich víme. Je teďka dost možné, přátelé a ženy obzvlášť, že z následujícího seznamu vás možná nemile překvapí nebo mile, uvidíme. Každopádně důvod, proč to celé dělám, je, abych vás pobavil. Tak ženy, prosím vás, mrkáte dvakrát častěji než my, muži. Ze všech savců máte, no tak říct to musím, největší ňadra, to se nedá nic dělat, ale třeba za mě je to v pořádku. V průměru máte říct 20 000 slov denně, podle nejnovějších průzkumů. Muž jich má říct 7 000. Tady bych se třeba s vědci docela hádal, protože muži jsou mnohdy velmi ukecaní a myslím si, že co se týká nějakého drbání, tak jsme na to možná ještě hůř než vy. My jsme jako mnohem, nebo myslím si, že jsme mnohem větší drbny než vy. Ale místo bolesti hrudi a infarktů trpí ženy častou únavou, no já se nedivím, protože jste mnohem pracovitější než my, bolestí ramen, to je od toho, jak taháte neustále nákup a v případě děti své ratolesti, no a zažívacími potížemi, to nevím, to jako ne. Jste náchylnější ale věřit lidem, kteří vás obejmou alespoň na 15 vteřin. Já si myslím, že v tomto případě více mužů. To znamená, chlapi, nezneužívejte toho. Jo, já také zkouším chodit po ulici a objímat ženy, a aby mi více věřili, a takhle mě to nepomáhá. Ale pokud to tak opravdu je, tak jak říkám, nezneužívat toho. A teď, prosím vás, to nevím, kde se ten výzkum vzal, ale ženy, které během těhotenství chrápou, mají menší miminka, rodí se jim menší miminka. To si myslím, že je na takovou tu Nobelovu i cenu, protože to jako nikde ověřené není. Jitka Sakalová už se směje. Ženy mají ohebnější krk, protože po zavolání otáčí pouze hlavu, kdežto muž celé tělo. A teď se dostávám k tomu, co jsme tady s Naděou Procházkovou zkoušeli hned po zprávách. Pro ty z vás, kteří u toho nebyli, tak prosím vás, já jsem poprosil Naděnku, aby si zacpala uši. A zacpala si je prsty. Ženy si pokaždé zakryjí uši prsty, kdežto muži použijí celé ruce. Já jsem tedy výjimka, já jsem žena, protože já se také zakrývám uši prsty. Ve chvíli, kdy jsem to řekl, tak Naděnka říká, tak jestli ty jsi žena, tak sexuologové jsou bez práce. Vy si ale, přátelé, rozhodně uši nezakrývejte, protože byste neslyšeli, o čem bude ranní dvojka a obecně dvojka vysílat. A o hodně byste přišli. Rozhodně zůstaňte s námi. Krásný den vám přeji. Pouštíme si Abu, já vám za chvíli řeknu, jaké počasí nás čeká. A můžu vám už teď slíbit, že se bude oteplovat. Ještě místy sice s deštěm, ale směrem k víkendu. Já vím, že je pondělí, ale ty teploty opravdu budou stoupat a v sobotu bychom dokonce měli naměřit 25 stupňů Celsia. Už zítra ke 22. Takže se možná dočkáme takového toho teplého jara. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 17 minutek. Koukám na to a Morava, Slezsko se zataženou oblohou a ještě v tom východním cípu Moravy, ale Ostravska vlastně a Slezska, tak koukám, že tam ještě s deštěm. Pomalinku by ty přehánky měly odcházet směrem k východu, zatímco v Čechách převládá jasná nebo polojasná obloha. Ale ty teploty jsou docela nízko. Tam, kde je zataženo, to znamená Morava, Slezsko, tam byste měli naměřit mezi 5 až 9 stupni Celsia, když to tady v Čechách mezi 1 až 4. To jsou maxima, ale ty teploty stoupat budou, nebojte se, má být polojasno až oblačno. Ještě odpoledne a k večeru se výjimečně mohou vyskytnout přehánky, ale spíše se budou vyskytovat na horách ve vyšších polohách. A teploty 16 až 21 stupňů Celsia, ten východ, severovýchod malinko chladnější kolem 13 a na horách pak kolem 10 stupňů, a to v 1000 metrech. Zítřek už teploty 18 až 22, západ 16, 19, na horách pak v 1000 metrech kolem 12 a spíš očekávejte, že bude zataženo, s deštěm někde budou ty srážky i trvalejší, mělo by napadnout kolem 25 mm deště a bude se to týkat zejména východní poloviny našeho území. Je na tě zalito, přátelé.

5 hodin 25 minutek, pondělí 18. května. Já mám ještě chvíličku, abych 18. květnu připomněl osobnosti, ale i výročí, které se k tomuto datu stahují. Začnu komedii 4 vraždy stačí Drahoušku. Fantastickou roli tam stvárnila Stella Zázvorková. A je to 21 let, co o ní filmový i divadelní svět přišel. Ale ty role, když si asi vzpomenete, přátelé, tak byly obdařeny takovou velkou životností, elánem. Já jsem měl moc rád, mě vždycky připomínala vlastně moji babičku i těmi povahovými rysy a podle mě to byla jedna z největších českých ženských hereček a komiků 20. století. 18. května rok 1910 to proletěla kolem země Heliova kometa. Ten název dostala podle britského, to jenom budu teďka chvíli za chytrého astronoma Edmunda Haleyho a tehdy to vyvolalo značnou pozornost, nicméně pozornost asi ve vás vyvolá Heliova kometa v roce 2061. Tak si ještě budeme muset chvilku počkat. 135 let dnes uběhne také od slavnostního zpřístupnění nové budovy Muzea Královský českého neboli budovy Národního muzea. Tak jenom připomínka této krásné budovy. No a nemůžu nezmínit jedno důležité výročí pro rozhlas. 18. květen rok 1923. Ve 20 hodin a 15 minut bylo zahájeno pravidelné vysílání.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lubír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Středoškolákům začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Francouzské hlavní město hostí zasedání ministrů financí zemí G7. Sedm největších ekonomik světa bude řešit například situaci na Blízkém východě a její dopad na světovou ekonomiku. Do Paříže míří i šéf ministrů financí Evropské unie Kyriakos Pierakakis. Řešit chce taky zvyšující se zadlužení zemí eurozóny, hlavně kvůli válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Americký senát stížil Donaldu Trumpovi cestu k miliardě dolarů z federálního rozpočtu. Prezident Spojených států žádá v přepočtu 20 miliard korun na bezpečnostní opatření sálu, který nechává postavit místo východního křídla Bílého domu, které zboural. Trump původně slíbil, že výstavbu zaplatí soukromí dárci. Vodní slalomář Vít Přindiš ovládl o jediný bod nominační boje o účast v reprezentačním týmu kajakářů. Přindiš tak doplnil Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Těsně místo v týmu nezbylo na Matyáše Nováka, který si ale už dřív zajistil, stejně jako Přindiš a Krejčí, účast ve vrcholných závodech kajakcrossu.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě do 13 stupňů, na horách kolem 10.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice policisté vyšetřují nehodu na kilometru 70,5. Je to vedle odpočívky Studený. Střetla se tam dvě osobní auta, teď už je vše vpravo. Zavřená je ale část nájezdu z odpočívky na dálnici. Jinak z dálnice hlavních tahů teď větší potíže hlášené nejsou a to platí i pro Prahu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloč.
4: A tady se hlavní tah v 5:33 pomalinku rozjíždí, tak to při pondělku je 18. dubna. Naděnko ještě, pardon, května, přátelé. Kyriakos Pierakakis?
2: Kyriakos Pierakakis, ano.
4: U mě by si teda nezahrál, jsi docela odvážná.
2: Já jsem ho trénovala asi 20 minut. Rozdělovala. Kyriakos Pierakakis.
4: No právě, Kyriakos Pierakakis. Dobře, přátelé, my se podíváme za chvíli do Humpolecké, na Humpoleckou osmičku, kde se vystřídají postupně naprosto odlišné výstavy. Na tu nejnovější vás pozveme už za chvíli, ale vlastně ještě nejsme ani v polovině roku a osmička jako zóna pro umění v Humpolci už získala dvě velké ceny. Jaké a co tam bude k vidění, to vám prozradíme hned po tom, co si zahrajeme. Pojďme na to. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás...

0: Tak přestože je, přátelé, polovina roku, osmička, což je zóna pro umění v Humpolci, už získala dvě velké ceny. Magnezii literu za nakladatelský počin, vydání kompletního katalogu díla Josefa Čapka, za to jsem strašně rád. A druhou cenu udělila Česká akademie vizuálního umění v tomto měsíci. Osmička tak vyhrála v kategorii Galerie roku 2025. Od tohoto týdne má také novou výstavu. Jakou, to se dozvíte právě teď.
1: Odhalenými okny zóny pro umění osmička je tentokrát vidět dovnitř na výstavu, kterou sjednocuje použití keramické hlíny. Kurátorkou je Kristýna Pelikony-Péčová.
2: Keramika má obecně v Čechách velkou a silnou historii. Téma té výstavy je vztahování se současného umění k dějinám umění. Já jsem chtěla tady ukázat, jaký jsou různé možnosti vztahování se k minulosti oboru, nejenom minulosti keramiky, ale minulosti celého výtvarného umění.
1: Hrálo to roli při vašem výběru to, jak tady ten prostor je rozvržený?
2: Okna my jsme schválně nechali otevřený, protože já si myslím, tím, že tady jsou vlastně sochy, ta keramika jsou převážně sochy nebo takový velký instalace, tak tomu to přirozené světlo se hodí. Myslím si, že to je příjemná změna oproti těm zavřeným temným galeriím, na který jsme přece jenom hodně zvyklí. Má tři místnosti a tak jsem prostě vymyslela tři témata, tak aby každá ta místnost měla něco svýho.
1: Jak byste vztáhla tu hlínu nebo keramiku k tomuhle kraji? 50 odstínů hnědé všude.
2: Já jsem právě hrozně nechtěla, aby to bylo hnědé, aby to byla hnědá výstava, což mě tady architektka převezla, protože nakonec je to velmi růžová výstava, protože architektura je velmi růžová, katalog je růžový, vizuál je růžový. Takže naopak si myslím, že to tu hnědost keramiky má nabourat.
1: A ty objekty tomu napomáhají, protože některé jsou jako úžasně barevné.
2: To je docela charakteristické pro to dnešní použití keramické hlíny, která se už nepoužívá jenom v té právě užitné funkci nebo v té hnědé funkci, když to tak řekneme. Naopak je často barevná, často je kombinovaná s různými dalšími materiály, což je tady taky dobře vidět, že je to třeba kombinovaná s gumou, s elektřinou, se dřevem, s vyšíváním dokonce. Ta hlína má strašně moc podob a to současné umění toho plně využívá.
1: Prostory osmičky se na každou výstavu promění. Galerie kromě výstav nabízí i dílny pro děti, výtvarné kurzy, vycházky za uměním v okolí a spoustu dalšího. Také vydává knihy a jedna z nich přinesla osmičce literární cenu.
3: Martina Hončíková, ředitelka zóny pro umění osmička. Prestižní událost pro nás a nejen pro osmičku jako nakladatele, protože jsme obdrželi cenu Magnesia Litera za nakladatelský čin, za tetralogii. Pracovala jsem mnoho, kompletní katalog díla Josefa Čapka. My to vnímáme, že to je společná cena osmičky a Pavly Pečinkové za to, že tu knihu napsala. V zápětí velmi krátce po Magnesii Litere jsme získali další významné ocenění, ze kterého máme velkou radost, a to už je opravdu ocenění přímo pro osmičku jako nejlepší galerie roku 2025. Ale já se domnívám, že to je dané tou osmičkou, že to je opravdu šťastné číslo, protože osmička slaví 8 let letos. Je to prostě náš rok.
1: Z Humpolce Dáša Kubíková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, Petr Novák mě přesvědčil o tom, abych povídal, povídat budu a povídat budu o počasí v 5 hodin a 44 minutek. Je 18. května, je pondělí, já vás vítám. Doufám, že ten celý týden nejlépe samozřejmě s Dvojkou proběhne tak, jak si přejeme. Vypadá to ráno tak, že v Čechách, na té většině území Čech polojasno nebo jasno, Morava, Slezsko tam ještě zataženo a ve Slezsku ještě s nějakým doznívajícím deštěm, ty srážky by se měly pomalu přesunout více k východu a severovýchodu a má být střídavě polojasno až oblačno a pokud bude pršet, tak ty přehánky nejspíše se odebéřou do vyšších poloh, to znamená pršet bude převážně na horách. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia, východ, severovýchod tam bude, maxima budou kolem 13 stupňů, o 3 stupínky méně v 1000 metrech na horách, to znamená kolem 10 stupňů. Zítřek zpočátku se ještě bude střídat oblačná obloha s polojasnou, v Čechách pak přechodně zataženo a ve východní polovině území, ale budete mít skoro jasno, nebo jasno, tak si nezapomeňte přibalit sluneční brýle. Můžou se vyskytnout ojedinělé přehánky nebo déšť s menší pravděpodobností i bouřky a zítřejší teploty na příjemných 18 až 22 stupních Celsia, západ malinko chladnější 16 až 19, na horách pak kolem 12 stupňů. No a postupně směrem k víkendu se bude oteplovat až k 25 stupňům v sobotu, tak já se docela těším. Teď už vám popřeji krásné ráno a můžete se těšit na Dalibora, na Regii, ale to já se ještě přihlásím. Jo?

0: A vy už se teď můžete těšit na to, že rozlomíme s Halinou Pavlovskou koláček štěstí. Jaký je obsah koláčku, to vám prozradím, teda to vám prozradit nemůžu, ale co vám můžu prozradit, tak je to, že přijde Dalibor, Regí, budeme špekovat, budeme blbnout, budeme si hrát a opět otevřeme dveře našeho pomyslného obyváku. Těšíme se na vás.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Včera byl Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii. A mně se vybavilo pár kuriózních fobií. Existuje třeba kečupofobie, to je strach z kečupu. Existuje gymofobie, to je strach z posilovny. Nesmírně mě zaujala omfalofobie, to je strach z pupíků. Někomu vadí je vidět a natož hrůzo se jí dotknout. Dost mě taky pobavila anatidefobie. To je, když máte iracionální, strašidelný pocit, že vás pozoruje kachna. Mě dost často na terase pozorují straky, ale o fobii na ně jsem žádné informace nenašla. A taky existuje strach ze štěstí. Ten se jmenuje cherofobie a nesmím zapomenout ani na fobii na blbce. Jde o moriofobii a tam neinspirovala k povzdychu. Možná by žádné zlé chvíle nebyly, kdybychom nežili mezi debily.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Mým dalším hostem u mikrofonu bude tentokrát známá výživová poradkyně a autorka bestsellerů Karolína Fourová. A budeme si povídat o zdravém stravování bez extrémů. Jaké největší mýty o zdravém stravování dnes mezi lidmi stále přetrvávají? A co je podle ní nejdůležitější změna, kterou může člověk udělat pro lepší zdraví a energii? A jak si udržet zdravý vztah k jídlu bez stresu, zákazu a neustálých diet? Nejen o tom s Karolínou Fourovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Socioložka, disidentka a průkopnice genderových studií Jiřina Šiklová.
5: Člověk se má snažit předat svět trochu lepší, než dostal.
4: Výrazně zasáhla do debaty o ženském hnutí.
6: Ona pro nás byla velkým vzorem. Uměla nás i propojovat s lidma.
7: Byla by ministrní, kdyby chtěla.
4: Dokument Ženská otázka Jiřiny Šiklové.
5: Byla jsem prý příliš soběstačná, emancipovaná.
4: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
8: Na části středních škol dnes začínají ústní maturity. Víkendový ukrajinský útok na Moskevskou oblast je podle prezidenta Volodymyra Zelenského spravedlivou reakcí na ruské údery. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm a teploty až 21 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června a konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu škol. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
9: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
8: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení pochválil ukrajinské dronové síly za nedělní masivní útok na ruskou Moskevskou oblast. Nepilotované letouny různých typů tam mimo jiné zasáhly polovojenský podnik a rafinerii. Ruské úřady oznámily 4 mrtvé a asi 12 zraněných.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu prohlásil, že nálet na Moskevskou oblast byl důležitým signálem právě v den památky 100 000 obětí totalitních represí vzešlých z Moskvy. Podle Zelenského je to také významný signál, že Ukrajina dokáže úspěšně zasáhnout i ty ruské oblasti, které jsou nejlépe chráněny proti vzdušnou obranou. Válka se celkem předvídatelně vrací do rodného přístavu, řekl Zelenský v ironické narážce na heslo, se kterým Rusko v roce 2014 anektovalo Krym. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán, podle kterého se bude rozvoj hlavního města řídit do roku 2050. Praha v něm například počítá s výstavbou zhruba 350 000 bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by začít platit od 1. září. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z Hnutí STAN ale očekává, že dnes radní dokument schválit nestihnou.
11: Vzhledem k tomu rozsahu se předpokládá, že ta rada bude pokračovat ve středu a potom další úterý, 26. je výbor pro územní rozvoj a 28. zastupitelstvo.
8: Český rozhlas Plus odvysílá v premiéře pořad o procesu s Karlem Hermanem Frankem. V sérii o nacistickém zločinci použili autoři taky unikátní rozhlasové archivy. Pětidílná série přenese posluchače do soudní síně roku 1946, kde se Frank zodpovídal ze svých zločinů proti českému národu, včetně vyhlazení Lidic a Ležáků a poprav během Heydrichiády. Celou sérii možné poslouchat taky na platformě Můj rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Bude polojasno.

0: Startuje Ranní dvojka.
1: Tak srovnejme si sluchátka. Připravme se do startovacích bloků. Milí posluchači, vítáme vás u poslechu ranního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Máme za sebou odpolední vysílání v Mikulově, v promrzlém, zapršeném, studeném, chladném, úplně prázdném Mikulově, ale kdo přišel, tak přišel se srdcem na dlani. Viď, Regino, viď, Jakube.
2: Dobré ráno. Dobré ráno. No, přišli ti nejodvážnější, ale nakonec, protože kolem půl druhé nebo druhé hodiny přestalo pršet a to náměstíčko se začalo plnit před tou nádhernou zahradou, takže...
3: Ano, a všechna ta setkání byla vřelá, takže nás zahřála. Moc děkujeme.
1: Opravdu děkujeme, vážíme si toho. Dnešní ranní špek, který pro vás je připraven, záměrně používám tento výraz.
3: Trpný rod, jsi trpěl u toho.
1: Ano, aha. Ale bude to taková hra, jo? Někdy to bývá divadelní představení.
2: No právě.
1: Tak to dnes to bude hra.
3: Jako společenská hra.
1: Bude to společenská hra, milí posluchači, těšte se. Nebo radši ne, já vlastně nevím. A teď úvodní píseň. Důležitá věc, čím to takzvaně otevřeme. Regina přišla s touto skladbou Hany Zagorové. Ona se v originále jmenuje, teda od Hany Zagorové se jmenuje Náskok.
3: Náskok.
1: A teď jsme si nemohli vzpomenout, říkám, to je nějaký
3: co je ten originál?
1: No, pozor. A originál zní takhle, já doufám, že vám udělá radost. Jsou to osmdesátky.
3: Jak vyšitý.
2: To je ta Doňa, jak jsme ji říkali, Doňa, ne?
1: Doňa
3: Elvíra.
2: Doňa Summer, no.
1: To je Doňa Summer. Hot stuff. Náskok. Tak jedeme.
3: To je energie po ránu.
1: To je energie. Ne, to je fakt, to je obrovská jízda. Paráda. No tak jo.
2: Ukaž, jak vypadala před 70.
1: Perfektně.

0: Tak co tomu říkáte?
1: Dobrý.
0: Jak říkáte, někde 80 jak?
1: Vyšitý.
0: No prostě paráda. No tak jo, tak jste připraveni?
2: No, jdeme na to.
0: Jdeme na to, ono se trošku zaseklo. Ale to nevadí, ne?
3: Špekové ráno na dvojce.
0: Já mám pro vás hru. Občas jsem si tuto hru s vámi už zahrál a dnes to bude podobné. Já mám slovo, na které přijdete hned a vlastně bych vás poprosil, abyste...
2: Asi nám někdo vyklízí kancelář, slyším cinkat láhve.
4: To je od okurek.
2: Od okurek, to samozřejmě.
0: Abyste, děláme tatarku pro celý Český rozhlas. Abyste rovnou přidávali svoje vlastní nápovědy.
4: A co když si to budeme myslet špatně?
0: Ne, budete si určitě, budete vědět hned. Jo. Dnes je knižní pondělí.
4: Jo.
0: Přijde Oldřich Suchý, takže knížka je zásadní nápověda, protože to slovo se tam objevuje vždy.
4: Takže to je svět knihy, jo?
0: Máme ho za sebou. A já vám teď řeknu to, na základě čeho pochopíte to slovo, a poprosil bych vás o nápovědy, ale myslím i naše posluchače, milí posluchači, pište nám, protože ta odpověď bude jasná. Ale jestli byste k tomu přihodili vaše nápovědy, kde to používáte? Jsem důležitější, nebo jsem všechno, já jsem všechno, a jsem důležitější než forma.
2: Mm-hmm, tak to už asi máme, no.
0: Jo? Mm-hmm. Já jsem všechno. Ve zkrácené verzi. A jsem za každých okolností vždy důležitější než... Ne, na začátku bývám, si myslím.
4: Jo?
0: Ano. Prosím vás, nejsem titulky k filmu, to jsi asi myslela, jo?
2: Ne. To, co mám tady v kelímku od jogurtu, je...
0: To je, ano, taky. To je špek. Taky.
2: Jo.
4: Takže nejsi předmluva.
0: Nejsem předmluva, jsem...
2: Prolog, epilog.
4: Doslov.
0: To ne, ale otevřeš si knihu a zpravidla jsem já tam ten první. Já jsem ten nejdůležitější. Řekl jsem, že jsem důležitější než forma za všech okolností, ale někdy se můžeme bavit o tom, že ta forma je v pořádku. Ale vždy bych tam měl být já. Tak. Třeba v tom jogurtu ta forma až tak důležitá není.
2: Není.
0: I když...
2: No ten jogurt mohl být v kostce. Mohl být.
0: Mohl, třeba, ano. Jo?
2: Ale není.
0: Tak zkuste ještě nějakou nápovědu. Aniž byste to slovo, prosím, řekli.
2: No, tak třeba zpravodajství.
0: Musím.
2: Tam jsem důležitý.
0: Mě musí mít.
4: Taky žaludek mě musí mít, ne?
0: Ano.
2: No v tvém případě nemusí a přesto žiješ. Někdy je to rohlik jenom na celý týden.
4: No jo, no.
0: Ale u té knihy, knihy jsem používán hodně.
2: Třeba bazén je lepší, když mě má, ne?
4: Je to lepší.
2: Aby si člověk neublížil.
4: Takový prázdný.
0: Jestliže nejsem v bazénu, tak...
2: Tak jsem na jípce.
0: Tak tvoje, ano, tak seš, tvoje hlavička nedopadne úplně dobře. To je pravda.
4: Tak můžeš být možná nějaký vyprázdněný, ne?
0: Ano, ano.
2: Jsi začala žaludkem a končíš střívkem.
4: A teď nemyslím tělo.
2: Jo. No právě, že a to souvisí s tou formou.
4: Ano.
0: Třeba jdeš do kina a když nejsem v tom filmu, tak spinkáš.
2: Mhm.
0: Že jo?
2: No ale to ve filmu může být i napětí a přesto tam jako nemusí být úplně ten špek, ne?
0: No ale právě, to je ten fígl.
2: Že ta forma v tobě může ty emoce vyvolat?
0: To je právě fígl třeba Hitchcocka. Ono to zdánlivě vypadá, že tam nejsem.
2: Mm-hmm.
0: Ale právě proto, že on tu formu dokázal tak vytvořit.
2: Přetavit vlastně ve špek.
0: Tak tam vlastně jsem.
4: Mhm.
2: Mm-hmm.
0: Ale zásadně se to slovo, jsem nad tím jako fakt přemýšlel, se nejvíc používá u těch knih. Tam jsem normálně i napsán.
2: My se o něj mnohdy snažíme v ranním vysílání, o ten špek, ne?
0: Bez toho to nejde.
2: Bez toho to nejde. No, občas to jde i bez toho. Když si třeba zahrajeme pak. Když si říkáme třeba, víš co, pust písničku. Nám tam chybí špek.
0: Třeba já... Používám často slovo bezšpekovné.
2: Mhm. Jo, jo, jo.
4: No, ty jsi takový kritický mnohdy k některým myšlenkám, které pokládáš za bezšpekové.
0: Myšlenkám, spíš výtvorům lidským.
2: Jako, jako bezšpekovné, to profesor Doudleba hodně chodí s,
4: no, naopak,
2: s prázdným listem.
0: Já myslím, že ten bývá velmi připraven. To, že ten špek v jeho případě nedává smysl, to je jiná věc.
2: Jo, jo, jo.
0: On si myslí, že je naplněn. Ale třeba i lahve jsou naplněné.
2: No, jinak na ní můžeš foukat parník.
0: Co to vlastně... co já vlastně jsem?
2: Výplň.
0: Ano.
4: Vnitřek.
0: Ano.
2: Náplň, no.
0: Ne, ale výplň a vnitřek, to jsou dobrá
2: synonyma. Nádivka.
0: Nádivka.
2: Taková verbální nádivka.
0: Nádivka, ano.
4: A přitom nejsi objem.
2: Nemusíš.
0: Nejsem a jsem, ač jsem často za objem zaměňován.
4: No jo.
0: Třeba zejména třeba v motoru.
2: To znamená, nemusím mít hmotnost.
0: Já nemusím mít hmotnost.
2: Nebo váhu.
0: Ano, nemusím. V případě toho tvého jogurtu, který tady z naprosto nepochopitelných důvodů každé ráno jíš, tak...
2: Dbám o své zdraví.
4: A taky se dáš vypočítat.
0: Taky se dá vypočítat. A někdy je to zvláštní, protože dokonce, když si třeba řeknu kruh, tak mám pocit, jak se dá vypočítat špek kruhu.
4: No, jako to je vzoreček, ne?
0: Čtverec tomu rozumím. Jo? A, B. Vynásobím.
2: Krychle? Nebo kvádr?
0: Krychle taky, ano.
2: To není A plus B.
0: Ne, to je A plus... Ne, to je A... Ne, to není A plus B, to je no A právě. Krát B. Ano, říkám vynásobit. Ale krychle, to je A krát B krát C.
4: A to vše právě ten objem, ne?
2: A to už ano, mám zeměpisu.
0: Ano, ano. Já bych teď skončil, já protože taky. To naše vysílání už nemá špek.
4: Začíná být na tenkém ledě.
0: Dvojka@rozhlas.cz. Zkuste prosím přijít na to, kde se ještě mohu objevit.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 21 minuta, já myslím, že to můžeme odhalit, že to slovo známe, milí posluchači. Ranní dvojka začíná vždy své vysílání ranním Špekem a dnes se nám tam schovalo...
2: Tady... Já jdu zavřít dveře, protože tady se vysává třikrát za minutu.
1: A co to dělá? Co to je za
3: bude zvuk? Čisto, to je lux. To má vysavač. Kam vždycky jdete? Nechoďte všichni vysávat.
4: Ale to už bylo vždycky vysáto
3: v 5 ráno. No jo, tak...
1: Já mám tak rád otevřené dveře a otevřené srdce. Tak jedem. 3, 2, 1. Nad formou nikdy nesmí zvítězit
2: obsah.
1: Nezaměňovat s objemem, Regi, prosím.
2: Ano.
1: O vysvětlení. No, děti teď maturujou tvůj, no, si maturuje, tak prosím.
2: Centimetry, metry čtvereční, že?
3: No, tak to máš
2: to znamená těle, plošná si, míra.
3: A
2: ano.
3: Obsah je u těch neprostorových...
2: Dvourozměrných.
3: Ano. Útvaru.
1: Přesto se třeba u motorového prostoru používá často obsah.
2: Mm-hmm.
1: A říká se ještě, to je ještě další taková poučka, že obsah ničím nenahradíš. Třeba v
2: moto. No, kubíky ničím nenahradíš. To je něco, pravda. O tom něco vím.
1: Tak a jak nám pomohli naši milí posluchači s tím obsahem?
3: Napsala Bára, mimochodem, nejlepší obsah mívá dámská kabelka. No to je téma samo pro sebe.
1: To my asi, Jakube, můžeme potvrdit hledání klíčů od auta a kartičky pro vstup do Českého rozhlasu u paní Květoňové je vždy velká zábava.
2: Já třeba, když se zeptám, nemáš žvejkačky?
1: Ne,
2: tak si jedu koupit, vrátím se zpátky po 4 hodině a Regi stále loví, to ví.
3: Já se někdy dostanu do takové situace, že nevydržím se svými vlastními nervy a vysypu to celé na zem, abych našla tu jednu jedinou věc. Je to vesmír.
1: Za našich časů obsah, nejdůležitější pomůcka k tvorbě zápisu do čtenářského deníku. Pokud jste nebyl ve třídě někdo, kdo fakt četl, nebo z filmu Osoby a obsah, ať má tento týden slušný obsah. Michal, léta páně 1975, z Líšně od Zetoru. Děkujeme. Čtenářský deník.
3: To je pravda. To se muselo psát. To bylo
2: no, to jsme museli.
3: Hrozný.
2: Vždycky jaký perex k té knížce, že jo? Nebo, že jo, no,
3: Ježíš,
2: to bylo strašný. Růženka nás zdraví a napsala. Víte, co by bylo hezké, kdyby se děti ve škole učili, že špek čtverce nad přeponou rovná se součtu špeků nad oběma odvěsna.
1: Odvěsna,
3: no,
1: odvěsna, to je hezké slovo. Napsala Jana. A přece mě něco napadlo. Velice dobrý špek je v soudku, nebo když je tam víc, jak je to dobře, ve vinných sklípcích na Jižní Moravě, třeba taková pálava nebo veltlínek. Mm-hmm. Bezstarostný den přeje. Tak vám taky teda, Jeni. Jestli jste v nějakém sklípku, tak to bude...
3: To se máte krásně.
1: To bude obsah.
3: Vzhledem k tomu, že se blíží sezóna letních táborů, tak se už moc těším, až budu zkoumat špek dětských zavazadel a hledat ponožky, které jí maminka určitě nezbalila. Zdraví Zuzka z Maringotky.
1: Počkejte, ale teď napsal Lukáš Oliva. To si v klidu poslechněte, protože to by mě vůbec nenapadlo. Když ve tmě potkám člověka, musím provést obsah, zda se jedná o muže či o ženu.
2: Ježíš, to je... To je prostě haptiku.
3: Ošach.
1: Takzvaný ošach, ale tento význam toho slova jsem tam nenašel.
2: Jo, to je
1: obsah.
3: To je vtipný.
1: A co to děláš? Já tě teď momentálně obsahuju.
2: Ano.
1: Abych zjistil, na čem
2: obsahávám.
1: Jsem.
2: Obsahávám. Moje žena říká, že když se mě posvítí do ucha, rozzáří se mi oči. Že by v hlavě chyběl nějaký ten obsah, Petr, z Valašské Bystřice.
1: Počkej, když se mi posvítí do ucha, tak se mi rozzáří oči.
2: Rozsvítí oči.
3: To je krásný. Vás bychom chtěli mít jako lampičku ve studiu,
2: Petře. Tak vám jistě, Petře, září oči, protože vaše žena je krásná. Září tou krásou, kterou vidíte.
1: Protože máte místo hlavy kokosové hořech.
3: A napsal taky Martin Ondráček, tvůrci mě honí, algoritmy hltají, diváci mě konzumují, studenti počítají, učitelé zkoušejí. A politici jsou nazí, když mě nemají. Čau.
1: A zdar.
3: To bylo chytrý.
1: To bylo chytrý. Martine, to skoro není co dodat.
2: Proto mlčím.
1: Já bych možná to nechal takzvaně viset ve vzduchu. Víš, jak se někdy říká, že ta poenta se musí nechat viset ve vzduchu a pauza, to se říká také na jevišti, ale i ve filmu, pauza hraje.
2: Tak si jdem dát pauzu.
1: To bylo silný. Martin?
3: Mhm.

0: Doulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: Ta vaše politika, fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuňte se mi.
3: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Dobré ráno. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Koalice se podle něj bude zabývat i stovkami připomínek, které k návrhu přišly. Do debaty chce přizvat také generální ředitele Českého rozhlasu i České televize. Na podporu veřejnoprávních médií včera znovu demonstrovali tisíce lidí ve 12 krajských městech. Požadují stažení sporného zákona. Lebka svaté Zdislavy by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném Podještědí do konce května. Informovala o tom policie na síti X. Restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Teď je potřeba lebku odborně očistit a zakonzervovat. O jejím dalším případném vystavení rozhodne speciální komise. Výletní loď MV Hondius dnes dopoledne dorazí do přístavu v nizozemském Rotterdamu. Loď se stala ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě už je jen nezbytný personál a dva lékaři. Všichni cestující jsou evakuovaní a v karanténě. Loď bude v přístavu dezinfikovaná. Onemocnění nepřežili 3 lidé. Dalším 10 cestujícím vyšel pozitivní test, uvádí Světová zdravotnická organizace. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let. Informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala víc než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. 2159 lidí popravil íránský teokratický režim, 356 lidí úřady v Saúdské Arábii, většinou za drogové delikty. Do celkové statistiky ale nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují. České hokejisty čeká utkání proti Švédsku ve skupině mistrovství světa. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě do 13, na horách kolem 10.
0: Doprava.
6: Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů z Bystřete mezi Lány a Novým Strašecím. Na kilometru 27,5 havarovalo nákladní auto a skončilo mimo silnici. Na místě jsou hasiči, auto budou vyprošťovat, zatím se nezdržíte. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Prahy před sjezdem na Slavkov brzdí kamiony. Z kilometru 211 se pomalu sunou k Rohlence. Pak brzdí i před Brnem na úrovni Slatiny a v pomalejším tempu pokračují až k omezení u dálnici D2. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
7: Ranní tým je tady. Milí posluchači, hledali jsme slovo obsah, ale například Pavel, dobrý ročník 1973, z chladného Lucemburska nám napsal. Vy nás posloucháte v Lucembursku. Možná je ve špeku rejstřík, smysl, vnitřek, náplň, výměra. To je vlastně všechno obsah. Že?
8: Dalo by se My jsme tady o náplni mluvili už, jo? Nebo o nějaké...
9: Ano, ano, ty jsi říkal nádivka.
8: Nevím, nádivka, to... myslím, no.
9: Jo. No a napsala taky Kateřina, vždycky mě pobaví na obalech nápis může špekovat stopy korýšů a oříšků. Jako vážně jsou v čokoládě korýši?
7: Jo, může obsahovat.
9: No.
7: Ano, to se používá.
8: Korýše.
7: No korýše. No,
8: že v milce najdeš kraba.
7: Totiž to se objevilo od té doby, co se musí všude psát ty alergeny. Uh-huh. A najednou je člověk překvapen, co ta jídla která nevykazují známky toho, že by tam byly korýši, obsahují.
8: No, může obsahovat stopy oříšku nebo otrub dokonce někde.
7: A taková otruba, já ti někdy uvařím otrubu.
8: Já myslím, že už se ti to jednou povedlo, ale zapomněli jsme na to naštěstí. Hele, špek flašky alias láhve, nebo jinými slovy flash disku.
9: Jasně, to je pravda. Napsal taky Josef, opak je asi nádoba prázdná, že? Prázdná
7: jo.
9: Nádoba, to je urážka.
7: Proto jsem říkal to bezšpekovné, tím bylo myšleno slovo bezobsažné.
9: Ano.
7: Je bezobsažný, nebo bezobsažné umělecké dílo nemá žádný smysl.
9: A pak je tady další taková úvaha, která na to navazuje od Markéty. Nezáleží na obalu, ale na obsahu. Slova mohou být krásná, ale bez obsahu nejsou ničím. Ticho někdy nese větší obsah než dlouhé řeči. Prázdnota není nedostatek věcí, ale nedostatek obsahu. Tak a už mě nic jiného k obsahu nenapadá.
8: A to je Markéta. Zajímavé, že někteří lidé se toho ticha bojí. Jo, že raději mluví. Místo toho, aby si vychutnali to ticho?
7: No někdy
8: nonverbální komunikaci.
7: Že plácáš prázdnou slámu. S pozdravem Josef Zbořil. Krychle A krát B krát C, to snad ne, zpátky na druhý stupeň základní školy. Mm. Ale Josefe, já jsem měl matematiku naposledy v roce 1984. Buďte ke mně tolerantní.
8: To děkuji. Se tehdy ještě, ano.
9: A to se počítalo jinak.
8: Akrát, dvakrát,
7: ano,
8: určitě.
7: To bylo takhle, prosím.
8: Maminka mi vždy na pionýrský tábor lepila na víko obsah kufru. Marcela Čišková.
9: Pravda,
8: píše
9: ano.
8: Ročník 72. No my se trošku na pionýrský tábor vydáme, ne? V retru.
9: Jo.
7: Ale to máš pravdu.
9: Jeden seznam věcí.
7: No, já seznam, tam muselo být.
8: Flanelová košile, kolikatero ponožek.
9: Jo.
8: Většinou jsme ty čisté věci přivezli, ať jsme chodili v jedněch trenýrkách.
7: Takhle já to mám i teď po těch našich výjezdech. Ten kufr je plný čistých věcí, když se vrátím, takže...
9: Je, no tak to bych asi do toho se nepouštěla.
8: Ale no tak...
7: No tak takhle,
8: nebo... Se sprchuje.
7: Nebo jo, ale nebo to řeknu jinak. Že ten kufr, mimochodem ty máš taky pěkný kufr, že ten je podle mě plný věcí, z nich nevyužiješ nic.
9: Mm. Já využiju všechno.
7: No tak ty máš samozřejmě sebou robu na jeviště. To.
8: Když je fakt, že my jsme o víkendu v neděli včera vybalovali ještě z kufry a já říkám, že ne, to je čisté, ona tak tohle dopravila, ne, to je taky čisté. To je taky čisté, takže já jsem na tom jako ty.
7: No tak jasně. Výběr z hroznů, Jirka napsal, jo. Takže já, když celý obsah vypiju, tak jsem na mol? Tak podle toho, jaký obsah?
8: Tak asi muzikant napsal, že jo? Tak.
7: Ale že nehraje v dur, ale v mol.
8: Mol.
9: Vlado, starý Jičín, ročník 1980. Pokud slovo obsah zadáte do vyhledavače Google, systém v současnosti odhaduje zhruba 70 až 100 milionů výsledků. Stránek, na kterých se toto slovo, čili slovo obsah, vyskytuje, a to už je slušný obsah.
7: No, to je. Aspoň vidíte, kolik těch nápověd je možných. No, jedeme dál, pustíme si písničku, aby to mělo nějaký obsah, to naše vysílání. A...
9: Taková kritika.
7: A jdeme dál. Ne, tohle je dobrý. Tohle je zrovna dobrá. To je Nick Kamen.

0: 6 hodin 41 minuta, jestli dovolíte, milí posluchači, na chviličku se ještě podíváme do vašich e-mailů, protože jsou plné krásného obsahu. Například Eva Hrušková se Zdeňkem, tedy Eva Hrušková od Jana Přeučila. Dobré ráno, po delší době vás zdravíme cestou do Plzně z Doubravky do kulturního domu, kde v 8.30 hrajeme pro školy. Špek je obsah. Určitě, paní Hrušková, máte se Zdeňkem divadlo plné obsahu, protože jinak by to děti nebavilo. Není-li obsah, děti okamžitě hažou.
1: Ano, děti jsou kritici, viď?
0: No, výborný, veliký.
1: Výborný, lakmusový papírek.
0: Ano, to tak je, to je pravda.
1: Dobré ráno, dnes je špekem S, velké S.
2: Jo.
1: To je ano. Obsah plochy, píše Jirka.
2: To je pravda. Taky se to teď tady nějak vybavilo. A ještě píše Marie, vysypte špek kapes.
1: No, vlastně, no.
0: Vysypte obsah kapes, jo, ano. Jo. To u vás doma je velký problém.
2: No to... Nevím, to bych radši nechala být.
0: Napsal Radek roku 63 Zlín. Jsem, to poslouchejte, fakt dobrý. Jsem Pythagorův čtvercový výmysl nad přeponami a odvěsnou pravého úhlého trojúhelníku. Pythagorův čtvercový výmysl.
2: To je hezký.
0: Ale to je také hezké slovo, výmysl. To jsme ještě neměli.
2: No.
0: Co? Výmysl.
1: Možná ne, já nevím.
2: Taky se mi to nezdá. Ahoj Pražáci, škoda toho počasí v krásném Mikulově. Včera tam byl asi moc hezký den, soudě podle Vyškova. Hot stuff byl obrovský diskohit. Obsah živin, obsah učiva, obsah života, původní a pak následný obsah tenkého i tlustého střeva. Pavel z Vyškova.
0: Když si u toho střeva, tak na to krásně navazuje Michal. Tak to po ránu mi přijde, ahoj dvojko, trojko, že mám v hlavě obsah svých střev.
1: Jak slušně říct, to je hezký. To je hezký.
0: Fakt dobrý, ne, jste bezvadný.
1: Dnes jsem obsah, Anička píše, vidím to na obsah, píše Vladimír.
2: A taky Lída, jestli se nepletu, na vrátnicích podniků dřív standardně zaznívala věta od nejdůležitější osoby firmy vrátného. Ukažte mi špek vaší kabelky batohu.
1: No jo.
0: A napsal, máme tady kritiku nebo reklamaci. Irena, v sobotu na dni otevřených dveří jsem speciálně chtěla vidět vaši gondíkovou kuchyni a vařič dobrot, ale nic tam nebylo. Takže to máte někde hezky uklizené a vždy speciálně vyndaváte a pak vám tu vůni, a pak nám, nebo na vůni dobrot lákáte i ostatní patra. Jinak den rozhlasu byl prima jako vždy, DOD, to jsme moc rádi, my jsme tady nemohli být. Ireno, patrně jste byla v jiném studiu, protože my vysíláme z takového speciálně schovaného studia, ve kterém máme právě dovoleno vařit, hrát,
2: dělat... Mít tady stromy.
0: To...
1: A jsem do toho studia samozřejmě, nebo průvodci jsou pouze hasiči.
0: Ano, jsem musím být speciální...
1: studiu. V obleku.
0: Se speciálním povolením a v obleku takovém, takže proto patrně bylo zavřené. Takže vám to někdy třeba individuálně velmi rádi ukážeme, předvedeme. Ale jsme na tajném místě. To nesmí nikdo vědět.
2: Dobré povíkendové ráno, trojko.
0: Jsem ve sklepě.
2: Obsah a forma, dialektická dvojice. U jogurtu je obsah důležitý, to je fakt. Obsah se počítá v geometrii, obsah nějakého útvaru třeba. Dneska začínají maturity, budou znát obsah knih, o kterých budou mluvit. Obsah vašeho vysílání je fajn. Obsah mého hrnku se zmenšil, takže za chvíli vyrazím do práce, Olga.
0: Dobře, maturita, jaká je nálada u vás doma?
2: Strašná, už aby byla středa večer. Říkal můj syn, že jeden jeho kamarád říkal, že už se nejde ani učit do knihovny, protože nemůže ztrácet čas přejezdem do knihovny a z knihovny. Už je to takhle zlé.
0: Takhle, jestli ta knihovna je třeba v Třebíči, tak tomu rozumím.
1: No ne, tak je to praktický člověk. No. Třeba to nemusí značit to, že to je tak náročné, nebo...
0: Budem držet palce.
1: Ale oni to zvládnou, kucí.
2: Je tak špatně.
1: Je to zkouška z dospělosti, no.
0: Je.
2: Prý to budou prázdniny.

0: Je 6 hodin 48 minut a teď se na pár minut úroveň vysílání našeho ranního bloku změní. Laťka bude tak vysoko, že ji ani neuvidíte. Je tu profesor Doudleba s košíkem rajčat. Dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno.
0: Jinak nám přišel ještě jeden e-mail, že se často měří prý policie, když vás zastaví, tak se měří obsah krve v alkoholu. A vy nám prý budete...
1: To se mi stává často.
0: Vy nám prý budete tvrdit, že za červenou barvu rajčat může meteorit, který vyhubil dinosaury. Možná bychom tím měřením krve v alkoholu měli začít, pane profesore, v vašem případě.
1: Teď mě ho měřili dole na vrátnici.
0: Ne, i obsah krve, to znamená ne ho,
1: ten
0: ale
1: alkohol.
0: Jí. Jo, takhle.
1: A zjistili, že tam mám stále o něco více krve. Takže by mi
2: neuvěřitelné.
1: By mělo víc rozumět.
0: Tak pojďme, protože jak to je s tím rečetem?
1: No, jenom se chci pochlubit na začátek, že jsem držitelem čestného titulu rajče roku z roku 1998.
0: Takhle je to na vás i vidět.
1: Získal jsem ho v Dolní Kropenici, ano.
0: Máte tak, vypadáte jako jaterní rajče.
1: Ano, já jsem měl pocit, že jde o cenu za můj výzkum v zeleninové oblasti, ale za pár let mi bylo sděleno, nebo po pár letech, že mě kolegové dali tu to vlastně pomyslnou cenu, protože jsem usnul na kašně, když pražilo slunce. No. Ale zpět k otázce té barvy rajčat, tedy nejčastěji červené barvy. Za tu červenou barvu rajčat může zcela jistě meteorit, který vyhubil dinosaury. Já vám to samozřejmě vysvětlím, že teď vám to může připadat, že tady plkám, ale ten slavný vlastně kosmický knedlík, co před 660 miliony lety přiletěl a políbil Zemi, opravdu vyhubil dinosaury. My vědci tvrdím, že dinosauři skutečně vyhnuli vlastně konkrétně kvůli prachu, který ten v atmosféře, který zvířil ten dopad meteoritu. Vlastně oni zemřeli kvůli nedýchatelnému vzduchu. To byla první příčina, pak toho samozřejmě bylo víc, protože se změnilo klima a tak dále. No ale já jsem v této souvislosti logicky si položil otázku, proč jsou rajčata červená. A protože rajče není jen zelenina. Rajče je vlastně emocionální semafor. A když je zelené, tak čekáte. To asi víme, než nám dozraje. A když je červené, tak ho sníte. Tady není asi co rozporovat. Ale pojďme se podívat na ta fakta, protože meteorit, který dopadl na naší planetu, tak dopadl konkrétně do oblasti Mexika. A odkud jsou rajčata?
2: Z Mexika.
1: Z Mexika, z Ameriky. Jo, ze střední Ameriky, z Mexika. Dejme tomu, berme to tak. Že to je Amerika, je to náhoda? No samozřejmě, že není. Je to jako kdyby vám soused, já jenom se chci bavit teďka, jako kdyby vám soused vykradl sklep a vy jste ho druhý den viděli na trhu, jak prodává vaše okurky. Taky to není náhoda. Má to nějaké souvislosti. To znamená to červené rajče. Teď mi nerozumíte.
0: Ne, vůbec.
1: Podle mě jste se málo napil. Ale po dopadu meteoritu se do atmosféry opravdu dostalo obrovské množství minerálů, prachu a kosmických částic. A právě... To nevadí. No a právě tehdy se podle mé teorie aktivoval ten takzvaný tomatový reflex. To je obranný mechanismus. Stejně jako chameleon mění barvu, tak rajče přešlo vlastně do toho módu nepřehlédneš mě a vlastně nebudeš mě chtít. Ta červená barva měla evokovat, jako odpudit toho predátora případného, ale během té evoluce nastaly dvě chyby dinosaurům, kteří si měli na divokých svrchních triasových rajčatech pochutnávat, vymřeli. To znamená, to rajče vlastně nemělo šanci. Druhá chyba, rajče svou barvou mělo v průběhu vývoje možné rajče žravce tou červenou barvou, jak jsem říkal, odradit, což se ale také nestalo. Jo, ta červená opravdu měla odrazovat. Takže místo, aby odradilo ty predátory a lidi, potažmo, to se stalo ale o dalších 200 milionů let později, tak začalo chutnat s mozzarellou. Takže on vlastně, a ono muselo, to rajče se ve finále, když zjistilo, že ta jeho červená barva je málo na to, aby ho nikdo nejedl. Buď to vymřeli dinosauři, kteří by ho mohli jíst, jo, nebo bíložravci nastoupili až mnohem později. A buď to vymřeli, anebo ta červená barva naopak lákala ty rajče žravce. No tak rajče to muselo využít a řeklo si, dobře, tak něž žerte, ale pak ta má semínka, po tom, co mě vyloučíte, v jiné podobě už, budete rozsévat a já se tím budu více množit.
0: Takže to si řeklo rajče.
1: To si řeklo rajče. To si řekl Rajče.
0: Pane profesore, ne, že já jsem se málo napil. Vy jste se napil trošku víc.
1: No a teď co z toho vyplývá, přátelé? Vyplývá, teda vypívá, to už je, tady už je vypito, ale co z toho vyplývá? Červená barva rajčat vznikla jako způsob, jak přilákat zvířata. A to je přesně to, že rajče není blbé. No a když ten plod zčervená, tak ptáčci a další tvorové to poznají, řeknou, aha, hotovo, máme svačinu, čímž pádem ho zase rozsemení a to rajčátko si roste ve vícero a vícero oblastech, tak to se vlastně dostalo do Evropy, rajče. Vlastně přenesl ho pták. Geniální systém, takový vlastně je, ale biologický úver.
0: Ale já tam pořád nechápu, pane profesore, promiňte, tak no. Ten protimluv, že jste říkal, že rajče se rozhodlo být červené, aby odpuzovalo a zároveň teď jste říkal...
1: Ale
0: aby...
1: ono mu to nevyšlo, pane Dalibore, ono mu to nevyšlo.
0: No vyšlo, teď jsou červená rajčata.
1: Jo, ale jemu nevyšlo to, že by ta červená odpuzovala. Pak se zjistilo, že naopak lákají. Jo, ty rajčatožravce. Rozumíte mi? Ono to zkusilo na dinosaury. Jsem červené, dinosauři mě nebudou jíst, protože jsem červené. Jenomže oni předtím, než se vůbec kousli do rajčete, tak vymřeli.
0: A proč chtělo rajče, aby je dinosauři nejedli? Aby přežilo?
1: No jasně, aby přežilo.
0: Ale ono směje.
1: To už mu je jedno.
2: To je přirozená cesta.
1: To je přirozená cesta. Ale ono, když zhnije, tak stejně ta semínka jako zůstala zachovaná někde v půdě se jako uchytí. To jako není problém. To znamená, že rajče si řeklo, možná bylo vybíravé, možná si řeklo, ne, ty mě žrát nebudeš. A já budu červené a ty, když budeš... Takhle, já vám to řeknu na rovinu. Ti bíložravci tehdy byli barvoslepí a bylo jim to úplně jedno, jestli
0: protože oni žrali jenom bílí, když jsou to bíložravci.
1: Ale s tvrdými v tomto případě.
2: A jak je to s tou mozzarellou, pane profesore?
1: No teď už to rajče má úplnou smůlu, že?

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Lázně v Teplicích a Karviné hlásí úbytek hostů z arabských zemí. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo, teploty až 21 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se má příspěvek ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc korun. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
2: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
0: Vláda by se mohla zabývat taky výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému čtyřleté funkční období skončí v létě. Rusko v noci zaútočilo na Oděsu a Dnipro. Celkem ukrajinské úřady evidují 11 zraněných. Záchranáři museli ošetřovat taky dvě děti. Ruské drony v Oděse zasáhly obytné budovy a mateřskou školu. Uvedl to šéf městské vojenské správy Serhij Lisak. V Dnipru zasáhly obytnou čtvrť a po jejich dopadu vypuklo několik požárů. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočili na civilisty. Podle dat OSN ale ve válce zemřelo přes 15 000 civilistů, včetně žen a dětí, drtivá většina z nich na Krymu. Pokles arabských hostů dopadá na některé lázně v Česku. Konflikt na Blízkém východě se projevil například provozu lázní v Teplicích a Karviné. Léčebná zařízení teď chtějí cílit na českou klientelu, která ruší dovolené v zahraničí.
3: Vany plné léčivé solanky jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
4: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
3: Popisuje obchodní ředitelka Lenka Krotka. Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
5: Klientů z Blízkého východu máme velice málo a nás to určitě ovlivní ta situace.
3: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové začal 28. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Účastní se jí 2000 zástupců veřejné správy z celého Česka. 160 letošních přednášek je zaměřených především na kyberbezpečnost, využití umělé inteligence nebo digitalizaci zdravotnictví. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Výška hladiny je u většiny z nich pod dlouhodobým normálem. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě a na jaře. Chybějící voda v rybnících ovlivňuje i hospodaření rybářství Třeboň.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě do 13, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy čekejte zdržení před nehodou u Jenče na 5,5 kilometru. Levý a pravý pruh blokují následky srážky 3 aut. Fronta začíná za sjezdem na Kladno kolem 10. kilometru a zdrží vás asi 20 minut. Na D5 se směrem z Plzně do Prahy za Loděnicí zpomalují kamiony od 7. kilometru po pojíždí pravým pruhem až do Prahy ke sjezdu na okruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.

0: Pojďme k tomu, co tady naznačila Regina Květoňová. Po staletí se outdooroví nadšenci spolehali na vlnu, která hřeje, a bavlnu, která je prodyšná. Při dešti ale zvlhla a logicky...
1: stěžkla.
0: Tak, správně. Revoluci odstartoval pan profesor, který objevil syntetickou tkaninu a pak taky vynalezl prodyšné membrány. Co se nosí dnes a jak se proměnilo outdoorové vybavení, to nám řekne jeho kolega Pavel Prouza. Dobré ráno, Pavle.
2: Pěkné ráno přeji.
0: Tak když už jste takhle spolu bádali a vymýšleli, tak pojďme začít oblečením do přírody. Kdy se začalo vyrábět?
2: No asi, když se začaly pěstovat rajčata, bych tak řekl, ale teď vážně. Počátky outdoorového oblečení sahají někam do první poloviny 19. století, kdy se pro pobyt v přírodě začala používat odolná vlněná tkanina a voskované plátno. Masová výroba moderního funkčního oblečení, jak ho známe dnes, se rozběhla v 70. a 80. letech 20. století díky nástupu syntetických materiálů. Takže v 19. století byla základem oblečení těžká vlna, kůže a bavlněné plátno. Po druhé světové válce přišel nylon a polyester, tyto látky byly lehčí a rychleji schly než přírodní vlákna a zásadní průlom přinesl vynález nepromokavé a prodyšné membrány v roce 1969 a následné uvedení syntetického flísu. Oděvy začaly chránit před deštěm, aniž by se v nich uživatel potil. No a dnes se klade důraz na extrémní lehkost, technické střihy, strečové materiály a ekologickou udržitelnost.
0: Ano, nabídka oblečení je opravdu pestrá a já jsem si všiml, jsme dělali takový výzkum, že lidé ho nenosí jenom do přírody.
2: Ano, v obchodech je opravdu velký výběr outdoorového oblečení. Zákazníci v současnosti nechtějí jen technickou vyspělost, ale také, aby to vypadalo dobře, aby jim to slušelo. No a rozmáhá se nošení funkčního outdoorového oblečení v městském prostředí, což ale Češi uměli už dávno. Dál také přetrvává trend ultralight, tedy vše, co nejlehčí. Kožené pohorky nahradily paropropustné tenisky s terénní podrážkou a širokou špičkou. Hodně oblíbený je barefoot, tedy typ obuvi a styl chůze, které napodobují přirozený pohyb chodidla. Obecně platí, že lidé chtějí trávit čas v přírodě, ale v komfortu a bez utrpení.
0: No a jak se třeba proměnili spacáky? My o tom budeme za chviličku také hovořit z našich zkušeností a vzpomínek. Mám pocit, že už se nikdo netahá s těmi 3-kilovými péřáky, protože si říkal, že frčí lehkost, light.
2: Ano, máš pravdu, spacáky byly dřív těžké, objemné, vyrobené převážně z přírodních materiálů nebo těžké bavlny. Izolace byla minimální, váha byla přes 3 kila a zabrali velkou část batohu. Střih byl jednoduchého dekového tvaru, který nedržel teplo kolem těla. Bavlna po navlhnutí těžkla, dlouho schla a hrozilo její plesnivění. Za to dnes se používají špičkové prachové peří s vodoodpudivou úpravou nebo moderní nanovlákna a dutá.

0: vlákna. Vnější látky jsou z ultralehkého nylonu nebo polyesteru s úpravou proti roztržení. Spacáky jsou extrémně lehké a dají se zbalit do velikosti láhve od pití. Střih se osvědčil v podobě anatomické mumie, kopírující tvar těla, jsou vybaveny zateplovacími límci a zakrytými dvoucestnými zipy. Jsou odolnější proti vlhkosti, dají se snadněji prát a taky sušit.
1: No, zmínil jsi dva materiály, peří a duté vlákno. Dalo by se říct, co je lepší?
0: Ta volba je podle typu použití. U peřových spacáků se dřív obyčejné peří bez úprav snadno promočilo, slehlo a spacák prostě přestal hřát. Nyní se používá husí nebo kachní peří s nejvyšším poměrem plnivosti. Má navíc voděodolnou úpravu, nabízí tak nepřekonatelný poměr tepelné izolace k hmotnosti. U těch syntetických spacáků se využívala těžká vata nebo starší typy polyesterových roun, které se po čase používání lámaly a přestaly fungovat. Dnešní dutá vlákna a mikrovlákna skvěle izolují, i když jsou vlhké a jsou vhodnější pro alergiky nebo do velmi náročných a vlhkých podmínek. Takže volba je na vás a můžete si vybrat model s komfortní teplotou přímo pro vaši výpravu. A přidám jednu novinku v oblasti spacáků. Je to komfortní spacák, který se dá dole rozepnout, tím vzniknou díry na nohy, takže v něm můžete chodit a pak má i otvory na ruce. Takže v něm můžete klidně sedět u táboráku, hrát na kytaru, no a pak se jen odkulit ke spánku.
1: A když už teda po víkendech prodáváš v Decathlonu, tak nám řekni, co třeba stany karimatky, jaké tam jsou novinky?
0: Ano, tak v uličce 3 máme ultralehké stany, nafukovací nebo samorozkládací, protože doba stavění pomocí tyčí už je dávno pryč.
1: No jistě.
0: Také pěnovým karimatkám odzvonila ulička 6. Všichni chtějí pohodlné nafukovací. A vlastně každý venkovní sport má své specializované produkty. Ať už jdete na kolo, jedete na vodu nebo do hor, máte na výběr. Už se nenosí jedna bunda, jedny boty. A když doslouží, lidé už nechtějí stejnou věc znovu. Proto jde vývoj produktů neustále dopředu, mění se materiály i barevnost. Zkoušejí se třeba netkané textilie, upravené ultrazvukem, no a neustále se odlehčuje, kde se dá.
1: Takže do levé kapsy spacák, do pravé stan a můžeme vyrazit.
0: Ano, a to nebude tak dlouho trvat.
1: Moc děkujeme, to byl Pavel Prouza.
0: Naslyšenou.

0: Já si vezmu název písně za své tedy vymyslená. Není informace, která tady zazněla přibližně před půl hodinou, protože nám přišel dotaz velmi jednoduchého znění.
1: Napsal Jiří, dobré ráno, ve vaší reportáži o rajčatech mě velmi zaujalo, že z Ameriky do Evropy přenesl semínka rajčete zvíře jménem hopták. Hledala jsem ho v encyklopedii a nemohu ho najít. Mohli byste to prosím dovysvětlit, co je to za zvíře? Děkuji.
2: No, pan profesor Doudleba zde hovořil, co si pamatuji, o tom, že to semínko přenesl pták, to znamená přenesl hopták.
0: A kdo je tedy ten hopták?
2: No, hopták je, on se nachází převážně vlastně v prodejnách jakéhokoliv zboží, protože to je hop do kabelky tak a je to. A tam vznikl hopták. To znamená, že on je to takový drobný zloděj nebo zlodějka. Hoptáková po případě.
0: Stará hoptáková.
2: Stará hoptáková, no. Hop do kabelky a tak.
0: A vy jste se začali nějak kamarádit s panem profesorem, mám pocit, Jakube.
2: No, on chce, já ještě stále přemýšlím, jestli ho vezmem do party, ale...
0: Nevím, ale no, tak třeba, ne. Tak když tak ho zavřete do spacáku, ne?
2: No tak pozor, teď se dělají spacáky, který mají otvůrky na nohy a on za náma stejně přiběhne.
0: To si právě
2: na to pozor.
0: To si za chviličku ještě všechno vysvětlíme. Tak jo, 7 hodin 16 minut stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Dnes je pondělí 18. května. Přejeme vám všem krásný den.

0: Jedna krásná píseň z filmu Flashdance nás přesunula do retrokousku a my asi navážeme na to téma, které tady otevřel Pavel Prouza, a to jsou ty spacáky. My jsme se o tom bavili už před vysíláním v kanceláři a najednou jsme se přetahovali o to, kdo má lepší vzpomínku, a já bych začal těmi dekovými, protože v našich vzpomínkách je těžký taková, že jo,
1: neskladný téměř.
0: Neskladný. No, dejme tomu. Relativně tlustá deka, která měla zip po té kratší a delší straně a stal se z toho vlastně pytel. Ale, nebo taková věc, do které si se vsunula, ale nemělo vlastně to si, nic ano, za hlavou.
1: Ležel si mezi dvěma dekami.
0: Ano.
1: No.
2: Tak.
0: Případně jste leželi mezi dvěma dekami, víte, Jakube.
2: No, byl to pro mě jako puberťáka, to byl pytel plný lásky.
0: PPLka taková.
2: PPLka, pytel plný prvních doteků, to znamená PPP, D. A já si vzpomínám, že...
0: Však už asi nemusíš možná pokračovat.
2: Ne,
0: ne, tak jo.
2: On měl být nepromokavý, ale nebyl.
0: Ano, ne, ale byl naopak velmi savý.
2: Velmi savý. Vím, že se nedal zbalit na menší rozměr, než byl půl metr na 40 cm. To znamená, že bych vás nevzali ani do letadla v současné době s tím spacákem, a měl asi 8 kilo, vážil. Ale těch zážitků s ním...
1: A taky se do toho dovnitř dávala taková ta vložka, která se pak právě dala prát, aby to bylo hygieničtější.
2: To jste měli vy, já jsem měl bezvložkový.
0: Hele, a nebyl květovaný nebo nějaký kytičky?
2: Vevnitř byl květovaný vzor. Tak, já mám takový pocit, že jo. Zip se většinou rozbil jako první.
1: Takový ten kovový.
2: Nebo zasekl, ten kovový.
0: Ten se zasek, ano.
2: Ale takhle, když jste se do něj už nasoukali dva a zapli se, tak už vám ta dívka neutekla.
1: Nemohla.
2: Nemohla.
0: Mně se ten zip,
2: dívce, chlapec.
0: Mně se ten zip dvakrát zasek do...
2: No, tak to je špatně.
0: Nebylo
2: do vlasů.
1: A od té doby je to tak.
0: Tenkrát do vlasů. Tenkrát do vlasů. Ale je to posun obrovský, protože pak začala být takzvaná mumie.
2: No tak to už byla pozor, to už byla úplně jiná termoregulace pak. Protože pod tímhle spacákem podle mě v zimě, tebo, na podzim bylo horko, ale v zimě zima.
0: Ano,
2: a v létě byl nepoužitelný, že jo? Jo, že on jako ty izolační schopnosti neměl úplně ideální, co si vzpomínám já teda.
0: A my jsme používali, myslím, že doteď to možná doma je, že když ho rozepneš, tedy ten zip, někdo říká zips, tak se z toho stane obrovská deka.
2: A to byla zase jeho výhoda, protože z těch mumií teďka deku neuděláš.
1: To je pravda.
0: A víš, co ten zips? On hrozně chladil.
2: Studil, no tak v zimě.
0: Víš, to bylo strašně nepříjemný, že když se člověk přikryl a dal si ten zip na sebe, tak tam měl ledový proužek.
2: No když si usnul, tak ráno se probudil a měl si takhle přes tvář a bok svého těla
1: vytlačený.
2: Takový červený pruh vypálený mrazem.
0: Ano.
2: To je pravda.
0: To byly ty spacáky.
2: Ve tvaru zipový.
1: Jo, jo, jo.
2: No ale tak jako, já jsem to miloval.
0: A teď Pavel Prouza, teď znovu budu citovat, protože ten text mám před sebou. Je takzvaný, nebo existuje komfortní spacák, který se dá dole rozepnout, tam vzniknou díry na nohy, takže v něm můžete chodit. Pak má otvory na ruce, takže můžete sedět u táboráku a hrát na kytaru. Tak, a potom jenom odejdete spát, jo. Umíte si to představit, to vypadáte jak...
2: Teď si
0: přesně, jak Ronald McDonald, ne?
2: Já právě, že si ho zapomeneš sundat ten spacák a jdeš s ním třeba na nákup, nebo čistit si duby, zuby.
0: Dobrý den, přišel spacák. Dámy a ladies and gentlemen, na jeviště přichází pan spacák.
1: A tak to je dobré číslo.
0: A nenašla jsi to, dá se to někde koupit?
1: Zatím jsem to nenašla, to myslím, že to je
2: s dírami nějakým... pro nohy, jo.
0: No, ale i pro ruce.
2: Tak to...
0: Že ty vlastně to je zrychle, to je ten zrychlený...
2: Takový Teletubbies. No, nebo... Tramp vypadá jak Teletubbies.
0: Pardon, vlastně ne Ronald, ale taky, Teletubbies.
1: Nebo Michelin, nebo ne,
0: Michelin,
1: nebo
0: nějaký takový... A ty se jenom odvalíš, že jo, busta tam...
1: Zatáhneš ruce dovnitř.
0: Zatáhneš ruce, nesmí ti tam nic zapadnout, jo?
2: No to chci říct do té mumie, když náhodou, přesně, ti spadne horkej bust, tak než se z ní dostaneš, tak máš
0: nebo,
2: popálené...
0: Nebo třeba... Weigl.
2: Přesně tak. Tak máš smůlu.
0: Jak jsme viděli ve filmu S tebou mě baví svět.
1: To byl doutník, co?
0: Jo, to byl doutník, je, to je ještě horší. Mm-hmm.
2: No ten nezhasne jen tak.
0: Rychle.
2: To potřeš hasiča.
0: Hele, rychlej něco nalej.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazku vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO vysvětluje, že některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci. A navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitní vysvědčení. Do funkce generálního ředitele britské BBC dnes nastupuje Matt Britton. Bývalý šéf Google pro Evropu, Blízký východ a Afriku nahrazuje Tima Davieho. Ten v listopadu skončil ve vedení BBC kvůli kontroverzně sestříhanému projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v publicistickém pořadu Panorama. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho převezl do nemocnice v Innsbrucku. Co se přesně stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85-letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36. Na šampionátu tak bude národní tým chybět pětkrát z posledních šesti turnajů.
2: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Teploty 16 až 21 stupňů. Na východě a severovýchodě do 13, na horách naměří kolem 10.
2: Doprava.
1: Na dálnici D6 na příjezdu do metropole směrem z Karlových Varů trvají potíže a hlavně dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno. Kolona z 12. kilometru se sune skoro půl hodiny k nehodě u Jenče na 5,5. kilometr. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Hlavenec z 15. kilometru. Provoz brzdí omezení mezi Starou Boleslaví a Brandýsem. V Praze v Liberecké do centra těsně pod Molkou je nehoda. Provoz je omezený, fronta Střínovecké je na 15 minut. Pomalu se pak pokračuje i dál k Blance. Zdržení trvá i v Povltavské z Čuprovy a v Trojské od Gymnázia, taky ze zhora od Kobylis. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Ranní dvojka.
3: Hezké dobré ráno, 7 hodin 33 minuty. Dnešní Ranní dvojka se trošku změnila v mateřskou školu. Omlouvám se vám za to, za moje děti, ale dneska se to nějak nedá zvládnout. Asi ta únava už je veliká.
4: Myslím, že to konstatoval i Petr, ročník 58, tak jsem si dnes znovu představil, že si někdo náhodou pustí ČRO 2 a musí si myslet, jestli není Silvestr. Nebo vůbec nechápe, co se děje.
3: Ještě tady je jedna věc, než se podíváme společně na španělská tržiště, protože Lubica Zlochová tam zjistila, nebo poznala velmi zvláštní jev, který asi nedokážeme přesně možná pochopit, ale ona nám ho vysvětlí. Tak řekni prosím tě přípravu tvého syna na maturitu, kdy dostal otázku, jak dlouho trvala 30-letá válka.
4: dostal tuto otázku od paní profesorky z dějepisu a otázka ho zaskočila, jak dlouho trvala 30letá válka, tak v tom hledal,
3: co jsi řekl?
4: Hledal nějakou záludnost. To bude nějaký fígl.
3: Chyták.
4: A řekl 29 let.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Dozněla oblíbená písnička Jakuba Kaloče, tak se usmívá a možná jenom připomeneme, že s naším pořadem přijela k vám Ranní dvojka, tedy sobotním, co se týče vysílání. Jsme byli v Mikulově, kde i místní, kteří nemají vůbec žádné teplé oblečení, protože ho na nic nepotřebují, byli zděšeni, co se tam dělo, protože se tam prý takové počasí objeví jednou, maximálně dvakrát za 10 let, ale o to bych víc je chtěl a vlastně všechny vás, kteří jste tam přišli a i nás poslouchali potom ve vysílání, ocenit a poděkovat, protože to byl fakt výkon. Bylo, jak se říká někdy lidově v restauraci, bylo fakt hnusně. Mhm.
3: No tak naštěstí asi do hlubin Laptěvu už mířit nebudeme, což se klidně mohlo objevit.
2: Protože teď máme Litomyšl.
3: Máme Litomyšl, ale v Mikulově skutečně to vypadalo, jak když sídlíme u severního ledového oceánu, kde se Laptěvy nachází.
2: A tam bylo teda všechno, že tam byla nízká teplota, mrholení.
4: A foukal.
3: Ale no, fakt ta pocitovka musela být kolem nuly, podle mě.
4: To teda jo.
3: Takže děkujeme ještě jednou za to, že jste za námi přišli přes to nevlídné počasí. Už se to bude zlepšovat. Teď ještě místy sprchne, týká se to Slezska převážně, nebo severovýchodu, pak Čech během odpoledních hodin, ale spíš se ty srážky budou odebírat směrem vzhůru, to znamená, pršet bude pravděpodobně na horách, občas se tam může objevit bouřka. No a v těch nižších oblastech, pokud bude převládat oblačnost, to se přes den bude týkat západu naší republiky, tam také naměříte kolem 13 stupňů Celsia, tak jinak by mělo být fakt polojasno. A nebo pokud bude oblačno, tak pršet nebude a ty teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia, zítřek o stupínek více a takhle bych mohl pokračovat až k sobotě a k víkendu, protože zatím to vypadá tak, že má být, a to se těším na Litomyšl, má být v sobotu kolem 25 stupňů Celsia, nebo mezi 20 a 25 stupni Celsia a má být převážně slunečno. Tak já doufám, že to vydrží.
2: Ona to byla totiž jenom ta sobota, protože my jsme navázali na naši tour včerejškem, kdy jsme se stali součástí celosvětové charitativní akce, která se jmenuje Gentleman's Ride. Vlastně to vymysleli v Austrálii před 15 lety a jde o to, že se sejdou dobře milovníci jízdy na motocyklu, ale na starých, v podstatě historických motocyklech, elegantních, jede se v obleku. Je tam takzvaný dress code, oblek, motýlek, úplně v ideálním případě. Jezdí i ženy, které jsou elegantně oblečeny. Potom se tam také vyhlašuje, jak bych to řekl, nejlépe nebo možná nejlépe oblečená žena a muž. Je to moc hezký. Přijela s náma také hradní stráž a celý ten vlak, by se dalo říct, 400 motocyklů vedl pan prezident Petr Pavel. Bylo to moc hezké. My jsme byli mediálním partnerem. Měli jsme tam ten náš celý stan a opravdu to bylo parádní. Vybrali jsme na, je to na výzkum léčby nebo pomoc léčbě rakoviny prostaty přes 15 000 eur a celosvětově se vybralo 5 milionů eur za jeden jediný den a jede se to na celém světě. Začíná to v Austrálii, všichni spolu komunikují, usmívají se, bylo to moc hezké a já o tom spíš mluvím z pohledu toho počasí, že to bylo černá a bílá.
3: To počasí vyšlo skvěle, jsem rád.
2: Tak jo, tak děkujeme. Co teď, zahrajeme si písničku?
4: Jo.
2: Děkujeme, paní velitelko. Nevadí Miley Cyrus?
4: Ne.
2: Někdy stačí málo.

0: Tolik Miley Cyrus, End of the World. Mně to trošku nevyšlo časově, prosím.
1: Napsal Honza z Hostomice, dobrý ročník 72. Já jsem o svém spacáku, se kterým jsem dlouho jezdil na trampy, tvrdil, že za jasných nocí jsou skrze něj vidět jasné hvězdy. Byl řídký a teplo. Teplo v něm rozhodně nebylo.
0: To je pravda.
2: No tak, když se zabališ do gázy.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na části středních škol začínají ústní maturity. Evropská unie podle deníku Financial Times plánuje opatření na snížení závislosti firem na Číně. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo, teploty až 21 stupňů. Zprávy a Naděja Procházková, dobré ráno. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíc ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
2: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
0: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Evropská unie připravuje opatření, která by snížila závislost evropských firm na Číně. Píše to britský deník Financial Times s odvoláním na dva unijní úředníky. Společnosti by podle zamýšlených změn nově musely kritické komponenty nakupovat minimálně od 3 různých dodavatelů z více zemí. Nový zákon by zároveň stanovil maximální množství komponentů, které je možné od jednoho dodavatele nakoupit. Nová pravidla mají být zaměřená na výrobce chemikálií a průmyslových strojů. Plány jsou podle Financial Times teprve v rané fázi a věnovat se jim bude Evropská komise koncem května. Na řece Olšavě v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie zlikvidovat, vysvětluje Martin Rolens z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích.
3: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
0: A nutrie také představují zdravotní riziko, protože přenášejí infekční onemocnění nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit. Čeští hokejisté nastoupí ke třetímu utkání na světovém šampionátu. Ve 20 hodin a 20 minut je čekají Švédi. Národní tým je zatím na třetím místě skupiny B, v té nastoupí ještě Kanada proti Dánsku. Ve skupině A Finsko vyzve Spojené státy a Německo bude hrát s domácím Švýcarskem.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer výjimečně přehánky, hlavně na horách, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů je dlouhé zdržení od sjezdu na Kladno. Fronta je 12. kilometru, je skoro na 40 minut k nehodě u Jenče. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy se sune nesouvislá fronta už před omezením na Šmejkalce. Brzdí se za sjezdem na Chodce Rady na 26. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku je to na 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní Dvojka.
5: Uplynulý víkend, milí posluchači, přinesl hodně zážitků. My jsme zmrzli v Mikulově, vy jste se zahřáli na dni otevřených dveří, no a potom jste potěšili svoji duši na světu knihy.
6: Byl to plný víkend opravdu zážitků.
5: A já to vemu pospátku. Světu knihy se budeme věnovat za chviličku. Den otevřených dveří dopadl perfektně. Ale ten Mikulov.
6: A máme tady pozdrav z Mikulova. Krásné dobré ráno. Chtěla bych vám moc poděkovat za vaši návštěvu v Mikulově.

0: 8 hodin 9 minut, my jsme říkali, že tento víkend byl poměrně obsahově naplněn. Máme za sebou Svět knihy a před sebou mám Oldřicha Suchého. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Oldřichu, tak možná takové, jak se říká někdy, ohlédnutí za tím uplynulým ročníkem. Co jste si nenechal ujít, jak jste tam vystupoval, zkrátka nám to zhodnoťte trošku. Byl jste určitě hvězdou Světu knihy.
1: Jak mi někdo říkal... Ty jsi star. A já říkám, máš pravdu v tom, že jsem starý. Tak to cítím, ale jinak bych to neprožíval.
0: Já jsem si myslel, že za vámi někdo přišel, to se taky občas stává i na divadle, nebo třeba v nějakých hudebních kruzích. Je to hrozně fajn, ale už to nedělej.
1: To se mi ještě nestalo. Nicméně ročník to byl tedy velmi silný, Světa knihy. Moc se mi tam líbilo, bylo tam mnoho zahraničních hostů. Veličina třeba pan Snyder, politolog, tak to zatím šly zástupy lidí. Já jsem byl v jiné trošku frontě, a to sice jsem si vystal frontu na Lisu Rydzén, autorku románu Jeřáby táhnou na jih, o které jsme tady několikrát mluvili, tak jsem si byl i poslechovat na besedě a bylo to velmi příjemné a až mě to zase dojí.

0: Malo jak ta její knížka, tak jsem si říkal, nebuď jak Plačka, prosím tě. Takže to jsem si musel trošku tak ovládat. Byla tam Petra Klabouchová, Kateřina Surmanová, lidé, které mám rád. Tak běhal jsem od stánku ke stánku, byl jsem tam všechny 4 dny a mám pocit, že to bylo všechno zhuštěno jako kdyby jenom do jednoho. Téměř polovinu věcí jsem stejně neviděl, ale pro naše posluchače jsem vybral 5 titulů, které jsem ještě samozřejmě nestačil přečíst, protože během toho prodlouženého knižního víkendu jsem vůbec nečetl. To je taková absurdita.
1: To je takové zjevení.
0: Ano, tak můžeme začít přesně tak. Zjevení je Kateřina Surmanová, je tedy román Kateřiny Surmanové, která, její manžel prý přišel s historkou, že jeho známý scout byl ve skupince lidí, dětí, které se vypravili do obce Prameny, aby se tam počkali na zjevení pohřebního vozu, které se tam prý objevovalo, starý kočár, ještě pohřební, a přejel tam zkrátka po nějaké silnici, bez toho, aniž by asi měl koně, to nevím, to jsem ještě nezjišťoval, a nikdo neví, proč vlastně by se tam měl zjevovat ten kočár. A Kateřina Surmanová si je vědoma toho, že když se stane nějaká velká věc, může to být něco možná hezkého, ale spíš se to děje, když jsou věci ošklivé, tak zanechají nějakou energetickou stopu po sobě. A co tedy, a pátrala potom, co ten kočár znamená, že se tam objevil. A ty děti ho opravdu viděli. Ona má očité svědectví, kdysi dítěte, dnes tedy dospělého dospělce. A tak se začala zabývat historií té obce Prameny. A najednou se jí ale začaly zjevovat věci v historii té obce, která dnes je malá, ale tehdy řekněme, že měla svůj lesk a nebyla vůbec nějakým malým městečkem. A ten její román se vlastně rozrostl do nečekané šíře, až se nebráním přirovnání, že je to možná něco jako Šikmý kostel, kdyby se ovšem Karin Lednická rozhodla, že bude psát mysteriózní román.
1: To je zjevení.
0: Tak, řekl bych, že to je vlastně velká věc.
1: To je první.
0: Druhá věc, s tou se vrátíme do historie, k naší oblíbené spisovatelce Janě Poncarové, která tentokrát ale napsala něco jiného. Její novinka se jmenuje Ženy slova a ten název už myslím napovídá, že se bude zabývat nějakými dámami, které něco psaly. A to sice literaturu. Je to 8 žen, které dnes povětšinou už jsou možná zapomenuté. A ona nám vypráví o tom, jak vlastně se staly průkopnicemi pro dnešní spisovatelky, co všechno museli vybojovat, aby nestály tedy jenom u plotny. A když budu jmenovat, koho v knize najdeme, tak je tam Felix Háj, autorka školáka Káji Maříka, která se pravým jménem jmenovala Marie Wagnerová. Pak tam byla Felix Téver, neboli Anna Lauermanová, to mi nepřipadá už obecně známá. Růženu Svobodovou, tu jsme mi tady už jednou vzpomínali. Amálie Kutinová, Vlasta Javořická, ta je ještě, myslím, že pořád dost známá, romány z venkova, to vždycky na Vánoce chodili čtenáři. Máte novou Javořickou nějakou? A tak zájem byl pořád. Spisovatelka Olga Barény, vůbec neznám, Marie Majerová a Popelka Biliánová. Tak tyhle ty veličiny najdeme v knize Ženy slova Jany Poncarové. A kdybychom zůstali u historie, ale nebo v době historické a učtení, tak jsem si tam vybral pro sebe i pro naše posluchače knihu Tajný čtenářský spolek, protože na tohle já vždycky slyším, když je nějaká kniha o knihách a učtení. Napsala ji Madeleine Martenová a je to příběh z 19. století, nebo spíš z konce, z Anglie, zase z doby, kdy ještě ženy, když třeba byly, dejme tomu, odbojné a chtěli si číst třeba, co chtěli, tak je rodina neváhala poslat do nějakých ústavů pro choromyslné s tím, že jsou hysterické a vzpěčují se nějak té době. A tady právě bude skupinka žen, které by rády si četly, co chtějí, a zaštítí to všechno nějaká šlechtična.
1: To je kniha druhá.
0: Už třetí.
1: Už třetí.
0: Já jedu jako vlak.
1: Právě jsem tam se ztratil a jenom jsem chtěl říct, že my na to nemáme 4 dny a za chviličku začíná pořad, jak to vidí. Ale máme ještě 2 knihy.
0: Tak jenom řeknu rychle.
1: Ne, řeknu
0: rychle, to už je úplně jak nic. Petra Dvořáková napsala prý povzbudivý, dneska se tomu říká feel good, nebo román pro dobrou pohodu, Ordinace, což si tak říkám, jestli z ordinace může být něco úplně veselého, ale Petra Dvořáková nás v tom přesvědčí.
1: Ona může být v růžové zahradě, posledně.
0: Obálka je ale modrá, tohle bude modrá, aby to nebyl plagiát. A pak mám ještě úplně jiný typ, protože jsem trošku přejeden příběhy, které jsou nějak dramatické, vážné, tak jsem si také vyhlédl knížku autorky Chloe Daltonové. A je to kniha Zajíc a já. A je to opravdu o tom, jak našla zajíčka opuštěné mláďátko, vzala ho domů, vypiplala ho ještě s flaštičkou a potom, když ho vypustila ven a zavolala na něj, tak on přiběhl téměř jako vycvičený pes. A je to kniha nejenom
2: pro chovatele?
0: Právě není to vlastně jenom o těch zajících, i když o nich se dozvíme spoustu, ale je to i o lidském sklidnění, o nějakém hledání rovnováhy, o vztahu k přírodě, takže opravdu takové knižní pohlazení.
1: A to zní krásně. Tedy. A to jste stihl přečíst?
0: Ne, ani jedno. Ale doufám, nebo rád bych všechny tyhle knihy tady v budoucnu probral, až je budu mít takzvaně skonzumované.
1: Tak udělejte ještě sumář těch 5 názvů.
0: Velmi rád. Jana Poncarová, Ženy slova, Madlen Martinová, Tajný čtenářský spolek, Kateřina Surmanová, Zjevení, Petra Dvořáková, Ordinace a Chloe Dalton, Zajíc a já.
2: A posluchači se můžou zatím připravit, můžou si načíst dopředu a potom s vámi sledovat to, jak se vám to líbilo.
0: A mohu třeba říct, a mně se to třeba nelíbilo. Ale jim se to bude líbit určitě.
1: Máte na to týden.
2: To bude postupně.
0: Příští týden totiž možná budou jiné. Já jsem stihl přečíst jiné věci a mám tam teda jednu něco neuvěřitelné.
1: Fakt. Mm-hmm. Bude to dobrý.
0: Velmi.
1: Stejně jako vy.
0: Děkuji.
1: Oldřich Suchý.
0: Mějte se krásně.

0: 8 hodin 21 minuta, máme tady tři tečky, já jsem někde ztratil ten jingle, takže tři tečky, já jsem ho nenašel. Tak, ale těch teček máme několik, já řeknu jenom jednu, děkuji. Opravdu.
1: Děkuji za všechno, děkuji za vás.
0: A děkuji vám taky.
2: To byla první tečka. Ano. Pak tady máme ještě jedno oznámení a poděkování od Heleny. Zdravím. Velice děkuji, že jste do Mikulova zavítali a ráda jsem vás všechny potkala a poznala a viděla na vlastní oči. Děkuji za rádio, které jsem vyhrála. Hned mi ho dcera znárodnila. Ještě jednou děkuji. Helena z Národního divadla Brno.
1: Další tečka.
0: Ano.
1: Jsme museli sehnat propriety, rekvizity, že?
0: Máme jingle, že? Ano.
1: No já bych chtěl říct, že 18. května, nechci tady být za chytrého, ale ve 2015 ve Kbelích začalo co? Vysílání radiojournálu.
0: Ano, radiojournál.
1: To byl tehdy stan plátěný, kteří vojenský vlastně, kteří zapůjčili skauti, vůbec to nebylo jednoduché, protože to počasí bylo velmi nepříznivé, asi jako v Mikulově.
0: Kteří zapůjčili skauti?
1: No, vojenský stan, to bylo od skautů tehdy.
2: Já si vzpomínám, že jednou...
1: Jo, takhle, kteří zapůjčili skauti?
0: Který?
1: Který, no. A já jsem řekl, kteří.
0: No, teď to nevadí.
1: No, tak
0: to je něco jako peří.
1: Naštěstí už končíme.
0: To je podle vzoru peří.
2: Ale to naše někdejší kolegyně Světla Magny dostala na toto výročí takový zvláštní dotaz od jednoho z posluchačů. V tom stanu ve Kbelích tehdy vysílala nějaká paní Světla. To jste byla vy?
1: Chuděrka.
0: Světla Magny. Fakt se takhle zeptal. To je krásné.
2: Byla z toho taky pobavená.
0: I když tady navážeme na ten krásný e-mail, že jsme pro naše mladé faninky vypadali staří, takže ty holky byly zde. Já jsem totiž se na nich díval, ta fotka, my máme. Ještě jednou připomenu, jestli jste to nezavnímali, že v Mikulově se s náma fotila celá rodina. A dvě dívky, nevím, 10, 12 let, nedokážu říct. A já jsem se ještě ptal, vy nás opravdu posloucháte? Ano, ano. A večer právě v posledním, maminko, byl nějaký dědeček s babičkou. My jsme si mysleli, že to je Leoš Mareš. A ono ne. Ale jenom Leošovi už je taky 50.
1: Ale vidíte, jak ten hlas jako mate, protože co jsem se zas dozvěděl já v Mikulově, že podle mého hlasu lidé typují spíš, že by bude víc.
0: 75.
1: U mě to vlastně odpovídá. 75 až 78. No.
0: Počkej, ale moje žena si opravdu myslela, že si jako tady hnědé uhlí Českého rozhlasu.
1: No, my už jsme to s tvojí ženou vyřešili.
0: Vyjasnili, no.
2: Ale já mám ještě jednu výbornou věc. Kateřina Šedát, už jsme několikrát zmiňovali, sbírá do své sbírky národních zlozvyků různé věci. A přišla jí následující věc aktuální. Můj muž, když tankuje do auta benzín, čepuje tolik, aby platil podle nějaké velké historické události. Natankuje třeba za 1419 korun a se spikleneckým výrazem mi při placení oznamuje, že pražská defenestrace. Když se teď zvyšovaly ceny pohonných hmot, měl radost, že se mu zvětší historické okno.
0: Takže Bílá hora.
2: A natankuje si Bílou horu.
1: Ty ale chytrý.
0: To je dobrý.
1: Já blbec tankuju a budoucnost 3400.
2: To tady právě taky někdo píše, nevíte, co bude v roce 2754. Ale evidentně se tohle to ujalo. A do komentářů Kateřině Šedé napsala třeba Petra Procházková. Můj manžel je taky takový a nejen benzín a naftu, ale i nákupy. Je to super, ale když vám místo ceny řekne Milešovka, tak jsem někdy v koncích.
0: Takhle jede, že ta číslovka...
2: Rovnou?
1: To je ale skvělý teda. Takže
2: Milešovka to je nějakých 830.
1: No, 16.
0: Ale asi v tom něco je, protože já vždycky, když nakupuju, tak pořád dokola kupujete plus minus stejné věci, tak já chci, aby to bylo pod 1000.
1: Fakt?
0: No. Vždycky říkám 990, třeba 8, mám z toho radost.
1: No mně se zase stalo nedávno, že jsem nakoupil a ta cena byla 666, 660, tak jsem se vrátil pro kofilu ještě.
2: A je tady ještě teda, jedno.
0: Takhle, ono to pod ten 1000 už moc nejde.
1: No, v dnešní době ne. No.
2: Ještě jedna výborná věc, kterou vám musím přečíst. To je dobrý, zatím letopočty používám jen na piny, do auta tankuju nejčastěji nějakou tu Marii Terezii. Byť tedy před výplatou maximálně Justinianův konec a modlím se, aby nenastalo zavraždění Gaia Julia Cezara. To jsme rok 44.
1: Hmm. Tak ono,
0: já mám teda zlatou bulu sicilskou.
1: No ale to nikam nedojedeš. No,
0: mějte se krásně, milí posluchači. Loučí se Regina.
2: Mějte se hezky.
0: Jakub.
1: Dalibor.
0: Ten třetí.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět vyjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz. Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
3: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Je to podle vás reálné?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
5: Je to pondělí a my se podíváme i dnes na události uplynulých dní. Ve vysílání je dnes se mnou politolog Lukáš Jelínek a řeč bude o tom, jak se hledají peníze do státního rozpočtu, o tom, proč sudetoněmecký sjezd v Brně vyvolává takové vášně a taky o tom, jak moc veřejnost sledovala osud lebky svaté Zdislavy. Dobrý den.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Jak to vidí?
5: Nejlinku, tak málo co se v posledních dnech skloňovalo tolik jako termín rozpočtová pravidla. Ta slouží jako mantinely pro hospodaření s veřejnými penězi a brání vzniku nadměrných dluhů státního rozpočtu. Jedno z nich třeba říká, že schodek rozpočtu nesmí přesáhnout pro daný rok určité procento HDP. A právě tahle pravidla si koalice ve sněmovně před víkendem upravila. Obranné výdaje nad 2% HDP se teď nebudou počítat do výdajů a stejně tak tam nebudou investice do strategické infrastruktury, jako jsou dálnice, energetické stavby. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Co na to řekne Senát, uvidíme. Co na to říkáte vy?
6: Tak krásný den vám i posluchačům. Já mám takový pocit, že jsme svědky vlastně stále stejného příběhu, a to ve dvou rovinách. Jedna je ta legislativní, kdy sledujeme snahy jakékoliv vlády prosadit svoje úmysly co nejrychleji, s co nejkratší diskuzí, když už mají pocit, že ta debata trvá příliš dlouho, tak se stanovují pevné časy, pevné termíny pro hlasování, což se samozřejmě nelíbí té opoziční straně, takže se podávají námitky k ústavnímu soudu a je to pořád dokolečka. Myslím si, že tady toto je něco, čeho by se měli do budoucna začít politici vyvarovávat dřív, než je klepne ústavní soud přes prsty nějak výrazněji, nebo dřív, než dojde voličům, že vlastně ani politici nejsou schopni pracovat podle svých pravidel, která si přijali. A druhá ta rovina, to je samozřejmě je ta rovina rozpočtová, protože já sice rozumím tomu, že každá vláda chce nakládat s veřejnými prostředky podle svých představ, podle toho, co naslibovala svým voličům, a že každá vláda je strašně sešněrovaná tím, že 96% těch výdajů ze státního rozpočtu jsou mandatorní, tedy dány zákonem, a my sledujeme prakticky každé volební období pokus ještě něco dalšího přiřadit k těm mandatorním výdajům, takže za chvilku se možná dostaneme i k té stovce a poté se velmi těžko hospodaří s tím zbytkem, pokud chcete vyrávat nějaké prostředky, ať už na obranu nebo na investice, ale nemyslím si, že by zrovna tady v této věci postupovala vláda tím nejšťastnějším způsobem, protože dobře pochopím, že vyčleníme obranné výdaje na 2% HDP ze schodku, teďka se budou vyřazovat investiční výdaje, tedy především na dopravu, ale příště to můžou být další investiční výdaje, někoho může napadnout do budoucna vyřazovat sociální výdaje nad rámec mandatorních výdajů z toho schodku. Prostě tady v tomhle tom může být kterákoliv sněmovna nakonec suverénem, která podle toho, jak si to sama bude chtít upravit. A nedává to smysl, protože ty schodky se stejně budou dál prohlubovat a jestli něco do toho budeme započítávat nebo ne, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že něco jiného je schodek státního rozpočtu, něco jiného jsou veřejné schodky, do kterých se započítává všechno a tam už prostě nikdo ten dluh neutají. Takže jediná cesta z mého pohledu je, že začnou politici uvažovat nejenom o výdajích ze státního rozpočtu, protože už se ukazuje, že takové ty vždycky slibované škrty a úspory a propouštění ve státním aparátu nestačí, a že se začnou zaměřovat i na tu příjmovou stranu rozpočtu, jak jim doporučuje celá řada ekonomů. Dokonce existují nejrůznější scénáře akademických pracovišť, jak by se měla udělat daňová reforma, jenže politici, ať už levicoví nebo pravicoví, se jakýchkoliv změn obávají, snaží se tady toto téma vymlčet a raději chytračí takovým způsobem, že už to přestává vlastně běžný lidský rozum chápat. Takže tady si myslím, že jsme svědky strašně velké nezodpovědnosti té politické reprezentace.
5: Jak dostat peníze do rozpočtu, tak samozřejmě to jde právě zvyšováním daní, tak je to opravdu dnes něco, co prohrává volby?
6: My jsme si to nevyzkoušeli dlouho, protože...
5: Ono minulá se sice... vláda nějaké daně zvýšila, ale minimálně jako, právnickým osobám.
6: Ano, řekněme si, ale že to bylo velmi nepatrné zvýšení firemních daní, ale v tuto chvíli asi na místě snížit zdanění práce a zvýšit zdanění spotřeby, majetku, obzvlášť tedy luxusu. Podle těch různých scénářů daňových reform existují takové modely, které by se těch nízkopříjmových nedotkly, středních vrstev minimálně, ale platili by ty náklady samozřejmě lidé, kteří mají vysoce nadstandardní příjmy, nebo firmy, které mají vysoce nadstandardní příjmy, které to často ani nepoznají, ten vyšší odvod daňový. Takže tam si myslím, že je to jenom věc politické debaty a schopnosti vysvětlit to voličům. A to já si myslím, že nakonec, kdyby někdo přistoupil k té debatě otevřeně, ale s voliči mluvil na rovinu, takže by to zdaleka nemuselo znamenat porážku ve volbách, protože přeci jenom u nás tou nejsilnější skupinou je ta střední vrstva, nižší střední vrstva. Často skutečně ty volby rozhodují lidé, kteří jsou na tom ekonomicky špatně, zvlášť když, tak jak jsme to viděli v těch posledních sněmovních volbách, se dokáží zmobilizovat i ti, kteří se o politiku nezajímají a jdou hlasovat z protestu, tak to jsou často voliči, kterým by naopak chytrá daňová reforma mohla pomoci. Ale to, že my tady máme, možná to souvisí do jisté míry s tím, že se nám tady rozpadlo to dělení politických stran na klasickou levici, klasickou pravici. Sice řekněme, že levicové voliče i ty výdaje ze státního rozpočtu nejraději nebo nejaktivněji obhospodařuje hnutí ANO, ale zároveň víme, že hnutí ANO je do jisté míry hnutí oligarchické, vzniklé kolem miliardáře, který asi nebude mít zájem na tom, aby se těm nejúspěšnějším nebo nejvýše příjmovým skupinám zvyšovaly daně. Takže tam se dostávají i ty některé politické strany nebo hnutí do určitého sporu nebo do určité křeče a potom neví, jestli spíše reprezentovat své vlastní zájmy nebo zájmy svých voličů, ale dříve nebo později se stejně podle mě ani těm daňovým změnám nevyhneme.
5: Navíc si vláda teď ještě přidala do výdajů další položku, protože od premiéra i ministra obrany v minulém týdnu zaznělo, že vláda dá nakonec do rezortu obrany navíc těch 20 miliard, a to ještě před červencovým summitem, na to, aby splnila ten 2% závazek. V tom jí ovšem ta úprava rozpočtových pravidel nepomůže, protože ta může třeba platit nejdřív od příštího roku. Tak víme my, kde chce vláda ty peníze tedy vzít?
6: Možná se pletu, možná jsem neposlouchal Karla Havlíčka pozorně, jak to vysvětloval minulý týden na tiskové konferenci po vládě, ale já jsem tomu rozuměl tak, že těch 20 miliard se poschání po různých rezortech, že to vlastně nebude žádných 20 miliard navíc, ale že to budou už v tuto chvíli započítané výdaje, které se ale z jiných rezortů přesunou pod ministerstvo obrany, protože Severoatlantická aliance se rozpočtem ministerstva obrany nějak hlouběji nezabývá. Ten už je prostě brán tak, že se jedná o obranné výdaje, takže když se tam převedou nebo když se tam vláda pokusí převést výdaje z rezortu dopravy nebo z rezortu zdravotnictví, tak je asi docela slušná možnost, že by to mohla Severoatlantická aliance akceptovat. To je možná také jeden z důvodů, proč vláda angažovala Jakuba Landovského jako nového zmocněnce vlády právě proto, aby svým způsobem umetal cestičku do těch aliančních struktur a aby dokázal dokázal kvalifikovaně říct, co by ještě tak projít mohlo a co by už projít nemuselo. Takže z tohoto úhlu pohledu je to zase takový trošku účetní trik a je jenom otázka, jestli projde nebo neprojde. Dobrá zpráva je těch posledních týdnů nebo měsíců, že už to téma Babišova vláda bere vážně, že už Andrej Babiš neříká jenom, že chce mír a že ty výdaje jsou něco vedlejšího a že to někde partnerům na to vysvětlí. Už vidíme tu snahu prostě alespoň uvažovat o tom, jak posílit některé ty výdaje do infrastruktury související s armádou, když Andrej Babiš hovoří o rozšíření letiště v Karlových Varech nebo v Mošnově, což by zase to navýšení mohlo být pokryto z těch, což to navýšení by mohlo být nakonec akceptováno jako obranný výdaj, stejně tak jako ty úvahy o nové pražské vojenské nemocnici. Sice nevím, nakolik to pomůže pražskému zdravotnictví, když jsme slýchali, že je potřeba postavit nějakou rozumnou protiváhu na pravém břehu Vltavy proti Motolu.
5: Teď už se mluví o Vinohradech.
6: Ano, teďka se mluví o Vinohradech, teďka je to zase najednou všechno jinak. Já když jsem před časem ležel na Bulovce, tak jsem se tam povídal s některými zdravotníky, kteří říkali, že tam čekají už léta, kdy se vlastně ta zajímavá lokalita s výhledem na Prahu prostě rozprodá nebo předá developerům, a jenom, že je otázka vlastně, kam tu nemocnici nakonec přesunout, aby skutečně ta spárová oblast byla obsloužena dostatečně. Takže to je další ukázka vlastně jistého chytračení, protože na vojenskou nemocnici nám nejspíš nějakým způsobem na to uzná, ale potřebujeme ji skutečně, když máme jednu v Praze, jednu v Brně, jednu v Olomouci a specializovaná infekční nemocnice zarůstá v Těchonině v Orlických horách. A potom ještě další ukázka, to už vysvětloval Karel Havlíček celkem přesně, když se postaví most, tak tak výdaje na něj nám na to neuzná, ale když ten most bude zpevněný, aby po něm mohla jezdit těžká technika, tak ty výdaje navíc, tak ty naopak zase už uznány budou. Takže tady tímto způsobem se to bude nějakým způsobem skládat. Je dobře, že už alespoň tady tímto směrem začíná ta vláda uvažovat, ale někdy mám takový ten pocit, že je to přístup podle té zásady, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A jestli to bude vnímáno jako poctivý přístup, anebo jenom jako určitá kličkovaná, to je potom věc druhá.
1: Jak to vidí
0: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
5: A dnes je jím politolog Lukáš Jelínek. 22. května se v Brně poprvé v Česku koná sudetoněmecký sjezd, a to v rámci festivalu Smíření. A vypadá to, že něco, co mělo původně přispět k dalšímu zlepšení česko-německých vztahů, se stalo spíš rozbuškou. Vládní poslanci dokonce odhlasovali, že s akcí nesouhlasí a vyzývají k jejímu zrušení. Opozice se na protest proti hlasování, tedy proti tomu hlasování té schůze nezúčastnila a považuje to za rozdmýchávání nenávisti. Existuje tu podstatná část lidí, která má stále averzi k sudetským Němcům, nebo to spíš byl ten politický tah, původně tedy SPD, zveličit ten problém, na kterém můžu získat u svých voličů nějaké politické body?
6: Řekl bych, že je tu část lidí, ale že není podstatná, ale že je natolik asi zajímavá pro strany typu SPD a jí podobné, aby se na tyto voliče obraceli a aby se pokoušeli nějakým způsobem je mobilizovat nebo ještě radikalizovat. Politici mají pocit, že to téma, když se šikovně, emotivně uchopí, takže to může fungovat. Konec konců v prezidentské volbě to Miloši Zemanovi v souboji s Karlem Schwarzenbergem zafungovalo, tak patrně si myslí Tomio Okamura, že by to mohlo zvednout i ty současné preference SPD, když jeho hnutí toho příliš neprosadilo do vládního programu nebo do té praktické vládní politiky, protože zůstáváme v NATO, zůstáváme v Evropské unii, podporujeme dál Ukrajinu. Referendum bude jenom v takové nejspíš podobě nějaké zvláště obšírné nebo radikální. Takže tady existuje vlastně celá řada věcí, které nedokázal SPD svým voličům splnit, takže alespoň se snaží rozvíjet ty kulturní války, a když už úplně třeba nefungují uprchlíci nebo Ukrajinci v Česku nebo Romové, tak teďka bude zase na nějakou dobu fungovat vlastně to zdůrazňování těch sudetských Němců, ale nemyslím si, že by to bylo téma pro nějakou širokou veřejnost, protože Nejenom proto, že ten čas už postupuje a ty starší pamětnické generace pomalu odcházejí, ale dokonce mám pocit, že i ty pamětnické generace jsou už mnohem smířlivější než často ty skupiny, které válku nepamatují, ale nechají se Tomiem Okamurou radikalizovat. A myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdyby si politici tady podobných akcí, když už nechtějí k ním nějak pozitivně přispět, tak aby si jich nevšímali nebo aby přistupovali k ním způsobem, buď v Brně vítán každý, kdo přichází s dobrými úmysly a je jedno, jestli přicházíš z Česka nebo z Německa. Ostatně to, že se na té akci potkají nejenom sudeční Němci, ale že v tom doprovodném programu se budou konat akce, které budou připomínat holokaust, které budou připomínat tragédii před Kounicovými kolejemi v Brně, že se tam setkají, že se tam setká vlastně syn Nikolase Vintna s těmi účastníky, že tam přijede jedno z posledních ještě žijících Vintnových zachráněných dětí, že tam bude celá řada bojovníků proti fašismu, tak v takovéto atmosféře nebo v takovýchto souvislostech mi vůbec nedává vlastně ta akcelerace těch negativních emocí ze strany nejenom SPD, ale i některých dalších politiků nebo nějakých dalších společenských skupin vůbec žádný smysl.
5: No, sudetoněmecké sdružení zastupuje zájmy odsunutých sudeckých Němců, ale ono se během let významně proměnilo. Ten přelom byl možná rok 2015, kdy sdružení vypustilo ze svých stanov zmínky o usilování o vrácení majetku, který byl sudeckým Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován, nebo i o odškodnění, i ten právní nárok na domovinu. Tak jaké jsou vůbec teď zájmy sudeckých Němců směrem k Česku?
6: Myslím si, že nejlépe je to poznat, když si člověk procestuje některá místa v pohraničí, kde existuje velmi dobrá spolupráce těch obcí, ale i zároveň těch lidí, kteří v současnosti žijí na českém území a těch rodin, které tam žili v minulosti a které dojíždějí, přijíždějí nejenom vzpomínat, nejenom na hřbitově, ale často mají tendenci investovat nebo pomáhat vlastně rozvoji těch českých příhraničních regionů, protože přeci jenom ještě když se podíváme do, dejme tomu, Krušných hor, tak je trochu rozdíl, nebo docela rozdíl, když se podíváme na to, jak vypadá ta česká nebo ta německá strana. To si myslím, že je nejhezčí ukázka toho, že v těch místech, kde ta atmosféra byla vždycky nejžhavější, takže tam ty emoce postupně vyprchávají a přenášejí se často tam, kde v tuto chvíli jsou podle mě úplně zbytečné, jako třeba do Poslanecké sněmovny, jak jsme viděli na té mimořádné schůzi. Podstatné je, že sudetoněmecké krajanské sdružení se dávno vzdalo jakýchkoliv majetkových nároků, že samozřejmě říkají, že nemůžou souhlasit s Benešovými dekrety, na jejichž základě přišli o svůj majetek a museli opustit své domovy, ale zároveň vnímají, že je to něco, s čím už se historicky nehne, protože Česká republika postavila na Benešových dekretech i svůj právní řád, byť v současnosti říkáme, že jsou vyhaslé, takže dokonce to není ani tak žhavé téma, jako třeba mezi Slováky a Maďary. Prostě myslím si, že v roce 1992 česko-německou smlouvou a v roce 1997 česko-německou deklarací se podařilo všechny ty státně právní věci vyřešit a už zbývá jenom prostor pro vedení dialogů nebo pro rozvíjení nějaké společné historické paměti, do které by se měly dostat nebo měly vejít jak zločiny nacismu, tak i to, co se odehrávalo při těch divokých odsunech z České republiky. A o tom všem jsou připraveni velmi smířlivě sudečtí Němci hovořit. Konec konců Bernd Posselt je jedním z předních členů bavorské CSU. Je to demokratický politik, který lobuje za spolupráci na půdě Evropské unie. Staví se proti neonacistickým proudům v Německu, proti těm, které často mají tendenci spolupracovat i se SPD nebo českými radikály. Takže nemyslím si, že by v tuto chvíli hrozilo jakékoliv riziko od sudeckých Němců. To riziko může hrozit jenom od nás, pokud se nebudeme schopni podívat na tu historii naprosto neskresleně a včetně toho, že třeba z toho pohledu do zrcadla ne všichni Češi budou mít nějak zvlášť velkou radost.
5: On je Bernd Posselt, jehož rodina pochází z Jablonce nad Nisou, tuším předevčírem prohlásil, že Benešovy dekrety pro něj nejsou absolutně téma, že už ho v podstatě nebaví a že jsou mnohem jiné důležitější věci. Vy jste zmínil tu česko-německou deklaraci z roku 1997, kterou podepsal Václav Klaus. Ona obsahuje přesně i to, že Němci se vzdávají všech nároků na vrácení majetku na československém území. A musí to vidět i současný ministr zahraničí Petr Macinka, který byl pravou rukou Václava Klause. Přesto se teď Václav Klaus i on přidali k těm, kteří ten sudetoněmecký sraz v Brně kritizují. Proč to tak je podle vás?
6: On se, Václav Klaus, ani k té česko-německé deklaraci nějak moc aktivně sám nehlásil, protože sama jste připomněla, že to byl rok 1997 a už když se potom vedla kampaň volební v roce 1998, tak tam už se Václav Klaus výrazně znacionalizoval a začal zvedat i takové otázky, které souvisí s česko-německými vztahy, ale ta deklarace je především prací nebo výsledkem práce jeho tehdejšího ministra zahraničí Josefa Želence a jeho náměstka Alexandra Vondry, který velmi aktivně tu věc vyjednal a ta práce byla natolik pečlivá, že prostě Václav Klaus se k ní musel přihlásit. Konec konců byla to taková i pěkná symbolická událost v rámci česko-německých vztahů v okamžiku, kdy Česká republika si klestila cestu do Evropské unie nebo vlastně se zžívala i se členy Severoatlantické aliance. To, že Václav Klaus měl tendenci od okamžiku, když začal prohrávat volby nebo začala trošku slábnout ta jeho sláva, kterou kdysi stavěl na své ekonomické kompetenci, tak to je věc, která prostě se nese od těch 90. let až do současnosti a nejspíš se nějakým způsobem i dotkla Petra Macinky, takže v tuto chvíli má spíš tendenci hájit ten přístup Václava Klause, ale popravdě řečeno, tak jak už zaznívalo v těch předchozích letech často, že ti politici typu Václava Klause, Miloše Zemana už jsou do značné míry politiky minulosti, tak si myslím, že by tady s těmi politiky minulosti do té minulosti měly být uzavřeny i některé zbytečně rozvíjené emoce, protože já vím, že je pro politiky jednodušší bojovat ty staré války než ty nové nebo budoucí, protože tam jsou ty výsledky nejasné a často musí jít mnohem vážněji z kůží na trh, tady vědí, že alespoň mohou obhospodařit část nějakého spolehlivého elektorátu, ale já si myslím, že možná ještě v tuto chvíli je to téma pro SPD, ale časem už to bude naprosto téma marginální.
1: Jak to vidí
0: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
5: A ve studiu je politolog Lukáš Jelínek. My jsme v Česku v minulém týdnu sledovali velmi neobvyklé až kriminální drama. Hlavní roli hrála lebka svaté Zdislavy, kterou pachatel ukradl před mší přímo z kostela v Jablonném. Zdislava byla svatořečená v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Policie pachatele dopadla, lebka, kterou pachatel zalil do betonu a chtěl jí pohřbít v řece, se vrátí do kostela v Jablonném. No a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že je na místě pachateli odpustit, což ovšem nevylučuje spravedlnost, která je v rukou státu. Tak jak se církev podle vás postavila k celému tomu incidentu?
6: Myslím, nechci církev soudit, nejsem jejím příslušníkem, ale myslím si, že ten přístup byl zaprvé velmi otevřený a byl přesně takový, jaký si ta událost podle mě zasluhovala, protože já jako čtenář nebo divák nejrůznějších mysteriózních příběhů jsem byl strašně zvědavý, co se bude dít dál, tedy kromě toho, že to byla otřesná věc, že někdo tady tímto způsobem jakoby znesvětí takovouto relikvii a ten příběh nakonec byl opravdu velmi, velmi záhadný s celou tou lebkou a my můžeme být jenom rádi, že se vyřešil takto rychle, ale to, že se velmi rychle postavili také před kamery a mikrofony, jak arcibiskup Přibyl, tak jeho kolegové, že měli tendenci komunikovat jak s tím pachatelem, tak i s širší veřejností a to navíc takovými slovy, které prostě nepřipomínaly nějaké kázání, ale slovy často velmi civilními, otevřenými, lidskými, což si myslím, že může panu Přibylovi přinést, pokud to tak můžu říct, body nebo v okamžiku, kdy bude posuzován nebo porovnáván se svými předchůdci, s ikonickými arcibiskupy Vlkem nebo Dukou, tak v tuto chvíli vidíme spíše takového civilního reprezentanta katolické církve, který si na nic nehraje, ačkoliv má velmi slušné, dobré vzdělání, tak přeci jenom se chová tak, aby mu i jeho věřící nebo farníci rozuměli. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ta komunikace dobrá byla. Otázka je, co se bude dít dál, protože my potřebujeme, aby tady zároveň byly otevřené kostely a přístupné lidem, zároveň, aby ty nejcennější památky byly asi pečlivěji chráněny, to znamená, že aby se i nějaká technika objevila mnohem vyspělejší v kostelích a aby se do toho investovalo, ať už ze strany církve nebo ze strany státu, to může být ještě velmi vážná debata na tohle téma. Takže si myslím, že ta velká část práce ještě jak před církevními hodnostáři, ale i před lidmi ze státní správy zůstává, aby se podobné události neopakovaly.
5: My máme ještě poslední dvě minutky, tak se chci zeptat, my jsme právě na tu krádež neviděli žádnou politickou reakci na rozdíl od incidentu na fotbalu v Edenu. Přijde to ještě, nebo věřící nejsou až tak v hledáčku politiku, i když si pamatuju sošku Jezulátka v kapse současného premiéra před minulými volbami, tuším.
6: Taky jsem čekal, jestli se Andrej Babiš do Jablonného nevypraví, ale na tomu čas nezbyl. Možná, že politici více rozumí, nebo asi bych tomu věřil, že víc rozumí fotbalu než věcem, které souvisí s církví nebo s náboženstvím, a je to škoda. Druhá věc je, že asi na fotbalových stadionech větří mnohem více voličů, které můžou oslovit, než voličů v kostelích, kteří jsou přeci jenom trošku zdrženlivější a hůře se s nimi manipuluje. Ale v okamžiku, kdy se hovoří o tom, jak by se mělo investovat právě do zabezpečení stadionů a co všechno by se mělo hlídat, kontrolovat, jak by se v tom měl angažovat stát, že okamžitě vznikla pracovní skupina v poslanecké sněmovně, aniž by potom kdokoliv volal, tak tady ta iniciativa sice byla na jedné straně pěkná, ale právě v tom srovnání s tou krádeží lebky svaté Zdislavy, tak si myslím, že se ukazuje, že i ta práce, které se politici věnují, je často selektivní, že si vybírají to, co se jim hodí a co se může hodit při oslovování voličů, a možná to jenom ukazuje i jakousi povrchnost, jaká v současné politice vládne.
5: Říká politolog Lukáš Jelínek, který byl hostem dnešního pořadu. Jak to vidí zítra, to bude se mnou ředitel výzkumné agentury NMS Jakub Bakule a mluvit budeme o tom, co trápí české rodiny. Věra Štychrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
3: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard korun. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku oblačno, teploty až 21 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat v létě.
2: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
0: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinou využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotečních sazeb. Pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
0: Pražští radní dnes začnou projednávat metropolitní plán. Rozvoj hlavního města se podle něj má řídit do roku 2050. Praha například počítá s výstavbou 350 tisíc bytů. Pokud radní i zastupitelé metropolitní plán schválí, mohl by platit od 1. září. Podle náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka z hnutí STAN dnes ale radní dokument zřejmě schválit nestihnou. V hromadné dopravě v Brně od dneška platí tři velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. A na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města. Český rozhlas dnes slaví své třetí narozeniny. Pravidelné rozhlasové vysílání začalo 18. května 1923 ve čtvrt na 9 večer. Pracovníci tehdy ještě soukromé společnosti Radiožurnál vysílali ze stanu na letišti v pražských Belích. První vysílání trvalo hodinu, šlo o koncert vážné hudby. Pravidelné vysílání zahájila Emilie Tučková, která do společnosti nastoupila jako korespondentka, účetní a pokladní.
4: Haló, haló, zde vysílací stanice Radiožurnálu ve Kbelích u Prahy. Vysíláme na vlně 1150 metrů.
0: Po začátcích vysílání ze stanu se společnost několikrát stěhovala. V budově na Vinohradech, kde je rozhlas doteď, se Radiožurnál usídlil až o 10 let později. Československo se v roce 1923 stalo druhou evropskou zemí, která měla rozhlasové vysílání. Několikaměsíční náskok měla jen britská BBC.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne ojediněle přehánky, hlavně na horách, na východě a severovýchodě zpočátku oblačno až zataženo, teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě do 13 stupňů, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na východní části okruhu a pak na Štěrboholské spojce trvá zdržení v koloně z úrovně D11. Nesouvisle se pokračuje i dál jižní spojkou směrem k Barandovskému mostu za Spořilovem. Pohybují se tam silničáři v pravém pruhu, sunou se směrem na Smíchov. Na plzeňské D5 se těsně před sjezdem na okruh je větší nehoda. V levém pruhu se srazila 4 osobní auta. Čekejte komplikace. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už to jsou dva na dvojce.
1: Pondělí 18. květen a 4,5 minuty po 9. hodině. Těšili jsme se na vás, ačkoliv s některými z vás jsme se viděli v sobotu na dní otevřených dveří. Děkujeme za návštěvu a za ta milá setkání.
6: Za milá setkání a za milé dárky, které jsme dostali. Nosili jste nám ponožky, stejně tak, jako my vám je nadělujeme každý náš vysílací den a samozřejmě i dnes rádio na přání. Jedno splněné přání a naše ponožky dvou na dvojce navrch.
1: Z té třetí narozeniny slaví rozhlas. Před chvílí o tom mluvila Naďa Procházková ve zpravodajské relaci a od jedněch narozenin, které pravda nejsou nad stovku, ale hluboko pod stovkou, si dnes budeme povídat a odrazíme se od nich také k tomu, o čem bychom s vámi rádi mluvili až do desáté.
6: Tak si na tu informaci počkejte, budeme moc rádi za vaše postřehy a samozřejmě také příběhy kyberšmejdi a jejich nejčastější triky, také téma pro naše dnešní společné dopolední vysílání. Teď je 5,5 minuty po 9. a dva na dvojce vám přejí hezké dopoledne.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A jak Jirka řekl před chvílí, tak se dneska zastavíme u jedních narozenin, které jsou samozřejmě mnohem nižší než ty 103., které má Český rozhlas. Tomáš Klus slaví 40, slavil v minulém týdnu samozřejmě informace, kterou jsme jistě postřehli všichni. A my se vlastně od těch jeho kulatých 40. narozenin chceme odpíchnout k našemu dnešnímu povídání s vámi.
3: Je to tak, než se k tomu dostaneme, musíme připomenout, že o těch Tomášových 40. jsme mluvili i v pátek na Červeném koberci, alež také zmínil, že Tomáš v tuto chvíli jak si ruší nebo přesouvá nebo upravuje termíny koncertů, protože má určité potíže s hlasivkami, no tak my držíme palce, ať to všechno dobře dopadne a těšíme se, až se zase potkáme, buď tady na dvojce, anebo někde v průběhu léta, třeba na festivalu.
2: Jenom pro shrnutí, což samozřejmě také všichni víme, Tomáš Klus, rodák z Třince, který v divácké anketě o nejoblíbenějšího zpěváka porazil i Karla Gotta, se musel v mládí poprat hned s dvojnásobnou ztrátou svých nejbližších. A dneska je z něj uznávaný písničkář i herec a taky milující táta od rodiny. Ten má děti jako smetí, ten Tomáš Klus.
3: No a protože a jelikož o něm titulky bulvárních a nejen bulvárních médií občas píší, co si ve smyslu, jako že Tomáš Klus dozrál a zbouzliváka se stal oddaný manžel, laskavý táta, vyznavač přírody, buddhismu a tak dále, tak si dnes s tou Tomášovou 40. chceme povídat o tom, jak jsme se my sami měnili, v průběhu věku. Ale to zase ne, ale prostě s tím běžícím časem.
2: Tak nám o tom taky napište, jak jste se proměnili v průběhu let, na co jste přišli a co jste pochopili, jak se vám mění priority ve vašem životě v průběhu let a třeba co je pro vás nejdůležitější. No a jestli ta 40. nebo 50. pro vás byla v něčem přelomová, tak nám to napište.
3: Můžete samozřejmě využít tradiční cesty dvojka@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa. No a pak je tu ještě SMS-kové číslo 702 222 220.

0: Začali jsme dnes tím, že Tomáš Klus oslavil 40. a to nás dovedlo k tomu, abychom si popovídali o tom, jak my sami jsme se měnili v průběhu toho běhu života, toho času, který máme za sebou, protože právě i u Tomáše, jako ostatně u každého druhého, ale přeci jenom někteří lidé jsou víc pod drobnohledem, prošlo od té doby, co je jaksi veřejně vidět, ta jeho období prošla různými fázemi. Možná to byl bouřlivák, možná to byl takový ten rozevlátý folkař, dnes je usedlý táta od rodiny, který se stará o dům, zahradu, o děti. A ono to je asi přirozené, ale chceme se vás ptát na to, jak jste se změnili vy v průběhu času a možná i které období pro vás bylo to nejzajímavější a nejzábavnější.
1: Usmívám se tomu, že jsi řekl, že Tomáš Klus je teď takový usedlý. Ano. To by mě zajímalo, co by tomu Tomáš řekl, jestli si přijde
0: vlastně
1: usedlý.
0: Taky, no.
1: Viděla jsem ho naposledy na Hradech na koncertě, vůbec mi nepřipadal jako usedlý. Ten má v sobě takovou energii a takový život.
0: Ale víš co, to jsou různé věci. To, jak působíš...
1: No vysvětli mi to.
0: No jasně, tak to, ty to dobře znáš, že jo? To je přeci role, že jo? Když vystoupíš na scénu a máš v ruce mikrofon a koukají na tebe lidé, nebo když si herec stoupne před kameru, tak je v roli, že jo? Ale to je něco jiného, než když sleze z toho pódia, když je doma a tak dále a tak dále.
1: A já jsem si říkala, co se to s tebou děje. Na těch pódiích vždycky působíš tak jako rozverně a pak v kanceláři prostě usedlej holoubek.
0: Nuda, šečeť. No, a to je ta pravá tvář.
1: Co se to stalo? Po 40 a po 50. Jak ses proměnil? Vnímáš to i na sobě?
0: Ne, já jsem pořád stejný.
1: Jaký?
0: Bezvadný.
1: Sebe reflexe Jiřího Holoubka hned při pondělku.
0: Tobě se budu svěřovat.
1: To jsem zvědavá, co se tady na Vlnách dvojky uděje do pátku, těším se na všechno. Tak ono se říká, že ta 40, 50 jsou takové přelomové období.
0: Ne, musím říct, že jsem zaznamenal jednu dramatickou změnu, ano. A jsem daleko sympatičtější, než jsem býval.
1: Dobře, tak jo, prosím vás pěkně, napište nám něco o sobě, jak to vnímáte. To je takový,
0: řekla bych,
1: velmi extravagantní pohled Jiřího Holoubka. My si dnes povídáme o tom. Jsem ráda, že jsem se zeptala, jak se člověk mění po 40 a po 50. Dívám se, že už nám chodí první zprávy. Myslím, že si nasadil laťku velmi vysoko v tom sebehodnocení.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: My si dnes s vámi a rádi povídáme o tom, jak jsme se proměnili v průběhu let, jestli pro vás 40, 50 byly zlomové roky a v čem. Už nám píšete, přidala se naše posluchačka Eva z Českého ráje. Dobré dopoledne, výchově svých dcer jsem věnovala všechnu lásku a dařilo se mi vést rodinu díky toleranci manžela. Když mi pak obě dali vnoučata, zpočátku jsem si naivně představovala, že bych jim mohla také trochu v životě radit a díky jejich diplomaci mi to však včas zatrhli a já dneska vidím, že to bylo moc dobře. Žijí si svoje životy a já si užívám s vnoučaty, které si ještě někdy poradit dají, píše nám Eva z Českého ráje.
1: Rozumný přístup, nevyžádané rady, to je téma, které jsme určitě několikrát probírali na Vlnách dvojky i v poradnách a právě z našich poraden znáte také dámu, se kterou si budeme povídat v příštích minutách a tou je psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá. Ivano, hezké dopoledne.
2: Přeji krásné dopoledne i vám.
0: Hezké dopoledne, rádi vás na dvojce opět slyšíme. Ivano, povězte, který rok nebo léta jsou z vašeho pohledu pro člověka zlomová a proč?
2: Já jsem si vždycky myslela, že je to 50 a není tomu tak. Aspoň v poslední době se přesvědčuju o tom, že tomu tak není. U žen je to kolem 40, bych řekla, a u mužů je to spíš tak kolem 50.
1: Proč? Mě zaujalo to, že jste na to přišla v poslední době, co se stalo, nebo co vás přivedlo k tomuhle poznání?
2: No, prožila jsem si to já sama na sobě.
1: No jasně, ale nejste mužem okolo 40, že?
2: To nejsem, ale vidím a pozoruju a pracuji s nima.
0: Je to pravda, to znamená, že nás zavedete do své terapie, do svých poraden. Co jsou ty nejčastější témata v tomto ohledu, tedy v souvislosti s věkem a možná s těmi pohlavími, s ženami a muži? Jak to je? Co s vámi řeší?
2: My nejčastěji kolem 40 u těch žen řešíme, že najednou už ty děti nejsou pro ně úvazek na 1000%, že už jsou schopní se o sebe postarat sami a ty ženy začínají mít víc času a začínají myslet víc sami na sebe. A pozorují svoje okolí, jak se k ním chová, jak se k ním chová jejich manžel, že mají víc času, že by chtěli něco zase ještě hezkého prožívat a že by chtěli věnovat se sami sobě. U mužů je to spíš tak kolem 50, bych řekla, že to je trošku později. No a tam má vliv na to, že vlastně dosáhli toho vrcholu té své kariéry, jsou spokojení sami se sebou a najednou vidí, že začínají mít taky víc času a častokrát, bohužel tedy, protože ale já jsem terapeut v tomhletom oboru, tak se setkávám s tím, že si ti lidé přestávají rozumět a i když říkají to samé, tak jeden druhého neslyší.
1: Čím to je?
2: Že spolu neumí už mluvit, že jejich společným vlastně celou tou náplní toho života, co byly spolu, byly děti a starosti okolo dětí a peníze. Tyhle ty dvě věci většinou jsou důvodem k tomu nejčastějšímu hovoru těch dvou lidí. No jestliže máme peníze, takže teď už jsme spokojnější, protože už tolik nemusíme financovat ty naše děti, a ty děti už nás pomalu opouštějí a jsou samostatní, no tak my začínáme mít jiná témata a někdy bohužel, když na to nemyslíme dopředu, tak každý má to své téma a ty své zájmy jiné.
1: No, vychází mi z toho, že když ty děti už jsou z domova, tak aby nám vydržel ten prostor pro vzájemnou komunikaci, tak odpovědí je dobře, děti jsou pryč, ale je důležité také nemít peníze. Ať nám alespoň to jedno téma zůstane. Dobře.
2: Já klidně souhlasím, když to udrží manželství, proč ne?
0: Řeknu vám, Ivano, že Jirkovi myšlenkové pochody mě fascinují dnes od 9 hodiny.
1: No, k tomu mě vede jenom to, co jsem se dozvěděl od odbornice.
2: Já vás od rána poslouchám a je to úžasný, když to berete s humorem.
0: Ano,
2: super.
0: Dobře vám tak, Ivano. S námi je ve spojení psycholožka, psychoterapeutka Ivana Dlouhá, která si s námi na dvojce povídá. Pojďme k té transformaci, pojďme k té změně. Co když si někdo a říká se, že 40 nebo 50 jsou takovým věkem bilancování, řekne, že by chtěl něco ve svém životě změnit. Jak udělat tu změnu? Jak udělat ten první krok?
2: Hlavně si to rozmyslet a po malých kručcích. Nejde změna udělat hned, potom to produkuje naši nespokojenost, že jsme to neudělali pořádně, že nejsme schopni. Ne, ne, ne. Naplánujte si to po malinkých kručcích, ať si to okolí pomaličku zvyká, že se měníte, že máte víc času sami pro sebe, že začínáte mít vlastně myšlenky, že první pro sebe jste vlastně zase vy. A po malinkých kručcích hezky a plňte si ta svá přání.
1: Budeme se podle toho řídit. Ivana Dlouhá, psycholožka a psychoterapeutka s námi v dopoledním vysílání dvojky. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, přeji hezké dopoledne.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: To byl Elton John a my si s vámi dnes povídáme o tom, který věk byl pro nás ten nejmilejší, nejzajímavější, ve kterém jsme se toho možná nejvíc naučili, ale především, jak jsme se v průběhu času měnili. A mně se líbí to, co napsala Renata. Ten e-mail je delší, ale podstatná pro mě je první jedna až dvě věty. Velmi souhlasím s Jiřím Holoubkem, tady píše Renata. Ano. Já jsem také čím dál sympatičtější. Tady totiž napsáno. Ale opravdu si myslím, že se prostě můj vývoj podepsal na tom, že už se neberu smrtelně vážně. A to má Renata velikou pravdu, protože mám dojem, že to i u mě hraje dost zásadní roli.
1: Je to pravda, možná je to rada, kterou bychom mohli prostřednictvím éteru Českého rozhlasu Dvojka poslat i Honzovi Zíčína. Ten napsal SMSku velmi krátkou. Dobrý den, jsem čerstvě 50. Fuj.
0: Fuj?
1: Fuj tady je.
0: Mně to přijde bez fakt, že píše Honza.
1: Honza Zíčína.
0: Ne, Honzo, to je úplně v pohodě.
1: Přesně tak, protože spousta věcí po 50 se vám bude jedno, je to velká jako deviza, myslím si. Na to přijdete.
0: Kromě toho, ono se s tím stejně nic dělat nedá, tak je lépe se z toho radovat, než z toho být smutný.
1: Ano, a důležité je v životě zažívat pozitivní pocity, doufejme, že ten další přijde v zápětí, protože budeme plnit jedno přání, tak si to nenechte ujít.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: A my jsme moc rádi, že i dneska jste s námi. Od 9. hodiny dopolední povídáme si o tom, jak se proměňujeme v životě a jestli 40 nebo 50 byly nějakým milníkem pro vás. Napsala nám i naše posluchačka, která se podepsala jako papája. Kolem 17 let jsem si vzhledem k určitým dramatickým situacím vytvořila s určitou životní filozofii a ta se nezměnila ani po dalších desetiletích. Pomáhá mi to držet se nad věcí a taky být víc tolerantní.
1: To proměňování se v čase může vypadat i tak, že se později vrátíme k něčemu, co jsme dělali kdysi, ale dávno jsme to opustili a o něčem takovém píše Eva. Manžel v dětství hrál na trumpetu, brzy toho nechal, v 50 se k tomu ale vrátil. Našel si kamarády v dechové kapele, denně mi cvičil pod kuchyní, což někdy nebylo jednoduché. Ale zvládli jsme to a dnes se bez něj neobejde žádný dechový koncert, kapel v okolí a také žádný pohřeb v okolí, ale jsem ráda, že má takového koně, to napsala Eva.
0: Děkujeme za to a ať to vydrží a radost to přináší i nadále. My jsme slíbili, že dneska budeme plnit jedno přání a víme, že vás tato kratochvíle baví, proto ji řadíme i na ten dnešní den. Je to narozeninové přání, tedy pozor, pokud někdo z vašeho okolí právě dneska slaví svoje narozeniny, můžete mu teď prostřednictvím dvojky popřát. Co pro to musíte udělat?
1: Poslat SMS-kou na naše číslo 702-222-220, telefonní číslo toho člověka a ideálně také pochopitelně jeho jméno, abychom věděli, komu voláme. Takže můžete nám napsat právě teď, pokud znáte někoho, kdo právě dnes slaví narozeniny a chcete mu popřát v celoplošném rozhlasovém vysílání, tak my to zařídíme. Jenom nám pošlete jeho telefon a jeho jméno 702 222 220.

0: Obvykle jednou v týdnu se vracíme k téhleté oblíbené kratochvíli a to je, že máte možnost poslat někomu přání prostřednictvím našeho vysílání. Stačí k tomu několik drobností. To první nejdůležitější je, aby ten člověk měl narozeniny právě v ten konkrétní den, v tomto případě tedy samozřejmě dnes, a abychom dostali jeho jméno a telefonní číslo.
1: Tak to zkusíme. Samozřejmě to bude člověk, který vůbec nečeká takové přání, tak uvidíme, jestli nám zvedne telefonní sluchátko. Těch přání od vás přišla celá řada a my vybíráme to první, to nám poslala maminka Helena, už nám zvoní telefon, její syn Tomáš totiž dneska slaví 48. narozeniny, tak jsme sami zvědavi na tom, bude asi v práci s největší pravděpodobností, jestli nám zvedne telefonní sluchátko. Voláme Tomášovi, který se narodil před 48 lety a už by měl být s námi ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, tak jsem zvědavá, jestli se slyšíme, což by právě teď mělo být. Tomáši, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je Jirka Holoubek a Šárka Volemanová, Český rozhlas Dvojka. Vy jste s námi právě teď ve vysílání, protože jedno narozeninové přání pro vás k 48. narozeninám nám poslala vaše mamka Helena. Tak všechno nejlepší.
2: Tak to děkuju za přání.
0: Kde jsme vás zastihli?
2: V práci.
0: V práci. A můžeme se zeptat, kam jsme se dovolali?
2: Do společnosti Median.
0: To jsem ani nemyslel. Myslel jsem, jestli do Prahy, do Brna nebo do Aše. Dobře, tak do Prahy. 48. narozeniny, my si shodou okolností dnes zrovna povídáme o tom s našimi posluchači, jak jsme se v průběhu času měnili a který věk je pro nás tím věkem nejzajímavějším nebo nejpříjemnějším. 48, pořád dobrý?
2: Asi jo, dobrý. Mohlo by to být lepší, ale...
0: No počkejte, byl nějaký věk, kdy to bylo lepší než dnes?
2: Tak když člověk byl mladší, tak zdraví bylo lepší a všechno tak nějak jednodušší, ale...
0: No, jako 48 z nás tří, jste nejmladší, vám
1: to je pravda. Čili vám chceme říct, bude to horší. A nebo to bude lepší, jenom na to přijdeme teprve. To je, vidíte, otázek na vaši hlavu teď, když vůbec netušíte, že vám budou volat z Dvojky. Chtěl byste něco za to přání vzkázat svojí mamince Heleně?
2: Rád, že děkuju, že jí mám, že se o mě vždycky starala.
0: A že jí zvete na večeři.
2: To taky.
1: Tak to bude součást oslavy, Tomáši.
2: Aby jí sloužilo taky zdraví.
1: Ano, určitě. Připojujeme se i s přáním k vaší mamince. 48. narozeniny dnes. Tomáš, se kterým jsme si povídali na Dvojce, máme tady pro vás takovou drobnou pozornost. Jsou to ponožky dvou na Dvojce. Pošleme vám je. Pozdravujte mamku.
2: Děkuji moc.
0: To byl Tomáš, kterému teď a vám ostatním samozřejmě zahrajeme Rolling Stones a ještě jednou všechno nejlepší.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na Dvojce.

0: Tak jsme popřáli v rámci Rádia na přání i dnes Tomášovi, hezky si to oslavte. Slíbili jsme po 9. hodině ještě jednu zajímavost a možná jedno důležité upozornění. Kyberšmejdi ukradli za 3 měsíce 800 milionů, neuvěřitelné. Asi by bylo dobré si občas připomenout, jaké jsou ty jejich nejčastější triky a na co si zkrátka dávat pozor.
1: Samozřejmě platí, že každý z nás si myslí, že jemu se to stát nemůže, ale všichni musíme být velmi obezřetní, čili každý zvednutý prst se počítá a my ho právě teď zvedáme. Dejte si pozor, podvodníci hrají zejména na emoce svých obětí, mnoho scénářů pracuje se strachem, ale ve chvíli, kdy získáme jakékoliv pochybnosti, ať u čtení e-mailu, anebo samozřejmě a to především u telefonátu, nejlepší bude takový telefonát okamžitě ukončit.
0: Je to tak a pozor, samozřejmě se to týká i bankovnictví. Banky se snaží těmto technikám předcházet a školy zaměstnance, aby podezřelé transakce ověřovaly a s klienty se snažili dopátrat možného pokusu o podvod, takže i v bankovnictví jeden důležitý vstrčený prst.
1: Vydávají se za bankéře, policisty, neziskovou organizaci pod Evropskou unii a tak podobně, ale znovu připomínáme, pokud budete mít jakékoliv podezření, anebo se vám prostě nebude chtít vést takový hovor, tak to okamžitě ukončete, protože je to nejistější způsob, jak se samozřejmě zbavit jakýchkoliv potíží, které by následně mohly nastat.
0: Je třeba si na to myslet, tak na to mysleme. My si dnes společně s vámi povídáme o tom, jak se proměňujeme v průběhu let, jak důležitým milníkem pro vás třeba byla 40 nebo 50. Ještě za chvíli drobný pohled do vašich zpráv.
1: A pak také prozradíme, o čem a s kým budeme mluvit v dnešní poradně po 10. hodině.
2: Český rozhlas 2.

0: A ještě jednou o věku z vašich zpráv. Renata Hubená nám napsala, ani 40, ani 50 nebyly v mém životě přelomové. Ten přelom přišel až s důchodem. Najednou jsem nikam nemusela spěchat, nebyly stresy, naučila jsem se říkat ne v situacích, které mi nebyly příjemné, a začala jsem cestovat na vlastní pěst s batohem na zádech. A procestovala jsem Vietnam, Mexiko, Srí Lanku. Další destinace jsou v plánu a mám obrovské štěstí, že mám skvělé kamarádky, se kterými tyto cestovatelské sny mohu uskutečňovat. To je inspirativní.
1: Je to pravda, moc rádi to slyšíme. Přidala se ještě Marta v rychlosti. Dobrý den do studia, právě okopávám na poli vrbičky a dvojku poslouchám všude. I já letos na svatého Floriana oslavila 50. Pro mě osobně jsou to vždycky desítky, co mi mění život, ale letos je to trochu jinak. Měním se já a učím se říkat ne, což je pro mnohé lidi šok. Vždy byli všichni okolo důležitější než já a teď se snažím to obrátit. Jsem velmi aktivní člověk, ale vždy to dělám pro všechny lidi okolo a beru to jako poslání. Rodina, regionální historie, provázení v kostele, psaní knih, pletení z vrbového proutí a jeho pěstování. No a dál pokračuje Marta, že teď si slíbila, že zkrátka od těch 50. narozenin bude na prvním místě ona sama. Ať to vyjde.
0: Děkujeme za všechny zprávy, co můžeme slíbit my. To je čerstvé zpravodajství přesně v 10 hodin, no a potom už poradna. Naším hostem bude redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test a téma?
1: Téma výsledky testování papírových utěrek, dnes tedy poradna veskrze spotřebitelská. Za chvíli už zprávy a Naďa Procházková.
2: Blízká setkání Marka Němce
3: na dvojce.
2: Mým dalším hostem u mikrofonu bude tentokrát známá výživová poradkyně a autorka bestsellerů Karolína Fourová. A budeme si povídat o zdravém stravování bez extrémů. Jaké největší mýty o zdravém stravování dnes mezi lidmi stále přetrvávají? A co je podle ní nejdůležitější změna, kterou může člověk udělat pro lepší zdraví a energii? A jak si udržet zdravý vztah k jídlu bez stresu, zákazu a neustálých diet? Nejen o tom s Karolínou Fourovou. Blízká setkání Marka Němce
3: dnes po 11. hodině na dvojce.
4: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce. Do Grónska přiletěl americký zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo, teploty až 21 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Vláda má od minulého týdne 18. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazku vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až tato vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vznikla paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadrezortní koordinaci, říká vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
2: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
0: Podle Havlíčka navíc místa zmocněnců můžou být časově omezená. Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí stouplo meziročně o 14% na 4 biliony a 220 milionů korun. Nejvíc z toho přes 3,5 bilionu jsou dluhy na bydlení. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací, které poskytla společnost Czech Credit Bureau. Objem nesplacených dluhů meziročně stoupl o 11% na 38 miliard. Při nočním ruském úderu na Ukrajinu zemřel jeden člověk, další nejméně 30 jsou zraněné. Moskva zaútočila víc než 500 drony a 22 raketami, uvedlo ukrajinské letectvo. Ve městě Oděsa na jihu země bezpilotní letouny zasáhly obytné domy a mateřskou školu. Útoky mířily taky na Dnipro, Záporoží nebo Cherson. Ruská protivzdušná obrana v noci zase sestřelila 50 ukrajinských dronů například nad Rostovskou a Bělgorodskou oblastí. Informovala o tom ruská ministerstvo obrany. Do grónské metropole Nuuk přiletěl americký zvláštní vyslanec Jeff Landry. Jmenoval ho loni Donald Trump, aby prosadil americkou kontrolu nad tímto autonomním územím Dánského království. Dánská i grónská vláda připojení k USA rozhodně odmítají. Opakovaně tvrdí, že Grónsko není na prodej. I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
3: Landry novinářům po příletu řekl, že prý jen přijel poslouchat a budovat vztahy. Je zároveň guvernérem amerického státu Louisiana a v Nuuku se má zúčastnit obchodní konference Future Greenland. Pozvánku ale od organizátorů nedostal. Přijíždí na vlastní pěst. Doprovází ho americký velvyslanec v Dánsku Kenneth Howery. Žádná oficiální schůzka s grónskými politiky zatím není potvrzena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Čeští vědci zachraňují ohrožené druhy jeřábů. Vyvinuli způsob, jak z malého kousku stromu vypěstovat stovky jedinců v laboratoři ve skleněných baňkách. Po zakořenění je pak přesazují do skleníku nebo vrací zpět do přírody, říká Jana Hanzal Šedivá z Výzkumného ústavu pro krajinu.
4: U jeřábu skrytého jsme vlastně díky in vitro kultuře posílili lokalitu u Kladna, kde jsme vlastně založili v blízkosti té přírodní lokality další výsadbu.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno, teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě do 13, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Dálnice D6 směrem z Prahy do Karlových Varů před Novým Strašecím na 27. kilometru je teď uzavřená. Vyprošťují tam z rána havarovaný kamion, který skončil převrácený mimo komunikaci. Poslední volný sjezd je na exit 25 Lány. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte zdržení za sjezdem na Kralupy. Kolona z 13. kilometru popojíždí na 15. V levém pruhu překáží následky nehody 4 osobních vozidel a motorky. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už opět Šárka Volemanová a Jirka Hloubek.
1: A nejprve poděkování směrem k Nadě Procházkové za další aktuální zpravodajský servis. Těšíme se za hodinku a my za pár minut nabídneme poradnu. Papírové útěrky jsou nezbytností, jakmile jsou po ruce, málo kdo jejich pomoc nevyužije, jsou praktické, univerzální a také snadno použitelné.
6: Ovšem lidskoho možná napadne, že asi nejsou moc příznivé pro přírodu. No a kuchyňské útěrky se liší počtem vrstev, velikostí a jak ukázal test spotřebitelské organizace D-Test, také kvalitou a vlastnostmi. A právě o tom budeme mluvit v příštích minutách, tedy v poradně.
1: Je to tak, výsledky testování papírových útěrek naším tématem a hostem už za chvíli Sabina Hradečná André ve druhé a třetí části naší dnešní poradny s prostorem pro vaše otázky. Teď je 5:05 a 2:02 vám přejí hezký den.
7: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Která je dnes spotřebitelská, věříme, že velmi praktická. Tématem budou výsledky testování papírových utěrek a s námi je Sabina Hradečná André, redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test. Přejeme hezké dopoledne.
3: Zdravím vás i posluchače.
4: Hezké dopoledne, Sabino, po čase vítejte zase u nás na dvojce. Když se řekne papírové utěrky a kvalitní papírové utěrky, co jsou vlastně ty parametry, které o tom rozhodují?
3: Asi nejdůležitější je určitě ta savost, protože ty papírové utěrky se nejčastěji používají právě třeba k utírání nějakých rozlitých věcí, nějakých nečistot, někdo s tím třeba i vytírá olej z pánve, takže musí vlastně ta utěrka být dobře savá, to je asi nejdůležitější u ní. Ale měla by být taky pevná, aby se právě třeba při tom utírání, při tom úklidu neroztrhla, hned se neprotrhla, aby i třeba za vlhkého stavu držela pohromadě. Takže to jsou takové dva asi nejdůležitější parametry.
2: Než se dostaneme k dalším bodům, jsme v úvodu zmínili, že leckdo vnímá papírové utěrky jako věc, která může být určitou zátěží pro životní prostředí, pro přírodu. Je důvod na to nahlížet tímhle způsobem, anebo v tom není žádný problém, pokud papírové utěrky vyhazujeme normálně do papíru, do tříděného odpadu?
3: To se týče toho třídění a vyhazování, tak to není takový problém. Oni se dají třeba i kompostovat, pokud tam nejsou třeba nějaké chemikálie, když s tím uklízíte, dají se třeba i pálit v kamnech, takže s tím nakládáním není takový problém. Tam jde spíš o to, že vlastně je to věc, která se vyrábí ze dřeva, vlastně z vody, ze spousty surovin, které jsou poměrně vzácné a je to věc, kterou používáme jednorázově, jenom s tím utřeme linku a vyhodíme ji a ty náklady na výrobu té papírové utěrky jsou poměrně velké. Takže spíš z tohohle hlediska je to taková neúplně ekologická věc.
4: Sabino, já se vrátím k té první odpovědi na moji první otázku. Vy jste říkala, že vlastně jedním z těch měřítek kritérií byla savost. Mluvila jste o počtu vrstev v souvislosti s papírovými utěrkami. Je tam přímá úměra? Čím víc vrstev, tím větší a lepší savost?
3: To nás taky hodně zajímalo a měli jsme tam právě dvouvrstvé i třívrstvé utěrky. A v tom testu se neprokázalo, že by ty třívrstvé byly automaticky savější nebo i pevnější než ty dvouvrstvé. A u toho papíru nebo u těch papírových produktů je to spíš hodně založené na té technologii výroby, je tam třeba rozdíl v tom, jaká ta papírová vlákna se použijí, jak je ten papír přesně zkonstruovaný, takže opravdu i třeba dvouvrstvá utěrka může mít lepší vlastnosti než ta třívrstvá.
2: Vyrábějí se papírové utěrky vždycky z recyklovaného papíru? Je to už materiál, který předtím byl někde použitý?
3: Není to tak, jsou vlastně dva typy. Jsou buď normálně nové, čisté, ze 100% celulózy, to je opravdu jako nový papír, nový papír, jenom to není ten list papíru, co známe, jenom tady v podobě té utěrky, ale existují i recyklované a na ty se právě používají recyklované materiály. Ale ty klasické bílé, tak ty jsou normálně z nového materiálu. Hmm.

0: Mm-hmm. Pojďme tedy k tomu konkrétnímu testu, jehož výsledky jste právě dnes k nám do poradny přišla. Kolik těch utěrek se testovalo a možná podle jakého klíče jste vybírali tentokrát?
1: Měli jsme tam dohromady 17 těch utěrek, 3 z toho byly recyklované. Ono právě i na trhu těch recyklovaných je spíš míň, že většina těch utěrek je právě z té 100% celulózy. Takže recyklované byly 3 a měli jsme tam tedy i dvouvrstvé, i třívrstvé a nakupovali jsme je v běžných supermarketech, takže jsou tam privátní značky těch velkých řetězců, ale potom takové ty velké papírenské značky a nebo výrobky z drogerie. Takže jsme se snažili vlastně najít, obsáhnout celý ten trh, co je v nabídce dostupné.
2: Jak to probíhalo a také jak to dopadlo, o tom samozřejmě dál v dnešní poradně se Sabinou Hradičnou, Andreje z D testu a s vašimi dotazy.
0: Je to tak, a vy se můžete ptát, já připomínám kontakty k nám do studia, cesty jsou i dnes 3, 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, ale můžete nám teď hned i zavolat na číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny výsledky testování papírových utěrek. O tom si povídáme a naším hostem ve studiu zůstává redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test Sabina Hradečná André.
3: Určitě se dostaneme k tomu recyklovanému a nerecyklovanému materiálu, jejich účinnosti, kvalitám, výhodám, nevýhodám, ale řešilo se v testu i uvolňování optických zjasňovačů a kontakt s potravinami. Povězte nám, Sabino, co to je optický zjasňovač.
4: Ono to vlastně trochu souvisí s tím recyklováním nebo nerecyklováním. Optické zjasňovače jsou takové látky, které se používají k vylepšení vzhledu papíru, ale používají se třeba i v pracích prostředcích. Je to poměrně častá látka. U toho papíru se právě používají, aby měl lepší barvu, byl právě bílý a zářivý a zkrátka se vylepší ta barva toho produktu při výrobě. A právě ty optické zjasňovače se používají a nacházejí se častěji v těch recyklovaných výrobcích, které potřebují jakoby vylepšit ten vzhled víc než ty klasické bílé celulózové utěrky. A právě trošku problém je, že ty optické zjasňovače jakoby nedělají nic špatného, ale tyto utěrky, ty recyklované, by se právě neměly používat úplně v kontaktu s potravinami, protože někdy se ty nežádoucí chemické látky mohou uvolňovat. A když to používáte doma na úklid, na utírání linky nebo osušení něčeho, tak to není vlastně vůbec problém, vám to jako neublíží, ale třeba když, já nevím, smažíte nebo právě používáte papírovou utěrku třeba k osušení masa nebo právě třeba osušení mastných potravin, tak tam je určitě lepší sáhnout spíš po těch nových z té 100% celulózy, protože ty chemické látky se z nich tak neuvolňují.
2: Mm-hmm. Sabino, když se na to podíváme z obecného pohledu, jdeme si kupovat tedy nějaké papírové utěrky. Na co nahlížet, podle čeho vybírat? Jaká jsou nějaká, dejme tomu třeba základní obecná kritéria?
4: Právě nejvíc bych se zamyslela nad tím, jako k čemu to doma používáte, protože ten test ukázal, že právě ty třeba recyklované utěrky jsou víc zatíženy právě různými nežádoucími látkami z výroby a nemusí být vhodné právě na používání s potravinami. Takže pokud tu utěrku doma hodně používáte při vaření, osušujete s tím třeba jídlo a tak podobně, tak bych určitě zvolila tu novou ze 100% celulózy, ale pokud s tím primárně uklízíte, utíráte na nějaké domácí činnosti, je třeba využíváte, tak ty ekologické vůbec jako ničemu neškodí. Takže to je takový hlavní věc, co zvážit. A potom některé papírové utěrky mají ještě certifikaci takové logo vidličky a skleničky, to je, že jsou certifikované pro styk s potravinami. Mm-hmm. A ty by měly být ještě o to víc jako bezproblémové. Ale my jsme právě zjistili, že tady ta certifikace není moc častá. V tom testu to měly vlastně jenom 4 výrobky a myslím si, že většina spotřebitelů to používá, i když jsou necertifikované. Tak to jenom, kdybyste chtěli mít úplnou jistotu, tak třeba sáhnout i po výrobku s tímto logem. Ale důležité je podle mě hlavně, jestli to je recyklované nebo nerecyklované.
3: Když jste mluvila o tom způsobu využití papírových utěrek, dá se i říct, pro co nám stačí, dejme tomu, dvouvrstvé utěrky, pro co jsou lepší třívrstvé, nebo jak velký smysl má podle těch vrstev se orientovat při nákupu?
4: Tam se právě úplně neprojevila velká jako souvislost, že třeba ta nejlepší utěrka v tom testu, která musím říct, že byla výrazně lepší ve většině těch zkoušek, byla dvouvrstvá. Takže je to hodně založeno na tom, jak ona je vyrobená, jak ten papír, jak ty vrstvy jsou vlastně dané dohromady a i vůbec jak ta celulóza je tam vlastně zpracovaná, jak je ty papírové vlákna jsou zkonstruovány.
3: O co jde potom? Savost je vlastně to, co se především hodnotí.
4: Savost, ano. A to je právě asi věc, co buď člověk může řídit výsledky testu, nebo si to potom nějak oskoušet, že opravdu i některé třívrstvé utěrky nemají tak dobré vlastnosti jako ty dvouvrstvé. Takže ona by to byla jakoby jednoduchá rada, ale nemůžu jí dát, že ty třívrstvější budou lepší na leštění, uklízení, na utírání velkých ploch vody, ale někdy je to právě lepší i u těch dvouvrstvých.
2: Hmm. A ještě možná jedno obecné měřítko, znamená to, že čím dražší utěrky si koupíme, tím jsou kvalitnější, je tam tahle přímá úměra. Vyšlo to tak v tom vašem testu, anebo ne?
4: Trošku to tak bylo, že vlastně ta nejlepší utěrka na prvním místě patřila k těm dražším a byly tam na začátku spíš právě ty trošku dražší než ty levnější, ale tam je u těch utěrek, když už mluvíme o té ceně, zajímavé, co vlastně člověk za tu cenu dostane, protože v každém balení jsou trochu jiný počet rolí, ale hlavně každá utěrka má jiný počet útržků, ten návin toho papíru je jinak dlouhý, takže my třeba v testu jsme to přepočítávali tu cenu na 1 metr a i právě jako spotřebitel se může zkusit podívat na to balení, kolik vlastně metrů si za to kupuje, protože někdy jsou v tom poměrně velké rozdíly, že opravdu ta utěrka má toho papíru výrazně třeba víc než jiná, a i když stojí třeba méně.
3: Uh-huh. poradíte nám, co do rozhodování, doufáme ve třetí části poradny, která tady bude už za chvíli, a vy, milí přátelé, se stále můžete zeptat třeba SMS-kou na 702 222 220 anebo telefonem na čísle
2: 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: děkuju ti.
1: Dva na dvojce.
2: Poradna.
3: A v poradně do třetice výsledky testování papírových utěrek. Sabina Hradečná André, redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test, je s námi ve studiu.
4: Sabino, možná ještě jedna vratka k těm utěrkám z recyklovaného materiálu, tak jak jsme o tom mluvili. Má i nějaké nevýhody?
5: Já se trošku budu opakovat, ale ono je to podle mě zajímavé a důležité. Právě ta hlavní nevýhoda, na kterou jsme přišli a která se potvrdila, je, že u těch recyklovaných utěrek mohou být ve větší míře právě nežádoucí látky. Je to dáno tou výrobou, tím, že se na to používá různý třeba zrecyklovaný kancelářský papír a i při té výrobě je potřeba použít víc chemikálií než u těch klasických. Takže to je taková hlavní nevýhoda, ale on to nemusí být problém, když to právě doma používáte na utírání, na úklid. Ono vás to jako nějak neohrozí při tom kontaktu, ale není vhodné ty recyklované utěrky používat právě třeba s potravinami. Na zabalení jídla, nebo třeba typicky, myslím, když se smaží, nebo když se třeba vaří něco smaženého, tak to, tím ten olej třeba osušujeme tou utěrkou papírovou, tak tam bych určitě se vyhnula právě té recyklované a spíš té klasické. Takže jinak ty recyklované utěrky mohou fungovat jako normálně dobře, i když se třeba ukázalo, že mají o něco slabší savost než ty normální klasické z celulózy, ale pokud vlastně to potřebujete třeba na nějaký úklid, jenom utření linky, osušení prstů nebo tak podobně, tak to vlastně nemusí být na škodu a nemusíme se vyhýbat těm ekologickým utěrkám, ale s potravinami bych to nedoporučovala.
3: Když jste před chvílí mluvila o tom, že je také otázka, co vlastně za ty vynaložené peníze nakupujeme, co všechno se dozvíme z obalu, a teď narážím i na to, jestli si tam přečteme, kolik tedy útržků má ta role, nebo kolik je to metrů, nebo jsou tam obě dvě tyhle informace, abychom to mohli porovnat.
5: V obchodech vlastně ta cena je normálně za celé to balení a ta jednotková se uvádí na roli, kolik stojí ta jedna role, což ale opravdu ne vždycky je porovnatelný údaj. A většinou se tam udává počet útržků a někdy se tam udávají i rozměry toho útržku a počet jakoby metrů na té roli. Ale není to úplně u všech výrobků. Ale musím říct, že u většiny ano. Takže pokud to někoho opravdu zajímá a chce si to pohlídat a nakoupit výhodně, tak se může podívat i třeba na ten počet útržků, anebo ideálně na ten počet metrů.
3: Kolik je metrů na takové průměrné roli?
5: Já se podívám tady do podkladu. Ale
3: to by mě vlastně zajímalo.
5: No, je to tak okolo, teď koukám, 10 až 20 metrů, takže klidně i dvojnásobný rozdíl, no.
4: Jedna otázka od naší posluchačky Ireny, kterou poslala SMS-kou. Dobrý den, jsou nějaké významné rozdíly mezi utěrkami od konkrétního výrobce české versus zahraniční, nebo z obchodu či drogerie?
5: České nebo zahraničí to porovnání úplně nemá. My jsme měli vlastně jenom české výrobky, ale je pravda, jak jsem říkala, tak v tom testu dopadly o něco lépe spíš ty jakoby značkové produkty, jako bylo třeba Tento nebo Harmony, a takové ty privátní značky jako Albert nebo Tesco byly o něco horší. Ale ty rozdíly, musím říct, nebyly tak výrazné, že by byly úplně vyloženě třeba špatné nebo nepoužitelné. Byly to spíš jako ne detaily, ale o něco lepší, ale to neznamená, že ty horší byly výrazně špatné.
3: Takže Šárko, odpověď na otázku, kdybych před tebe postavil dvě úplně identické útěrky a u jedné ti řekl, že je americká.
4: Tak tobě samozřejmě uvěřím. Všechno, co mi říkáš, už 7 let, já mu vždycky prostě uvěřím, no, tak bych si dávala pozor na to, na tu tvoji informaci. Pojďme se jenom na ty výsledky, jak to celé dopadlo.
5: Tak nejlepší utěrkou byla utěrka značky Kleenex, Ultra Clean, a ta byla jako výrazně lepší v těch parametrech než ten zbytek. To byla taková jediná, co vlastně vyčnívala. A je přitom dvouvrstvá, ale měla opravdu velmi dobrou savost, i tu pevnost a tak podobně. Takže ta se tam ukázala jako asi nejkvalitnější. A potom z těch, co skončili na konci, to byla třeba značka Albert, ale jak jsem říkala, nebyla úplně vyloženě jako špatná, spíš byla prostě taková celkově trošku slabší.
3: Kdybyste se chtěli dozvědět ještě víc, tak samozřejmě v D-testu, a to tištěném i na webu. Ano. Je to tak?
5: A já ještě, jestli máme chviličku, doporučím, my máme teď na webu zajímavou brožuru, jmenuje se to Domácnost bez chemie, kde se spotřebitelé a posluchači můžou dozvědět spoustu věcí a tipů právě k tomu, jak i třeba k úklidu, ale jak obecně nakládat s těmi různými látkami a jak tu domácnost mít aspoň trošku bez chemie, tak to je takový tip nakonec.
4: A my za něj taky děkujeme. Sabina Hradečná André, redaktorka spotřebitelského časopisu D-Test, naším dnešním hostem v poradně. Budeme se těšit na příště.
5: Já taky, hezký zbytek dne.

0: A dnes odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka jistě nebude chybět káva o čtvrté. Mozková příhoda přichází často nečekaně a při záchraně pacienta rozhodují minuty. Jak poznat první příznaky a proč je lidé někdy podceňují, co se při mrtvici děje v mozku a jaký je rozdíl mezi ischemickou a krvácivou příhodou, jak funguje moderní léčba, o tom všem v debatě dnes odpoledne. Hostem kávy o čtvrté bude neurolog pan docent Aleš Tomek a moderovat bude naše kolegyně Tereza Stýblová.
1: S námi za chvíli v dopoledním vysílání Aleš Cibulka, který si nenechal ujít příležitost ohlédnout se do historie a je k tomu dobrý důvod. Jsou to ty už zmíněné z té třetí narozeniny českého, respektive tedy československého rozhlasu. Na červeném koberci víc už za chvíli.
2: Radioservis představuje Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Přesný jako Švýcary Aleš Cibulka i dnes s námi ve spojení na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
4: Mluvili jsme o tom před chvilkou. Ty z té třetí narozeniny rozhlasu tě samozřejmě zaujaly. Proto bude ta dnešní procházka po červeném koberci tak trochu netradiční. Celou jí prý vyplní jedna velmi unikátní reportáž.
2: Takže co uslyšíme? Ano.
3: No, my všichni víme, že vysílání Československého rozhlasu začalo 18. května 1923. Víme, že byl prudký déšť a silný vítr, že to bylo ve Kbelích, ale co se tenkrát dělo? Proč to vlastně bylo ve stanu a ne v té připravené chatce, kterou tam pro ten účel postavili? A proč to bylo vlastně právě ve Kbelích? My jsme na to hledali odpověď v toboganu, když slavil rozhlas 90. narozeniny a tehdejší režisérka pořadu Ivona Žertová dala dohromady veškeré dochované informace a napsala autentickou scénku, jak to tenkrát bylo. To si musíte poslechnout, protože co bych vysvětloval, máte šanci si to poslechnout. Učinkují v tom Láďa Županič, Dalimil Klapka a naši rozhlasoví ruchaři. Takže prosím vás, milí posluchači, je 18. května 1923, zhruba 20 hodin večer a jsme ve Kbelích.
5: Vážení diváci i vy, milí posluchači, zdravím vás dnes z Kbel u Prahy, abych vám přiblížil významnou chvíli v dějinách československého lidu. Počasí nám sice nepřeje, ale zapamatujte si tento den. Je 18. května 1923 a za malou chvíli se uskuteční první rozhlasové vysílání na našem území. Unikátní vysílačka, která tento pokrok umožňuje, je skryta v malém dřevěném domečku společně s techniky pánem Jandlem a Vlachem. Více do domečku nevejde. Pokud se díváte tímto směrem, nevidíte ho. Je tak maličký, že není vidět. Ale za mnou se zmítá ve větru stan a ano, už vidím, jak se ke mně slotou blíží dvě postavy. Jsou to rozhlasoví pracovníci inženýr Eduard Svoboda a Miloš 14. Dobrý den, pánové.
6: Dobrý den.
5: Pojďme se ale schovat do stanu. Pane Svobodo, kde se tady ten stan vzal?
6: No, my jsme zde byli s kolegou 14. už ve středu, abychom vysílání připravili a zjistili jsme,
7: že se do domečku s vysílačkou nevejdeme.
6: Ano. A spatřili jsme tu tento stan, který zde postavili skauti už v úterý, neboť toho dne, tedy 15. května, uspořádala osvětová beseda přednášku o radiofonii, doprovázenou přenosem hudebního vystoupení.
7: Protože už oni shledali, že pro účinkující není ve stanici místo. Osvětová beseda si vypůjčila u pražské prázdninové péče o mládež tento stan.
5: Tento stan?
6: Ano, tento stan. Totiž on byl původně zřízen pro tu jedinou produkci, ale zdá se, že se stane naším pracovním místem.
7: Viděli vše, jak má. Alespoň na několik letních měsíců, než se nalezne vhodnější příbytek.
5: Pánové, už teď vám mohu říct, že ten stan vstoupí do dějin. Vím, že už spěcháte připravovat vysílání, ale řekněte, proč byla vybrána právě tahle lokalita, vzdálená od pražského kulturního dění, když i to zázemí pro vás je tady v skutku spartánské.
7: Je to z důvodů technických. Právě zde, na kbelském letišti, byla zřízena telegrafní vysílačka pro vysílání meteorologických zpráv určených letecké službě. A teprve po technické úpravě může být užívána jako stanice pro radiofonii.
5: Děkuji.
6: Vás, pane kolego.
5: Děkuji, pane, já už vás opravdu nebudu zdržovat. Vidím, že už je připravený i klavír. A vidím, že musíte dohlédnout na účinkující. Tak tedy zlomte vás a ať se dílo podaří.
6: Ano, za to jsem neděkuji, ale děkujem.
5: Všichni trneme obavou, aby silný vítr a prudký déšť improvizované stanové studio neodnesli a neznemožnili vysílání programu. Jsou tady už všichni účinkující, ano, členové orchestru Bia Sansuči, houslista Josef Hašek, kornetista Emil Čermák, čelista František Voženílek, solisty doprovodí profesor Karel Sergej Duda na klavír a jak jsem říkal, ten už je tu naladěn, vystoupí také operní pěvkyně Růžena Topinková, která zaspívá Malátovy písně, ale pozor, vypadá to, že se už konečně něco děje.
8: Haló, zde radio stanice OKP Kbelí u Prahy. prozatímní vysílací stanice radiožurnálu, která vysílá na vlně 1025 metrů zprávy a program.
5: To je hlas technika Vlacha. Nahlásí celý program a v tomto okamžiku se s posluchači loučí pozdravem.
8: Naslyšenou.
4: Aleši, my ti děkujeme za ten rozhlasový unikát. Mohli jsme takhle všichni slyšet, jak před 103 lety začalo naše rozhlasové vysílání. Díky.
2: A pojď tedy společně s námi, Aleši, na chvíli do té současnosti. Co budeme vysílat teď? Tedy, kdo nám zaspívá?
3: Bude to vlastně taková malá vzpomínka na dámu, která odešla 18. května 2005. Vidíte, jak to letí? Stella Zázvorková. Stella Zázvorková. No a když k ní přidáme ještě další dvě dámy, Laďku Kozderkovou a Helenu Růžičkovou, možná se vám okamžitě vybaví jejich velmi slavné silvestrovské číslo z konce 70. let. Takže já si myslím, že když už máme dneska ten sváteční rozhlasový den, tyhle ty tři dámy by to klidně mohli přizdobit. Ano, skončil bych s voláním. Kočky na scénu.
4: My končíme s voláním, Aleši, díky a zítra naslyšenou. Měj se pěkně.
3: Budu se těšit, hezký den vám všem.
9: Hej, kočky, dneska máme svůj den.

0: A jak samozřejmě víte, tak Český rozhlas můžete poslouchat 24 hodin denně a my vždycky v rámci té druhé hodiny vám nabídneme několik tipů k poslechu. Dnes večer ve 22 hodin uzavřeme na dvojce naši velmi úspěšnou četbu na pokračování. Jmenuje se Děti nade vše a nás čeká rozuzlení celé ságy o destruktivní síle sociálních sítí a pošetilých představách o štěstí a blahobytu.
1: Ten příběh se točí kolem Melanie, která miluje reality show, touží po slávě a tak aspoň zkusí proslavit, když ne sebe, tak své děti a udělá z nich hvězdy populárního YouTubeového kanálu s miliony odběratelů. Spokojená je ovšem jen do chvíle, než jedno z jejich dětí zmizí. No a jak to dopadne, to se dozvíme právě dnes večer.
0: A pokud jste si celou 12-dílnou četbu na pokračování nestihli poslechnout, máte samozřejmě možnost zpětného poslechu v aplikaci Můj rozhlas a na webu Dvojky.
1: Ale když Šárka mluvila před chvílí v množném čísle o pozvánkách, nikoli jedné pozvánce, tak samozřejmě už za chvíli tady bude další. A to sice k dnešním blízkým setkáním.
0: My vám prozradíme samozřejmě, kdo se stane hostem našeho kolegy Marka Němce, ovšem na tuto informaci si musíte ještě pár minut počkat.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Před chvílí jsme slíbili pozvánku k poslechu blízkých setkání. Marek Němec bude tím, kdo přivítá ve studiu dalšího hosta.
1: A já už jen doplním tu tajenku, která pro mnohé z vás jistě tajenkou není, protože jste slyšeli upoutávky na dnešní blízká setkání. Jejím hostem se stane už po 11. hodině výživová poradkyně a autorka knih o výživě Karolína Fourová.
0: A my máme ještě pár vteřin pro to, abychom vás pozvali také k zítřejšímu dopolednímu poslechu. Mezi 9. a 10. hodinou si budeme povídat o fair play nejenom ve sportu, ale i v životě. A je k tomu dobrý důvod, protože právě 19. květen je světovým dnem fair play.
1: Tak se moc těšíme na všechny vaše zprávy a samozřejmě také zkušenosti. Pořád ještě můžete napsat třeba i o svoje splněné přání na RNP, tedy rádio na přání rozhlas.cz. Nejvyšší čas, Šárko, si jít odpočinout.
0: Ano, ano. Napište to na rnp@rozhlas.cz nebo na nějakou podobnou adresu, chtěla říct Jarka.
1: Ano, něco podobného. Každopádně teď už jdu odpočívat a zítra úderem 9. se na vás těší zase 2 na 2.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, mějte se dobře.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na dvojce.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Počasí zasáhlo třeba brambory, zelí nebo cibuli. Výletní loď s hantavirem dorazila do Rotterdamu k dezinfekci. Počasí bude polojasno až oblačno, na východě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, teploty až 21 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelenářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelenáři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Pokles arabských hostů dopadá na některé lázně v Česku. Konflikt na Blízkém východě se projevil například v provozu lázní v Teplicích a Karviné. Léčebná zařízení teď chtějí cílit na českou klientelu, která ruší dovolené v zahraničí.
2: Vany plné léčivé solanky jsou aktuálně prakticky bez arabských klientů.
3: Buď se bojí opustit zemi, nebo mají strach, že tady přiletí a nebudou lety zpět a nedostanou se zpátky domů.
2: Popisuje obchodní ředitelka Lenka Krotka. Lázně Teplice jsou na druhém konci republiky, ale starosti s úbytkem arabských klientů mají stejné jako v Karviné. Potvrzuje obchodní ředitelka lázní Iveta Slíšková.
4: Klientů z Blízkého východu máme velice málo a nás to určitě ovlivní ta situace.
2: Trend potvrzuje i svaz léčebných lázní. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Nizozemská výletní loď MV Hondius, zasažená hantavirem, dorazila do rotterdamského přístavu. Tam ji čeká dezinfekce. 25 členů posádky a dva lékaři zamíří do karantény. Plavidlo se v uplynulých týdnech stalo ohniskem epidemie hantaviru. Na palubě zbyl jen nezbytný personál a lékaři. Všichni turisté jsou evakuovaní a v karanténě. Onemocnění nepřežili tři lidé, dalším 10 cestujícím podle Světové zdravotnické organizace vyšel pozitivní test. Režimy po celém světě loni popravili nejvíc lidí za posledních 44 let. Informovala o tom nezisková organizace Amnesty International. Zaznamenala víc než 2700 poprav, z toho naprostou většinu na Blízkém východě. To je o 78% víc než v roce 2024. Do celkové statistiky nejsou zahrnuty tisíce poprav v Číně. Peking je největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Tamní úřady ale přesné údaje nezveřejňují.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou přehánky, hlavně na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě do 13 stupňů, na horách naměří kolem 10.
1: Doprava.
0: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je před novým Strašecím na 27. kilometru stále uzavřená. Je to kvůli vyprošťování havarovaného kamionu. Odklon dopravy pokračuje na exitu 25 Lány. V Praze k Belské směrem z Hloubětína nahoru do Letňan čekejte pomalý provoz od křížení s Poděbradskou. Od nájezdu z Novopatské už pak pojedete v celku plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Blízká setkání a Marek Němec.
6: Krásné pondělní dopoledne, vážení a milí posluchači. Život je nejistý, desert dej si první. Nechť je jídlo tvým lékem a lék tvým jídlem. A my se budeme o jídle bavit i dnes. Jsme tím, co jíme, ale i možná jak jíme. A právě o zdravých návycích ve stravování, orientaci mezi tím, co je tedy zdravé a co nám podsouvá všudy přítomný food marketing, si budeme dnes povídat s velmi známou odbornicí na výživu a potraviny, ale také houževnatou foodblokerkou a také autorkou několika knižních bestsellerů, Karolínou Fourovou. Vítejte u nás ve studiu.
7: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
6: Karolíno, co jí tajně výživoví poradci?
7: No, přiznám se, že potají si občas dám octový brambůrky. Ty mám ráda.
6: Já taky. Toho se nedá ale úplně zbavit. Jakou jste měla tu genezi s těma bramburkama? Protože já jsem to měl tak, že první jsem ochutnal, řekl jsem ble, druhý už jsem musel, třetí už bylo naprosto potřeba a končím skutečně vylízáváním toho pytlíku.
7: Já taky. Olízáváním bramburku, vylízáváním pytlíku a jakoby mám ráda, když jsou hodně octoví, takže já jakoby ještě jdu po té škále octovosti, víš a víš.
6: Mohli bychom si povídat o značkách, ale to tady nebudeme dělat. Tak až po písničce, ale my si budeme každopádně povídat o tom, jak se orientovat v džungli stravovacích stereotypů. S Karolínou Fourovou.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Foodblokerka, autorka bestselleru o výživě Karolína Fourová je dnes mým dnešním milým hostem. Ještě jednou, Karolíno, vítejte u nás ve studiu.
3: Děkuji moc.
2: Já vás trošičku představím, ať ti, kteří netuší, s kým tady mají tu čest, jsou trošku edukováni. Inženýrský studijní obor výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze jste vystudoval. To je pravda, to znamená, že jste skutečně odbornicí a vědkyní přes potraviny. Dá se to tak říct?
3: Odbornicí ano, vědkyní úplně ne, protože studovala jsem doktorský studium, mohla jsem být vědkyní, ale nedokončila jsem ho, odešla jsem. Protože jsem chtěla vlastně spíš dělat tu praxi, takže aby se moji kolegové neurazili, tak vědkyní úplně ne, ale pocházím z vědeckého prostředí a myslím, že se ho snažím reprezentovat.
2: To znamená, že kdyby skutečně ta vaše cesta vedla vědeckou kariérou, tak byste teď nebyla tady, nepředstavovala byste své knihy, needukovala byste veřejnost, ale skutečně byste pracovala někde v laboratoři. Je to tak?
3: Ano, je to tak.
2: To znamená, byla byste něco jako detektiv chemických látek? Můžu si to tak představit?
3: Něco takového bych klidně mohla být.
2: Perfektní. Vy jste již během studií spolupracovala s organizací STOP, což je organizace zaměřená na zdravé hubnutí a prevenci obezity. Je to tedy STOP, ne STOP.
3: Je to tak.
2: To je fajn. Jako novinář s odborným zaměřením jste také působila v médiích, kde jste tedy měla, řekl bych, asi pod paškálem všechno, co se týká receptů a tak dále. Je to tak?
3: Je to tak a jelikož jsme měli vždycky v pondělí hodnotící poradu všech titulů, tak moje kolegyně z jiných titulů nebyly úplně rádi, protože já jsem vždycky vzala ten časopis a říkala jsem, no tady to se mi úplně nelíbilo, to není úplně správně, co jste tady napsali, z odborného hlediska je to jinak. Takže když jsem měla já být ten, kdo dělal tu hodnotící poradu, tak tam z té odborné stránky to nebylo úplně příjemné, možná pro ostatní.
2: Každopádně teď vyvracíte výživové mýty, edukujete veřejnost, co se týče zdravého stravování, nakupování, ale také výběru potravin. A k tomu, a to je mi velmi milé, a budeme si o tom povídat v souvislosti s vaší poslední knihou, Výživná kuchařka, zároveň to tak činíte s ohledem na fakta a vědu, to znamená, že to je skutečně podložené vědecky, nejsou to nějaké láryfáry a řeči, kterých je samozřejmě zejména prostor sociálních sítí plný.
3: Ano, i proto jsem to začala právě dělat.
2: Perfektní. Vy jste napsala v roce 2020 knihu Nejez blbě, která tedy později byla přejmenovaná na jedinou knihu o jídle, kterou potřebujete. Z jakého důvodu došlo k tomu přejmenování? Protože já bych si kupoval opravdu knihu Nejez blbě.
3: Já vím, já taky. Já taky, ale nemůžu to úplně rozvádět, každopádně to bylo kvůli autorským právům.
2: Rozumím. V roce 2022 jste napsala druhou svou knihu, Výživnou knihu o jídle. A teď, a tu knihu si za chvilku představíme, Výživnou kuchařku. Mě by zajímala jedna věc, my jsme si tady během písničky povídali o mých kuchařských úspěších v uvozovkách a já jsem vám říkal, že jsem teď někde v nějakém receptu našel jedna ta část toho receptu, zněla si takto. Nastrouhejte dva druhy sýra, udělejte z toho kuličky a ty kuličky dejte zapéct do trouby. Až je vyndáte, kuličky budou hotové, tak je potom dejte do polévky. Co jsem vyndal z té trouby, to není asi potřeba posluchačům nějak prozrazovat. Byla to taková placka vypadající jako maršmelony. Je těhle těch nesmyslů v kuchařkách a v jednoduchých receptech, které kolují různě po sítích, je jich spousta?
3: Je jich spousta a vždycky byla. Teďko

0: Určitě bych chtěla upozornit na internetové recepty, protože všichni tvůrci na internetu jsou samozřejmě nuceni točit recepty, natáčet videa, ale vlastně ne vždycky a tím, jak se musí tlačit na ten objem a na to množství, tak samozřejmě ne všechny recepty budou perfektní a budou perfektně fungovat, protože tam je důležitý hlavně to, aby jsem vyprodukoval video. Takže na to bych si dávala určitě pozor. A stejně tak tomu bylo, nebo je tomu i v kuchařkách a je tomu, i, nebo když jsem pracovala v médiích, tak jsem se s tím potkávala, když jsem editovala recepty, které nám třeba dodávali i kuchaři, tak jsem si občas říkala, že to není možné, že to ten člověk opravdu pekl.
1: A to se ještě vůbec nebavíme o nutričních hodnotách těch surovin, které třeba ty jednotlivé recepty zpracovávají. Řekněte mi, co vlastně umí inženýrka v oboru výživy a kvality potravin? Co je tedy ta jako odborná edukace? Co je tím vaším pilířem, ze kterého jste vystoupila do toho veřejného prostoru?
0: Ono je toho vlastně hodně a člověk si může tak trochu vybrat, kterým směrem se potom dá a bude ho rozvíjet. Takže je tam ta výživa v prevenci, to znamená výživa zdravých osob. Nejsem zaměřená na léčebnou výživu, to jsou nutriční terapeuti, kteří studovali na lékařské fakultě, to je ten hlavní náš rozdíl těchto oborů, ale vlastně ta kvalita potravin, tak zahrnuje i vývoj potravin, mikrobiologii, hygienu, správné označování a já jsem se vlastně celou svoji studijní kariéru profilovala k tomu, že budu řešit označování potravin, to je teda to, co je na těch výrobcích napsáno a budu chodit jako kontrolor do firem nebo do těch výroben a budu říkat, jak ta výrobna má být správně a budu zkrátka dělat ty hygienické normy. A já jsem takhle z té školy vyšla, že to chci dělat a najednou potom jsem ale začala se nějakým způsobem víc blížit k té výživě a edukování lidí na internetu a to už mi zůstalo.
1: A jak se to stalo? Šlo to přes konkrétní lidi, kterým jste byla nucena něco vysvětlovat a oni si řekli, my vám, Karolíno, no my ti rozumíme, tohle je skvělý, měla bys to dělat? Byl to ten popud z té druhé strany?
0: No, spíš, jak jsem se začala pohybovat na sociálních sítích a ty začaly být na vzestupu. Já jsem ze školy, myslím, že 10 let, to není to 2 roky, ale tenkrát vlastně ty sociální sítě začaly růst a začaly se tam objevovat takový ty rádoby odborníci, kteří se k výživě vyjadřovali a říkali, já mám zkušenost, na sobě jsem si to vyzkoušel a takhle to funguje. A mě to jako odborníka z nového oboru, který vlastně tenkrát nebyl až tolik známý výživu, tenkrát jsme všichni studovali, ale nikdo moc to ještě nedělal v té době. Teď už je výživových odborníků jakoby víc. Tak jsem si říkala, ale já to takhle nechat nechci. Já si zkusím založit blog a zkusím to vyvracet a psát o tom. A třeba si to někdo najde a našel.
1: To je perfektní. Každopádně, proč je kolem zdravého stravování u nás tolik mýtů? O tom a nejen o tom si budeme za chviličku povídat s mým dnešním hostem Karolínou Fourovou.

0: Tak, aby člověk mohl úspěšně referovat o svém oboru a byl schopen předat nějaké cenné informace do publika, tak to publikum potřebuje mít. Často u nás, u lidí, kteří vystupují do veřejného prostoru, těmi fanoušky jsou třeba rodiče, těmi prvními, a já teď jsem udělal takový oslý můstek proto, abychom konečně pozdravili taky vaši maminku, která vás poslouchá a je vaším velkým fanouškem. Je to pravda?
1: Je to pravda, takže jí moc zdravíme.
0: Maminko, nazdarte. Máte šikovnou dceru. Tak a teď pojďme k vašim začátkům. Jak se vlastně stalo, že jste se stala foodblokerkou a věnujete se tedy zdravému životnímu stylu?
1: Já jsem vždycky chtěla být novinářka. Myslím, že tam to začalo. Ale naši tenkrát chtěli, abych vystudovala něco exaktního, protože existuje zpívající právník. A proč bych já nemohla být píšící odborník?
0: Ano.
1: Takže jsem se nakonec vydala tou cestou toho exaktního studia, ale našlo si to ke mně cestu, takže jsem měla pořád chuť psát a přestala jsem psát povídky, které jsem si psala do šuplíku, ale začala jsem psát právě články na blog. Aha. Založila jsem si ho v Norsku, když jsem byla, protože mi přišlo, že jak je to daleko, tak se nemusím stydět tý špatný odezvy, nebo nemusím se bát toho, že si to budou číst lidi kolem mě a budou mi to říkat. Takže jsem si říkala, tak takhle jsem daleko od Čech, mám tu odvahu, založím si blog, a jelikož jsem pracovala v norské kavárně, kde jsem pekla různý norský dezerty, aha, naučila jsem se tam péct chleba, tak jsem tam dávala ty recepty z toho Norska, dávala jsem tam nějaký svoje cestopisy z Norska a právě i ty věci o výživě.
0: Aha, a to se tak nějakým zvláštním způsobem tedy rozjelo, zejména i ta velká atraktivita toho zahraničí, zároveň možná i nějaká nostalgie po tom Česku, po domovině, tam možná prosákla. Takže tohle všechno byl nějaký koktejl, který vás najednou přivedl do toho veřejného prostoru.
1: A pomohl mi extrémně Instagram, protože tenkrát byly sociální sítě na vzestupu. Já jsem začínala v dobrý době, kdy člověk nemusel bojovat s tím, jestli ho algoritmus ukáže nebo neukáže. Mm-hmm. A v podstatě sbíral fanoušky tím, že si ho lidi doporučovali. Mm-hmm. Takže to mi hodně pomohlo a vlastně ani nevím, jak je možný, že to takhle narostlo. Já, když jsem měla vlastně 20 tisíc sledujících, teď už mám 120, tak jsem si říkala, to je takovej strop. 20 tisíc lidí, to je podle mě takovej krásný strop toho, kolik lidí může tak zajímat racionální výživa, taková ta bez těch extrémů, takový to, co je opravdu správně, ale působí to nudně.
0: Na první pohled ano, ale na druhou stranu se doba taky mění, taky se mění ty sociální sítě. Jakým způsobem máte pocit, že změnily sociální sítě vztah lidí tady u nás k jídlu?
1: Myslím, že hodně lidí se díky sociálním sítím, a začnu pozitivně, začalo tím jídlem zabývat. Mm-hmm. Třeba začali vařit, protože zjistili, že na těch videích, které mají 30 vteřin, to vypadá rychle a jednoduše. Tak to taky zkusím. Našli si tam spoustu jednoduchých receptů, které by je třeba ani nenapadly. Ale zároveň je pravda, že díky sociálním sítím se rychle buduje vztah a důvěra k lidem, kteří třeba nejsou odborníci, nerozumí výživě, spíš jenom říkají rady na základě toho, co si myslí nebo co si jinde přečetli. A ty informace se šíří extrémně rychle a k extrémnímu množství lidí, takže potom vlastně může vzniknout třeba nezdravý vztah k jídlu, mm-hmm, a celkově ten jídelníček se může upravit tak, že to z dlouhodobého hlediska pro toho člověka může být zdravotně závadný.
0: Máte pocit, že s tou velkou oblibou v jídlo a v recepty a v to, že to vidíme na těch videích a taky tam máme ten nádherný zvuk toho krájení těch cibulí na tom dřevěném nebo kamenném prkínku někde u rybníka. Dělají to lidi velmi poutavě, to je nutno říct, ty recepty. Že zároveň tím vy máte víc práce s tou narůstající oblibou nějakým způsobem vyvracet ty dezinformace, vyvracet ty mýty. Nepřehoupla se vlastně ta vaše kolej trošičku i tímhletím směrem? Narovnávat vlastně tu realitu a tu pravdu?
1: Není to o tolik víc, než to bylo v minulosti. Já jsem vlastně začínala na Instagramu tím, že jsem vyvracela mýty. Mm-hmm. Ale dřív jsem to dělala tak, že jsem opravdu ukázala ten příspěvek a řekla jsem, takhle to není a je to takhle a takhle a takhle. Já jsem byla mladší, byla jsem v tomhletom radikálnější dneska, přestože pořád vím, že to je tak, jak jsem to říkala dřív a je to správně, tak dneska už se nesnažím cíleně ukazovat na konkrétní osoby, které něco říkají špatně, ale vlastně jsem mnohem mírnější. Spíš naopak si říkám, že chci lidi učit, jak je to správně. Když vidím něco, co je špatně, tak na to udělám třeba v budoucnu příspěvek, který říká, to, jak je to správně, uvádí to na pravou míru, ale ne s tím, že by konkrétně na někoho ukazoval.
0: Dobře, a tak pojďme rovnou tedy konkrétně tnout do živého. Co je tedy největším mýtem české stravovací mentality?
1: Jsem ráda, že už jsme trošku začali vyvracet to, že lepek lepí střevo a není zdravý. Protože lepek je prostě bílkovina, která je obsažená v pšeniční mouce. Jmenuje se to lepek, zní to divně, ale lepí těsto, nelepí střevo. Vždycky si lidi myslí, že mají zalepený střevo lepkem a potom tloustnou. Ale kdyby střevo, který vlastně je místem, kde se vstřebávají všechny živiny v těle, tak kdyby ten lepek nám ho zalepil, tak naopak hubneme, protože se nám vlastně z toho střeva nic nevstřebá do těla. Mm-hmm. Takže ten lepek, to mi přijde, že už moc neslyším. Myslím, že to není jenom moje bublina.
0: Já to řeknu, lepek. To není dobrý. No to řeknu.
1: Tak jsme to teďko vysvětlili.
0: Děkuju. Ano, ve mně máte skutečně, ano, já jsem pole neorané, mě můžete edukovat hodiny a hodiny.
1: Ano.
0: Tak pojďme dál.
1: Ale u svých klientů v poradně velmi často se setkávám pořád s tím, že přílohy jsou špatně. Že by se měly z toho talíře buď vystrnadit úplně, anebo zmenšit na maximum. Mm-hmm. Ale vlastně komplexní sacharidy, které ty přílohy obsahují, ze kterých vlastně získáváme energii postupně v jídelníčku, potřebujeme. Potřebujeme jich přes 50% toho všeho, co jíme. Opravdu je to velmi důležitá živina a když ji vynecháme, tak nejenom, že se může hmotnost začít zvyšovat, což je zvláštní, lidi si mají pocit, že to bude naopak, ale úplně není. Mm-hmm. A zároveň pak dochází k chutím na sladké, k únavě a tak. A vlastně takový to večerní přejídání, po tom, co jsem si k obědu dala jenom salát bez přílohy a jenom neochucenou zeleninu,
0: já nevím,
1: je velmi častý.
0: Já nevím, proč mluvíte pořád o mně, ale dobře. Budeme se bavit obecně o lidech a o jejich stravovacích návycích už za chvilku s Karolínou Fourovou.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S detektivem chemických látek, foodblokerkou Karolínou Fourovou si budeme teď povídat skutečně o tom, jestli existuje zdravé jídlo, které je třeba přeceňované, Karolíno. A také o tom, a to byste nám mohla teď říct, jaké tedy potraviny považujete vy skutečně za ty cenné a za ty super potraviny.
3: Takže já začnu tím, že asi nejpřeceňovanější zdravé jídlo v uvozovkách, tak je za mě něco, co se vždycky nazývá superpotravina. Mm-hmm. A je to proto, že vlastně superpotravina, ten pojem, tak v legislativě není nikde ukotven. My vlastně vůbec nevíme, co to má splňovat nebo nemá splňovat.
2: Ale zní to skvěle.
3: Zní to skvěle a proto se to používá.
2: Máte super schopnosti potom. Evidentně.
3: Právě proto se to prodává, takže se to hodně používá, ale v podstatě ta super potravina sama o sobě, většinou se to říká acai, což jsou takový něco jako borůvky, řekněme. Chia semínka třeba, nevím, jestli jsem to slyšela ještě o něčem, teďko si nemůžu vzpomenout, ale vlastně ta super potravina sama o sobě nemůže stát. Mm-hmm. Je to potravina, která je teda asi bohatá na nějaký minerální látky a vitamíny, ale v podstatě žádná z těch super potravin neobsahuje nic, co nemáme v jiných potravinách. A někde to máme i třeba ve větším množství. Takže to jsem jenom chtěla říct na úvod. Ale kdybych měla teda něco nazvat super potravinou, a tak pokud můžete, konzumujte mléčné výrobky, ideálně ty zakysané. Mm-hmm. A nebo pokud nemůžete, tak si najděte náhradu, kterých už je dneska spoustu, ať už bezlaktózových, nebo i třeba rostlinných variant, který se snaží napodobit vlastně to spektrum těch vitaminů, minerálních látek, který máme v mléčných výrobcích. Ale to je tak skvělá věc.
2: To znamená, dostali jsme se k alfě omeze a to jsou bílkoviny.
3: Ano.
2: Bílkoviny skutečně považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů. Ta denní dávka by měla být něco kolem 30 gramů, pokud se nepletu.
3: Na jednu hlavní porci.
2: Na jednu hlavní porci.
3: Jednu hlavní porci, 20 až 30 gramů ideálně. Když je to svačina, tak půlka. Mm-hmm. A tam vlastně předcházíme takovému tomu vlčímu hladu, chutím na sladké a tak. Ale vidím u klientů, že někteří, nebo hodně lidí se vlastně spíš zaměřuje na ty bílkoviny a má pocit, že ty jsou to důležitý a ten zbytek tak důležitý není. Ale chtěla bych proto říct, že bílkoviny jsou důležitý, ale k tomu jsou důležitý i ty sacharidy, ty přílohy a k tomu jsou důležitý i ty zdravý tuky.
2: Uhum. Jak je to s rafinovanými cukry?
3: Můžeme je jíst, ale měli by se jíst v nějakým rozumným množství. Takže třeba, já nevím, kolem 50 gramů za den. Ono to zní, že to je hodně, ale jakoby když si třeba spočteme, kolik přidaného cukru je v ochuceném kefíru, takovým tom půllitrovým, tak to je skoro, tak to je 60, možná něco přes 60 a to už máme vyčerpáno. Takže bychom měli vlastně ty sladkosti a ty ochucené varianty třeba těch mléčných výrobků opravdu jíst v menším množství. A to, co znamená občas, protože lidi se mě ptají vždycky, a co je teda občas, nebo jako výjimečně. No, pro každého to může být něco jiného. Pokud mám aktivní den, nebo pokud mám celkově aktivní životní styl a sportuju a nemám chuť si hubnout, ale chci si spíš udržet hmotnost, tak to klidně může být každý den. Mm-hmm. Ale pokud můj cíl je zhubnout a sedím v kanceláři celý den, nebo toho pohybu mám méně, tak už je to spíš třeba jednou týdně.
2: Ta četnost toho přijímání potravin v jídle je tady u nás zavedena jako 3x denně, možná 4x s nějakou drobnou svačinou. Mělo by se jíst takhle často, nebo naopak ještě častěji? Co ta pětice slavná? Jíst 5x denně po menších dávkách, jak tohle vnímáte, tu četnost a rytmus?
3: Vždycky záleží na tom, co vyhovuje vám a co dobře zapadne do toho, jak třeba vy žijete, jak chodíte do práce, jaký máte životní styl. Někomu vyhovuje jíst 3x denně, ale opravdu to jídlo by pak teda mělo nějak vypadat, pokud nechci jíst ty svačiny. To neznamená to, že si ráno nedám skoro nic, pak si dám oběd a pak večeři. To už není úplně ideální a pokud ty dvě jídla ještě k tomu jako taky nejsou ideální, ten oběd a ta večeře, třeba ideálně velký nebo dobře složený, tak už je to málo. Ale pokud někdo teda mu vyhovuje svačit a nechce jíst prostě 3 veliký porce, tak klidně, ať tu svačinu zařadí. A stejně tak neznamená to, že já si dneska vybírám, jak odteď budu navždy jíst a že budu jíst jenom 3x denně. Ale vlastně pokud já dneska vstávala v 5 ráno, tak je úplně v pohodě, že mám mnohem dřív hlad a budu svačit dopoledne a ten den bude vypadat jinak, než když se hezky vyspím. Vstanu si v 9 a ten den vypadá úplně jiným způsobem. Takže záleží to i den ode dne.
2: No a samozřejmě tohle taky všechno se děje v kontextu osob, se kterými žijeme a trávíme s nimi ten čas. To znamená, že často si myslím a dokážu si představit situaci, že muž spí po vzoru lva, nebudí se žena od rána, pracuje, přijde, dají si společně oběd a muž si tak ďobne a žena, protože je třeba vzhůru už od 5, od 6 od rána, tak sní porci a teď si říká, Kristovanoho, já jsem snědla víc než on. Je tohle taky vlastně nějaký stereotyp nebo návyk, který bychom měli sledovat, nebo nějaký fenomén. Ta žena by se tím asi v této situaci neměla trápit, protože podávala výkony.
3: No jasně. Já třeba, když máme zrovna ten den, kdy já partnera nechám spát a vstávám buď třeba kvůli práci nebo kvůli dceři dřív, tak já normálně dvakrát snídám. Já se nasnídám v těch, já nevím, 6 sní, ale pak snídám i s ním, protože už mám zase hlad, protože jsem byla třeba 2 hodiny vzhůru a je to úplně v pořádku. A vlastně porovnávat si porce s partnerem, což je velmi častý, tak není v pohodě, protože to, že ten partner se potom dojí třeba přesně brambůrkama večer a...
2: Dojí, ano.
3: Dojí, no, může se dojíst, ale to už právě ta žena nevidí a má pocit, že vlastně ona toho k večeři snědla víc.
2: My si každopádně budeme i nadále povídat o zdravém stravování a mě bude zajímat i třeba to, kdyby měl metabolismus osobnost, jaká by asi tak byla. To už brzy s Karolínou Fourovou.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: výživovou poradkyní Karolínou Fourovou si povídáme o ničem menším než o jídle. A my jsme si řekli, že vám, milí posluchači, protože jistě máte rádi konkrétní recepturu a konkrétní tedy poučku, tak vám sestrojíme na míru, na mou trošku, vlastně takový ideální den nutričně i co se týče nějaké bohatosti a kvality surovin. Tak pojďme a domluvili jsme se, Karolíno, víte, že to uděláme, namodelujeme na dítě, na střední generaci nás rodičů a potom tedy na naše rodiče. Tak, je to vaše.
1: Tak. Já na začátku řeknu, že vlastně ty jídla jsou napříč těma generacema hodně podobný. U těch dětí, když jsou hodně maličký, tak tam se to liší nějakýma potravinama, které třeba nejsou vhodný, já nevím, do jednoho roku třeba med a podobně, ale v podstatě se to liší spíš velikostí porce. U dětí nemusíme tlačit, na rozdíl od nás dospělých, na to, aby měli všechno celozrný, protože děti nepotřebují tolik vlákniny jako my. A je to proto, že vlastně nedostatek vlákniny není úplně dobře, protože samozřejmě pomáhá nám za jedno, aby jsme se cítili déle sytí, ale taky nám pomáhá, aby správně fungoval trávicí trakt a vyprazdňování, ale zároveň, když je zase moc, což můžeme třeba se setkat u dětí, který s dobrou vírou přeplňujeme celozrnýma potravinama, anebo se tím můžeme s tím setkat u veganů a vegetariánů, který jedí hodně rostlinnou stravu. Tak když je moc, tak se vlastně nám nedobře vstřebávají některé minerální látky a živiny, které potřebujeme. Takže vlákninu bychom u dětí zase nemuseli tlačit tak, jak u nás. Ale a stejně tak třeba není potřeba jim dávat tolik bílkovin, jakoby řecký jogurty, kde těch bílkovin opravdu hodně a tak. Ale co se týká, tak uděláme to na takovou tu střední generaci.
0: Dobrá.
1: A ono je to hodně podobný. Ráno, když teda budete snídat, tak ideální je, aby ta snídaně teda do 2 hodin nějak po tom probuzení proběhla, aby jsme tam neměli po té dlouhé pauze, kdy nic nejíme a spíme.
0: To znamená, promiňte, nemusíme hned jíst.
1: Určitě nemusíte.
0: Nemusíme se tím trápit, já nemám hlad, bože.
1: Já třeba jo, já vstávám ráno hladová, ale pokud vy ne, tak je to úplně v pořádku. Zároveň můžete klidně jíst, až když přijdete do práce. Pokud ráno prostě se vypravíte, vstáváte v 7 a tak před 9, když se v práci najíte, je to úplně v pohodě. Jsou zase lidi, kteří opravdu ráno je jim špatně a kdyby jedli, tak si můžou dát něco úplně maličkýho a potom si naplánovat lepší svačinu. Vůbec to není špatně.
0: Co si dají?
1: Můžou si dát třeba nějakou plněný pečivo, nebo jogurt s nějakou granolou s lepším složením, nebo s nějakým mysli, který má taky nějaký rozumný složení a neobsahuje moc cukru a tuku a nějakých křupinek sladkých a tak. A třeba ovoce a ořechový máslo nebo oříšky.
0: To znamená, promiňte, to je ta ideální snídaně. Takhle by to mohlo být. Na sladko?
1: Může to být na sladko snídaně, anebo ale i na slano, už nějaký, jak říkám, nějaký plněný pečivo, nebo vejce, pečivo, zelenina, záleží na tom, co vám chutná. Já potom, když si dělám svačinu, nebo když doporučuji někomu svačinu, tak vždycky říkám, že já to mám ráda jako na střídačku, když je sladká snídaně, tak slaná svačina, anebo slaná snídaně a sladká svačina. A ta snídaně ráno s tím jogurtem a smysly je taková za mě nejrychlejší, když se člověk potřebuje najíst a nemá čas si připravovat vajíčka nebo omeletu.
0: Co vločky?
1: Můžou být, ale ne každému chutnají suchý vločky. Většině lidem ne.
0: A co z kořice? Čína nebo Ceylon?
1: Ceylon.
0: Přesně,
1: protože
0: tak. Já vás zkouším trochu. Ano.
1: Jo, je to i napsaný tadyhle v mý knížce, jak se vybrat správně z kořice.
0: To jsem nečetl. Já to vím. Ano.
1: To je dobře, protože ta čínská je sice levnější, ale zajedno je hořká, trošku pálí na jazyku, to jídlo nedochutí tak dobře, ale zároveň obsahuje toxický kumarin ve větším množství. A vlastně ta z kořice by se neměla jíst v obrovském množství, protože prostě není pro tělo úplně prospěšná. Ale prodává se proto, že se nepočítá s tím, že by člověk jedl nějaký jako ohromný množství. Takže u koření se to množství nějakým způsobem nereguluje.
0: Dobrá. Když půjdeme k té svačině, můžeme tak pochrumkávat nějakou zeleninu, trošičku dát si k tomu nějaký nízkotučný dip, trošku
1: spíš jako normálně tučný.
0: Tak normálně tučný.
1: Když by to byl třeba tvarohový nebo nějaký jako ze zakysaný smetany, tak bych použila tu méně tučnou. Řecký jogurt taky. Vždycky klienti říkají, přijdou třeba do poradny a říkají, Karolíno, bylo to super, hrozně mám radost z těch řeckých jogurtů, moc mi to chutná, no ale pak zjistíme, že to jsou ty 10%, který jsou už teda moc tuční, ale ty samozřejmě chutnají. Ty chutnají všem, protože to je vlastně taková jako chuťově jako zakysaná smetana, ta větší tučnost. Řídila bych se u řeckých jogurtů 0 až 5%, skyr tak ten je 0%, to je v pohodě, tvaroh tak polotučnej nebo ten netučnej. A u jogurtu bych se řídila tím, aby byly klasická tučnost, takže do nějakých 4% tuku. Mm-hmm. Jo, odtučněný jogurty, tak ty bych nedoporučovala, ty, to je zbytečný, to je až moc jakoby ano, ano. bez tuku a tak, ale zase potom taky ty smetanový jogurty, tak ty bych nechala spíš na takovou jako výjimečnost.
0: Perfektní, právě jsem dojedl sváču, těším se na oběd. Co to bude?
1: Mělo by to splňovat nějaký zásady zdravého talíře, to znamená, třetina talíře by měla být příloha, třetina talíře bílkovina, třetina talíře zelenina, plus teda nějaký tuk podle toho, jak moc tučnou máme tu bílkovinu. Protože bílkoviny můžou být málo tučný, tady nějaká třeba kuřecí maso, pokud si ho dáme bez kůže, a nebo můžou být víc tučný, což je třeba losos jako tučnější ryba, nebo třeba i pokud používáme jako bílkovinu sýr, tak zase halumy je třeba už zase tučnější bílkovina, takže nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak ten talíř skládám.
0: Dobrá, než se dostaneme ke sváče, předtím, než si dáme vydatnou večeři, tak si pustíme ještě píseň a hned za chvíličku dále s Karolínou Fourovou o jídle.
2: Český rozhlas Dvojka. Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dal matin,

síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne křín.

druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: S foodblogerkou Karolínou Fourovou jsme právě doobědvali a teď, milí posluchači, jdeme večeřet.
3: Takže večeře by měla, nebo může vypadat v podstatě podobně jako oběd. Jenom chci upozornit na to, aby to nebyl neochucený salát bez přílohy, bez nějakého pečiva, anebo jenom nějaká kremová zeleninová polívka bez bílkovin a bez toho pečiva, protože potom prostě jdete spát hladový.
2: No přesně tak. A to pak je to noční obžerství a navštěvování a provozování takzvaných bílých lechtivých scén s rozsvícenou ledničkou.
3: A nebo se to může projevit až druhý den, kdy člověk pak neví, co by snědl a vlastně neví proč.
2: Pojďme se popovídat o dietě ještě, Karolíno. Poznám, že nejím z hladu, ale že jím s emocí a jakým způsobem vlastně nastavit zdravou dietu. A lze to vůbec?
3: Určitě to lze, ale vždycky je dobrý si nevzít na pomoc odborníka, protože lidi mají tendenci poslouchat rady, které někde slyšeli na internetu, ne vždycky jsou úplně správně, přestože dneska už se do médií vyjadřují často odborníci a zároveň mají tendenci si ubírat. Ubírat si na talíři porce, ubírat si přílohy a podobně. Takže aby ten jídelníček nebyl tendenčně příliš, nebo aby tam nebyla tendence mít ho chudej, tak je dobrý se poradit s odborníkem.
2: Já mám pocit, že většinou tam funguje vlastně taková psychologická lest, že já už si připadám tak tlustej a už tak jako neforemnej a nepohyblivý, že zítra začnu. Pak si řeknete, ještě zítra začnu a pak je to za 3 týdny a pak do toho jdete radikálně a prostě přestanete jíst. A to je asi úplně špatně.
3: Je to špatně, protože potom se vám stane, že za nějaký čas začínáte od znova. Mm-hmm. Vlastně vy se potřebujete nastavit tak, že já začnu a takhle už budu jíst furt.
2: Jasně, to znamená.
3: A od teď na pořád. A nebudu jíst tak, abych si jako řekla, tyjo, tak díky bohu, že teď už jsem tam, kde jsem chtěla být a teď už zase můžu jíst normálně, protože to bylo hrozný. Vlastně vy musíte jíst tak, aby vám to vyhovovalo, aby vám to chutnalo a abyste jako neměl pocit, že se chcete vrátit k tomu, jak to bylo předtím.
2: Ano, no na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se skutečně dá zhubnout bez toho, aniž by byl člověk nešťastný.
3: No já samozřejmě, že dá.
2: Dá. A jde mít zdravý vztah k jídlu i bez diety?
3: Určitě ano, naopak si myslím, že, nebo takhle, dieta jako cizí slovo znamená výživu. Takže jenom je takový trošku pokřivený v tom, jak my ho vnímáme. Ale myslím si, že určitě není nutný držet v životě diety, spíš změnit stravování tak, aby to bylo mému tělu prospěšný, aby to vedlo k nějakým mým cílům. A udržet si zdravý vztah k jídlu jde i přesto, že jste držel hodně diet, protože se vždycky to dá napravit.
2: To znamená, že není potřeba jíst méně, ale jíst nějakým způsobem chytřeji.
3: Ano.
2: A v čem to tkví teda, to kouzlo úspěchu?
3: Oni často můžou stačit malý změny. Třeba mám ráda máslo, mažu si ho hrozně moc na pečivo, tak ho vyměňte za žerve. Nebo za nějakou jakoby jinou alternativu krémovýho síru, který to máslo může nahradit, když nemáte rádi suchý pečivo. Nebo piju hodně kafe, dávám si do něj hodně plnotučného mlíka, tak ho vyměňte za polotučný. A to jsou prostě věci, které vlastně můžou v tom jídelníčku udělat obrovský efekt, přestože jsou malinký. Nebo třeba vyměnit hodně tučný síry za míň tučný. A ty hodně tučný si dát prostě, když si chci udělat hezký večer a nebo dobrou večeři, tak si koupím tu burátu tučnou. Ale jinak si na ty těstoviny dám light mozzarellu, protože prostě toho tuku v tom běžném jídelníčku k běžným dni tolik nepotřebuju.
2: Pojďme ještě závěrem, protože povídat by se dalo opravdu velmi dlouho. Pojďme si popovídat o vaší poslední knize, tedy o výživné kuchařce. O tom, jak je koncipovaná. I mě jako chlapa musím říct, že mě to zaujalo, protože obsahuje jak vědecký poznatky, tak fakta, tak zároveň tedy i potom ty stránky, nad kterými trochu slintáte. Nebo tedy alespoň já, I.P. Pavlov by se obracil v hrobě. Tak povězte, jak tu knížku vy vnímáte a co byl ten popud?
3: Já jsem chtěla napsat knížku, která bude obsahovat víc receptů než moje předchozí, protože ty obsahovaly 50 receptů, tady jich je přes 90. Ale nechtěla jsem skončit jenom u toho, že to bude pouze kuchařka, protože já jsem prostě člověk, který chce vzdělávat lidi a edukovat. A jelikož moje předchozí kuchařky byly, nebo knihy byly vždycky o souvislém textu, tak já jsem nechtěla se znova opakovat a psát souvislý text. A zároveň jsem se chtěla dostat k lidem, kteří třeba nečtou úplně rádi, anebo nemají na čtení čas. Takže tady vlastně jsou praktický rady, praktický takový články, které jsou podle mě hodně čtivý, ale zároveň u každého receptu, tak jsou dva, tři odstavce, které se týkají buď správného výběru surovin, nebo nějakého nutričního využití toho receptu nebo zařazení, anebo nějakých jiných věcí, které jsou vědecký, dobře se čtou, rychle se přečtou a něco vám nějakým způsobem vás vzdělají o tom, co máte na talíři nebo jak to poskládat.
2: Já musím říct konkrétně, mě opravdu zaujalo to, že tam je napsáno, jestli tedy kvalitu vajíčka poznáme podle toho, jestli ten žloutek je žlutý nebo jestli je oranžový, a že to skutečně úplně nesouvisí s tím, jestli ta slepice pobíhala, měla tu nejlepší stravu ve volném chovu. Tohle jsou všechno věci, které vyvracejí vlastně ty zažité mýty. Tak já vám tedy přeju, ať se vám daří, ať je kniha opravdu bestsellerem, stejně tak jako ty dvě předchozí. No a ať se daří edukovat naši společnost ke zdravé výživě dál a dál.
3: Moc děkuju a díky za pozvání.
2: Mým dnešním hostem byla Karolína Fourová.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Nesmazatelný duch českého génia.
2: Podívejte, co jsem našel.
1: Který se zapsal do dějin míst, kde nikdy nebyl.
3: Na sever.
1: Miroslav Táborský.
3: Na jich.
1: Na cestách za vzpomínkami na něj a jeho dílo.
4: Ale no tak aspoň kotníky si smočte.
2: Co to vlastně přijímá?
5: Přece Járovy myšlenky.
1: Cestopis. Stopy Járy Cimrmana.
2: Krása, co?
6: Mistrův odkaz stále žije svým životem.
1: Poprvé ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Bylo 12 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
7: Zmocněnců má vláda už 17 podle vicepremiéra Havlíčka kvůli nadresortní koordinaci a začíná festival Open House Praha i letos zpřístupní víc než 100 budov. Bude polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zataženo odpoledne výjimečně, přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Vláda má od minulého týdne 17. zmocněnce, tentokrát pro plnění závazků vůči NATO. Některé funkce zmocněnců vznikly už před mnoha lety, řadu dalších ale zavedla až současná vláda. Opozice místa nazývá trafikami. Podle zástupců TOP 09 vzniká paralelní vláda zmocněnců. Některé nové posty zřídila vláda kvůli nadresortní koordinaci, řekl vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO.
9: Typický příklad je ten stavební zákon, který byl tak náročný, že jsme museli vlastně vzít člověka z trhu, který tomu dobře rozumí.
7: Podle Karla Havlíčka navíc místa zmocněnců mohou být časově omezena.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
7: Na některých středních školách začaly ústní maturity. Potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
10: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka. A k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
7: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí, sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťáloviň i obilí. Zelináři upozorňují na to, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají velké riziko. V některých rybnících na jihu Čech chybí až 25% vody. Výška hladiny je u většiny z nich pod dlouhodobým normálem. Deficit souvisí s nedostatkem srážek v zimě a na jaře. Chybějící voda v rybnících ovlivňuje i hospodaření rybářství Třeboň, pokračuje výrobní ředitel Vladimír Kukačka.
11: Buď to jsme omezili počet kusů, které jsme do těch rybníků nasadili, anebo jsme zvolili jinou, většinou menší věkovou kategorii ryb. Pokud by tento trend zůstal a rybníky nám zůstaly na takto malé vodě, tak samozřejmě ten ekonomický dopad bude velmi citelný.
7: V Česku se tento týden oteplí, přes den bude většinou kolem 20 stupňů, objeví se občasné přehánky a taky bouřky. Zítra může spadnout až 15 mm vody v bouřkách i 25 mm. V týdnu se pak bude postupně dál oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až ke 23 stupňům. Začíná 12. ročník festivalu Open House Praha. Jeho doprovodný program nabídne po celý týden debaty, přednášky nebo projekce. Více než 100 běžně nepřístupných budov pak mohou lidé zdarma navštívit už tento víkend, a to v rámci komentovaných prohlídek.
12: Jedním z hlavních témat letošního ročníku jsou proměny města. Program nabídne taky řadu novinek.
13: Například letos otevíráme poprvé stodůlky a dvě zajímavé budovy, které mají velmi silný historický příběh, Hajčí dvůr a Soukupovský statek.
12: Popisuje za festival Michaela Pánková.
13: Taky určitě palác poštovního šekového úřadu na Václavském náměstí, který vlastně postavil architekt slavící letos výročí František Rojt. Je tam nádherná hala, jsou tam nádherné zachované celé části interiéru.
12: Součástí festivalu budou i prohlídky rozhlasových studií budovy Národního domu v Praze Karlíně. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě území zpočátku ještě zataženo. Odpoledne a večer čekáme výjimečně přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty většinou 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně může být až zataženo. Během dne čekáme místy přehánky a výjimečně také bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
8: Doprava.
7: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova se zdržíte asi čtvrt hiny před omezením u D2, to je 96. kilometr. Na výjezdu z Prahy po D1 u Pražského okruhu uklízejí vysypanou zeminu v pravém jízdním pruhu. Je tam šipka silničářů, projedete kolem pomaleji, ale nějak výrazně se nezdržíte. Což už se nedá říct o silnici číslo 7 kolem Slaného. Silničáři jsou u čerpací stanice Shell, jezdí se tam pouze kivadlově. Kolona ve směru na Prahu je delší, asi na 35 minut a v důsledku toho se také ucpává silnice číslo 6. Z Mělníka do Krušovic. To byly zprávy. Následující skoro hodinku strávíte s Honzou Kovaříkem.
3: Bude to na chlup přesně 54 minut. Děkuju Josefovi za zprávy, vinčuju hezké pondělní poledne a 18. května v den narozenin českého a předchozího československého rozhlasu vás vítám u putování po naší společné historii. A začnu hned jednou neodmítnutelnou nabídkou. Za 14 dní v pondělí 1. června budeme vysílat 1000. díl tohoto našeho mozkocvičného pořadu. Kdo by se chtěl aktivně zapojit jako superhráč, berte to jako superdíl, pište nám vždy v průběhu vysílání pořadu na známé kontakty 702-222-220 nebo mailem na dvojka@rozhlas.cz a napište, chci se zúčastnit superhry v pondělí 1. června a napište, na kterém telefonním čísle budete v ten den mezi 12. a 1. Třeba se ozveme zrovna vám. Tak a teď jdeme napovídat. Především děkuji všem, kteří v sobotu přišli na den otevřených dveří, ať už sem na Vinohrady nebo do kteréhokoliv z našich krajských studií. Bylo mi ctí některé exkurze provázet osobně a mohu tedy konstatovat, že dnes budeme spolu hledat rok, kdy jsem ještě neměl s Československým rozhlasem nic společného. To ale neznamená, že bych nebyl dostatečně schopný, a protože chci dnes napovídat z hudebního oboru, výtvarného oboru a sportu, tak vám chci přiblížit své schopnosti právě v těchto oborech lidské činnosti v hledaném roce tak. Pokud jde o hudbu, věnoval jsem se pouze hře na bicí, zpěvu jen okrajově. Pokud jde o výtvar

Milé Alenky v říši divů, zdá se, že jsem vás nezmátl úvodními informacemi o svých dovednostech a vesměs míříte na léta 70. maximálně na jejich přelom s 80. Je tu typ pro 76. od Pavla, 73. podepsán je Milo, Pavel, jiný Pavel zjevně 75. A ještě jeden, aha, Nina se chce zúčastnit superhry, zatím bez typu. Nino, píšeme si vás, rychlý pohled do vašich e-mailů. Hanka, že by začátek 80. Michal, 1973 nebo 74. A Jana přidává 3 roky k původnímu typu 76, takže sčítat umíme 1979. Pokud fandíte Elvisi Preslimu, králi rock'n'rollu, budete vědět, jakmile vyřknu následující nápovědu. 14. ledna hledaného roku, to je den, který se zapsal nejen mezi fanoušky Elvise Presleyho, ale také do historie technologií. Právě v tento den se odehrál slavný Presleyho koncert nazvaný Aloha from Hawaii via satellite. Z názvu je jasné, že šlo o přímý

Přenos tohoto vystoupení za pomoci satelitu z Honolulu International Centru publiku, televiznímu publiku v asijsko-pacifickém regionu. Takhle to tenkrát znělo. Nevím jak vy, ale já nemám námitek vůči tomu, jak to v tom roce znělo, a to je to relativně technologicky pravěk. Vysílání televize NBC začalo ve 12 hodin 30 minut místního času, od 7 ráno se tísnili nedočkavci kolem haly, na 6 000 šťastlivců se dostali vstupenky zdarma, podtrhuji. Elvis s kapelou odehrál 23, některé zdroje tvrdí 22 skladeb, a to představení viděli díky satelitu diváci v 6 zemích. V Hongkongu, v Japonsku, v Jižní Koreji a Jižním Vietnamu a taky na Filipínách a v Austrálii. O den později se pak vystoupení krále rock'n'rollu dočkali také diváci v řadě zemí Evropy. To už byl pochopitelně záznam z toho satelitního přenosu. A pozor, ve Spojených státech z důvodu velké televizní konkurence, pochopte, vysílal se Super Bowl a ještě v kinech promítali jiný Elvisův počin, si museli na tenhle unikátní koncert počkat až do 4. dubna. Tedy skoro 3 měsíce. Vy tak dlouho čekat nemusíte, protože Lukáš byl tak laskav a našel tu legendární nahrávku. Takže teď Elvis Presley v živé nahrávce z tohoto legendárního koncertu. Užívejte si ho, SMS-kujte, mailujte, tipujte, anebo si prostě jen tak dejte rock'n'roll.

Elvis Presley z legendárního satelitem přenášeného živého koncertu z Honolulu ve 12.19 v pondělí na dvojce, když hledáme zase jeden rok. Pavel si myslí, že to je 76. Václav z Ostravy to vidí úplně stejně. Nejčerstvější tipy v naší mailové schránce. Alena tipuje 80. rok, kdy se narodil její syn, který jí dodnes dělá velkou radost. To vám, Aleno, moc přeju. Míra píše i za Lenku a Adélku z Českých Budějovic. Dnes tápeme, ale podle nápovědy a úvodní písně by to mohl být 1979. No uvidíme. Mám pro vás další nápovědu. Tentokrát je to zpráva smutná. 8. dubna onoho roku zemřel jeden z nejslavnějších malířů světa, Pablo Picasso. Ráno ještě, jak bylo jeho zvykem, pracoval. A pak se v té době 91-letý bohém vypravil na oběd s přáteli. Jeho poslední slova prý zněla: "Připijte si na mě, na mé zdraví, víte, že já už pít nemohu." Byl pochován na zahradě svého zámku nedaleko Aix-en-Provence. Jeho poslední manželka nechala na hrob symbolicky umístit monumentální sochu Žena s vázou. O 13 let později si osamělá paní Jacqueline vzala život a byla pohřbena vedle Picassa. Mohl bych vás teď poinformovat o zdrcující bitvě, která se mezi jeho legitimními a nelegitimními potomky strhla o jeho pozůstalost. Šlo o to, že nezanechal poslední vůli, a tak 1900 obrazů, 12 000 kreseb, 1300 soch a 3000 keramických děl plus 8 koberců. No zkrátka léta letoucí to trvalo, než bylo dědictví uzavřeno. Teprve v roce 2003 Picassovi pozůstalí slavnostně otevřeli muzeum věnované Picassovi v jeho rodném městě Malaga. V kterém roce jsme přišli my, kteří máme rádi jeho tvorbu, o Pabla Picassa? Kdo to ví, může zatelefonovat na 22 155 25 25. Kdo se stydí mluvit do rozhlasu, ten může psát. A kdo má rád mapu lásky Hany Hegerové, ten se může těšit.

0: Obě naše telefonní linky jsou v tuto chvíli obsazeny posluchači, kteří chtějí tipovat. Z Kadaně se po nějaké době zase ozval Didar. Já vás zdravím, Didare, Honza Kovařík.
1: Dobrý den, já vás zdravím, Honzo, i všechny posluchače tohoto skvělého pořadu.
0: O, děkujeme za kompliment.
1: Ale v tuto chvíli jsem nadal se Devosům směr Praha.
0: Rozumím, a... slyším to tam, no. Tak povídejte, jak to tipujete, Didare?
1: Dejte se, myslím si, že by to mohl být rok 1973.
0: 73?
1: Podle toho Picassa.
0: Podle Picassa. Zajímavé, čekal jsem, že řeknete podle Presleyho. Řekněte mi, Didare, vy jste, byl jste na světě tou dobou?
1: A tou dobou jsem byl na světě, byly mi 3 roky, byl jsem dalekém, Afganistánu tenkrát.
0: Rozumím. A takže nemůžeme ale říct, že tenkrát jste se jako 3letý v Afganistánu doslechl o smrti Pabla Picassa. To si nepamatujete, že ne?
1: Ne, to jsem tady slyšel, že je to tom dějiný, no. Tady v Čechách. Nebo Československu takhle.
0: Dobře. Rozumím. Vzhledem k tomu, že vás neslyšíme moc dobře, pro dnešek vám poděkuju, Didare, zamávám vám na D8 a přeju šťastnou cestu. Mějte se.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Uvidíme, zda ten druhý telefonát bude zvukově klidnější. Na lince by měl být Pavel. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den, Honzo, zdravím všechny posluchače.
0: Ano, zní to mnohem lépe než z dálnice D8. Odkud vy voláte, není-li to tajné?
2: Já volám z Brna.
0: Brno, Praha zdraví Brno. Jak to v Brně vidíte, ten dnes hledaný letopočet?
2: Já jsem typoval rok 1976, hned podle úvodní písničky.
0: Ano.
2: Myslím, že jsem ho tady nějak v těch letech 76-77 už slyšel. Mm-hmm. A z další nápovědy vyplynulo, že byl ještě koncert Elvise Presleyho a ten zemřel v roce 77, tak by to tak mohlo být.
0: Takže by to teoreticky být mohlo. A Pavle, zníte celkem mladě, ale vy jste byl tou dobou na světě, ne? Nebo nebyl?
2: To už jsem byl na světě. Už 11 let.
0: 11 let. No to už člověk si lecos pamatuje. Co jste poslouchal tehdy za muziku? To, co bylo? Nebo jste měl taky nějaký tajný přijímač na Luxemburg, jak zpívával Karel Zich?
2: No tak to ještě ne, ale to jsme měli. Ale brácha měl magneťák a měl nahrávky, tak jsme poslouchali, co bylo. Slade, Sweet, Beatles, nevím, všechno.
0: Výborně. Možný. Slušný výběr. To je taková výhoda, když má člověk staršího bratra. Nechci se tím nějak dotknout své sestry, ale já měl starší sestru a ta magneťák neměla. No, tak nic. Pavle, píšu si teda 1976?
2: Dobře, děkuji, naslyšenou.
0: Taky děkujeme, mějte se fajn, nashledanou. Pokud to vidíte jinak než Didar 1973 nebo Pavel 1976, můžete nám napsat svůj vlastní tip. Je to jenom hra, o peníze nejde, žádné ceny nečekejte, kdo si hraje, ten nezlobí.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

Terry Jacks a jeho hit z roku, který společně hledáme, už je minuta po půl jedné. Rychlá rekapitulace. Hledám rok, kdy Elvis koncertoval na Hawaii a díky satelitu ho viděla miliarda televizních diváků po planetě. Zemřel jeden z nejslavnějších malířů světa, Pablo Picasso. A za pár minut, až dohrají a dospívají Jiří Schellinger a Roberta Fleck, se vydáme na ceremoniál zlatých slavíků. Zejména v dámské kategorii to v té dekádě rozhodně nebyla nuda.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Janak do znívající písni píše Roberta Ploužák na svatbě 1973, na mé zatím furt první, myšleno svatbě. Nina zase píše, že přemýšlela, co spolu naspívali Schellinger a Roberta Fleck, než jí došlo, že budou dvě písničky za sebou. Jaký typuje rok? 1977. No a někteří tvrdí, že Holubí dům je na beton 73 a Viktor píše, ať se pode mnou propadne dálnice, jestli Holubí dům není 74. Tak pozor, Viktore, co kdyby se propadla? Já jdu s další nápovědou na trh. Je 29. leden, ústřední výbor Svazu socialistické mládeže pořádá slavnostní předávání cen Zlatý slavík. Pozor, jsou to ceny za minulý rok, to je logické. Hlasovalo skoro 70 tisíc čtenářů a počítač Tesla 200 prý zpracoval hlasy za 85 minut. Byly u toho kamery Československé televize a tak můžeme zvukově citovat z jednoho klíčového okamžiku.
1: Country beat Jiřího Brabce nám signalizuje, že na jevišti přivítáme zpěvačku, která ve Zlatém slavíku získala trofej nejvyšší, Naďu Urbánkovou.
0: Teď je to venku, oceněnou zpěvačkou byla Naďa Urbánková, byl to její první, nikoli však poslední Zlatý slavík. Ostatně v této dekádě získali slavíka hned 4 různé zpěvačky. To Karel Gott, ten první příčku v této dekádě, nikomu nepřenechal. Tak budeme hrát Zlatou slavici Naďu Urbánkovou, kdo ví, v kterém roce slavila poprvé, telefonujte 22 155 25 25.

0: Blondiák s červenou bugatkou a Naďa Urbánková na telefonu odvážná posluchačka Laďka. Já vás zdravím, Laďko, tady je Honza Kovařík, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Laďka.
0: Jak pak to tipujete?
1: Tak já si myslím, že to je rok 1973.
0: A podle čeho, prosím pěkně?
1: Myslím si, tenkrát jsem byla na pionýrském táboře v roce 1974.
0: Ano.
1: A tu písničku Holubí dům jsme hráli u táboráku. Takže zpětně rok od roku 74 minus jeden rok, tak si myslím 1973.
0: No možné to je, ale slyšela jste, že kamionák Viktor tvrdí, že Holubí dům je z toho 74.
1: Může to být taky, protože...
0: Může, no.
1: Čerstvé, no, takže 73, 74.
0: No a u kterého letopočtu si za vás mám udělat čárku? U 73 nebo 4?
1: Když nevíte? No.
0: Tak já udělám dvě čárky, chcete?
1: Jo, dvě čárky udělejte.
0: Dobře, dvoučárkovaná paní Laďka, díky, že jste se ozvala, mějte se fajn. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou.
0: Také následující píseň je veleslavná a mnozí budou natuty vědět, z kterého je roku. Teď jde jen o to, jestli bychom se shodli na tom, který rok to je. Ještě máte pár minut na rozmyšlenou.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Ještě pořád to není úplně jasné, pomalu bude 12.50 a vy tápete mezi 73. a 74. rokem. Nápověda, která to rozštípne? Na domácím mistrovství světa v krasobruslení v Bratislavě dominoval Ondřej Nepela. Ten Ondřík, který se ve 13. zúčastnil zimní olympiády v Innsbrucku a byl jejím nejmladším účastníkem. Největší úspěchy sklízel počátkem 70. let. V 71. byl oceněn titulem nejlepší sportovec ČSSR. Není tedy divu, že bratislavské publikum bylo natěšené na vystoupení svého hrdiny. Máme důkaz ze zahraničního televizního přenosu. Takhle se tleskalo. A teď stadion šílí, říká komentátor v angličtině. Na led přichází Ondřej Nepela, rodák přímo z Bratislavy. Není žádným překvapením, že je to tu v hledišti jedna velká masa mávajících vlajek pro tohoto 22-letého mladíka, který se uchází o titul mistra světa. Jak to dopadlo, už jsem řekl, titul mistra světa z Bratislavy byl Nepelovým posledním úspěchem mezi profesionály. Chtěl mezi ně zamířit o rok dříve, ale prý na nátlak samotného Gustáva Husáka závodil ještě v Bratislavě. Víc už nenapovím, třeba pomůže následující píseň Petra Reska. Někomu může připadat frázovitá, já jsem ji jako malý kluk hltal a říkal jsem si, že takové přátelství bych jednou zažít určitě chtěl.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

specifický druh přátelství tady také provozujeme s vámi, pravidelnými až notorickými hráči. Pořadu byl jednou jeden rok. Ještě jednou opakuji, 1. června budeme vysílat 1000. jubilejní díl. Kdo se chce tohoto superdílu aktivně zúčastnit, měl by vždy mezi 12. a 1. psát na e-mail dvojka@rozhlas.cz nebo na naši SMS bránu své přihlášky. Napište, kde budete, na jakém telefonu budete 1. června v inkriminovanou dobu, tedy mezi 12. a 1. Víc o tom jubilejním díle neprozradím, buďte připraveni na všechno. Tak, a který rok jsme hledali dneska? Za všechny Jana. Bylo mi 13, milovala jsem Ondrýka a ta poslední nepelovská nápověda mi pomohla, takže... Je to 1973. Ano, je. Gratuluji všem, kteří to trefili. Děkuji za spolupráci rozhlasové elevce Alžbětě Kadlecové. A zítra ve 12.06 se na vás zase budu těšit. Teď už ABBA a pak Iva Bendová.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Vláda projednává zvýšení rodičovského příspěvku a hokejová reprezentace vyzve na světovém šampionátu Švédsko. Bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zataženo, odpoledne výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda jedná o návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku. Podle programového prohlášení vlády by měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není ale zatím jasné, které ministerstvo to zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude jednat až v létě.
4: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
3: Středoškolákům začínají ústní maturity, potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z češtiny a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů, zjistil to Český rozhlas. Někteří fotbalisté na policii vypověděli, že zápasy manipulovali kvůli penězům nebo profesionální hráčské smlouvě.
5: Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc. Policii se přiznal i hráčský agent Daniel Černaj, který je podle obvinění jedním z hlavních aktérů celé kauzy. Do protokolu uvedl, že přesvědčoval hráče, aby za úplatu zápasy ovlivňovali. Z jeho výslechu citujeme.
6: Vždy jsem to dělil rovným dílem mezi hráče a nekoukal jsem se, jestli někdo hrál 5 minut nebo díl a vesměs to bylo 30 tisíc až 50 tisíc. A my jsme si nechali o něco víc.
5: Obvinění žádost Radiožurnálu o rozhovor odmítli. Na zmanipulované zápasy pak další členové zločinecké skupiny sázeli na asijských webech. Podle policie jdou škody do milionů korun. Artur Janoušek, Český rozhlas.
3: Státní podnik Diamo bourá v Karviné ocelovou věž bývalého pomocného závodu dolu Darkov. Poblíž Karvinského moře tak pokračuje likvidace dalšího důlního areálu. Dalším krokem budou demolice budov na povrchu. Čeští hokejisté nastoupí ve 2020 na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství nad Dánskem a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit, co přesně popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
7: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě zpočátku i zataženo, odpoledne a večer výjimečně přehánky, hlavně na horách. A nejvyšší teploty většinou 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
2: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova se osobním autem zdržíte asi 20 minut před omezením na 196. kilometru. Silnice 6 je neprůjezdná po těžké nehodě dvou kamionů mezi Chebem a státní hranicí. Jezdí se přes Cheb po silnici 606. A na silnici číslo 7 kolem Slaného se jezdí Kyvadlově u čerpací stanice Shell. Kolona směrem na Prahu je delší asi na 20 minut. Opačným směrem je poloviční. Zprávy končí. Iva Bendová je tu pro vás.
9: Krásný den, je tady pondělní odpolední dvojka dnes s datem 18. května. Já vás vítám u jeho poslechu. No a kdo se počítá mezi fanoušky pořadu Kriminálka, tomu určitě udělám radost možností získat dvě vstupenky na Kriminálku speciál v Ostravě. A to už za chvíli.
2: Český rozhlas dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
10: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Tak to byl na úvod Adam Ďurica a jeho Zatancuj si so mnou. No a vy už teďka určitě, tedy vy všichni, milovníci pořadu Kriminálka, netrpělivě čekáte. Já jsem v úvodu slíbila, že vám dám šanci vyhrát dvě vstupenky na Kriminálku speciál, která se uskuteční 3. června v Ostravě v Domu kultury Akord. Takže Dům kultury Akord 3. června, to opakuji proto, abyste se podívali do kalendáře, jestli právě v tento den a v tento čas od 19 hodin máte volno, protože jinak nám nepište, to by byla škoda, ale pakliže máte, tak pošlete SMS-ku na 702 222 220 ve znění chci

0: Pokud máte rádi kriminálku, tak jste doteď mohli jenom snít, abych navázala na Nazaret a píseň Dream On o tom, že Mirka Vaňuru uvidíte a uslyšíte naživo, ale posluchačka, která se nám podepsala jako Naďa, už snít nemusí, protože ta se s Mirkem setká, tedy s Mirkem a jeho hosty, 3. června v Ostravě v Domě kultury Akord. Právě tam totiž bude ke shlédnutí od 19 hodin kriminálka speciál. Tak si to užijte. No a my už pokračujeme dál, teď už to je Alice Springs a její Vrať se mi zpátky.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači. Žijeme v době, která je neuvěřitelně zrychlená a já mám někdy pocit, že nemáme čas se ani pořádně nadechnout, natož si v klidu sednout k teplému obědu. A právě proto se v regálech obchodů stále častěji objevují nejrůznější nápoje a prášky, které slibují, že nám plnohodnotně nahradí jídlo. Stačí rozmíchat a máte prý hotovo. Ale já se přiznám, že ve mně to vyvolává trochu nedůvěru. Jako může nám ta tekutá směs opravdu dát všechno, co tělo potřebuje? Já si v tom dnes udělám jasno s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou, která se mnou sedí ve studiu. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Tak pojďme si na úvod vysvětlit, co to vlastně ty náhražky stravy jsou. Je to jen jiný název pro proteinový koktejl nebo jde o něco úplně jiného?
3: Ti výrobci se většinou snaží nahradit celé spektrum živin, nejenom ty bílkoviny, takže v těchto nápojích se většinou objevuje i určité množství sacharidů, určité množství tuku a často mají velmi dlouhé složení právě kvůli přidaným nejrůznějším vitamínům, minerálním látkám a tak dále. Takže já zatím vidím takovou jako snahu toho výrobce, abychom tím skutečně nahradili třeba ten teplý oběd, kde je příloha, maso, zelenina a veškeré živiny v něm obsažené.
2: Ano, ano. Oni ti výrobci často tvrdí, že tím můžeme nahradit klidně celý denní jídelníček. Je to z vašeho pohledu odborníka vůbec možné, nebo nám tam bude vždycky něco chybět?
3: My máme stanovené referenční hodnoty pro některé živiny, ale ne pro všechny. Nemáme to stanovené třeba pro antioxidanty, různé polyfenoly, izoflavonoidy, takže v té potravě se nachází i další živiny, než jenom ty, které tam přidáme a splníme a odškrtneme si nějaké doporučené denní dávky. Což vlastně tam většinou úplně ten výrobce nezohledňuje. A to je jeden z problémů, že vlastně se ochudíme o další složky té stravy, ale my se ochudíme i o tu pevnou část, která nám stimuluje trávicí trakt. Takže my pokud nahradíme pevnou stravu tou tekutou, tak v podstatě to naše trávení může zlenivět.
2: Já jsem se setkala i s názorem, že je to v podstatě totéž jako sipping, který jsme tady probírali a známe ho z nemocnic třeba. To jsou ty speciální nápoje pro pacienty v nemocnicích, že ano. Tak je to pravda nebo je mezi tím nějaký rozdíl?
3: Ten sipping je potravina pro zvláštní lékařské účely a měl by se skutečně konzumovat na doporučení lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, nutričního terapeuta, který ho doporučí ve specifických situacích, jako je třeba po operaci na ústní dutině, kdy nemůžeme kousat, nemůžeme konzumovat pestrou stravu. Nebo se používá na doplnění příjmu energie u pacientů, kteří nezvládnou sníst dostatek energie, třeba při onkologické léčbě, při léčbě poruch příjmu potravy a tak dále. Mělo by se s ním pracovat tak, že ho používáme pouze po nezbytně nutnou dobu, právě proto, že ta pevná klasická strava má mnohé benefity, které ani ten sipping vlastně nemůže z principu mít, protože to je nějaká tekutina, kde vlastně máme všechny ty živiny smrsknuté do celkem malého objemu a my potřebujeme i ten objem v té stravě.
2: No, zdá se, že i když technika pokročila, tak klasický talíř s jídlem jen tak něco nepřebije. Milí posluchači, zítra se podíváme na to, jestli nám tyto tekuté varianty nemohou spíše způsobit nějaké potíže. Takže nás poslouchejte opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Už teď se na vás těší Tereza Bebarová a Veronika Pourová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Příběh ukradené lebky svaté Zdislavy jsme minulý týden sledovali skoro s detektivním napětím. No a teď přichází dobrá zpráva. Restaurátorům se podařilo relikvii bezpečně vyjmout z betonu, do kterého ji pachatel zalil. Policie uvedla, že lebka není poškozená a čekají ještě další restaurátorské práce. Muž ji ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí a podle vyšetřovatelů ji chtěl hodit do řeky. Jak to bude s jejím dalším vystavováním uvnitř baziliky, zjišťovala naše reportérka.
1: Je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
2: Sestra dominikánka Roberta neskrývá radost práce restaurátorů, kteří lebku po dvou dnech vymuli z belíku, do kterého je zloděj dal a zalil betonem. Že se jim to podařilo, aniž by lebku poškodili, obdivují i lidé z Jablonného.
3: Ježišina, tak to je nádhera, teda to se povedlo, protože byla verze, že se nedostane, že se poničí, že jo, byla by to hrozná škoda.
4: Krásná práce od restaurátorů, že jim to šlo tak rychle.
5: By byla škoda přijít o takovouhle věc, že jo, by to někdo znehodnotil, ale nebylo to už nikdy.
2: Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se lebka svaté Zdislavy mohla do baziliky vrátit do konce května.
6: Je naděje, že do zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám.
2: Ještě jenom se zeptám, on když ji ukra, tak na některých záběrech bylo vidět, mě přišlo, jako kdyby tam nějaký kostičky ještě zůstaly, že jako tak popadnul v rychlosti, že něco odpadlo.
6: Ano, on jak brutálně rozbil skla a vytahoval lebku z dvou relikviářů, tak protože ten otvor nebyl dostatečně velký, došlo k narušení lebky a pět velkých úlomků zůstalo vlastně v tom relikviáři.
2: Restaurátoři se teď ulomené kousky pokusí vrátit zpět. Někteří z místních ale přemítají, jestli je správné lebku v bazilice znovu vystavovat, jako třeba Petr Šťovíček.
7: Jsou třeba křesťani, co nemají úplně kladný názor na ty ostatky a člověk si říká, že třeba bez té lebky nebylo líp, ale vlastně nevím.
2: Děkan Majer nesouhlasí.
6: Za námi stojí 2000letá tradice církve, která tímto způsobem ctí ten heroický život svatých, takže na tom není nic pohoršujícího, když jsou ostatky svatých vystaveny.
2: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla ale vznikne komise z duchovních i zástupců Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
2: Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Mozková příhoda přichází často nečekaně a při záchraně pacienta rozhodují minuty. Jak poznat první příznaky a proč je lidé někdy podceňují? Co se při mrtvici děje v mozku? Jaký je rozdíl mezi ischemickou a krvácivou příhodou? Jak funguje moderní léčba a proč je vlastně tak důležité co nejrychleji zavolat pomoc? Tak to jsou otázky, na které odpoví dnešní káva o čtvrté. Jejím hostem bude docent Aleš Tomek. Ptát se i za vás bude kolegyně Tereza Stýblová, takže pokud vás napadají nějaké otázky, nemusíte si je schovávat až na tu 16. Ale klidně už teď je pošlete na dvojka@rozhlas.cz. No a před námi, jak už slyšíte, kapela Queen a jejich Radio Gaga. No a pak už se podíváme na psí kadeřníky. Ano, slyšíte dobře.

0: Česku je víc než 2 miliony psů. Tahle informace asi nikoho nepřekvapí. Je o naší lásce ke psům se každý z nás přesvědčuje dnes a denně. Překvapit by nás tedy nemělo ani to, že přibývá psích kadeřníků. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co tě na tom tak zaujalo? Ty přece psa nemáš.
1: Ivo, ani tak to, že s tím množstvím psů u nás přibývá odborníků, kteří se těm chlupatějším starají o srst. Psích salonů je u nás několik tisíc a neustále přibývají nové. Ale zaujal mě ten fakt, že se k tomu nabízejí služby, které se často ani jejich páníčkové sami nedopřejí.
0: Tak to mě zajímá jako pejskařku, takže povídej.
1: No, měla by ses asi poohlédnout, pokud ho ještě nemáš, po nějakém groomerovi nebo groomerce. To jsou totiž právě ti odborníci, kteří se vašim psům postarají nejen o ten kvalitní střih, ale i o jejich fyzické a duševní zdraví. Jak řekl České tiskové kanceláři na nedávné soutěži Groommasters Prague, ve které své dovednosti poměřovali právě ti psí kadeřníci, předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Někteří psí salony například nabízejí ozonoterapii pro psy, což je taková perličková koupel obohacená o léčivý ozon, zaměřená na hloubkové očištění a imunitní systém kůže. Mezi novinky patří i terapie červeným světlem.
0: A ta se tedy používá na co?
1: Terapie infračerveným světlem pomáhá psům při regeneraci svalů a šlach, při hojení jizev a ran a úrazech, při různých zánětech nebo když potřebují pomoci s obnovou růstu srsti.
0: No já teďka aktuálně řeším to následující, o čem budeme mluvit, protože mám pejska po operaci, takže chodit prý můžeme a chystáme se na to na hydroterapii.
1: Přesně tak, ty už možná víš, o co jde, ale já to vysvětlím pro ty z nás, kteří o tom slyší poprvé. Ten pes chodí ve speciální vaně na podvodním běžeckém pásu a ten vztlak vody mu ulevuje například po ortopedických nebo neurologických operacích nebo při artroze, ale používá se také u obézních psů nebo naopak pro psích sportovce.
0: No já bych se ještě vrátila k těm psím salonům přece jenom. Kolik taková návštěva stojí?
1: V salonech v malých městech se začíná zhruba na 500 korun za psa, ale běžná cena v Praze je od 1000 korun nahoru, protože každého pejska samozřejmě upravují minimálně 2 hodiny. Psa vykoupou, ostříhají, někdy tam přibudou i zábaly nebo jakékoliv speciální procedury, no a to pak jde cena rychle nahoru.
0: Já když si vezmu, když tady začínaly barbershopy pro muže, tak tam měli takové speciální, že k tomu dávali i doutník, nějakou visku a tak podobně.
1: Co dostane Bohouček?
0: Takhle Bohoušek naštěstí má tak krátkou srst, že mu ji opečovávám sama, ale kdysi, když jsem byla malá, tak u nás v ulici měli 2 pudly a chodili s nimi na výstavy a nechávali je stříhat jako lvy, že měli ty holý zadky a opravdu hřívu. Tak no, myslím si, že to je velký biznis a děkuji za to téma, které se přinesla do dnešního vysílání. My jsme slyšeli, že v Česku přibývá psích kadeřníků a tak kromě klasického mytí a stříhání nabízejí takzvaní groomři i speciální procedury. Možná, že se taky pořídíš psa, ne?
1: Spíš toho groomera.
0: Věra Fajfrová.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Nevím, jak vy, ale já vždycky, když slyším tuhletu písničku, tak se tak zasním a úplně se dívám. Navzdory tomu, že teď z našeho okna na Vinohradské 12 ve studiu tady vidím jeřáb, tak když se zasním, tak vidím úplně tu modrou oblohu, o které zpíval Louis Armstrong. No ale co vy? Máte z něčeho strach? Tak já se bojím hadů a výšek. Na tom ale opravdu není nic kuriózního. O těch opravdu netradičních fobiích bude totiž v dnešním koláčku štěstí mluvit Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Včera byl Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii. A mně se vybavilo pár kuriózních fobií. Existuje třeba kečupofobie, to je strach z kečupu. Existuje gymofobie, to je strach z posilovny. Nesmírně mě zaujala omfalofobie, to je strach z pupíků. Někomu vadí je vidět a natož hrůzo se jí dotknout. Dost mě taky pobavila anatidefobie. To je, když máte iracionální, strašidelný pocit, že vás pozoruje kachna. Mě dost často na terase pozorují straky, ale o fobii na ně jsem žádné informace nenašla. A taky existuje strach ze štěstí. Ten se jmenuje cherofobie, a nesmím zapomenout ani na fobii na blbce. Jde o moriofobii a tam neinspirovala k povzdychu. Možná by žádné zlé chvíle nebyly, kdybychom nežili mezi debily.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: První příznaky Alzheimerovy choroby odhaluje nová aplikace Západočeské univerzity v Plzni a exposlanci TOP 09 Ferimu hrozí za znásilnění další rok vězení. Bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zataženo, odpoledne výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky onemocnění. Lze si jej vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, doplňuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
2: Výsledky je pak možno konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity. Bude 28. května. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri by mohl zůstat ve vězení o rok déle. Souhrný čtyřletý trest navrhla dnes v závěrečné řeči státní zástupkyně Petra Křivnová v případu dalšího možného znásilnění. Feri si aktuálně odpikává tříletý trest za další dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Čtvrtý případ se podle obžaloby stal na podzim 2015 s tehdy 17-letou dívkou. Feri po celou dobu obvinění odmítá. Rozsudek by měl padnout ještě dnes. Ministerstvo zahraničí potvrdilo smrt mladé české turistky v Thajsku. Spolu s irským přítelem zemřela minulý týden při dopravní nehodě na skútru. Po smyku narazili do protijedoucího pick-upu. Podle mluvčího české diplomacie Adama Čergeho tragickou událost řeší zastupitelský úřad v Bangkoku.
4: S lítostí jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí české občanky v Thajsku na ostrově Koh Phangan. Náš zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu s místními orgány a je připraven poskytnout potřebnou konzulární asistenci.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zdarma otevřelo všechny areály i výstavy, a to v rámci Mezinárodního dne muzeí. O 16 hodin pak začíná výstava fotografové Valašského muzea v přírodě, pokračuje mluvčí Pavlína Polášková.
5: Na snímcích 7 autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě zpočátku ještě zataženo, odpoledne a večer výjimečně přehánky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty většinou 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
0: Doprava.
2: Silnice číslo 6 je stále neprůjezdná po těžké nehodě dvou kamionů mezi Chebem a státní hranicí. Jezdí se přes Cheb po silnici číslo 606. Ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína se srazilo nákladní a osobní auto před sjezdem do Novopatské. Kolony se táhnou z Cínovecké, a to asi na čtvrt hodiny. V opačném směru nehoda za křížením s Proseckou u Orlenu, kolony od Kolbenovy ulice na 20 minut. A na silnici číslo 7 kolem Slaného se jezdí Kyvadlově u čerpací stanice Shell. Kolona směrem na Prahu je asi na 35 minut, opačným směrem na čtvrt hodiny. Zprávy končí. Iva má opět slovo.
6: Pokračuje odpolední dvojka s pondělním datem 18. května. No a před námi další muzika, kapela Modern Talking, anebo také Česká poetika. No a já přidávám přání příjemného poslechu a hezkého odpoledne s námi.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Svět nemusí být dokonalý, aby byl krásný. No a někdy ho možná nejlépe vidíme právě očima těch, kteří ho vnímají jinak. Přesně o tom je výtvarná soutěž nazvaná Každý může být umělcem, která dává prostor talentu lidí s mentálním postižením. Obrazy plné emocí, fantazie, ale také odvahy letos znovu zaplní Muzeum Kampa. Kdy? Tak nejenom to, nám po půl třetí v odpolední dvojce prozradí ředitelka domova Sulická, který soutěž pořádá Lenka Kohoutová. Expozici pivovarnictví u nás nenajdete jenom v Plzni, jak byste možná typovali, ale pro někoho možná překvapivě i třeba ve Znojmě. No a nás tam v dnešním počesku zavede už za chvíli Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já už jsem avizovala, že nás dnes vezmeš do Znojma, a to nejenom za vínem, což bychom typovali, ale také za pivem.
2: Ano, ačkoliv je Znojmo spojováno zejména s vinařstvím, tak má i dlouhou tradici vaření piva. To muzeum či expozice se nachází v historické varně bývalého pivovaru a představuje vývoj pivovarnictví na Znojemsku i samotný proces výroby piva. No a já tam zvu velice rád právě dnes, protože Ivo, na dnešek připadá významný svátek. Máme 18. května, Mezinárodní den muzeí.
1: No ano, samozřejmě. To mám zaznamenáno v diáři. Chtěla jsem to zrovna říct. No, jaká je ta expozice?
2: No, já jsem si v ní připadal jako v Hrabalových postřižinách a nebo jako v nějaké hře o Járovi Cimrmanovi. Národní zemědělské muzeum je tam otevřelo v bývalém pivovaru, který ještě před pár lety sloužil svému účelu. Najdeš ji hned vedle zámku v sousedství románské rotundy Panny Marie a svaté Kateřiny.
1: A co tam všechno uvidíme?
2: Srdcem pivovaru je pochopitelně varna, tu tam uvidíš, dokud se v ní ve Znojmě pivo vařilo, tak se tam vyrobilo během jedné várky 300 až 350 hektolitrů piva. Je to velká místnost s dvěma měděnými kotly a se dvěma káděmi ze stejného materiálu.
1: Takhle, já jsem teda vnučkou mlynáře, ale jaký je, prosím tě, rozdíl mezi kotlem a kádí?
2: Nikoli pivovarníka, rozumím. No, mě to taky zajímalo, také jsme žádného pivovarníka v rodině neměli. Kotel, ten má dno zaoblené, kulaté, a káď, ta je má ploché. To je ten rozdíl.
1: Dobře. Hmm.
2: No a protože jak kotle, tak kádě jsou z mědi, po každé várce, která se tam uvařila, bylo zapotřebí je nejprve vypláchnout louhem a potom vařící vodou, a jednou za týden si pivovarníci přistavili takové dlouhé žebříky i ke komínům, které vedou z kotlů, a směsí kvasnic a kyseliny sírové vycídili kotle i zvenčí. Dnes už má paní uklizečka výhodu, že kotle jsou jako exponáty natřeny speciálním lakem. Ale stejně musí každý týden vyleštit, aby měli ten krásný kovový lesk a muzeum bylo krásné.
1: Tak tam bych uklízečku dělat nechtěla. Nicméně, jak je stará vlastně ta tradice vaření piva ve Znojmě?
2: Ta sahá až do 13. století. Počátky pivovaru hned v sousedství zámku spadají potom do roku 1720. Pivo se v těch historických prostorách vařilo až do roku 2009, pak byla několik let pauza a od roku 2015 se pivo začalo vařit v bývalé správní budově pivovaru.
1: No, už jsme to zmiňovali, že tady do Znojma je možné vyrazit za vínem, ale také za pivem, ale pokračujeme v té prohlídce, ta mě zaujala.
2: Tak mě taky. A docela mě překvapilo, když mě moje průvodkyně v expozici bývalého pivovaru vybídla, abych společně s ní sestoupil, představ si to, do podsvětí, kde se prý nemám bát.
1: A kam tě teda Václave zavedla?
2: Jak jsem se od ní dozvěděl, tak se tradičně v pivovaru nazývá prostor právě pod kotly a káděmi. A opravdu

0: jsme se stoupili ko kovovém schodišti jako někam do ponorky.
1: No a co tam bylo?
0: Další část expozice, tam návštěvníky pomocí textů na panelech seznamují s druhy piva, s výrobním procesem, s různými zajímavostmi anebo s tím, jak se tradičně jmenovali pracovníci v pivovarnickém provozu. Je tam taky prvorepublikový model pivovaru, na kterém je vidět, kde byly varna, spilka, ležácké sklepy anebo třeba zimotvorný stroj.
1: Zimotvorný stroj, no to zní trošku jako z Cimrmana, to je nějaká lednička, nebo co to je?
0: Přesně tak, byla to lednička, kterou sestrojil vynálezce a podnikatel František Křižík už roku 1872. V expozici jsou i další kádě, sudy, pivní lahve anebo krásně zdobené vývěsní štíty ze starých znojemských hospod. Upoutal mě jeden z nich, který má podobu takového kovového košíku ve tvaru ježka i z ostny. Když byla totiž v hostinci třeba svatba anebo nějaká slavnost, tak těmi ostnatými kruhy protáhly barevnou látku anebo nějaké přírodní materiály a rázem byl hotový ozdobný reklamní předmět, který nikdo nepřehlédl. No a zaujal mě tam taky vycpaný sládek.
1: Vycpaný sládek, no tak o co se jedná?
0: To je figurína sládka v historickém kroji. Všechny spolky a mnohé profese měly v 19. století své kroje, jak známo. Pan Sládek nosil při slavnostních příležitostech tmavě zelené sáčko, zdobené stylizovanými chmelovými šiškami.
1: A muselo mu to určitě slušet. Do expozice pivovarnictví v někdejším pivovaru ve Znojmě nás pozval Vašek Žmolík. Díky za to a předávám otázku, kam nás vezme zítra.
0: Na někdejší opevnění města Znojmo, tedy na hradby a na obrané věže, protože znojemské opevnění to bývalo vyhlášené. Dnes je možné je navštívit a stojí to za to.
1: Tak se na to těšíme. Zítra ve stejném čase v odpolední dvojce. Vašek Žmolík, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: 14 hodin a 25 minut, to je aktuální čas. Je pondělí, no a to na dvojce znamená i premiéru dalšího dílu cyklu Stopy fakta tajemství. Stanislav Motl tentokrát připravil pořad s názvem Chlapec z cely smrti aneb příběh Evropana z Domažlic. Společně s ním se vydáme po stopách lékaře Antonína Štajdla. Muže, který procestoval Evropu, působil dokonce u ruského carského dvora, stal se poslancem říšského sněmu i politickým soupeřem budoucího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Vrátíme se do časů Rakouska-Uherska, kdy boj za českou identitu a rovnoprávnost často provázely politické střety, represe, ale i vězení. V naší ukázce teď zamíříme na místo, kde měl Antonín Štajdl svůj domov.
1: Kde teďka teda jsme?
2: My se nacházíme na návrší Baldo, které se tyčí kousek od Domažlic. Je to místo, kde se odehrála část slavné bitvy u Domažlic, ale hlavně my jsme tady kvůli tomu, že v těchto místech stával statek, kde se usadil po návratu do vlasti, vlastně do svého rodiště, sám doktor Štajdl a zde hospodařil.
1: Jak ten dům vypadal? Je nějaký popis nebo?
2: Říkalo se zámeček, ovšem po jeho smrti začal upadat a v podstatě ještě nedávno tady stála poměrně dost taková neutěšená ruina, která byla přednedávnem úplně zbořena.
3: Je tu pusto. Pouze vidím nějaké zbytky kamene. Staré cihly. Skoro se nechce věřit, že tu kdysi stálo nádherné sídlo, které obdivovali návštěvníci nejenom od nás, ale i z daleké ciziny.
0: Premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství, který Standa Motl nazval Chlapec z cely smrti aneb příběh Evropana z Domažlic, vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině. Pak si ho můžete poslechnout také na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a teď už Durenduré na jejich obyčejný svět.
4: Český rozhlas dvojka.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Umění nemusí vznikat jenom v ateliérech a nebo galeriích. Někdy vzniká hlavně ze silných emocí, fantazie a potřeby něco sdělit. Projekt Každý může být umělcem už 6. rokem ukazuje talent lidí s mentálním postižením a dává jejich tvorbě prostor i před širokou veřejností. Z malé pražské soutěže se stala celorepubliková přehlídka stovek autorů z Česka i Slovenska. Jejich obrazy bude vystavovat Muzeum Kampa. O tom, jak projekt vznikl, proč letos přichází změny a co všechno dokáže umění otevřít. O tom si budeme povídat s ředitelkou Domova Sulická, Lenkou Kohoutovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, děkuju za pozvání.
0: Musíme dodat, že vlastně váš domov pořádá vlastně tuhle tu soutěž. Nicméně letos tam proběhla trošku změna. Prozraďte v čem.
1: Těch změn je mnoho. Jednak Domov Sulická už na to nestačí a my jsme v loni založili nadační fond Domova Sulická, takže ten organizátor, už jsme to přesunuli úplně na druhou kolej. Ne, že bychom se v té práci zříkali, ale prostě Domov Sulická je pobytová služba, má trochu jiné činnosti a ta soutěž nabyla neskutečných rozměrů a my jsme ji nechtěli skrečovat. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že ta soutěž už je tak velká, že nám chodí přes 200 obrazů a my jsme se rozhodli, že letos kurátoři vyberou jenom ty opravdu nejlepší a to z toho důvodu, že my se prostě do konírny v Muzeu Kampa nevejdeme, my jsme potřeba, aby nám ji půjčili celou. A s velkou laskavostí právě představitelů na Kampě vystavujeme, zaplníme konírnu a my jsme v loni už jako nebyli schopni všechny obrazy dát na stěny.
0: Mm-hmm. Pojďme se vrátit vlastně úplně na začátek k tomu prvnímu ročníku. Jak to celé vzniklo a vlastně či to byl nápad?
1: Můj a mého kamaráda, kdy my jsme se tak sešli u kávy, protože se scházíme u kávy a vždycky debatujeme, co ještě by se dalo vymyslet. A my jsme takhle seděli, já jsem představovala to, jak vlastně lidi, kteří neumí se vlastně podepsat, nejsou schopni se naučit číst, psát a počítat, ale vlastně skvěle malujou. Mm-hmm. A že to vidím v našich sociálně terapeutických dílnách, že každoročně Domov Sulická vystavuje svoje obrazy, nebo svoje obrazy našich klientů. A vlastně jsme najednou viděli, že malujou i někde jinde. Tak jsme začali tak jako nenápadně zjišťovat. Já jsem říkala, jak aby to nebyl tak velký problém, tak uděláme jenom pražskou soutěž. Tehdy nám v tom hrozně vyšla říct tehdejší paní starostka Jana Černochová tady na Praze 2 a dala nám část svých prostor na radnici, aby jsme tam obrazy mohli vystavovat a opravdu pomohla k tomu, aby ten projekt vzniknul. A za rok jsme věděli, že to nabralo neskutečných rozměrů a že prostě jasně umění mezi lidma s mentálním postižením existuje, že ty lidi opravdu malujou skvělý obrazy. A tak jsme si začali pokládat otázky, kde je vlastně to, kdo určuje, co je vlastně umění. Kdo si můžeme dovolit říct, tak tohle je umění a tohle není. A jaký je rozdíl mezi tím, kdo je umělec zdravý a kdo nemocný. A z toho vznikly prostě úžasný nápady, takže od druhého ročníku jsme obrazy začali prodávat v rámci aukce a na to nás taky přivedla trošku tehdejší paní starostka Černochová, která říkala, já bych si jeden obraz chtěla koupit, šlo by to. Tak jsme vlastně říkali, no jo, teď ono to vlastně neprodává. Takže je to ještě tak, že ty obrazy se prodávají a 100% výtěžku jde tomu umělci. Mm-hmm. Nikdo si z toho nic nenechává, nikdo prostě nemá žádný fí za to, že ten obraz prodal. Je to příjemná soutěž s příjemnými umělci a ty soutěže jsou o příjemných tématech.
0: Vy jste říkala takové to, kdo určuje, co je umění, kdo by si kdy pomyslel, že plechovka od Fazolí Campbell bude jednou opravdu tak ceněná. Jaká jsou vlastně kritéria tedy té soutěže? Protože důležité je zmínit, že se ještě mohou vlastně umělci přihlásit.
1: Ano, je to tak, to jsem neřekla, do 25. května je možné zasílat obrazy, hlásit se a je vlastně je to tak, že ti umělci často fakt jsou trénovaný sami sebou.
0: Jak to myslíte teďka?
1: No, nikdo je neučil malovat. Jo, nechodili. Samouci prostě. Jsou to všechno samouci.
0: Takže, no a teď ta kritéria vlastně.
1: Jo, kritéria jsou takový, že ten obraz musel namalovat opravdu sám člověk.
0: Ano.
1: Ten danej umělec, ne jakýkoliv, ten danej umělec. Nesmí na tom být vidět zásah druhé osoby, což vlastně se dá poznat, ten dopracuje s lidma s mentálním postižením, jak to pozná. A pak je to tak, že musí ten obraz poslat a buď dá nebo nedá svolení k jeho prodeji a zaškrtne si, za kolik ten prodej, za nejnižší částku, která může být. My jsme prodali obrazy, které už byly rozhodně na 10 000 korun.
0: My si povídáme o projektu, který se jmenuje Každý může být umělcem. Jeho 6. ročník právě teď probíhá, stojí za ním nadační fond Domova Sulická a my si o tomto projektu povídáme s paní ředitelkou Domova Sulická Lenkou Kohoutovou a budeme i po písničce. Řekneme třeba i to, kdy letos se uskuteční ta výstava těch nejlepších v uvozovkách, tedy nebo respektive vybraných projektů. Tak zůstaňte s námi.

0: Dozněl právě teď v éteru dvojky Luis Capaldi, který, pokud vím, mimochodem má Tourettův syndrom. My si povídáme s dnešním hostem, s ředitelkou Domova Sulická Lenkou Kohoutovou o speciálním projektu, který vlastně letos už probíhá, jeho šestý ročník, je to výtvarná soutěž, každý může být umělcem. Paní ředitelko, jaký podtitul jste letos vybrali?
1: Letos je to o tom, že umělec má nakreslit svůj, nebo namalovat, vydat svůj obraz s tématem Vidím svět jinak. A je to vlastně v pořádku. Mezi lidma, mezi umělci zdravými a lidmi s mentálním postižením je velikánský rozdíl v podání nejrůznějších témat, protože umělec, který maluje komerčně, který chce obraz vystavit, následně prodat, tak uvažuje v určitých moderních trendech a podobně, když to člověk s mentálním postižením do toho dá jenom sebe. Mm-hmm. Prostě takhle to vidím. Já
0: bez toho záměru.
1: Bez toho prodeje. Záměru, mm-hmm. Přesně tak. A to je neskutečný přínos a je to v těch obrazech vidět. A no, tak takovýhle je téma.
0: Vy už jste říkala, že vlastně přes 200 obrazů bylo loni k vidění vlastně v rámci té výstavy v muzeu Kampa. Jsou za nimi určitě jako obrovské příběhy, ale je nějaký za těch 5 let, když je to letos tady 6. ročník, který ve vás jako osobně třeba rezonuje, nějaký příběh?
1: Nedá se říct, že úplně jeden, protože každý, já jsem totiž ten, kdo na každý obraz říká, já bych ho vybrala, takže já nejsem úplně ten určující článek, ale jsou tam třeba příběhy lidí s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra, kdy jsme třeba viděli několik metrů dlouhý obraz, velmi dobře vypracovaný až úplně do maličkých detailů. A nebo jsou tam taky příběhy, kdy já bych se chtěla vidět se svojí sestrou a namalovaná sestra. Mm-hmm. Kdy ten člověk vyjádří něco, co vlastně cítí ve své emoci a to prostě dá na obraz tak, jak to vidí přesně on. Takže příběhů je strašně moc, protože každý ten obraz má nějaký podtitul. Jedna klientka domova seniorů, domova pro osoby se zdravotním postižením právě v domově Sulická se výstavy nedožila a zemřela pár dní před výstavou. My jsme ji udělali, kvůli tomu vznikla speciální cena ředitelky domova Sulická, protože jsme ji prostě chtěli ocenit, protože bojovala do poslední chvíle a velmi statečně a prostě co obraz, to velký příběh, to velké téma.
0: Kdy letos bude ta výstava vlastně otevřena, kdy bude a jak dlouho bude trvat?
1: My teď 25. uzavřeme výběr, čekáme, že tak do konce května budou chodit obrazy, pak je musíme zaevidovat, takže to nějaký čas bude trvat, vybrat a podobně a od 15. září do 27. září bude výstava na Kampě v Konírně v muzeu Kampa a potom a ta bude prodejní, teda to ještě musím říct, tam
0: přímo jako na místě, už žádná aukce.
1: Ale ty obrazy, které se takto neprodají, ano, tak půjdou ještě do aukce a 1.12. proběhne aukce obrazů, které se neprodaly v muzeu Kampa.
0: No a vlastně poslední otázka, ti umělci, kteří se, jejichž obrazy se dostanou na tu výstavu, tak předpokládám, že budou asi účastní, pokud jim to zdravotní stav dovoluje.
1: Tak samozřejmě, bez toho bychom se neobešli, to je každý rok, takže 15. září bude slavnostní otevření výstavy, kam jsou pozváni úplně všichni umělci a budou tam oceněni ti nejlepší. Mm-hmm. V loni Konírna tančila, takže doufám, že letos to bude stejně bombastický v odpolední večírek, že to bude příjemná slavnost plná nespoutaný lásky k umění a nespoutanýho chování k tomu, teď mám radost a teď si to prostě užiju.
0: Tak já vám popřeji, ať až budete vybírat ty obrazy, tak ať máte šťastnou ruku, ať vás to stojí co nejméně jako sil, protože vy jste mi tady mezi těmi vstupy říkala, že je to pro vás velmi těžké vybírat. No a budu se těšit zase někdy příště, že si budeme povídat třeba o 7. ročníku vašeho projektu. Mějte se moc hezky a díky za práci, kterou děláte.
1: Děkuju moc, děkuju i za ocenění a přijďte se podívat na výstavu.
0: Naším dnešním hostem byla ředitelka domova Sulická paní Lenka Kohoutová. Povídali jsme se již o 6. ročníku projektu Každý může být umělcem od 15. září
1: k vidění, 27.
0: k vidění v Muzeu Kampa v Konírně. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zítřejší ceny pohonných hmot mohou mírně vzrůst a metropolitní plán začali projednávat pražští radní. Bude polojasno až oblačno na východě a severovýchodě, zataženo odpoledne výjimečně přehánky a nejvyšší teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Maximální ceny pohonných hmot, které denně ještě stanovuje stát, zítra opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Naftu pak budou moci tuzemské čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 2 haléře, což je o 3 haléře víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Pražští radní začali projednávat metropolitní plán. Výstavba v hlavním městě by se podle dokumentů mohla řídit až do roku 2050. Podrobné informace o jednotlivých parcelách a vypořádaných připomínkách v plánu najdou lidé od zítra na speciálních webových stránkách. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN upozorňuje na jejich možné přetížení po spuštění.
2: Je to web jako každý jiný, my jsme moc rádi a těšíme se na velkou návštěvnost a bylo by hrozně fajn, aby to bylo prostě postupně v průběhu odpoledne, večera, třeba noci nebo dalšího dne.
0: Finálně budou radní o metropolitním plánu hlasovat ve středu, pokud jej schválí, bude o něm jednat pražské zastupitelstvo příští týden. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce toho stávajícího Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany za hnutí SPD Jaromíra Zuny schválila vláda. Na silnicích se s příchodem teplejších dnů objevuje stále víc motorkářů. Policisté proto upozorňují na možný nárůst počtu dopravních nehod, které pro motocyklisty často končí fatálně. Na rozdíl od řidičů automobilů je chrání pouze ochranné vybavení. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala žádá řidiče, aby byli obzvláště opatrní.
3: Motocykly jsou v hustém provozu snadno přehlednutelné. Řidiči automobilu by proto měli být při odbočování, předjíždění či přejíždění mezi pruhy maximálně obezřetný. Důsledně kontrolovat mrtvé úhly a aktivně s motocykly počítat. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k tragickým následkům.
0: Charitativní běh s názvem Čas je mozek v Ústí nad Labem upozorní na zákeřnost i příznaky mozkové mrtvice. Dobročinná sportovní akce startuje v 16.30 u speciální školy pod parkem na severní terase. Informuje o tom krajská zdravotní, která je partnerem této dobročinné akce.
4: 3-kilometrová trasa vede parkem Severní terasa a účastníci můžou běžet nebo jít. Výtěžek ze startovného dostane 21-letý Václav Hnízdil, který bojuje s následky mozkové příhody a chce se vrátit do běžného života. Zatím nedokáže číst ani psát, ale denně cvičí a trénuje mozek. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, na severovýchodě zpočátku zataženo, odpoledne a večer výjimečně přehánky hlavně na horách a nejvyšší teploty většinou 16 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 kousek za sjezdem z D5 se srazilo nákladní a osobní auto. Čekejte kolony jak na okruhu, tak i na plzeňské dálnici. Silnice 6 je stále neprůjezdná po těžké nehodě kamionu a nákladního auta mezi Chebem a státní hranicí. Jezdí se přes Cheb po silnici 606 a je tam velmi hustý provoz. A na silnici číslo 7 kolem Slaného se jezdí kivadlově u čerpací stanice Shell. Kolony oběma směry teď na 20 minut. To byly zprávy naposledy. Dnes předávám slovo Ivě Bendové.
6: Během tohoto týdne už se začne zase oteplovat. Příští týden bychom měli dosáhnout letních teplot kolem 26, a tak si myslím, že písnička, kterou pro vás v tuto chvíli v odpolední dvojce máme, vůbec nebude od věci. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Je osmou generací slavného loutkářského rodu Kopeckých. Jeho příbuzní měli cirkusy, dokonce dva, a celý život ho provází vrcholový sport a umění. Takový je principál cirkula Putyka Rostislav Novák mladší. V sobotu byl hostem Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr a k řadě otázek, které padly, samozřejmě patřila i ta, jak a kdy ho okouzl cirkusový svět. Tady je jeho odpověď, no a kdo chce soutěžit, měl by poslouchat pozorně.
2: Hodně mě ovlivnili divadelní poutě na Střeleckém ostrově bratři Formani a samozřejmě jednou za rok na Letenskou pláň přijel cirkus.
3: Tam se vám líbilo, co?
2: A naši nás tam brali. A já si pamatuju, že když jsme se vrátili domů, tak první, co jsme s bráchou udělali, že já jsem namaloval plakát. Nás nezajímaly ty drezury zvířat moc, ale nás zajímaly ty akrobati. A vytáhli jsme si z bot, který už málo kdo ví, co tahle ta bota znamená, z huculí jsme si vytáhli ty vložky, byly bílí, vypadaly jako ty boty pro akrobaty. Všechny matrace ze všech postelí jsme dali do předsíně a začali jsme dělat akrobatické vystoupení. Že jsme si stoupali na ramena, dělali jsme různý stojky a přemety a hráli jsme si na akrobaty.
1: No veselo muselo být u Nováku, o tom není pochyb. Teď ale k tomu, co jsme slyšeli, tak jestli chcete získat dárkový poukaz Českých drah na 500 korun, který můžete použít při nákupu vnitrostátních, ale i mezistátních jízdenek, tak jako pátí v pořadí pošlete správnou odpověď na otázku, jak se říkalo obuvi, ze které bratři Novákové vytahovali vložky. Svoje tipy posílejte SMS-kou na číslo 702-222-220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: Jak se říkalo, obuvi, ze které bratři Novákové vytahovali vložky. To bylo znění naší dnešní soutěžní otázky. No a pokud jste se zapojili do těch odpovědí a do soutěže, tak vás zajímá, jestli jste odpověděli správně.
1: Z bot, který už málo kdo ví, co tato bota znamená, z huculí jsme si vytáhli ty vložky.
0: Hucule, to byla správná odpověď a dárkový poukaz Českých drah na 500 korun, který se může použít při nákupu vnitrostátních, ale i mezistátních jízdenek. Díky tomu, že poslala jako pátá správnou odpověď, získává Kateřina Švarcová. Gratuluji a přeji šťastnou cestu. A pořad Stříbrný vítr, do kterého si Jitka Novotná zve inspirující hosty, vysíláme na Dvojce v premiéře každou sobotu po 9. hodině. Reprízu si můžete poslechnout vždy ve středu po hodině 21. No a samozřejmě už odvysílané díly najdete také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Praha je plná míst, kolem kterých denně chodíme, ale dovnitř se běžně nepodíváme. Paláce, vily, industriální areály, moderní kanceláře a nebo třeba historické koleje a technické stavby. No a právě to se teď na pár dní změní. Začíná totiž festival Open House Praha, který otevře více než stovku běžně nepřístupných budov po celé metropoli. Co letos rozhodně nevynechat a jaké novinky festival chystá, to už nám řekne PR a marketingová manažerka festivalu Michála Pánková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak festival startuje už dnes doprovodným programem. Samotný víkend otevřených budov přijde už za pár dní. Tak co všechno bude v Praze během celého týdne sedít?
3: Tak festival dneska začíná už symbolicky otevřením festivalového infocentra v kampusu Hybernská, kde je k vidění i výstava studentská s názvem Paměť města. A dneska je opravdu nabitý den, protože máme spoustu přednášek, máme filmové projekce, které se odehrávají každý den v kině Atlas, a pozvala bych například na site-specific projekci na Velký Strahovský stadion, která se uskuteční přímo na jeho tribuně, a budeme debatovat o budoucnosti stadionu a pustíme si potom také moc pěkný dokument Olympijský mezičas, který například právě se zabývá tím tématem opuštěných staveb pro olympijské hry.
2: Letos otevřete více než 100 budov, 20 z nich totiž budou navíc ještě úplné novinky, tak na které objekty jste letos, řekněme, nejvíc pyšní nebo kolem kterých očekáváte největší zájem?
3: Tak my se každý rok snažíme otevřít budovy, které i souvisí s nějakým výročím architektonickým. Letos například právě Velký Strahovský stadion, který slaví 100 let, ale je to i výročí architekta Františka Rojta. Jehož palác poštovního šikového úřadu na Václavském náměstí se nám podařilo otevřít úplně poprvé a rozhodně stojí za návštěvu. A z těch dalších novinek je to například budova bývalého podniku zahraničního obchodu Strojimport na Vinohradech, na které se podílel architekt Zdeněk Kuna, a velký highlight bude určitě Lobkovický palác, dnes sídlo velvyslanectví Spolkové republiky Německo.
2: Open House Praha myslí ale také na rodiny, děti nebo návštěvníky s různými handicapy. Dá se říct tady, že cílem festivalu je ukázat architekturu opravdu všem a bez bariér?
3: Tak festival je z principu komunitní akcí, protože se na něm podílí stovky dobrovolnic a dobrovolníků, a které stále ještě potřebujeme, takže pokud má někdo zájem, může se ještě nyní přihlásit. A pak také spousta majitelů a správců budov, a my se snažíme, aby byl opravdu inkluzivní i pro návštěvníky. Snažíme se například informovat o tom, kam se návštěvníci bezbariérově dostanou, a pořádáme speciální prohlídky i pro osoby se sluchovým handicapem. Snažíme se tlumočit do českého znakového jazyka, zajišťovat přepis, anebo i pro návštěvníky se zrakovým handicapem, kdy například vyrábíme speciální pomůcky, jako jsou 3D modely budov.
2: Pojďme ještě tady pozvat na pravděpodobně webovou stránku, kde je to všechno pokupě k vidění.
3: Tak celý program najdou lidé na webové stránce www.openhousepraha.cz, kde si v sekci festival můžou podívat na kompletní programy, jak na otevřené budovy, tak na ty týdenní doprovodné programy, a doporučila bych i stažení festivalové aplikace, která je zdarma a o víkendu bude informovat lidi i o aktuálním provozu v otevřených budovách.
2: Říká Michála Pánková, která nás pozvala na festival Open House Praha. Děkujeme za to, přeju příjemné odpoledne a ať se vám festival vydaří. Naslyšenou na dvojce.
3: Moc děkujeme a těšíme se na viděnou.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude režisér Jan Svěrák. Nosil nápad na film Pět švestek v hlavě dlouho nebo se zrodil rychle a nečekaně? Je některá reakce, které se obává, nebo to byla sázka na jistotu? Kdo z jeho rodiny se na natáčení nepodílel? A zopakuje se někdy natáčení na katamaránu nebo stačilo? I na to se zeptám režiséra Jana Svěráka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký je opět ve studiu Dvojky. Dobré odpoledne.
3: Ne, naolejuje-li mě Julie, naolejuj se sám. Tato teta tuto tetu tahá, tato teta tuto tetu tahá. Od poklopu ku poklopu, kyklop koulí koulí. Já se dvor svičuji, úplně v pohodě. Krásný den, krásný den.
2: Jo, já jsem si právě říkala, jestli jako si se zdatně dnes rozmluvil, protože jak koukám, bude to potřeba. No, někdy máme pocit, že jména jsou jenom nálepky, ale existují místa, kde jméno samo o sobě vypráví příběh. A vzhledem k tomu, co už si tady předvedl, tak je jasné, že to bude náročné, protože my se dnes zaměříme na místo s nejdelším názvem. A ty
3: Klára
2: víš,
3: Králová,
2: které to je.
3: Klára Králová na klavír hrála, Klára Králová na klavír. Ne, ale regulérně, snad jsem se ještě nikdy nepřipravoval na prstem po mapě tak jako dneska. Normálně jsem si včera to zkoušel, abych to byl schopen vyslovit a mám trému, že se mi to nepovede. Takže místo s nejdelším názvem je velšská obec Llanfairpwllgwyngyl.
2: Tak to asi není ale celý název, že jo? Protože to nezní moc dlouze.
3: Není, no. Tak mám fakt zkusit celý ten název.
2: Ano, ano, prosím.
3: I pro vás, milí posluchači, milé posluchačky, fakt jsem si to speciálně rozepsal i s pomlčkami. Dokonce jsem si i na internetu našel, fakt jsou tam videa televizních moderátorů, kteří říkají zprávy a smahnou tam to jméno prostě úplně bez problému. A ani jako nemají vítězoslavný úsměv. Prostě je to název jenom zeměpisný, jo. Tak Llanfairpwllgwyngyl. Má to 58 písmen a je to nejdelší oficiální název místa v Evropě.
2: A já jsem ho kontrolovala a ty si to řekl opravdu jako
3: děkuji,
2: dobře. A ještě tak jako rychle, že jsi se vůbec nezarděl u toho. No, podle mě se to nedá jako vyslovit.
3: Děkuju, moc si toho vážím. A prostě Velšané, kteří to v pohodě vysloví, tak ti to mají tím, že se to učí od malička, že jo. Ale bacha, jo, ten název není náhodný. V překladu znamená zhruba něco jako kostel svaté Marie v dolině Bílé Lísky u prudkého víru poblíž kostela svatého Tysilia u Červené jeskyně.
2: Takže to vlastně takový popis krajiny.
3: Ano, to je mapa, která je zakódovaná do jazyka. Tam každé slovo má význam. Jo? Lan znamená kostel, pvl je tůň nebo jezírko, gwyngyl je bílá líska.
2: Trošku mě přijde fádní naše pojmenování typu Ústí nad Labem.
3: Přesně, nebo jako Dolní Lhota.
2: Přesně. Je ten název, předpokládám, asi historický, není to žádná novota.
3: Jak se to vezme? Protože je z 19. století. Což zase jako tak jako úplně středověká věc není.
2: No každopádně ani jeden z nás to nepamatujeme.
3: Představ si, pro mě to bylo strašné zklamání. Já měl takovou radost, že jsem objevil, jako, mě to přijde jako nádherné téma. A pak jsem se dočetl, že místní ten název vytvořili schválně, aby jako lákali lidi, aby tu obec chtěli vidět.
2: Takže jako už v 19. Století marketing?
3: Jo, opřený o tradici jazyka. Tím to omlouvám. Protože velština patří mezi keltské jazyky a je dodnes živá, protože jí mluví asi 20% obyvatel Walesu.
2: To je docela dost.
3: Jo, a je to důležité. Samozřejmě každý jazyk, každého národa, i čeština, a to teď oslovuji všechny milovníky českého jazyka, ke kterým se s dovolením hlásím, tak každý jazyk není jenom nástrojem komunikace, ale je to způsob, jakým vnímáme svět. Už to, jak něco popíšeme, jak ta skladba věty, čemu dává přednost, co se dává na začátek, co se dává na konec, už to formuje způsob, jakým vlastně nahlížíme na svět. A když máš v nějakém jazyce 10 různých slov pro déšť, tak déšť vnímáš jinak. Jestliže Inuité mají asi 15 výrazů pro sníh, podle toho, jak je sypký, jak je hrubý, jak je zmrzlý, tak to taky něco vypovídá o způsobu, jakým oni nahlíží na svět. A když máš jméno, které popisuje krajinu, tak tu krajinu taky vidíš jinak.
2: No prostě cestování není jenom o místech, ale je to také o tom, jak to tam ty lidé vnímají a je dobré nasávat úplně všechno.
3: Výborně, nasávejte úplně všechno. Děkuji za krásnou, pro mě trošku překvapivou poentu, kterou si zařadila, ale rád ji podpořím.
2: Děkuji za dnešní tvůj výkon především, protože opravdu
3: ano,
2: jako
3: děkuji, jsem unavený.
2: Smekám před tebou. Zajímalo by mě, možná, že se domluvím s tvojí ženou, aby tě o půlnoci zbudila, jestli to dáš i jako třeba v takhle.
3: A řeknu ani, jak se jmenuju.
2: Petře, díky a naslyšenou.
3: Krásný den.

0: Kapela Beatles dospívala svůj hit Let It Be právě teď v odpolední dvojce. 15:45 aktuálně a my už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zdravím Mariana Sandeva. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Tak povídejte, jaké počasí v Česku panuje? Je to rozdílné hodně?
1: Tak trošičku z pohledu teplotany, a ano, ale jinak většinou je oblačno až polojasno. Srážky se prozatím nevyskytují a co se týče teplot, tak ty se pohybují většinou od 16 do 21, v Doksanech na Litoměřicku dokonce na 23 stupňů Celzia. Chladněji zůstalo, jak jsem říkal, na severovýchodě a východě území, kde se teploty pohybují momentálně jen kolem 12 stupňů Celzia. A jinak je klidno nebo vane slabý proměnlivý vítr.
0: To byla aktuální situace. Jak bude dnes večer a také v noci na zítra? Budou padat ty teploty opět hodně dolů?
1: Moc ne, ale očekáváme většinou oblačné až polojasné počasí. Na východě a severovýchodě během dnešního odpoledne a večera začne oblačnost postupně ubývat na některých místech až na skoro jasno. A do večera se výjimečně mohou vyskytnout přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. I noc bude ve znamení stejného počasí, čili polojasno až oblačno. Ojediněle se začnou tvořit mlhy a hraně teploty o něco vyšší než ty dnešní a budou se pohybovat od 9 do 4 stupňů Celzia.
0: No a samozřejmě poprosím o předpověď na zítra, znamená to tedy na úterý 19. května.
1: Tak zítra ovlivní počasí u nás okluzní fronta od západu, která se bude v nevýrazné oblasti vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou rozpadat. Očekáváme, že bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností pak i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty budou o nepatrně vyšší než ty dnešní a vystoupí na 17 až 22 stupňů. Vád bude jen slabý proměnlivý nebo bude klidno. Vítr tak do 3-4 metry za sekundu a nebo klidno.
0: Říká o nadcházejícím počasí meteorolog Marián Sandev. Tak já děkuji za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Je to neuvěřitelné, jak rychle utekla dnešní úvodní dvojka, odpolední dvojka tohoto týdne. Je 15.54, ve studiu už vítám kolegyni Terezu Stýblovou. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Před námi nejenom Miley Cyrus, další zprávy, ale pak už také káva o čtvrté. O čem bude?
1: Dneska se zaměříme s panem docentem Alešem Tomkem, neurologem, na cévní mozkovou příhodu. Budeme se bavit opravdu o onemocnění, kdy rozhoduje čas, protože ta naprostá nejrychlejší pomoc je zavolat si rychlou záchrannou službu a odvést se do nemocnice. Žádné další rady, které někdy zkoušíme, nepomáhají a počkat se už vůbec nevyplácí, že ty příznaky, které dnes samozřejmě zmíníme, odezní. Vyvrátíme některé mýty, například se traduje stále, že pomáhá třeba chladit si hlavu nebo použít nějaké léky typu aspirin, acilpirin a tak dále. Tak to vůbec se nedělá. Jakmile máme jeden z příznaků, tak volat opravdu záchrannou službu a nechat se odvést odborníkům do nemocnice.
0: No a jaké ty příznaky jsou, tak to samozřejmě po 16. také zazní. Tak si to nenechte ujít, dvojka@rozhlas.cz, adresa, kam můžete směřovat svoje otázky. Já se s vámi pro dnešek loučím, přeji hezké odpoledne s dvojkou, no a zítra naslyšenou ve 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Izraelské soudy mohou začít vynášet absolutní tresty nad palestinskými teroristy a rodičovská podpora by mohla stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Zítra bude oblačno až polojasno v Čechách i zataženo, místy přehánky a výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy. Trest smrti mohou dostat jen palestinští teroristé, kteří zabijí izraelské občany. Opačně to neplatí.
4: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky. Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je ale bude nově vyhlašovat na základě vlastního nařízení. Do dneška ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky němuž může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Rodičovský příspěvek bude patrně vyšší. Vláda schválila návrh, který jej zvyšuje na 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc. Na dvojčata by pak lidé získali podporu 700 tisíc korun a na vícerčata 800 tisíc. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO by novela měla platit od začátku příštího roku.
5: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
2: Někteří opoziční poslanci už dříve kritizovali přesnou hranici pro začátek platnosti, tedy že vyšší příspěvek dostanou jen rodiče dětí narozených po 1. lednu. Podle návrhu by zvýšení podpory příští rok mělo víc stát asi na 230 milionů korun. Soud zprostil exposlance TOP 09 Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění nepravomocně. Rozhodl tak obvodní soud pro Prahu 3. Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za jiná 2 znásilnění a 1 pokus o ně.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno v Čechách, přechodně i zataženo. Během dne čekáme místy přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
3: Doprava.
2: Dvě komplikace na D1 u Brna směrem od Prahy stojí v omezení kamion na 196. kilometru a pak nehoda dvou osobních aut na 208. Tam je dálnice uzavřena, v obou případech čekejte na růstající kolony. Na 0,5 kilometru D8 směrem od Prahy je na krajnici kamion po defektu a ještě osobní auto a brzdí se tam do kratší kolony. A silnice číslo 6 je stále neprůjezdná po těžké nehodě kamionu a nákladního auta mezi Chebem a státní hranicí. Jezdí se přes Cheb po silnici 606. Zprávy končí teď Tereza s kávou o 16:00.
6: Přeji vám krásné pondělní odpoledne při poslechu Dvojky. Začíná káva o 16:00. Dnešním tématem je cévní mozková příhoda. Titulek máme Onemocnění, kdy rozhoduje čas. A naším hostem je pana docent Aleš Tomek, z Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a předseda cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den, pane docente.
7: Dobré odpoledne.
6: Řekla jsem to všechno.
7: Rozhodně, to by stačilo jenom ale
6: tak budeme to potom zjednodušovat. Neurolog, to je vaše odborné.
7: Ano, cévní neurolog.
6: Cévní neurolog. Pane docente, překvapuje vás v dnešní době, kolik lidí třeba stále podceňuje příznaky cévní mozkové příhody, i když tady právě v tom časném podchycení a zaléčení nemoci rozhoduje čas?
7: Překvapuje stále dnes a denně. Je to tak, že možná, co se zlepšilo v posledních letech, že když se zeptáme lidí na příznaky, tak jako je dokážou vydedukovat, tak jako obecně, když se o tom baví, když se jich to netýká. Ale když pak ty příznaky přijdou, tak je podcení, že si nemyslí, že by to zrovna mohla být mrtvice. Je tam samozřejmě ten faktor, že když je člověk zasažen mrtvicí sám, tak mu to nemusí myslet tak jako vždycky, ale podcení to i ti jeho blízcí. To znamená, ta správná reakce je, jakmile cítíte něco z toho, o čem si říkáme, i v náznaku, tak zavolat sanitku, protože pořád nám dojíždí zhruba pětina pacientů po svých. To znamená, že sednou a přijdou do nemocnice nebo nechají se přivést rodinou. Někdy dokonce sami řídí, což už je úplně totálně nezodpovědné. To znamená, ta sanitka má svůj účel a ví, kam má jet, že vás doveze na to správné místo, kde budete léčeni.
6: Tak pan docent to teď shrnul základně, co máme dělat v případě cévní mozkové příhody a budeme to za chvilku probírat podrobněji. Samozřejmě zmíníme i ty příznaky, léčbu a vyvrátíme některé mýty, které se týkají cévní mozkové příhody. Máte-li otázky, tak je posílejte na dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Já.
1: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté dnes s panem doktorem, panem docentem Alešem Tomkem, cévním neurologem, a naše téma je cévní mozková příhoda. Vy jste, pane docente, před chvilkou sám řekl mrtvice, tak je to to stejné, to laické pojmenování?
2: Ano, ano, já myslím, že slovo mrtvice se dá použít a že je dostatečně strašidelné, jako je ta nemoc, to znamená opravdu může skončit špatně a ten pojem je úplně v pořádku.
1: Co se vlastně

0: který ucpe tu mozkovou cévu a dojde k nedokrevnosti. A ty neurony, ty mozkové buňky, když nemají kyslík, tak přestanou fungovat do pár vteřin. Druhou možností, vzácnější, naštěstí pro pacienty i pro nás, protože se hůře léčí, je prasknutí mozkové cévy, kdy ta cévka praskne a krev se vyleje a logicky zase zničí tu oblast, kterou zásobuje v tom mozku.
1: Mm-hmm. To jsou ty dva druhy.
0: Krvácivá a nedokrevná.
1: A krvácivá, takže ta nedokrevná je častější. Je častější
0: a co je dobrá zpráva pro posluchače, že ji umíme lépe léčit. To znamená, je možnost, když jsou včas v nemocnici, tu uzavřenou cévu otevřít a zachránit ten mozek. U té prasknuté cévky tam je to horší, protože sice umíme taky těm pacientům pomoci, ale ta škoda, co se stane na začátku, tou přímou destrukcí té mozkové tkáně, tím krvácením, která opravdu se stane v těch prvních minutách, tak tam už není tak dobrá cesta zpátky a to postižení zůstává mnohem více a navíc má i třikrát větší úmrtnost, ta krvácivá, než ta nedokrevná.
1: Zmínil jste, že to je z plného zdraví. Přece jenom jsou někteří pacienti nebo lidé, kteří mají větší sklony nebo větší riziko, že jednou dostanou mrtvici?
0: Tak rizikové pacienty poznat umíme, ale nedokážeme říct, jestli zrovna oni dostanou v příštích 5 letech nebo 10 letech. To znamená, umíme říct podle moderní medicíny, že někdo má třeba o 50% větší šanci než jeho vrstevníci, ale neumíme bohužel identifikovat ty lidi, kteří dostanou mrtvici ten daný rok. Platí, že pokud si nehlídáte svoje rizikové faktory, to znamená, víte, že máte vysoký tlak a neléčíte ho, víte, že máte cukrovku, ale nechováte se podle rad vašeho diabetologa, máte vysoký cholesterol, ale neřešíte to, kouříte, pijete, nehýbete se, tak ji nejspíš dostanete s mnohem větší pravděpodobností. To znamená, každý si sám může udělat i jednoduchý test, existují různé aplikace na internetu, třeba Stroke Riskometer, můžou si ho posluchači stáhnout a tam vám to řekne, kolik procent šanci máte, ale jistotu vám to nedá. Mm-hmm,
1: ale musíte upřímně odpovídat na ty otázky.
0: Přesně tak.
1: To bude možná někde problém, že někteří pacienti zatajují nebo se snaží
0: vylepšit, ale asi ti, dost často je to tak, že ti, co k nám z mrtvicí přijedou, tak opravdu jsou právě ti, kteří moc neřešili vůbec svoje zdraví jako celek. Občas samozřejmě je tam někdo, kdo měl prostě smůlu, ale nejčastěji jsou to opravdu ti, kteří už byli varováni v minulosti svým praktickým lékařem a nedbali těch rad ke změně.
1: Jakou roli hraje stres a dlouhodobé vypětí?
0: Dlouhodobý stres jako takový může sice být tím posledním hřebíčkem do toho, že mrtvice vznikne. To znamená, třeba při velkém rozčilení může vzniknout zvýšený krevní tlak a ten může vést třeba právě k té krvácivé cévní mozkové příhodě. Ale obecně platí, že stres je spíš takový ten dlouhodobý tichý faktor. To znamená, mnoha letý chronický stres vede k tomu právě k různým změnám ve vašem těle, jako jsou třeba zvýšený krevní tlak, akcelerovaná ateroskleróza. Všechny tyhle věci víme, že dělá, ale nedokážeme říct, že třeba nestresujte se. Ono to nejde, že jo? To je složité odstranit stres ze svého života. Určitě víme, že spokojení lidé spíše jsou chráněni, ale že by to bylo nějaký zásadní faktor jako stres sám o sobě, že když budete žít zdravý život a jenom se budete trochu víc stresovat třeba v práci nebo doma, že dostanete mrtvici, tak takhle to asi nestojí. Mm-hmm.
1: Tak to my máme spojené s tím, že se právě někdo rozčuluje, takový vzteklý člověk, říká se, rozčuluje se, praskne ti žiltka.
0: To se může stát jsem už viděl to a zase není to asi jedno rozčílení, jo? Je to něco, co děláte dlouhodobě, roky, tak pak samozřejmě a k tomu ještě si neléčíte vysoký krevní tlak, tak pak to může nastat.
1: Jak jsme na tom my Češi s nemocností? Určitě existují statistiky, jestli se ten počet lidí, kteří mají cévní mozkovou příhodu, zvyšuje, snižuje.
0: Dobrá zpráva je, že patříme spíš k té lepší části světa. To znamená, když se podíváme na mrtvice a ve světě, tak je to stále narůstající příčina úmrtí ve světě a jejich výskyt stále stoupá. ale děje se to tak v zemích, které se dříve nedožívaly vyššího věku. To znamená, nejvyšší nárůst vidíme v Indii, Asii, jihovýchodní, v Jižní Americe a Africe, kde se lidé dožívají delšího věku než dříve. A ještě tam nemají prevenci. U nás naštěstí, a je to opravdu ta hranice někde mezi Slovenskem a námi a od nás na západ, mrtvice mírně klesá.

0: A dokonce, co je taky dobrá zpráva, dostávají je lidé později. To znamená, ten věk, kdy dostanete první mrtvici, se stále prodlužuje. Před 25 lety byli lidé, co dostávali mrtvici, v průměru o 10 let mladší. Takže v tomhle výskytu mrtvic máme dobré trendy. Dobré trendy pak máme taky u léčby mrtvic, protože Česká republika patří k zemím s nejlépe fungujícím systémem akutní péče. V našich centrech dokážeme léčit nejvíce pacientů na světě trombolízou, což je rozpouštění krevní sraženiny, a jsme dobří i v některých dalších parametrech.
1: Které dnes určitě zmíníme. S panem docentem Alešem Tomkem. Cévní mozková příhoda, onemocnění, kdy rozhoduje čas. Titulek našeho dnešního povídání v Kávě o čtvrté. Můžete posílat otázky nadále. Dvojka @ rozhlas.cz.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Hostem je dnes pan docent Aleš Tomek. Bavíme se o cévní mozkové příhodě. Už na začátku bylo zmíněno, že je potřeba při příznacích nebo jedním z příznaků, které dnes ještě samozřejmě zmíníme, potřeba zavolat si rychlou záchrannou službu, že to je v podstatě to jediné správné řešení, neotálet a hned si přivolat záchranku. Ty příznaky jsou jaké, pane docente? Nejčastější. Už jste je taky naznačil, ale pojďme je konkrétně.
3: Mrtvice je v tomhle nemocí mnoha tváří, ale pro veřejnost si myslím, že je zásadní znát náhle vzniklá porucha hybnosti poloviny těla, to znamená třeba levá polovina těla, včetně ústního koutku, je slabá, neobratná nebo úplně nehybná. Druhým základním příznakem je porucha řeči, to znamená, když ať už každý to má trošičku jinak, někdo nemůže vůbec mluvit, někdo říká slova, která nedávají smysl, někdo si nedokáže jenom vybavit některá slova, někdo nerozumí dokonce. A pak jsou další vedlejší příznaky a tam bych možná zmínil jenom tři rychlé. Krom hybnosti je tam i porucha citlivosti, to znamená zvláštní pocity brnění, mravenčení nebo úplné necitlivosti polovina těla. Pak jsou tam poruchy zraku, výpadek třeba poloviny zorného pole, že nevidíte doleva nebo nevidíte doprava. A posledním příznakem může být těžké motání, kdy se člověk není schopen postavit a necítí se vůbec dobře. To jsou asi ty hlavní příznaky.
2: Já jsem našla takový zajímavý akronym, FAST.
3: FAST je právě face, F jako tvář, A jako arm, S jako speech, to znamená, to jsou ty tři hlavní, právě ta porucha hybnosti, pokles koutku a porucha řeči. To víme, že asi 85% všech pacientů s mrtvicí má jedno z toho.
2: A pak je tam T jako time, tedy hra o čas.
3: Přesně tak. Hned volejte.
2: Proč lidi hned nezavolají z vaší zkušenosti? Mají pocit, že se jich to nemůže týkat?
3: Ty
2: třeba,
3: příznaky,
2: že jsou mladí, že nemají žádné ty rizikové faktory? Nebo proč?
3: Taky, tak musíme odmyslit, tak někteří vůbec nemůžou. To je potřeba říct, že ti, co mají těžkou mrtvici, tak jim to nemyslí a nebo nejsou schopni se vůbec třeba dostat k telefonu. Ale ti, co mají lehčí příznaky, což je naštěstí častější, tak většinou jim nedochází, že ta drobná neobratnost ruky, kterou mají, může být právě už začátkem mrtvice a čekají, až se to zhorší a pak teprve volají. To znamená nepodcenit opravdu i lehkou poruchu hybnosti, kdy ta ruka na začátku nemusí být úplně ochrnutá, že vám visí podél těla, ale může být opravdu jenom třeba nemožnost zvednout nějakou malou věc nebo ťukat do mobilu, jo? Nebo něco opravdu méně nápadného. Často si seniori, protože to jsou časté oběti mrtvice, řeknou, no tak počkám do zítřka, uvidím, co to udělá. No a druhý den je to horší a pak zase horší. To znamená, opravdu pokud cítíte náhle vzniklou poruchu pohyblivosti těla bez zjevného důvodu, tak je čas zavolat sanitku, jakože když mluvím o tom hned, tak prostě do 5 minut.
2: Mm-hmm. Jak rychle ty mozkové buňky odumírají?
3: Odumírají tak, že závisí zase na tom, jak je mrtvice rozsáhlá. Asi každý ví, že když se vám zastaví srdce a někoho chcete resuscitovat, tak máte jenom 5 minut na to, aby jsme začali, aby ty mozkové buňky měly šanci. U mrtvice je to trochu lepší, protože je zasažena jenom část mozku a krev teče do zbytku mozku. To znamená, je tam nějaký oběh, který se snaží dostat na to místo, které je ucpané, takže toho času je o něco déle a platí, že ale klíčová je opravdu první hodina od těch příznaků. To znamená, když se dostanete k té léčbě za hodinu už jste v tom procesu, tak vaše šance na vyléčení je několikanásobně větší, než když se tam dostanete třeba za 12 hodin. Stále něco můžeme nabídnout pacientům celých těch prvních 24 hodin, ale platí, že ty naše výsledky úspěšnosti jsou významně horší. Možná bych to demonstroval na jednom čísle. Kolik pacientů musíme léčit, aby jsme jednoho úplně vyléčili? Když léčíme trombolízou za hodinu a půl, tak stačí 2 léčit a jednoho úplně vyléčíme. Když za 3 hodiny, tak už jich musíme léčit 7, aby jsme jednoho úplně vyléčili. Prostě ty mozkové buňky odumírají v čase a my už pak můžeme jenom zmírňovat následky, ale ne třeba úplně vyléčit.
2: Ty formy léčby, pane doktore, buďte konkrétnější, k jakým přistupujete.
3: Nejčastější ischemická, kterých je skoro 90%, tak se léčí buď podáním infúze nebo injekce už dneska s rozpouštědlem, lidově řečeno trombolízou, která tu sraženinu rozpustí. Pro ty těžší mrtvice, kde je ucpaná už nějaká větší mozková céva, tam se používá dneska trombektomie, což je léčba katetrizační, kdy po napíchnutí třísla se takovým drátěným košíčkem nebo hadičkou odsaje nebo vyndá ta sraženina z těla ven. To jsou hlavní léčby pro tu nedokrevnost. A ta krvácivá, tam zase část pacientů můžeme dneska léčit operačně, to znamená, je jim ta krevní sraženina odsátá z toho mozku vyloženě neurochirurgem.
2: Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je pan docent Aleš Tomek. Cévní mozková příhoda, téma, kterému se věnujeme. Posíláte e-maily s dotazy a pokračujte i nadále. Dvojka@rozhlas.cz.

0: pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Cévní mozková příhoda o nemocnění, kdy rozhoduje čas, téma kávy o čtvrté s cévním neurologem, panem docentem Alešem Tomkem. Rozeznám já jako pacient, o kterou cévní mozkovou příhodu se jedná?
2: Ne, ani jako pacient, ani jako záchranář nebo lékař před provedením CT. Opravdu pro úspěšnou léčbu, aby jsme vůbec věděli, co to je, je potřeba být v nemocnici vybavené všemi zobrazovacími metodami.
1: Píše nám tady posluchač Jirka, moji oba rodiče měli několik záchvatů mrtvice. Co mohu udělat pro svou prevenci?
2: To, co všichni ostatní. Mrtvice naštěstí většinou jako taková dědičná není, jenom některé speciální příklady. Důležité, když se chcete zamyslet nad tím, jestli jste v rodinném ohrožení geneticky, tak většinou je to tak, že pokud máte přímé příbuzné, kteří měli mrtvici do 50 let věku, tam to může být vrozené spíše. Jinak platí, že když někdo z vašich rodičů měl mrtvici po 50, nebo ve vyšším věku ještě, tak není potřeba nic speciálně rodinného, jenom ty běžné věci jako všichni, to znamená hlídat si krevní tlak, správně léčit všechny rizikové faktory, jako je cukrovka, srdeční arytmie, vysoký cholesterol, hodně se pohybovat, zdravě jíst. To je všechno to, co musíte dělat stejně, tak i proti třeba infarktu srdečnímu.
1: Mm-hmm. Píše nám Vláďa, ptá se, jestli pokud má familiární hypercholesterii a arterosklerózu krkavice, je mu 50, jestli by se měl obávat mrtvičky.
2: Tam je samozřejmě to riziko objektivně větší, to asi ví, protože je diagnostikovaný a je potřeba říct, že přesně tak, to je bohužel vrozená nemoc, kdy je zvýšený, abnormálně zvýšený cholesterol, lidově řečeno, a tam je potřeba speciálních opatření, co je dobrá zpráva, že o tyto pacienty je u nás v takzvaných lipidových poradnách postaráno a je potřeba do nějaké takové chodit a užívat léky, protože pokud máte takovouto nemoc, tak tam už dieta rozhodně nestačí. A už v té primární prevenci, kdy se ještě nic nestalo, je potřeba agresivně léčit, jinak opravdu mrtvice nebo infarkt přijít může.
1: Mluvil jste i o cukrovce, že je potřeba jí mít pod kontrolou. Jsou nějaká další, že třeba i chronická onemocnění, která jsou riziková právě pro vznik?
2: No je taková velká čtyřka, krom vysokého tlaku, ten je úplně nejhorší ze všech. Ten je potřeba léčit a to je velmi často podceňovaný rizikový faktor. Většinou o tom lidi ani neví, že ho mají vysoký, pokud si ho neměří. Pak cukrovka, cholesterol a poslední, co bych zmínil, je arytmie. Jedna vlastně z nejčastějších arytmií, fibrilace síní, to znamená nepravidelný srdeční rytmus, která taky může být velmi nenápadná a tam je potřeba léčit taky relativně agresivně léky na ředění krve. To znamená, tahle ta veliká čtyřka, to je příčina opravdu drtivé většiny mrtvic.
1: A celou tuhle čtyřku může podchytit můj praktik na preventivní prohlídce.
2: Přesně tak. To jsou všechno věci, které praktici dobře ví a patří mezi ty základní věci, které kontrolují.
1: Zase se ptá posluchačka, 22 let, mám cukrovku prvního typu, hýbu se, nepiji, nekouřím, hlídám si tlak, nemám nadváhu, je mi 70, ale otec i sestra, oba diabetici, zemřeli na mrtvici, tak se chce zeptat, jestli může udělat ještě něco více.
2: Z toho, co slyším, tak dělá určitě hodně. Tam jenom taková poznámka, ne všichni diabetici v České republice jsou léčeni ještě léky moderními, které snižují krom cukrovky i právě vaše kardiovaskulární riziko, takže tam bych se ptal svého lékaře, jestli užívá léky, které mají ten přidaný benefit toho, že snižují riziko mrtvice a infarktu, protože víme z dat, která jsme nedávno analyzovali s kolegy, že opravdu 80% a více všech cukrovkářů v Čechách berou spíš ty léky, které tolik nepomáhají.
1: Zaznamenala jsem, pane docente, na internetu i různé, řekněme, babské rady, kdy se lidově řečeno snažíme si mozkovou cévní příhodu rozehnat, nebo čekáme, že
2: největší
1: rozchodíme,
2: chyba,
1: takzvaně. Našla jsem tam, že třeba se chladí hlava, že pomáhá jako oledovat mozek, že to zatáhne třeba ty cévy, pak, že si podávají lidé třeba aspirin nebo acilpirin, tak...
2: Všechno z toho je zcela špatně. Jediná opravdu pomoc, a i kdybych byl já jako odborník někde venku, mimo nemocnici, bez CT přístroje, bez všeho toho vybavení, tak neudělám nic lepšího, než že zavolám sanitku. Chlazení hlavy úplně vůbec k ničemu. polknout aspirin bohužel vůbec nepomůže, naopak uškodí těm 10%, kteří mají krvácení do mozku, tam to může významně zhoršit tu situaci. To znamená, žádná metoda bohužel neexistuje, která by doma jako první pomoc byla použitelná. Tady je to opravdu o dost jiné než některé jiné nemoci, kde můžete začít léčit sami, typu budete mít chřipku, budete mít nachlazení, tak tam ano, samozřejmě tam každý je sám sobě lékařem, ale u mrtvice telefon, sanitka, nemocnice.
1: Pan docent Aleš Tomek, host Kávy o čtvrté, pokračujeme v našem povídání o cévní mozkové příhodě po další písničce a to už se budete moci ptát i na telefonu. Číslo je 22 155 25 25.
3: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
4: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
5: V Kriminálce speciál se budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
4: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
3: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
4: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Radioservis představuje
6: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
6: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
8: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
6: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
4: Dnes jste

0: Tak po této písni Můj čas zase zdůrazníme v Kávě o čtvrté, kde si povídáme o cévní mozkové příhodě s panem docentem Alešem Tomkem, důležitost toho včasného přivolání záchranné služby.
1: Je to tak? Je to to nejdůležitější, co můžete udělat?
0: Máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu posluchač Ostravy. Nevím, jestli je to otázka přímo na pana docenta.
0: Zkuste.
2: A máme v rodině paní, která je 3 roky po mrtvici, která je ležák, vnímá, ale nemluví, jenom nějaké takové 2-3 slovíčka. Je možné jí nějak rozmluvit, nějakého logopeda, nebo pomoct tomu nějak? Děkuji.
0: Moc vám děkuji za vaši otázku. Ta následná péče.
1: No, 3 roky už je asi bohužel moc. No. Někdy samozřejmě mrtvice může způsobit naprosto trvalé poškození. Dobrá zpráva je, že většina pacientů se rozmluví už v této době. Bohužel, jestli paní 3 roky po příhodě nemluví, tak předpokládám, že asi se logopedická péče zkoušela iniciálně, ale evidentně nevedla k efektu. To znamená, u mrtvice rehabilitace a následná péče je kritická v čím dříve, tím lépe. Platí, že největší efekt má v těch prvních 3 měsících a pak postupně klesá, ale i po 2-3 letech lze stále zkoušet. Asi nelze očekávat zázraky, to znamená, že by se vrátila řeč zcela, ale asi není nikdy nic ztraceno, jenom je potřeba zkoušet a zkoušet. No,
0: tam... Jak můžou třeba jako rodina podpořit různými stimuly?
1: Čím víc budete, platí, že zrovna u řeči je časté návštěvy a stimulování toho pacienta jednoznačně pomáhají. To vidíme u nás na lůžkách, kdy ten pacient je mnohem víc motivovaný mluvit se svými blízkými třeba než s personálem, který ho nezná nebo on je nezná. Tam určitě rodina sama může zkoušet stimulovat, mluvit na takového pacienta. Je důležité, že rozumí paní. To si myslím, že jak rozumí, tak je šance, že aspoň nějak může neverbálně třeba odpovídat.
0: Máme ještě jeden dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Z Moravy. A prosím pána pěkně o radu, co to může být. Mělo to projevy jako B-fáz, to znamená nějaká ta skrytá mozková příhoda, disbalans, tlak v očích, tlak v hlavě. Magnetická rezonance to nepotvrdila, ale pořád to přetrvává a jaksi neví se, co to je. Disbalans, slabost v nohou, někdy to jde do jakési afonie, takové poruchy řeči a tak dále. A magnetická...
1: Slyším, jasně. Samozřejmě ne všechny stavy, co vypadají jako ty příznaky, co jsme zmiňovali, jsou mrtvice. My víme, že když uděláte tu fáz tak a podíváme se na všechny pacienty, co nám sanitka přiveze s těmito příznaky, tak mrtvice je podle věku tak třeba jenom 95% z nich. To znamená, stále jsou pacienti, kteří mají takovéto příznaky a není to mrtvice. Ta magnetická rezonance je docela velmi spolehlivá v tom, že by měla ukázat, pokud to byla opravdu mozková mrtvice v mozkovém kmeni, která by měla ty příznaky nerovnováhy a toho, co říkáte. Takže nejspíš vás mrtvice nepotkala, což je dobrá zpráva, a máte nějakou jinou příčinu motání. To znamená, tam doporučuji určitě důkladné vyšetření neurologem, předpokládám, že už bylo, ale i my, neurologové, neumíme vyšetřit a zjistit příčinu úplně všeho. Doufám jenom, že ten stav není trvalý a že se nebude opakovat.
0: Mm-hmm. Doporučit třeba u jiného odborníka vyšetření?
1: U specialisty na závrativé stavy. Mm-hmm. Ne každý neurolog dělá tuto diagnózu jako celoživotně a hlavním zájmem, ale existují takoví specialisté po celé republice.
0: Vrací se ráda mrtvice? Když tu otázku tak to položím napřímo, protože píší posluchači na e-mail, že
1: opakovaná. Ano, bohužel je to tak. Ta riziko toho opakování mrtvice závisí od té příčiny, která ji vyvolala, protože my o tom mluvíme jako o jednom typu onemocnění nedokrevnost, ale vždycky ta příčina je trošičku jiná. V průměru víme, že tak 7-8% lidí dostane mrtvici do roka zpátky a tak 25% mrtvic, které vidíme, už jsou opakované. Ale zase dobrá zpráva je, že ta sekundární prevence, to znamená to, co my nasadíme po tom, co ta mrtvice přišla, tak to umí redukovat minimálně o 50% a více. Takže když budete užívat to, co vám lékaři doporučili, tak to snížíte tu šanci významně ale bohužel nikdo nezaručí, že se ta mrtvice někdy nevrátí.
0: Zmínil jste, že některé ty mrtvice už jsou opakované, to znamená, že ta první mrtvice proběhla, aniž si toho ten pacient všiml?
1: Ne, to jsou i pacienti, kteří o ní dobře věděli, leželi v nemocnici, my jsme je třeba léčili, ale pak odešli domů a užívali nebo neužívali ty preventivní léky a vrátili se. Mm-hmm. Ale ano, existují i mrtvice takzvané tiché, skryté, kdy my je vidíme vlastně pouze na magnetické rezonanci mozku jako drobné jizvy, které ten pacient si sám třeba ani neuvědomil. Ne každá oblast mozku je taková, že to ucítíte. To znamená, může to být v nějakých oblastech, které sice, když tam ty změny vznikají opakovaně, tak pak ten pacient třeba zjistí, že má horší paměť, že se hůře pohybuje. Ale nezaznamenal ten jeden moment, kdy k tomu došlo. Takovéto změny umíme odhalit na magnetické rezonanci a taky jsou důvodem k tomu, aby se pacient léčil.
0: O rehabilitaci a také následné péči a taky o nadaci nebo o nadačním fondu Častě mozek budeme mluvit s panem docentem za chvilku. Otázky stále můžete telefonovat 22 155 25 25.

0: Michael Jackson dospívá, ale my se naposledy vracíme k našemu dnešnímu povídání v kávě o čtvrté s panem docentem Alešem Tomkem o cévní mozkové příhodě a prostor pro vaše telefonické dotazy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem vám psal ohledně toho, že jsem zatížen vlastně familiární hyperfosfolií.
0: Ano.
1: A chtěl jsem se zeptat, protože já jsem odmala dostával léky, které mě těžce zatěžovaly tím, že vlastně mě uváděli do únavy a tak dále. A nebyl jsem schopný vykonat vlastně ani práci, ani z dalšího. Takže jsem tuto léčbu vynechal. Ve starším věku mi vlastně dali další prášky, ty byly na večer. A opět, to bylo zase něco, co mě prostě totálně utlumilo. A tím, že vlastně člověk potřebuje pracovat, já jsem se chtěl zeptat pana docenta, jestli existuje nějaká jiná léčba, která by toto utlumila. Protože jsem zatížen vlastně i tou aterosklerózou krkavice a aterosklerózou srdeční tepny.
0: Moc děkujeme za váš odpověď.
2: To, co slyším, tak nejspíš jste dostával v poslední době určitě léky, co se berou na večer, nejspíš statiny, které můžou opravdu způsobovat svalovou únavu a bolesti u některých pacientů, ale dneska už máme moderní léky, které, když je prokázáno, že statiny netolerujete nebo tu léčbu, co jste zmiňoval, nejspíš to tak bude, tak je alternativa v moderní biologické léčbě, která je sice drahá, ale účinná, takže určitě konzultujte znovu svého lékaře. Je to přes specialistu lipidovou poradnu, musí to být ve specializovaném centru, ale pokud má prokázanou familiární hypercholesterolemii pán, tak jednoznačně ho tam přijmou s otevřenou náručí.
0: Takže ta se musí zaléčit.
2: Ano, musí. Tam bohužel jiná varianta není, jinak je to špatně a opravdu to riziko mrtvice a infarktu je u této nemoci velmi vysoké.
0: Máme závěrečný dotaz po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat ohledně mé maminky. V 90 letech dostala mrtvici a odvezli ji na specializované pracoviště. Tam byla několik dní. Byla levostranně ochrnutá, nebo měla být levostranně ochrnutá, ale ona v té době na tom specializovaném pracovišti hýbala jak levou rukou, tak levou nohou a mluvila naprosto normálně. A pak rozhodla ošetřující lékařka, že bude přivezena do nemocnice, která je vzdálená asi 30 kilometrů. A v ten den převozu maminka hýbala levou rukou, levou nohou a normálně mluvila. A druhý den po převozu už nehýbala levou rukou ani levou nohou a jenom zkomoleně mluvila. Hmm. My jsme se ptali, jak je to možné a oni řekli, že prostě je to nějaký dozvuk mrtvice, ale já logicky usuzuju, že ten převoz jí určitě, nebo z mého pohledu určitě zatížil, jaký je pohled pana docenta. A druhá věc, pak jsme měli anabázi, protože na neurologii jí odmítli nechat rehabilitovat, že v jejím věku už to nemá smysl.
0: Takže jaký je ten postup v tomto věku standardní s tou rehabilitací a následnou?
2: Jasně, to, co slyším, tak samozřejmě nedokážu přesně posoudit ten váš případ. Určitě vím, že nejspíš dostala mrtvici druhou, protože šance na další mrtvici bohužel je vždycky největší po té první. Ale nedokážu říct, nebyl jsem tam.
0: Sledu.
2: Přesně tak. No. Bohužel ty časné recidivy můžou být, mohlo to být náhoda, mohlo to být cokoliv. Ale co je dobrá zpráva, že se snažíme, neexistuje vyloženě horní hranice věková. Jediná hranice, kterou máme třeba pro omezení některé té náročné intervenční léčby, je pokud ten člověk už není v dobrém stavu, když mrtvici dostává. To znamená, musí být aspoň částečně soběstačný, aby byl léčen všemi těmi agresivními způsoby, včetně trombektomie, ale pokud je ten pacient soběstačný, tak léčíme i lidi, kterým je více než 100 let. U nás už jsme léčili, a nejenom u nás, po celé republice, už jsem slyšel a sám i léčil pacienty starší než 100 let účinnou léčbou, aby jsme je vrátili ještě do toho jejich života v co nejlepší formě.
0: Mm-hmm. Ta specializovaná centra jsou v krajských nemocnicích?
2: Specializovaných center je v České republice 55, aktuálně došlo k rozšíření sítě v lednu. Mm-hmm. A jsou to víceméně velké okresní a krajské nemocnice.
0: Ta následná péče a rehabilitace, jak je důležitá potom doma, vlastně potom, co je pacient propuštěn?
2: Naprosto klíčová. Je to tak, že část pacientů samozřejmě rehabilitaci nepotřebuje, protože se uzdraví úplně, už rovnou v té první fázi, ale víme, že 25-30% pacientů potřebuje rehabilitaci a někteří celoživotně. Je ten systém u nás právě od loňského roku, jsme na to velmi pyšní, že se podařilo zavést i do věstníku Ministerstva zdravotnictví relativně jasná pravidla, kdo by měl být nabídnut rehabilitaci. Samozřejmě ten pacient pak musí být schopen spolupracovat. Někdo může být tak těžce nemocen, a nejenom tou mrtvicí, ale celkově, že už třeba té náročné rehabilitace není schopen, ale podle mě by měl každý dostat alespoň na začátku šanci, aby intenzivně cvičil. To je samozřejmě problematické. Umíme dobře v České republice, aby cvičili ti, co mají tu mrtvici lehčí, to znamená, je tu dostatek ambulantních rehabilitačních kapacit. Je to špatné pro ty nejtěžší pacienty, kteří potřebují náročnou ošetřovatelskou péči a tam ta lůžka zatím nejsou pro ty rehabilitační dlouhodobé ústavy příliš výhodná.
0: Vy jste, pane docente, založil nadační fond Čas je mozek.
2: Spolu založil s dalšími.
0: Ano. Co je to za nadační fond?
2: No, jsem pyšný na to, že už je to 10 let, co tento fond funguje, a co se snažíme zejména je informovat veřejnost o tom, jaké jsou možnosti léčby a aby všichni znali příznaky mrtvice. To se asi dá ve zkratce říct, co jsme s kolegy a kolegyněmi chtěli, aby právě lidi věděli, když se mrtvice stane, co mají dělat.
0: Čili ucelené informace i na webu vašeho fondu.
2: Máme přesně
0: fondu.
2: Tak, je to nejen na webu, na sociálních sítích, ale pořádáme i různé právě veřejné vystoupení a rádi všem předneseme a poradíme, co mají dělat.
0: Je tady dotaz na pacientskou organizaci, tak se ptám, jestli třeba nadační fond je.
2: My nejsme pacientskou organizací, pacientských organizací je v České republice více a doporučil bych třeba Ergoaktiv nebo Cerebrum, jako ty, co znám osobně a vím, že fungují velmi dobře. Podívejte se na internetu a tam vám rádi poradí konkrétním pacientům.
0: A ještě poslední dotaz, jaká centra specializovaná konkrétně to jsou, jak se jmenují? To jsou ta lipidová centra? O
2: ne, ne, to je jenom pro tu familiární hypercholesterolemii. Pro mrtvice jim říkáme iktová centra, těm základním, a pak komplexní cerebrovaskulární centra těm velkým, kde je poskytována i ta léčba intervenční, to znamená buď vyndavání sraženiny z cév nebo neurochirurgické zákroky.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl pan docent Aleš Tomek z neurologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a předseda cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na začátku se mi to povedlo lépe, ale teď jsme to také stihli. Moc vám děkuji.
2: Já taky děkuji a všem hlavně přeju, ať mrtvici nedostanou a když už, tak ať ji poznají. Naschledanou.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot a českou armádu by měl nově vést Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválil kabinet. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, místy přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Cenové stropy u pohonných hmot bude nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní nemění. Cenové stropy taky bude dál zveřejňovat ministerstvo financí a je pravděpodobné, že opatření bude pokračovat i v červnu.
2: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
0: Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, zítra opět mírně vzrostou. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů na 44 korun a 43 haléřů. Naftu pak budou moci tuzemské čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 2 haléře, což je o 3 haléře dráže než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Jeho nominaci schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi a odpovídá za velení a připravenost armády. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Miroslav Hlaváč ideálním kandidátem.
3: A v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
0: Návrh kabinetu ještě musí projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna hlasoval proti. V prohlášení napsal, že si dokázal v čele armády představit vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí vlády ale respektuje. Banky spolu se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než v loni, a to i přes mírný nárůst sazeb, pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
4: Navzdory skoku v tržních úrokových sazbách vzrostla průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték prozatím nepatrně na 4,52% z březnových 4,43%.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, během dne místy přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy kolabuje provoz kolem Brna. Asi 40 minut pojedete od stého 90. kilometru k omezení na stém 96., kde překáží kamion. A pak se brzdí hned na dvoustém 2. kilometru do stojící kolony. Důvodem je těžká nehoda za Rohlenkou na dvoustém 8. kilometru. Plná je i objížďka po silnici 430. A silnice číslo 6 je stále neprůjezdná po těžké nehodě kamionu a nákladního auta mezi Chebem a státní hranicí a jezdí se právě přes Cheb po silnici 606. To byly zprávy, po nich Honza a Tereza, která má slovo.
6: Dobrý den, při poslechu Dvojky vítáme vás, milí posluchači, u dalších příběhů z kalendáře. Jmenovitě Tereza Stýblová.
7: A Jan Kovařík, dobrý den i ode mne. A jestli máte hodinku času, tak se s námi můžete vydat na pěkný vyhlídkový let.
6: To už by samo o sobě, Honzo, mohla být pěkná první nápověda. Proletíme se ovšem nejen tak ledajakým strojem.
7: Ano, proletíme se přímo obrem nebes. I tak se říká strojům, o nich si dnes budeme hodně vyprávět.
6: Tato obří létající plavidla jsou neodmyslitelně spjata se jménem, které určitě dobře znáte.
7: Do svého názvu ho dokonce převzala jedna velmi slavná britská rocková kapela.
6: A to ještě nic není, ono se totiž dokonce dostalo i do hry divadla Járy Cimrmana Hospoda na Mítince, a to už je něco. Víte, o čem si dnes budeme povídat?
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Vážení a milí, slíbili jsme vám 18. května v příbězích z kalendáře vyhlídkový let, tak tedy pojďme odstartovat.
1: Bude to vyhlídkový let do minulosti za jednou slavnou kapitolou dějin létání.
0: Abychom vás už déle nenapínali, přistupme prosím rovnou k odhalení.
1: Ano, dnešní příběhy z kalendáře věnujeme vzducholodi Graf Zeppelin, která se právě 18. května roku 1930 vydala na svůj první let přes Atlantik.
0: A samozřejmě se při té příležitosti podíváme na všechny zajímavosti týkající se těchto nebeských obrů.
1: Ve mně vzducholodě vždycky vyvolávají smíšené pocity, romantiky, nostalgie, obdivu, ale zároveň i takového mravenčení. Přece jenom úplně bezpečné tyto stroje nebyly.
0: I o tom bude v dnešním pořadu řeč a přidám se k tvému pocitu. Vůbec nevím, jestli bych do takové vzducholodi byl ochoten nastoupit.
1: No, pojďme se ale na začátek ujasnit, co to vlastně vzducholoď je. Můžu tě, Honzo, poprosit o krátké, řekněme, fyzikálně inženýrské okénko?
0: Ale pochopitelně fyzikální okénka, to je moje specialita. Tak tedy, přátelé, vzducholoď je aerostat, tedy letadlo, které k tomu, aby se udrželo ve vzduchu, využívá vztlak z nosného plynu. Ten musí být méně hustý než okolní vzduch.
1: Moc děkuji, máme jasno. Hlavní největší část vzducholodi tvoří obal. To je buď samotný plynový vak, anebo může obsahovat několik komor naplněných plynem.
0: Všechno ostatní, od prostoru pro posádku a případné cestující, přes motory až po náklad, vše ostatní je umístěno v takzvané gondole. Tak se říká uzavřené kabině, nebo i několika kabinám, zavěšeným pod obalem.
1: No a teď to nejpodstatnější, a to je, jakým plynem obal naplnit. Zprvu se používal vodík, který se zdál být ideální, mimo jiné i pro svou dostupnost.
0: No, měl ale jednu docela zásadní nevýhodu a tou byla jeho obrovská hořlavost.
1: Ta vodík po několika smrtelných nehodách jako nosný plyn zcela vyloučila.
0: Další podrobnosti od nás čekejte v příbězích z kalendáře zase za pár minut.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: 18. května 1930 zahájil let Graf Zeppelin. Dnes si o něm povídáme. Teď se ale vrátíme k vůbec prvním pokusům o sestrojení vzducholodi.
1: Možná někoho překvapíme. První návrh vzducholodi se objevil už ve druhé polovině 18. století.
0: Roku 1783 ho představil Jean-Baptiste Marie Messnier.
1: A dost možná ho inspirovaly balóny. Právě v onom roce byly totiž s úspěchem prezentovány, tak by se to řeklo dneska, králi Ludvíkovi 16. a jeho ženě Marii Antoanetě.
0: Balóny, které můžeme označit za předchůdce vzducholodí, tenkrát vyvolaly obrovskou senzaci.
1: První balón, jak asi víte z dějepisu nebo z příběhů z kalendáře, představili bratři Montgolfierové. Dlouho pravda nevěděli, čím ho naplnit.
0: A experimentovali s letčím, ale celých dlouhých 11 let se jim nedařilo problém vyřešit.
1: A teď si poslechněte líbezné rozuzlení tohoto konstrukčního problému. V roce 1782 Joseph Montgolfier zmokl s manželkou při společném výletu v Avignonu. Když sušili prádlo u krbu, živůtek jeho ženy se na chvíli vlivem teplého vzduchu vznesl, no a vynález byl na světě.
0: No, takový nadzvednutý živutek dokáže divy.
1: No to ano, to potvrdím.
0: Trvalo to asi týden a konstrukce prvního balónu, takzvané Montgolfiery, byla na světě.
1: Tou dobou s bratry Montgolfierovými soutěžil další průkopník balónového létání, Jacques Charles.
0: Tento francouzský vynálezce, profesor na Francouzské akademie věd, zase dokázal povznést balón tím, že ho naplnil vodíkem.
1: Vodík získal tak, že vylil čtvrt tuny kyseliny sírové na půl tuny železných pilin. Zajímavý recept. Vodík se pak do balonu vhánil prostřednictvím olověných trubek, ale nebyl chlazen studenou vodou, takže naplnit balón se ukázalo jako vyloženě obtížné.
0: Už samotné plnění balónu vyvolávalo rozruch. Tisk o něm každý den přinášel zprávy a zájem přihlížejících byl obrovský.
1: Po slavném vypuštění nakonec balón letěl 45 minut a celou dobu ho následovali jezdci na koních. Po 21 kilometrech klesl k zemi ve vesničce Gones, ale tady skončil neslavně. Vyděšení vesničané na něj zaútočili a poničili ho vidlemi a vším, co jim přišlo do ruky.
0: Inu, chce se nám říct, že průkopníci to nikdy nemývají lehké.

0: příbězích z kalendáře, které 18. května posloucháte na Dvojce, jsme už stačili slavně vypustit a s vydatnou pomocí vyděšených vesničanů i zničit první vodíkový balón vynálezce Jacques'a Charlesa. A tohoto muže ještě na chvilku neopustíme.
1: Právě on totiž spolupracoval i na realizaci již zmíněného návrhu Jeana Baptisty Messiera, který představoval podlouhlé ředitelné letadlo.
0: Tento návrh se už hodně podobal vzducholodím, jak je známe dnes.
1: V roce 1784 se uskutečnil první 45-minutový let tohoto plavidla, které disponovalo dokonce vesly.
0: Ta ovšem byla vyloženě k ničemu. Mnohem víc by se býval hodil upouštěcí ventil, který bohužel jaksi chyběl. Jedním ze dvou členů posádky naštěstí byl duchapřítomný Ludvík Filip II. Orleánský.
1: Vévoda se ve výšce asi 4,5 tisíce metrů nerozpakoval balonet proříznout. Kdyby to neudělal, balon by jistě puknul.
0: Počátky létání zkrátka vyžadovaly nejen vytrvalost, ale i pevné nervy a leckdy nebojácného ducha.
1: Abychom to ale s tou nebojácností nepřeháněli, prvními vzduchoplavci bývala v prvopočátcích zvířata.
0: To je bohužel pravda. Tak například první posádkou, která se proletěla balónem bratří Montgolfierových, byly ovce, kachna a kohout.
1: Dodejme, že naštěstí všichni zvířecí pasažéři let bez úhony přežili. Jejich dojmy z cesty se ovšem v historických pramenech nedochovaly.
0: I sám král byl, když došlo na první lidskou posádku, opatrnější než nadšenci do létání a navrhoval nejprve vypustit dva zločince. To ovšem samotné konstruktéry velice pobouřilo.
1: Vraťme se ale ke vzducholodím. První skutečně fungující vzducholoď se strojil roku 1853 Henri Giffard. Jeho vzducholoď už byla vybavena parním strojem a to Giffardovy vlastní konstrukce.
0: Byla ředitelná, ovšem pouze za úplného bezvětří. Aniž bychom se chtěli pana Giffarda dotknout, je třeba přiznat, že to využitelnost jeho vzducholodi významně snižovalo. Ale další vylepšení na sebe nedalo dlouho čekat.

0: 18. května roku 1930 vzducholoď Graf Zeppelin zahájila let, při kterém dvakrát přeletěla Atlantik. A proto si toto výročí dnes v příbězích z kalendáře připomínáme. Už jsme si vysvětlili, co to vlastně vzducholoď je, jaké má parametry díky fyzikálnímu okénku mého kolegy Honzy Kovaříka. Také jsme zmínili, že předchůdci vzducholodí byly balóny a že za ten první balón, který se úspěšně vznesl, mohl poletující živůtek manželky pana Montgolfiera. No a dostali jsme se k úplně prvním vzducholodím, které předcházely té, o které dnes hovoříme.
1: Stále ještě do příběhu nevstoupil hrabě Ferdinand von Zeppelin. Pochopte, když startovala první vzducholoď v roce 1853, bylo mu teprve 15. Vysvětlíme vám, proč opustil nadějně se rozvíjející vojenskou kariéru, aby začal stavět vzducholodě, jak snadné nebo těžké to v počátcích měl a také jakých výkonů byly jeho obrové nebes schopni. No a bohužel nemůžeme vynechat ani jednu ohromnou tragédii, která způsobila v podstatě konec vzducholodí jako jednoho létajícího druhu.
2: Toulky první republikou na dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
3: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
4: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
5: Milí posluchači, posuďte sami.
4: Poslouchejte Toulky první republikou.
2: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce. Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině.
2: Na dvojce.

0: Příbězí z kalendáře, které dnes věnujeme vzducholodím, už jsme si řekli, že ta první vzlétla v roce 1853. Jen o pár desítek let později, v roce 1884, následovala vzducholoď s hrdým názvem La France, kterou poháněl elektromotor, a jednalo se o první vzducholoď, která byla schopna vrátit se i proti větru, tedy pouze proti slabému větru.
1: V roce 1897 pak vzlétla první vzducholoď poháněná spalovacím motorem. Její let ovšem skončil tragicky. Zážeh motoru způsobil požár a smrt celé posádky, včetně vynálezce.
0: Ani tyto nehody ale neodradily konstruktéry a nadšence od dalších pokusů. A právě v tuto dobu vstupuje do hry jméno, které se dodnes se vzducholoděmi pojí nejvíce, a to Ferdinand von Zeppelin.
1: No, abychom byli přesní, kolegyně, hrabě Ferdinand Adolf Heinrich August von Zeppelin.
0: Ano, děkuji za upřesnění. Pocházel ze starého šlechtického rodu, jehož počátky se dají doložit až hluboko do 13. století.
1: Narodil se roku 1838 v Kostnici a zpočátku šel ve stopách svého tatínka, dvorního maršálka, tedy vystudoval válečnou školu.
0: Na univerzitě v Tübingenu ale vystudovala také strojírenství a chemii.
1: Zlom přišel v roce 1863. Tehdy Zeppelin působil jako pozorovatel v americké občanské válce a v ní se k pozorování bojového pole používaly ukotvené balóny. Zeppelinovi se dokonce naskytla příležitost takovým balónem se proletět.
0: Když se vrátil do Německa, pokračoval ve vojenské kariéře a zúčastnil se několika konfliktů.
1: A v nich byl svědkem například toho, jak Francouzi dokázali využít balóny při obléhání Paříže. To v něm patrně myšlenky na stavbu vzducholodí jen posílilo.
0: Hrabě se snažil svoje návrhy na využívání vzducholodí pro válečné účely v armádě prosadit, ale bez úspěchu.
1: A tak se ve svých 53 letech generál poručík hrabě Zeppelin nakonec rozhodl ukončit armádní kariéru a věnovat se pouze stavbě vzducholodí.
0: Jeho společnost měla sídlit u Bodamského jezera.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Počátky podnikání na poli vzducholodí neměl protagonista dnešních příběhů z kalendáře Hrabě Cepelin nijak jednoduché.
1: Potýkal se s nepochopením a taky posměšky. Dokonce dostal přezdívku Bláznivý hrabě. Nic z toho ho ale neodradilo.
0: A neodradili ho ani finanční problémy, do kterých se kvůli pracím na vzducholodi dostal. Byl totiž zarputilý a houževnatý.
1: Traduje se historka, že když mu jakýsi armádní důstojník řekl, že obloha by se měla nechat ptákům, Cepelin se na něj rozlobeně obořil.
2: A země dobytku.
1: Zda se to skutečně odehrálo, nevíme přesně, co ale víme, je fakt, že v červenci 1900 Cepelin konečně slavil úspěch, když se jeho první vzducholoď vznesla nad vody Bodamského jezera.
0: Jenže jak už to tak někdy bývá, úspěch vystřídali další neúspěchy a Cepelinova společnost se ocitla na pokraji krachu.
1: Záchranou byla celoněmecká sbírka. Představte si, že v rámci ní se vybírala například pětifeniková přirážka ke každému vypitému korbelu piva.
0: No panečku.
1: Samozřejmě byla dobrovolná.
0: Každopádně sbírka byla úspěšná, možná i díky pivařům. Vynesla 6 milionů marek a hraběti Cepelinovi umožnila ve výstavbě vzducholodí pokračovat. Bonusem byl fakt, že let jeho vzducholodí si vyzkoušel i sám korunní princ.
1: A ten let se naštěstí i navzdory nepříznivému počasí podařil a Cepelinovi se dostalo odměny v podobě osobní návštěvy císaře.
0: Pan hrabě mu směl předvést své doky a také provést demonstrační let.
1: Císař byl zjevně spokojen s tím, co viděl a udělil konstruktérovi řád.
0: A Cepelinovi vzducholodě byly postupně využívány v civilní dopravě a také k vojenským účelům. Představte si, že zpočátku sloužili dokonce jako letecké bombardéry.
1: Později je zejména z důvodu bezpečnosti začala nahrazovat letadla, ale až do začátku druhé světové války sloužily vzducholodě pro výzkumné, civilní a taky nákladní účely.
0: A věřte tomu nebo ne, v Americe je využívali pro armádní a námořní účely až do roku 1961.
1: Hrabě Cepelin zemřel ale počátkem března roku 1917 na zápal plic a nedočkal se tak ani konce první světové války, ani nejúspěšnější vzducholodi vyrobené v jeho docích.
0: Nebojte se, my si o ní určitě něco povíme.

0: Nejúspěšnější vzducholodí z dílny hraběte Cepelina byla vzducholodí Graf Zeppelin, vyrobená ovšem až po jeho smrti. Honzo, už si měl fyzikální okénko, vzal by si na starost i to technické?
1: Ale jistě, proč ne? Vzducholoď měřila na délku 236 metrů. Objem vodíkové náplně činil více než 85 tisíc metrů krychlových. Její rychlost byla průměrně 115, maximálně 130 km za hodinu a dolet byl 12 000 km. Stačí?
0: Slušné vědomosti, ale ještě něco přidej.
1: Dobrá, poháněna byla takzvaným blauovým plynem, což byla směs hned několika plynů se stejnou hustotou jako vzduch. Loď měla duralovou kostru a zásoby plynové směsi byly uloženy ve speciálním balonetu. Tímto technické okénko definitivně zavírám.
0: Já jsem spokojená, doufám, že i ti, kdo nás poslouchají. Právě v květnu 1930 se konal zkušební let do Jižní Ameriky, při kterém Graf Zeppelin dvakrát přeletěl Atlantik. I proto si dnes o něm povídáme.
1: A to nebyl zdaleka konec. Roku 1931 loď uskutečnila dokonce polární výpravu do severního Ruska. A od téhož roku Graf Zeppelin začal provozovat do Jižní Ameriky pravidelnou linku.
0: V dalších letech vzducholoď létala na pravidelné lince i z Německa do Brazílie. Stroj létal dlouhých 10 let, za tu dobu urazil 1 700 000 km, přepravil 34 tisíc cestujících a 78 tun pošty.
1: A dost možná by jich přepravil ještě mnohem víc, kdyby nenastala událost, kvůli které vzducholodím v podstatě odzvonilo.
0: Roku 1937 při přistávání na letišti v New Jersey zachvátil obrovský požár vzducholoď Hindenburg, také ze stáje Zeppelin.
1: Tento kolos, který neměl na nebi obdoby, schořel během havárie za těžko uvěřitelných 34 sekund.
0: Sám kapitán utrpěl rozsáhlé popáleniny, přesto ještě vynesl 5 lidí z hořícího vraku. Zahynulo však 13 cestujících, 22 členů posádky a 1 člen pozemního personálu.
1: Problém spočíval v tom, že majestátní kolos tenkrát na letišti očekávalo množství novinářů. A to způsobilo, že neštěstí bylo podrobně zmapováno, včetně hrůzostrašných fotografií hořícího obra.
0: Dá se říci, že i v důsledku toho veřejnost zcela ztratila ve vzducholodě důvěru a nastal jejich neodvratný konec.

0: Scénáristka tohoto vzduchoplavného dílu příběhů z kalendáře Denisa Hrnčířová umí dobře hodiny a tak upozorňuje, že tak jako odzvonilo vzducholodím, odzvoní za okamžik i dnešním příběhům.
1: Těm určitě odzvoní, tomu dnešnímu dílu, ale víš, Honzo, že vzducholodím tak úplně neodzvonilo?
0: No je pravda, že se čas od času objevují nějaké snahy je vzkřísit. Například jedna společnost v Německu vybudovala obří hangár na vzducholoď, která ovšem nakonec nikdy postavena nebyla.
1: Plány totiž skončily finančním nezdarem, ovšem má to i svou světlou stránku.
0: Opravdu, v tomto hangáru dnes, vážení a milí, najdete umělé tropické letovisko.
1: Hangár je jednou z největších budov na Zemi a vůbec největší samostatně stojící halou bez podpůrných pilířů na světě.
0: Jenom postavit tuto halu stálo 78 milionů eur. Tak uznejte, takovou investici prostě nechcete vyhodit do vzduchu. Takže se hledal způsob, jak hangár využít.
1: No a vida, dnes tam najdete kromě vodních atrakcí i deštný prales, pláž či vesnici s tropickým jídlem.
0: No prosím, tropický ráj jen 60 kilometrů od Berlína.
1: Který mám vyzkoušený na vlastní kůži, i když nemám moc ráda akvaparky, tak když byly dcery menší, tak jsme tam několikrát trávili jarní prázdniny a ten prostor je skutečně impozantní, doporučuji.
0: Dobrá, za sebe říkám, že s tropickým rájem to mám podobně jako se vzducholodí, raději bych nevstupoval. Díky, že jste s námi strávili čas.
1: A doufáme, že vstoupíte zase příště do našich příběhů z kalendáře. Těšíme se na to.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude historik a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Jak se proměňovala práce policie v průběhu dějin? Proč nás tak fascinují skutečné kriminální případy? A co nám může historie zločinu říct o společnosti, ve které žijeme?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezident je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do čela České armády a oprava nádraží v Bečově na Teplou se kvůli ochraně netopírů protáhne o rok. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně zataženo, místy přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Zdraví vás Josef Maršal. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Jeho nominaci dnes schválila vláda. Od léta by mohl v čele armády nahradit Karla Řehku, jehož je prvním zástupcem. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má Hlaváč dostatek zkušeností. S tím souhlasí i prezident, řekl jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
4: Prezident republiky se seznámil s návrhem vlády na jmenování náčelníka generálního štábu. Generál poručíka Miroslava Hlaváče považuje vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem za dobrého kandidáta.
3: Hlaváčovu nominaci musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Prezident Petr Pavel po třetí udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci letos pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Záštita se podle prezidentské kanceláře vztahuje na festival jako celek. V Praze začnou v létě jezdit autobusy MHD tunelovým komplexem Blanka. Linka číslo 145 propojí Čimice, Bohnice, Kobylisy a Dejvickou. Na trase přitom přibydou úseky s vyhrazenými bus pruhy. Nové spojení by mělo zkrátit cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
5: Připravujeme na jeho trase celou řadu preferenčních opatření, tak aby nedocházelo ke zdržování této linky. V případě, že bude třeba regulován vjezd do tunelu Blanka. Tato autobusová linka by měla jezdit v ranní špičce každých 6 minut, během dopoledne po 15 minutách a v odpolední špičce každých 7 až 8 minut.
3: Rekonstrukce památkově chráněného nádraží v Bečově nad Teplou skončí až na jaře příštího roku. Součástí úprav budou bezbariérové prostory, nové zázemí pro zaměstnance a nebo stanovy ještě pro cyklisty. Rekonstrukce za téměř 63 milionů korun začala v loni a původně měla skončit letos v květnu, pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
6: V lokalitě nádraží se totiž vyskytuje vzácný druh netopíru a proto se musí podle požadavku HKO Slavkovský les každoročně od poloviny dubna do konce srpna omezit práce, které by mohly narušit jejich rozmnožování.
3: Zpráva počítá s tím, že vhodné podmínky pro život netopíru zůstanou v budově zachovány i po dokončení rekonstrukce.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo. Během dne čekáme místy přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 12.
0: Doprava.
3: D10 směrem na Prahu je teď neprůjezdná na 17. kilometru. Přistál tam vrtulník záchranářů kvůli kolapsu člověka na blízké čerpací stanici. V opačném směru se tvoří kolona před nehodou na 15. kilometru. Tam se v koloně zdržíte asi čtvrt hodiny. A na 208. kilometru D1 směrem od Prahy likvidují následky nehody. Je tam kolona asi na 20 minut, ale už by to nemělo dlouho trvat. Zprávy končí. Hezké chvíle s Dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkný pondělní podvečer, přátelé, a nabízím premiérové vydání pořadu Stopy fakta tajemství. Chlapec z cely smrti. Takový je podtitul tohoto vydání. Začíná pátrání Stanislava Motla po pozoruhodném osudu někdejšího vězně z cely smrti, později lékaře u carského dvora a poslance Říšské rady.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
2: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
8: Chlapec z cely smrti, aneb příběh Evropana z Domažlic.
9: Cesta autem z Domažlic na vrch Baldov trvá pár minut. Míjí mežulový památník ve tvaru kalichu. Jeho autorem je klatovský sochař Václav Fiala a zřejmě jde o největší žulový kalich na světě. Připomíná vítěznou bitvu, kterou dole pod Baldovem svedli v roce 1431 husité pod velením Prokopa Holého z křižáky. Podle legend prchající křižáky provázel mohutný husický chorál Ktož jsou boží bojovníci. A mezi nejcennější trofé husitů patřil odhozený oděv kardinála Čestarinyho, který se při úprku ze strachu přestrojil za prostého vojáka. Jedeme ještě chvíli a pak zastavíme na kraji lesíku. Můj průvodce Josef Nejdl, ředitel muzea Cholska v Domažlicích, mě vede sněhem cestou dolů, až se před námi otevře velká pláň.
10: Kde teďka teda jsme?
11: My se nacházíme na návrší Baldo, které se tyčí kousek od Domažlic. Je to místo, kde se odehrála část slavné bitvy u Domažlic, ale hlavně my jsme tady kvůli tomu, že v těchto místech stával statek, kde se usadil po návratu do vlasti do svého rodiště sám doktor Štajdl a zde hospodařil.
10: Jak ten dům vypadal? Je nějaký popis nebo?
11: Říkalo se zámeček, ovšem po jeho smrti začal upadat a v podstatě ještě nedávno tady stála poměrně dost taková neutěšená ruina, která byla přednedávnem úplně zbořena.
10: Je tu pusto. Pouze vidím nějaké zbytky kamene. Staré cihly. Skoro se nechce věřit, že tu kdysi stálo nádherné sídlo, které obdivovali návštěvníci nejenom od nás, ale i z daleké ciziny.
8: Zámeček je v ruském rustikálním stylu. Dvě zrcadlová křídla spojená vjezdovou bránou s uměleckým železným kováním. Na hlavách veřejí kamenné mísy s květinami. Po 8 oknech na přízemí, 10 na poschodí. Uprostřed mezi 4 kamennými sloupy s plastikami vchod. Nad ním nařím se ruský barokový štít s oválným okénkem. Dvůr lemují hospodářské stavby, byty pro zaměstnance, konírna, stáje, chlévy a velké kůlny na zemědělské stroje a nářadí, na vozy, kočár, saně a lehkou bričku. Na levé křídlo navazuje libosad, cestičky sypané pískem, voné stromy a keře, jak je znám z cest Evropou. Záhony květin pro potěšení oka a mysli, lavičky, altánek, umělé jezírko. Dál směrem na Luženice můj honební revír.
9: Četli jsme z knihy Marie Korandové Majtánové Evropan z Domažlic s podtitulem Doktor Antonín Štejdl 1832 až 1913. Onen velkolepý zámeček, po kterém tu na Baldově zbylo už jen pár kamenů, nechal totiž postavit právě zmíněný doktor Antonín Štejdl. Pozoruhodná osobnost nejenom Domažlicka, ale i českých i rakouských dějin. Jak mi při procházce zasněženým Baldovem připomíná Josef Nejdl, ředitel muzea Chodska v Domažlicích.
11: On se narodil v Domažlicích celkem obyčejným měšťanům, velmi zbožným lidem, ale nesmírně pracovitý. A zřejmě ta píle, kterou zdědil po svých rodičích, tak se stala základem toho jeho úspěšného života.
9: Antonín Štejdl se narodil 31. března 1832. Po skončení školy se stal studentem Klatovského gymnázia.
10: Marie Korandová-Majtánová ve svém románu založeném na historických a biografických reáliích popisuje jeden z rozhodujících okamžiků v životě Antonína Štejdla. To, když se po 6 letech na Klatovském gymnáziu rozhoduje na doporučení svého prastrýce kněze Jana Fastra odejít do Prahy na akademické gymnázium. Proč? Začalo se tam totiž vyučovat česky.
8: Není možná, vyhrkne mládenec. Tobě, Toníku, upřekně s jasně modré oči na prasinovce, je Petr tou radou, abys využil příležitosti. Klatovům dej vale a školu dokonči v Praze. Byt a stravu máš u něj, gratis. Kde se vaří pro 8 dětí, najde se i pro 9.
10: Petr Fastr, další příbuzný Antonína Štejdla, patřil už tehdy v roce 1851 mezi nejpopulárnější české osobnosti. V revolučním roce 1848 byl místopředsedou svatováclavského výboru. Pocházel, stejně jako Antonín, z Domažlic. Rovněž i on původně studoval na Klatovském gymnáziu. Byl ale vyloučen. Důvod? Veřejně roztrhal takzvanou knížku hanby, kterou musel nosit každý, kdo se odvážil ve škole promluvit česky. Vyučil se pak mlynářem. V Praze vlastnil kavárnu ve Svatováclavských lázních a později byl hoteliérem u Zlaté husy na dnešním Václavském náměstí. Po pražském červnovém povstání v roce 1848, které bylo utopeno v krvi, byl Petr Fastr při útěku z Prahy zatčen. Ocitl se pak na nějakou dobu ve vězení na Hradčanech. Antonín Štejdl přichází do Prahy v roce 1852. Netušil, že ho tu čekají velmi dramatické chvíle. Vyprávěj mi o nich. Na zasněženém vrchu Baldov u Domažlic na místě, kde stával někdejší Štejdlův zámeček, Josef Nejdl.
11: Mimochodem jeho spolužák byl Jan Neruda, kde se

0: liberálních žurnalistů v čele s Karlem Havlíčkem Borovským. Hned na počátku Bachova působení bylo v Praze rozkryto majové spiknutím. Následovala hromadná zatýkání a represe. Lidé se učím na lavice, okromení strachem. Bak dokonale propracoval síť tajné policie. Nastala nová germanizace školství a všeho českého. Bachův neoabsolutismus. Historie označuje dobu od 31. prosince 1851, měl na vlastní kůži pocitit také tehdy 21-letý Antonín Štejdl. V roce 1908, tedy téměř o 50 roků později, zveřejnil Národní listy obsáhlý článek, jen se zabýval právě případem Antonína Štejdla a jeho druhů. Čteme zde mimo jiné.
1: V květnu 1853 oznámil jeden z policejních pražských komisařů policejnímu ředitelství, že bylo prozrazeno založení tajného spolku, který má mít 30. května 1853 schůzku u Antonína Štejdla z Domažlic, Oktavána staroměstského gymnázia. Informátor mu také předal seznam členů a pravá i nepravá jejich jména. Policie sledovala jednotlivé členy až do dne určené schůzky, do 30. května. Teprve prohlídkou bytu Antonína Štejdla 30. května byla policie přesvědčena, že objevila široce rozvětvený revoluční spolek a zahájila přísné vyšetřování.
0: Dodám, že onen komisař, který o tajném spolku, jeho název Bratrstvo rudého praporu, informoval, policejní ředitelství se jmenoval Franz Ehrn. Do hledáčku policie v té době dostává třeba také spisovatelka Božena Němcová a její manžel Josef Němec. Marie Korandová Majtánová v knize Evropan z Domažlic uvádí.
1: Vojenské soudy se dusí prací. Šetření protistátní činnosti studentských spolků Makomania a Českomoravské bratrstvo i májové spiknutí českých a německých studentů v Praze se vleče čtvrtý rok. Do toho další bomba.
0: Členové spolku Oktaván, filozof, tři posluchači výtvarné akademie, Krejčovský tovaryš, Ševcovský tovaryš, syn zvěrolékaře a malý spokojů. Celkem 9 lidí, které rakouská moc považuje za revolucionáře, kteří chtějí zorganizovat převrat, ocitají se ve vězení. Vojenský soud je nemilosrdný. Antonín Štejdl je odsouzen k trestu smrti provazem. Nekonečné čekání na popravu. A pak zázrak. Antonín Štejdl je omilostněn. Čeká ho nyní dlouholetý žalář. První 3 roky prožije Antonín ve věznici v Mukačevu. Nezahálí. Intenzivně tu studuje cizí jazyky. V této době mluví nejenom německy, ale také anglicky, francouzsky, dokonce maďarsky. Putleze je převezen do obávaného vojenského vězení v Olomouci.
1: Byli jsme umístěni ve velké kasematní síni. Ráno rozhlíželi jsme se po naší noclehárně a hrůzou trnuli jsme dozvěděvše se, že v takových místnostech jsou ubytováni naši praští spolustraníci. Byli jsme v té haluzině velké. Do ní se vkrádalo malým okénkem světlo, ale tak spoře, že ještě o 10. hodině dopolední pravý večerní soumrak tu rozhosten byl. Ale nedosti v tomto homeopatickém osvětlení, i pro smysl čichu postaráno. Pod oknem teče, či lépe řečeno stojí rameno Moravy, jež vtáhnoucím se tu příkopu v smrdutou kalužinu proměněno, škodlivými výpary svými vzduch otravuje.
0: Těmito slovy vzpomínal novinář Vincenc Vavra Haštalský, jeden z účastníků revolučních bojů, na lednou noc roku 1854, kdy i on přicestoval do olomoucké vojenské věznice. Antonín Štejdl tu prožije hodně trpké chvíle. Chvíle, které ovlivní jeho další život. V roce 1857 se mu konečně začíná blízkat na lepší časy. Díky všeobecné amnestii je propuštěn. Někdejší vězeň, jemu už není 25 let, píše žádost k císařskému dvoru. Chce dostudovat. Rád by se věnoval medicíně. Je mu to povoleno. S podmínkou, že medicínu bude studovat ve Vídni. Protože má Prahu zakázanou, střední školu dokončuje v Chebu.

0: odjíždí na Vídeňskou univerzitu. Tady také úspěšně absolvuje. A čeká ho další životní výzva. Jak mi při procházce zimním Bladovem, místě, kde kdysi stával vyhlášený Štejdlův zámeček, říká ředitel muzea Chodzka Josef Neidl.
1: To je docela zajímavý příběh, protože on měl obrovské štěstí na studiích ve Vídni, poněž se dostal do rukou velice uznávaného diagnostika profesora Opencelera, mimochodem pocházel z Nových Hradů. A díky jemu on se dostal do francouzské Nice, kam byl povolán, aby léčil následníka carského trůnu.
0: Šlo, jak jste dnes ví, o nejstaršího syna ruského cara Alexandra II., velkoknížete Nikolaje Alexandroviče Romanova. Bohužel, doktor Antonín Štejdl přijal pozdě.
1: Následník byl již po smrti, ale celé to lékařské konzilium doktor Štejdl deklasoval v tom smyslu, že velice rychle dokázal identifikovat a diagnostikovat, na co zemřel. On to byl zánět mozkových blan. Takže kdyby bývala tato nemoc rozpoznána dřív, mohla být už na tehdejší poměry poměrně účinně léčena a k tomu úniku by nedošlo. A tehdy právě francouzští pařížští lékaři s velkým uznáním okomentovali činnost, no, vaše rakouské lékařství kráčí mílovými kroky kupředu. Všimli si toho samozřejmě na carském dvoře a nabídli mu tedy angažmá, kde on tuším po 12 let.
2: Pátrání po pozoruhodných osudech někdejšího vězně z cely smrti, později lékaře u carského dvora a poslance Říšské rady Antonína Štejdla, pokračuje.

0: Doktor Antonín Štejdl, který podepsal smlouvu na 12 let, se stává osobním lékařem mimořádně vlivné rodiny vévody Petra Oldenburského, vzdělance, filantropa, skvělého klavíristy, hudebního skladatele v Petrohradě a také bratrance ruského cara Alexandra II. Pro rodinu a další rodině blízké lidi se doktor Štejdl stal nepostradatelným. Jeho pacienti oceňovali nejenom jeho moderní a hlavně účinné léčebné metody, ale především jeho obětavost. Byl připraven léčit a pomáhat v jakoukoliv denní i noční dobu, třeba i na úkor svého soukromí. V roce 1912, když doktor Antonín Štejdl bude slavit své osmdesátiny, vyjde na jeho počest útlý spis, jehož autor doktor Michal Navrátil tu mimo jiné napíše.
1: Již roku 1866 v den svých narozenin 31. března překvapen byl doktor Štejdl udělením rytířského kříže první třídy řádu Oldenburského a pak rytířským křížem řádu Adolfa Nasavského, který mu doručil vévoda osobně. V měsíci červenci téhož roku po příjezdu do Petrohradu obdržel komanderský kříž carského ruského řádu svatého Stanislava. Poté dlel doktor Štejdl s rodinou Oldenburskou obyčejně v zimě v Itálii, Anglii, Francii i Španělsku. V letech 1867 a 1868 byl lékařským rádcem nynější královny rumunské, která při letošním jubileu 80. narozenin zaslala doktoru Štejdlovi srdečnou gratulaci s vlastní skvostnou podobiznou. V roce 1868 byl doktor Štejdl poctěn komanderským křížem druhé třídy ruského řádu svaté Anny.
0: Píše se rok 1872 a doktor Antonín Štejdl se vrací do vlasti. Ještě předtím se stihl oženit. Jeho ženou se stala Konstancie Meissnerová, dcera továrníka a majitele velkostatku v Karlíně. Manželé se usazují na Chodsku, v Domažlicích. Doktor Štejdl však stále pracuje pro rodinu vévody Petra Oldenburského. Tak totiž zní dohoda. Bude-li ho v Rusku potřeba na konkrétní léčbu nebo pro konzultaci, přijede. Léčí ale hlavně doma, nikoliv ale za peníze, zdarma. Znamená to, že léčí hlavně chudé. Případně se ještě účastní, pokud o to nějaký kolega lékař požádá, léčebný konzultací. V knize Evropan Domažlic Marie Korandová-Majtánová, ústy hlavního protagonisty, doktora Štejdla, říká.
1: Lékařská praxe nepřipadá v úvahu, poškodil bych své kolegy. Zřídit cukrovar a na Baldově vzorný statek, prorazit konečně tu věčně zamrzlou suť lenivé provinční netečnosti a vstoupit do politiky, kde bych hájil zaostávající kraj a pomohl mu nabrat rychlejší krok, to by bylo moje.
0: Z Baldova se společně s ředitelem muzea Chodska Josefem Nejdlem přestunujeme do samého centra Domažlic, do nevelkého parku.
2: Tady za bývalou knihovnou, dneska sídlem policie, městské policie, je takový nenápadný parčík, který sousedí dokonce tady s klášterní zdí, který nese jméno pana doktora Štejdla. Dominuje mu tady socha, jejíž autorem je samotný Čeněk Vosmík.
0: Na tvorbě pomníku doktora Antonína Štejdla se Čeněk Vosmík podílel společně s architektem Josefem Fantou. Bysta byla odhalena 13. června 1920. Už tehdy domažličtí občané vnímali doktora Štejdla nejenom jako skvělého lékaře, ale také jako významného podnikatele a politika. Vybudoval prosperující statek a zámeček na Baldově. Založil cukrovár, chtěl totiž, aby na Domažlicku bylo více průmyslu. Zasazuje se o výstavbu českomoravské transverzální dráhy a později i železniční trati Domažlice-Tachov. To vše souviselo i s jeho veřejnou a politickou činností. Jak můžeme číst v domažlických listech z roku 1913.
1: Plných 30 let byl starostou domažlického okresu, členem obecního zastupitelstva. Po 20 let byl dvakrát zemským poslancem za venkovské obce Domažlické, 12 let říšským poslancem za venkovské obce Plzeňské a třikrát zasedal v delegacích.
0: V té době, koncem 19. století, rezonovala politická bitva mezi Staročechy a Mladočechy. Šlo o dvě hlavní politické strany. Staročeši, jak nás učí historie, byli konzervativnější a prosazovali opatrnější politiku uvnitř Rakousko-Uherska. Mladočeši byli naproti tomu radikálnější a prosazovali národní a liberální program, což v budoucnu mělo vést k jejich dominantnímu postavení. Mezi hlavní představitele Staročechů patřili František Palacký a František Ladislav Rieger. A mladočeši to byli mimo jiné Karel Kramář, Alois Rašín, bratři Julius a Eduard Grégerové. S Mladočechy byl zpočátku spjat také profesor Tomáš Garrigue Masaryk. A byl to právě profesor Masaryk, který se ve volbách do Říšské rady v roce 1891 střetl s doktorem Antonínem Štejdlem. V novinách Postel Očerchova z března 1891 můžeme o tomto volebním souboji číst.
1: Boj veden byl zde tak stuha, jak nikde jinde, protože neboť celé Čechy pohlíželi k němu s největší zvědavostí, jež to výsledek měl ukázati, co zmůže organizace Staročeské strany. Nadto profesor dr. Masaryk, kandidát svobodomyslných, jest mužem mladým, bez politické minulosti. Kandidát staročeský dr. Štejdl jest domažlickým rodákem a mužem pro výborné vlastnosti osobní oblíbeným, takže většina voličstva šla za jeho osobou.
0: Knihovně archivu Muzea Cholska v Domažlicích mi paní Monika Filipová vyhledala řadu materiálů, které připomenej onen slavný volební souboj. Voliči prožívali velké dilema. Příčinou bylo to, co do historie vešlo pod pojmem punktace. Šlo o plán takzvaného česko-rakouského, ale také česko-německého vyrovnání. Pokus o řešení národnostních sporů. Mladočeši rozdělení Čech na dvojazyčnou oblast odmítali. Staročeši to označovali za rozumný kompromis. Široká česká veřejnost však v tomto směru stála za Mladočechy. List Posa Očerchova připomíná, že voliči doktora Štajdla přemlouvali, aby přešel k Mladočechům. Tento odmítl s tím, že je vázán slibem, který dal, a z tohoto slibu nikdy nesleví. Výsledek voleb? Profesor Masaryk 1465 hlasů, doktor Štejdl 1169 hlasů.
1: Hlasováním tímto, myslíme, nebyla projevena nedůvěra doktoru Štejdlovi jako jednotlivci, nýbrž straně punktační. Tak aspoň, pokud nám je známo, věc tuto bralo naše voličstvo, když šlo k volebnímu osudí. Podobně, doufáme, bude soudit i pan doktor Štejdl, který až na ty nešťastné punktace zůstává u nás vždy oblíbeným a o město naše zasloužilým mužem.
0: Jak z dobových článků vyplývá, politický souboj Masaryka a Štejdla byl veden korektně. Z pohledu úrovně naší současné politiky je až neuvěřitelné, že soupeři využívali pouze věcné argumenty. Vzájemně se neuráželi, neponižovali, nezesměšňovali, nenálepkovali. Po neúspěšných volbách doktor Antonín Štejdl nezahořkne. Stále je veřejně činný. Píše se rok 1897. Císař František Josef I., panovník, který mu kdysi, co by odsouzenci na smrt, dal milost, uděluje mu nyní řád pojmenovaný svým jménem. Zlatý, červeně smaltovaný kříž. O 5 let později doktor Antonín Štejdl bilancuje. Jak v knize Evropan z Domažlic píše, Marie Korandová Majtánová.
1: Mám štěstí, že mi bylo popřáno poznat svět, nabrat zkušenosti. Teď zbývá to nejcennější. Odevzdávat.
0: Doktor Antonín Štejdl umírá 26. srpna 1913. Je mu úctyhodných 81 let. Jeden lidský osud. Osud někdejšího odsouzence na šibenici, který se na poslední chvíli dostal ze spáru smrti. Dostal novou šanci. tu šanci neprohospodařil. Žij tak, aby na tebe vzpomínali i po tvém odchodu. Zní dávný citát. Tohle všechno a mnoho jiného mi víří hlavou při procházce po vrchu Baldov. Někdejší statek a zámeček vzal čas, avšak doktor Antonín Štejdl tu zůstává, protože kdo žil pro druhé, ten nikdy nezemře.

0: Tak tedy končí další premiérové vydání pořadu Stopy, fakta, tajemství. Tentokrát s podtitulem Chlapec z cely smrti aneb příběh Evropana z Domažlic. Kromě Stanislava Motla pořad připravila také Magdalena Šorelová.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Česká animace dobila svět.
3: Pojďme se setkat s tvůrci.
2: Fantazie bez hranic a ruční práce, která ožívá na obrazovce.
4: Když to není sen, tak co je to?
5: Ta vizuální báseň, cesta náznaků, hledání.
2: Jak vzniká a kam dnes míří?
6: Na začátku vlastně není nic. Vymýšlíš příběh a děláš si k tomu kresby.
2: Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci.
4: Necháme se překvapit.
2: Ve středu večer na ČT Art a v iVysílání.
7: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
8: Srdcovky od Dvojky.
10: Příjemný večer, máme krásné datum 18. května 2026, milí posluchači. Dnes je 103. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás a já si opravdu vážím toho, že v tento den mohu sedět za rozhlasovým mikrofonem a vysílat další pravidelnou dávku pozitivní energie. Právě teď totiž začínají srdcovky od Dvojky. Den je krásný. A tak dobrý poslech a nerušený večer přeje Pepa Melen.

Krásně jsme začali rokem 1964, hudba Jiří Bažant, také Jiří Malásek a Vlastimil Hála, text Vratislav Blažek. Jistě jste poznali, že zpívali Karel Gott a Jana Petrů. Tehdy to je nahrávka Československého rozhlasu, protože ji nahrál taneční orchestr Československého rozhlasu pod vedením Karla Krautkartnera. Pojďme si ale teď z roku 1964 udělat výlet až do roku 1998. Mám pro vás píseň, která má název Iris, nebo Iris, a je to písnička, která vznikla pro film romantické drama s Nicolasem Cagem a Meg Ryan, City of Angel, tedy Město andělů. Možná, že si na to vzpomenete i po těch zhruba skoro 30 letech už dneska, jak se říká. Tahle píseň je o člověku, který touží být skutečně viděn. Ovšem, ne jako obraz, ne jako nějaká představa, ale chtěl by být viděn opravdu takový, jaký je. Iris.

Goo Dolls, Iris. Tak teď jsme z roku 1998, opět díky našemu hudebnímu stroji času pár let ubrali, abychom se dostali do roku 1985. Velký to, nebo řekněme obrovský hit v Evropě, ale nejen tady, také v Austrálii. A byl to hit, který mají na starosti, doslova ho mají na svých bedrech, bratři Gibbové. Ano, přesně Barry, Robin a Maurice Gibbovi, vlastně z kapely Bee Gees. Ovšem, my si nepustíme Bee Gees, poněvadž tito bratři tehdy napsali písničku pro vydavatelský dům Motown a bylo to na objednávku pro zpěvačku Dianu Ross. Vznikla skladba, která se, řekněme, opravdu tak trochu vracela do šedesátkových kořenů tohoto vydavatelského Motown Records. A dá se říci, že celé to spojení, ať už Diany Ross, anebo bratří Gibbů, velmi dobře fungovalo. Pojďme si teď dát Chain Reaction, obrovský hit roku 1985.

Ano, sami si tam také zaspívali autoři této písně Barry Robin a Maurice Gibbovi, kteří tuhle píseň dávali dohromady společně s Albi Geltnem a také Karlem Richardsonem, kteří se postavili za produkční pultík. Tohle byl rok 1985. Máme zhruba 2 minutky po 6:45 a to je ten nejvyšší čas dneska vyhlásit anketu. Jak už jsem říkal, dnes je to 103 roků, co došlo k zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás. Takže vlastně to naše úžasné rádio, ten náš rozhlas slaví 103. narozeniny. A tak musíme to hlavní téma dnešní anketě věnovat právě těmto narozeninám. Takže to hlavní téma a otázka na vás je, pamatujete si, kdy jste si poprvé zapnuli rozhlas nebo rádio ze své vůle? Kdy jste začali poslouchat rádio? A to znamená tak, jako že jste věděli, že si ho sami pouštíte, nejenom, že prostě někde hrálo a vy jste tam tak jako chodili kolem, ale zajímalo by mě, kdy vy sami jste si začali to rádio pouštět ze své vůle a poslouchat ho. Tak tolik tedy hlavní dnešní anketní otázka. Píšete mi na e-mailovou adresu, kam mi případně můžete poslat třeba i nějaké fotografie, například jestli máte nějaká zajímavá rádia doma, to by mě samozřejmě také zajímalo. Vím, že je tady řada sběratelů, kteří poslouchají na starých krásných radiopřijímačích. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, ještě jednou josef.melen@rozhlas.cz, a píšete mi také velmi jednoduše a krátce na SMS bránu 702 222 220. Pamatujete si, kdy jste začali poslouchat rádio, kdy jste si ho poprvé zapnuli ze své vůle? No a pak mám tady ještě jednu podotázku, a sice, protože dneska mimo jiné tedy slaví narozeniny Olda Říha a je mu 78, tak mi klidně k tomu můžete ještě připsat, zda máte rádi Oldovy písně a jak je to ve vašem životě s katapultem. Já si teď dovolím takzvaně jeden katapult vykopnout. Strávil jsem včerejší den na golfu s člověkem, který slavil 80, a to je Láďa Vostárek, autor skvělých textů právě pro Katapult. Já nesnídám sám.

Nahrávka z dubna roku 1962, která se nahrávala tady v Praze ve studiu Strahov, hudba Bedřich Nikodem, text Zdeněk Borovec, no a zpěv, to už samozřejmě víte dobře, Valdemar Matuška a Karel Štědrý. Mám malý stan, absolutně nesmrtelná píseň. Mám tady teď další narozeniny, ty slaví Albert Hammond, autora zpěva, který dal světu spousty hitů. Jako skladatel stojí za velkými hity třeba pro Whitney Houston, kapelu Starship. Jeho písně zpívali třeba Leo Sawyer, The Hollies, Diana Ross a další a další. Dnes je Albertu Hammondovi 82 let. Mám tady písničku, která má název It Never Rains in Southern California, což znamená v jižní Kalifornii snad nikdy neprší. Je to písnička, kterou Albert Hammond napsal společně s Mikem Hazelwoodem. Vyšla v roce 1972 a je to písnička, která byla po světě velmi, ale opravdu velmi, velmi úspěšná. Ta píseň ale není o to, že by snad byla Kalifornie tak nádherná a nikdy by se tam nic nedělo. Je to vlastně o člověku, který do Kalifornie odjel. Odjel tam za svým velkým snem, chtěl být velmi slavný, chtěl mít báječnou kariéru. Možná Hollywood, možná i něco víc, jenže tenhle jeho sen se zásadně rozpadl. Místo úspěchu přišla samota. Dokonce přišel i o prachy, neměl nic než prázdné kapsy. No a tak ten déšť, který nikdy nepřišel v Kalifornii, možná přišel trochu v životě. Albert Hammond.

A už mě to baví, protože se to tady začalo hemžit vašimi odpověďmi na dnešní anketní otázku, která je opravdu vázaná s těmi dnešními narozeninami, s tím 103. výročím, které je v souvislosti se zahájením pravidelného rozhlasového vysílání u nás. Ano, tehdy Československý rozhlas. Dnes Český rozhlas tady na vlnách dvojky, to rozebíráme s vámi. A já se vás ptám, kdy jste si poprvé zapnuli ze své vůle rádio? Pamatujete si, kdy jste začali poslouchat rozhlas, rádio, ať už jakékoliv, samozřejmě jde mi spíš o ten vlastně rozhlasový signál a o to, co jste kdy, kdo poslouchali. Já jsem to samozřejmě začal vnímat u nás doma tehdy, když táta ladil Ester Aecha a další rádia, na kterých byla rocková muzika, kterou on samozřejmě miloval, ať už to byl Laxík, anebo jak se to božil, dál všem těmhle s tím Bajantaj a další, tak tam táta stahoval muziku nejprve na kotoučák, mimochodem právě z kotoučáku, potom se svojí první kapelou, kterou měl na vojně, tak dávali dohromady přepisy těch anglických textů. Máme je doma, občas se nad tím ještě se sestrou hodně pobavíme, když tam čteme třeba samozřejmě foneticky přepsaný takový ty syndečudů a podobně. No, takhle to prostě ale samozřejmě bylo. Angličtina v nedohlednu, ruština byla povinná a muzika byla někde za humny. No, díky rozhlasovému signálu se ale dařilo poslouchat. Hanka nám píše, hezký večer, minimálně před 50 lety jsem začala poslouchat rádio. Určitě to byla pohádka v neděli po obědě nebo hajaja. A byl to rozhlas po drátě, červená krabička jako odbod, jen jeden cuplík na boku. Děkuji Hani za tuhle zprávu. Pak tady máme další, jo, a ještě zákruta, tak díky moc za tuhle zprávu. Jirka Letec píše, rádio jsem měl naladěný na západní normě Ester I Try a v neděli večer jsem nahrával na kotoučák hitparádu s uchem na bedně. Super, děkuju moc Jirko za tuhle zprávu. Pak mám tady další, v 75. roce dráťák a léta běží kolotoč stránky na dobrou noc. Pana Skalku na Hvězdě v sobotu před odchodem na ČOH. Název si stále nemohu vybavit. Zdravím vás, Josef z Olomouci. Díky moc. Pak mám tady další, Jarda mi posílá a ten mi posílá fotografii. Ovšem, ano, tak to je krásný kousek tohle. Moje první rádio Zvezdočka a je tady opravdu v červené barvě, mám ho tady na fotografii, sestavil jsem ho ze stavebnice asi ve 12 letech a od té doby rád poslouchám dosud, píše Jarda a připsal k tomu i svůj věk 55. Tak tedy, pokud mi chcete napsat, napište mi určitě, kdy jste začali poslouchat ze své vůle rádio na josef.melen@rozhlas.cz, můžete také na SMS bránu 702 222 220, pokud píšete mail, klidně připojte i nějakou tu fotografii, jsem zvědavý, na čem jste poslouchali, případně na čem posloucháte teď. No a protože dneska slaví ještě narozeniny Olda Říha, tak jsem to ještě mixnul tím, že pokud máte některé Oldovy písně nebo písně Katapultu rádi, klidně mi připište jaké. Teď se ale půjdeme podívat za jedním velmi příjemným, opravdu příjemným duetem, který je původně sice úplně odjinut, je opravdu od kapely ABBA, no ale u nás se jmenuje Asi, nebo Asi.

Asi Anička Zagorová, Petr Rezek. Dneska máme 18. května a já si vždycky, pokud možno, dám dohromady všechny umělce, kteří by vás mohli zajímat, jejichž muziku jste někdy určitě slyšeli. I když tahle píseň, kterou pro vás mám teď, je už z roku 1954. Opravdu takhle strašně to letí 72 roku zpátky, ale přesto si myslím, že ji určitě budete znát. Totiž 18. května roku 1911 se narodil Joseph Vernon Turner Jr., takhle je přesně jeho jméno, Joseph Vernon Turner Jr. Jinak ve světě populární hudby měl svůj pseudonym Big Joe Turner. Tuhle z toho píseň, kterou jsem si pro vás připravil, tak nahrál nejprve on, potom ale mnoho dalších a dalších umělců, kteří ji zpívali v 60, v 70, nebo třeba taky orchestr byla Haleyho a jeho Komet a další verze. Zkrátka, pojďme si říci, že tohle je rok 1954 a tady někde opravdu startoval rock and roll. Big Joe Turner, Shake, Rattle and Roll.

Já myslím, že tahle muzika, i když je jí v podstatě dneska víc, než by bylo mojí mámě, je pořád, ale opravdu pořád výborná muzika. Shake, Rattle and Roll a samozřejmě Big Joe Turner. Ten se narodil 18. května 1911. Pojďme se podívat, co mi píšete, protože máme tady dneska anketu. Slavíme 103 let vysílání, pravidelného vysílání tehdy Československého rozhlasu. A tak co mi píšete? Z mé vlastní vůle jsem asi ve 4 letech nutila mámu, aby mi pustila rádíko značky Talisman kvůli hudebnímu pořadu mezi 3. a 4. U písniček jsem se houpala na dřevěném koníku. To byl začátek 60. let, píše paní Olina ze Spořilova. Děkuju moc za tuhle zprávu a nádhernou vzpomínku. Co tady máme dál? Já poslouchám rádio od svých 4 let vědomně, když maminka přišla do naší velké kuchyně a zatopila v kamnech na dříví, pustila rádio a přikryla mě tou velkou duchnou s husím peřím. To už jsem poslouchala všechno mix. Úžasná vzpomínka, poslouchám vás stále a mám radost z nezávislosti rádia. Doufám, že nám to vydrží. Ano, my máme také radost, že zatím jsme nezávislí a věřím, že to tak bude i dál. Hezký večer s hudbou i slovem, píše paní Iva. Děkuju moc a zdravím do Liberce. I vy mi můžete samozřejmě napsat, jak to máte s rádiem, kdy jste si ho poprvé takzvaně vědomně pustili a od té doby ho jistě posloucháte. Mám tady další fotografii, to je rádio s takovým tím zeleným okem uprostřed ještě a jak píše pan Karel, je stále funkční, jen už si na tom nenaladím dvojku. Jasně, ano, střední dlouhé vlny, to už je dneska minulost. Pojďme se ale podívat teď do poloviny 70. let, to jsem já vnímal, že táta pouštěl rádio a v tom rádiu zpíval docela často Pavol Hamel.

Víte, co mám na rádiu a na vysílání tady v srdcovkách úplně nejradši? Tu komunikaci s vámi, tu živost, to všechno, co se prostě stane. Když se prostě zabreptám, tak se zabreptám, už to nevezmu zpátky. Ale teď mi třeba přišla tady krásná SMS-ka. Zdravím. Písnička Asi od Haničky Zagorové určitě nebyla převzatá od Aby. S vykřičníkem dokonce, výborně. Dodávám, že to byla anglická kapela, co kapírovala Abu, píše pan Leoš. A další, a tam zase další vykřičník. Tak pojďme si pustit, jak zní, prosím vás, ten originál a jak ho napsali pánové Björn a Benny z Aby, jo? Tak pojďme zase dolů. Dneska nemáme srovnávačku, ale když už jste napsal takhle tolik vykřičníků, pane Leoši, tak musím reagovat, protože tohle je prostě světoznámá stará věc. Lidé říkají, že to je nejméně povedená písnička skupiny ABBA. Takhle se to nějak tak jako mezi fanoušky ABBA říká a možná proto někteří říkají, že to možná opravdu ani nebyla tahle stá ABBA, že to snad zpíval někdo jiný. Ne, je to tak a Björn a Benny, dokonce je tam ještě Stig Anderson, který tedy jejich manažer, který dával dohromady texty a vždycky, když něčím přispěl, tak byl připsán mezi autory té písně. Tak tolik jenom k tomu. Pojďme ale dneska na další narozeniny, které tady máme. A sice narozeniny slaví Rick Wakeman. Ano, je to člověk, který hrál s kapelou Yes. I když písnička, kterou si teďkon dáme, je v podstatě píseň, kterou hrával hlavně na koncertech. Pojďme teď se na kapelu Yes dostat s jim asi největším komerčním hitem a to je Majitel opuštěného srdce, Owner of a Lonely Heart a skupina Yes.

Skupina Yes, teď mi přišla SMS-ka, ahoj Pepo, tuhle tu písničku už mám 10 let jako vyzvánění, no skvělé, výborně. Tak mám tady další zprávy, které jsou, ano, Leoš mi píše, sypu si popel na hlavu, omlouvám se, alespoň ale vím, že to je opravdu přímý přenos. Je to tak, ano, živé vysílání. Máme to rádi, jak vždycky, když to jde, tak jsme tady živě, nejen já, ale samozřejmě taky Miloš Skalka, protože tak nějak nám to přijde, že je to fér. A proto taky občas si nebereme dovolenou a vysíláme pro vás i o svátcích, protože přeci jen víme, a mnozí z vás to píší, že ten rozhlas, to rádio, jak vy říkáte někteří, že je pro vás ten pravý a někdy i jediný parťák, kterého máte. Pojďme teď na další narozeniny. 18. května roku 1969, to znamená 57. narozeniny, dneska slaví Marta Marrero, což je vlastní jméno zpěvačky, která si v showbiznesu říká Martika. Je to vlastně dětská herečka, která se jako malička chytla a poměrně pěkně v dětském televizním pořadu Kids Incorporated, ale následně v roce 1989, a já osobně jsem tohle písní byl naprosto oslněn, pouštěl jsem ji na kazetě pořád dokola, a proto, abych šetřil baterky ve Walkmanu, tak jsem měl tušku a vždycky jsem si to jenom přetočil tuškou a poslouchal. Bavím se o písni, o jejímž textu jsem se samozřejmě dozvěděl až později, o tom, co ten text znamená. Toy Soldiers je písnička o vlastně vojáčcích, takový ti malí vojáčkové, se kterými si prostě hrajeme, ale ten text je přenesen, doslova přenesen do normálního života, kdy lidé, kteří jsou mentálně a psychicky silnější a mají prostě převahu nad ostatními, tak mají také poměrně touhu zavlést ty obyčejné a mnohdy i důvěřivé lidi do konfliktů, které prostě nejdou vyhrát. A pak už jen mnozí sledují, jak si s nimi doslova pohrávají jako s těmi panáčky vojáčků. Tady je Martika, která slaví 57. narozeniny, písnička z roku 1989, Toy Soldiers.

silný je tenhle motiv, konec konců byl také vysamplován do pozdějších písní, které samozřejmě brázdí éter i v jiných samozřejmě také v hudebních stylech. Pojďme se ale podívat, co mi píšete. Pepo, já poprvé zapla rádio v první třídě roku 1963, abych stihla včas školu, to píše Hanka. Děkuju za tuhle zprávu. Já jsem poprvé rádio slyšela u babičky a dědy z jižních Čech, každý den poslouchali rádio České Budějovice, byly to dechovky. Dodnes mám dechovky ráda. Katapult mám též ráda, hlavně Smutnou nevěstu nebo Megamix, panu Zdíhovi vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spoustu dobrých nápadů, píše Adel. Dobrý den, Pepo, jako celoživotního řidiče kamionu a autobusu mne provází rádio po celé Evropě od roku 1986, ještě v době, kdy vaše Hvězda a Praha jeli na frekvencích dlouhých a krátkých vln nebo středních vln, píše Viktor. Zdravím, jasně, to už jsme si řekli. Tady, co tady máme? Když jsem byl malý, tak vždycky s tátou v autě, tam byl tutovkou radiožurnál U baby, jel v kuchyni Český rozhlas Plzeň. No a já teď s dětmi poslouchám u nás kuchyni Dvojku, takže jsme si každý našli svoje. Pokud je to Katapult, miluju Severní nebe, tak to je moje srdcovka. Děkuju moc za tuhle zprávu. Rozhlas jsem pravidelně začal poslouchat ve čtvrté třídě, když jsem si postavil první rádio podle amatérského rádia, což byl samozřejmě časopis. To bylo v roce 1975. Udělal jsem krabičku z kartonu, polepil látkou, hrálo na tom skvěle rádio Praha, dneska Dvojka. Od té doby pravidelně poslouchám. Zdraví Milan. Skvělý. Pojďme do další muziky. Tohle je Jirka Korn, Klaudie, vaše srdcovka.

Krásně mi píšete o tom, jak to máte s rádiem. Dobrý večer, pane Josefe. Rádio jsem poslouchal asi už jako malé dítě v roce, jsem ročník 75 a byla to podlouhlá nízká dřevěná bedna, kde se chytala jen VKV norma. Někdy v 86. roce si nechala maminka přivést dvojkazeťák ze západního Německa. Se západní normou, kde velmi čistě hrálo rádio Bayern s peckami 80. let. Nahrávali jsme na kazety přímo z rádia a čekali na tu správnou chvíli, kdy zmáčknou rec a play. Ano, ano, to se muselo. Teď mě úplně polilo takový, jako, takový zvláštní pocit, protože přesně na to jsme čekali taky s tátou. Vždycky jsme zmáčkli přesně ty dvě tlačítka. Mimochodem, u nás ve Vlastislavi bydlel Ignác. Byl to takový, já ho měl za strejdu, byl to tátův kámoš a ten dostal jednou ten příslib nebo něco takového, že mohl jako vyjet do západního Německa a přivezl si přesně takovouhle nádhernou věc, ale tehdy přejel hranice a jako mávnutím proutku mu ta západní norma přestala hrát, takže měl v podstatě skvělý kazeťák, ale protože to mělo pouze západní normu, tak si musel počkat až po roce 89, až se to začalo zase tady normálně vysílat. Pojďme se teď podívat na další narozeniny, které připomínám, nebo lépe řečeno jenom den, protože to byl rok 1912, když se narodil 18. května muž, který používal pseudonym Perry Como. Nejen zpěvák, ale také herec a velká televizní osobnost. Vybral jsem od něj píseň Magic Moments.

Krásně mi píšete. Paní s rádiem Talisman mi připomněla, že i já poslouchal Hajaju. Bohužel si také vzpomínám, jak jsme čekali v osudnou dobu na písničku Bratříčku Zavírej vrátka. Ano, také často, přátelé, zmiňujete, že rádio byl ten pravý a v tu chvíli v podstatě jediný společník, když bylo potřeba nebo když naše zem nebyla úplně v těch správných rukách, jak se říká. Hezký slunečný večer, Pepo, právě jsem přišel ze zahrádky, slyšel jsem vaši výzvu. Rádio jsem poslouchal už jako dítě, takže mi utkvěl jazz a swing, semafor a podobně. Samostatně jsem si rádio pouštěl od 13 let v roce 67, kdy si rodiče koupila na půjčku gramorádio a magnetofon B4. My jako děti jsme na to nesměli sáhnout, ale rodiče pracovali na směny a tak to jelo na plné pecky. Tak to myslím, že bylo všude, když rodiče nebyli doma. Brzy jsem si pořídil něco, čemu otec říkal ohnivé přístroje, to znamená staré, vyřazené, ale funkční. Některé mám dodnes a dělají mi radost, píše Petr od Divoké Orlice, dobrý ročník 1954. Co tady máme dál? Dobrý a ještě lepší večer, RX rovná se radio přijímač, jsem cíleně zapínal někdy kolem roku 1945-46, jsem roční 41, tady na kouknutí, jak má vypadat rádio, zdraví Jul, počkej, tak to zase podívám, neuvěřitelný, K12, tak to se přiznám, že takovýhle přístroj vidím úplně prvně, možná jsem ho viděl někdy v muzeu, ale to bylo, to bylo. Tak ještě tady návrat k písni, musím se zastat aby té Švaninky, aby, a není to jejich nejhorší, ale nejlepší hit od Hanky Zagorové, taky se mi moc líbí. Znám i verzi z Moravy, Hany, Hany, vylez z vany. Výborně, tak to byla písnička Asi, asi. Teď si pojďme říct, ještě tady mám dvoje narozeniny, stihneme je určitě, protože teď začíná Enigma. Přátelé, Enigmu stvořil muž, jehož pravé jméno je Mihaj Cretu, jinak je to Michael nebo Michael Cretu, známý to hudebník původně z Rumunska, který opravdu udělal spousty skvělé muziky, mimo jiné Return to Innocence a Enigma.

Mám tady od vás opravdu desítky a desítky dalších mailů, jenom to tak probírám, protože některé mají opravdu i fotografie, posíláte mi rádia, která jsou dodnes funkční. Tady například mi píše Pavel, jsem ročník 70, rádio u nás hrávalo od rana do večera, obědvali jsme obvykle u sobotní rozhlasové hry, nedělní pohádky, aktivně jsem si zapínal ráno asi ještě jako předškolák právě o víkendu. Rádio bylo v obýváku u podlahy, bral jsem si k němu peřinu, poslouchal, dokud nevstali rodiče, pak se šlo snídat. Před pár lety jsem stejné rádio objevil v hospodě na Řípu. Někdy kolem roku 81 jsem od našich přátel na Ukrajině dostal malý tranzistorák Mišutka a poslouchal na něm mimo jiné i odpolední pořady pro děti Domino. Tak tady dokonce to dokládají i některé fotografie, včetně plánku, jak byla Mišutka zapojena. Píšete mi a jsem za to nesmírně rád. Děkuji. Myslím, že se tomuhle z tomu tématu ještě musíme pověnovat zítra. Dnes ale mi dovolte, abych ještě řekl jednu věc. Ti, kteří byli také spolu manželé, tedy Michael Cretu a Sandra, se narodil ve stejný den. Jenom Michael dneska slaví 69 a Sandra slaví 64. Tohle je Sandra na závěr dnešních srdcovek. Vy dobře víte, že nemusíte ladit jinam. Já vám přeji příjemný večer. Mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Barbory Weisseitlové Lesohádky. Vypráví Jan Hofmann. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Tento týden nás čekají lesohádky. Příběhy zvířátek z lesa Staroboru. Ten první bude o zajíci Ambrožovi, který všem připadal moc pomalý. Proto mu celá rodina dokola opakuje, že správný zajíc má být rychlý. Naštěstí má Ambrož kamaráda, Rejska Matýska, který ví, že silné nohy nejsou všechno. První lesní pohádka se jmenuje Jak se zajíc Ambrož nenaučil běhat. Pojďte si ji poslechnout.

0: Dobrý večer, děti. Za velkým polem, třemi kopečky a jedním rybníkem je les Starobor. Když se v něm vydáte po cestičce, která se vine mezi dvěma strouchnivělými pařezy, za chviličku narazíte na starý dub. Má kmen tak silný, že by ho nedokázalo obejmout ani pět dětí najednou. Ale kdyby si ty děti sedly do mechu a rozhlédly se, zjistili by, že v kořenech toho dubu je ukrytá malá nora. A kdyby zaklepali na dvířka té nory, vykoukl by rejsek Matýsek, který tady se svou rodinou bydlí. Znáte vůbec rejsky? Vypadají jako maličké myšky s protáhlým čumáčkem. Ale i když šmejdí po celém lese, je dost možné, že jste si jich ještě nikdy nevšimli. Jsou totiž nenápadní a tak trochu obyčejní. Jenže rejsek Matýsek nechtěl být obyčejný.
1: Ach jo, každé zvířátko v lese je něčím zvláštní a jen my jsme úplně nezajímaví. Brůčil skoro každý den a nespokojeně mrskal ocáskem. O každém zvířeti se něco říká. Třeba, že je někdo rychlý jako zajíc, nebo chytrý jako liška. Ale o rejscích se neříká nic, jako kdybychom ani neexistovali.
0: No nevím, Matýsku, jestli je třeba tvůj kamarád Ambrož rád, když se říká, že je někdo rychlý jako zajíc. Odpovídala Matýskovi maminka a hladila ho po hustém kožíšku. To musel Matýsek uznat. Zajíc Ambrož, se kterým se kamarádil, totiž běhal pomalu a hrozně nerad. Přitom to, že jsou zajíci rychlí jako namydlený blesk, slýchal Ambrož pořád. A čím častěji to slyšel, tím z toho byl mrzutější.
1: Nechápu, jak je možné, že zrovna v naší rodině se vyskytl takový lenoch, bědovala Ambrožova babička. Tvůj pradědeček byl nejlepší sprinter z celého okresu. Támhle to zelné pole přeběhl, než bys třikrát řekl zaječí pacička.
2: Pojď si dát závod. Kdo bude nejdřív u jezevčí nory? Kdo rychleji oběhne támhle ten smrk s křivou špičkou? Lákali Ambrože jeho bratříčci a sestřičky.
1: Až jindy, teď se mi nechce, odmítal Ambrož.
0: Závodit s ostatními, to tak, aby zase prohrál a všichni si z něj utahovali. Mnohem radši, než aby běhal a závodil, se Ambrož toulal s Matýskem po lese. Znal všechny tajné schovávačky v hustém křoví. Věděl, na kterém lesním paloučku roste ten nejšťavňatější jetel, kde se dají najít hříbky se sametově hnědými hlavičkami a kde zase červené muchomůrky. A když je z toho toulání nakonec rozbolely nohy, natáhli se Ambrož s Matýskem na mechové polštáře, dívali se do nebe a poslouchali, jak vítr šumí v korunách stromů.
2: K čemu je takové potulování dobré? Každý správný zajíc má být připravený kdykoliv vzít do zaječích a ne brouzdat lesem jako nějaký zpomalený šnek. Hubovali Ambrože zaječí příbuzní. Ambrožovi to bylo líto, ale Matýsek ho utěšoval. Nic si z toho nedělej. Rychlost přece není to nejdůležitější. Nikdo nezná Starobor tak dobře jako ty. Víš, co kde roste, kvete i dozrává. Klidně bys mohl pomáhat datlovi Vavřincovi, když míchá ty svoje léčivé lektvary.
1: No jo, ale zajíci nemají rozumět kytkám. Zajíci mají rychle běhat. A to já neumím, namítal smutně Ambrož.
0: Přešlo léto, podzim začal trhat ze stromů barevné listí a nastala zima. Toho roku byla dlouhá a krutá. Všechny lesní cestičky byly zaváté sněhem a mráz štípal každého, kdo vystrčil jen špičku čumáčku. Ambrožova maminka sice na podzim nanosila do pelíšku spoustu zásob, ale když sníh pořád nemizel a venku skučela meluzína, byla čím dál tím ustaranější.
1: Nevím, co budeme dělat, jestli brzo nepřijde jaro. Zásoby sena už nám dochází, sušeného jetele je ve spíži tak na tři hrstičky a v koutku se krčí poslední dvě hlávky zelí, lomila pacičkami.
0: Ambrož by jí rád pomohl, ale nevěděl jak, tak si radši oblékl teplý kožíšek, vyloudal se ven a zaklepal na dvířka Matýskovi nory. Matýsek měl radost, když uviděl kamaráda. A za chvilku už se spolu s Ambrožem brodili sněhem směrem k velké pasece.
1: Máte taky tak málo jídla?
0: Zeptal se Ambrož a zamyšleně pozoroval větve stromů, které se prohýbaly pod tíhou sněhu.
2: Taky. Ve Spíži už máme jen posledních pár sušených brouků. Ale my si naštěstí jídlo můžeme najít i pod zemí, v různých chodbičkách a tak. To vy, zajíci, to máte horší, když jsou všechny vaše dobroty pod sněhem, uvažoval Matýsek. V tu chvíli Ambrožovi zakručilo hlasitě v bříšku. Už si ani nevzpomínal, kdy se naposledy dosyta najedl. Pamatuješ, jak jsme si tady v létě pochutnávali na lístcích šťovíku? Hned bych si dal, zasnil se. Matýsek se rozhlédl kolem. Všiml si, že tam, kde mají stromy husté větve, je sněhu mnohem méně, protože skoro všechen zůstal viset na větvích. Kdybychom si přesně pamatovali, pod jakými stromy ten šťovík rostl, možná bychom jej dokázali vyhrabat. Ale to já přece vím, vykřikl Ambrož radostně a vrhl se pod nejbližší smrček. Hned začali s Matýskem hrabat, až jim sníh od tlapiček odletoval. Nebylo to jednoduché, ale za chvíli spod sněhu vykoukly první malé lístky. Sice zmrzlé, ale to Ambrožovi vůbec nevadilo a s chutí se do nich pustil. Měl pocit, že mu v jeho zaječím životě ještě nikdy nic tak nechutnalo. V tom Matýska něco napadlo. Ambroži, ty přece znáš les jako nikdo jiný. Můžeme zkusit najít ještě další taková místa, kde by se dalo sehnat něco k jídlu. Ambrož radostí až povyskočil. To je nápad. Hned začal přemýšlet, kde co v létě roste a kde by teď mohlo být méně sněhu. Na břehu potoka okousal kůru z vrby. Za pasekou našli s Matýskem na nízkém stromku zmrzlé jeřabiny. Na kraji lesa, kde vítr vyfoukal místečko skoro bez sněhu, se jim podařilo vyhrabat trochu trávy. Z mladých smrčků se třásly sníh a Ambrož z nich uhryzl měkké výhonky. Pod dubem u Matýskovy nory zase objevili celou hrst zatoulaných žaludů. Nakonec Matýsek s Ambrožem vypátrali v zasněženém lese tolik dobrot, že je ani nedokázali unést. Domů do zaječího pelíšku se vrátil Ambrož nejen s plným bříškem, ale hlavně s plnou náručí jídla.
1: Teda, Ambroži, kde si to všechno sehnal? Spráskla tlapky babička.
2: Ambrož jen pokrčil rameny, ale zaječí maminka hned věděla, co se stalo. Vypadá to, že to Ambrožovo letní potulování přece jen k něčemu bylo. Co myslíš? Mrkla na tatínka. Všichni museli uznat, že na svých pomalých procházkách po lese měl Ambrož čas všímat si věcí, které ostatní zajíci při sprintování a závodění přehlédli. Nikdo už mu nevyčítal, že neběhá jako blesk a že je nejpomalejším zajícem v lese. Pochopili totiž, že rychlost nemusí být vždycky výhoda. A to ani, když jde o zajíce. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkný pondělní večer z Dvojky. O hatmatilce, kdákání, šaškovské haleně a clu na cizí slova. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Daša a Jan Smigmátor a klub Evergreen v 21 hodin. Ve 22 hodin 12. závěrečná část premiérové četby Děti nade vše. Přijde i host nočního mikrofora a nechybí ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Začínají 618. toulky českou minulostí a spolu s nimi i výprava za jedním zcela zapomenutým mužem. Zapomenutým neprávem, neboť i on přispěl svou troškou do historického mlýna a zvláště pak se zasloužil o mlýnici jazyka mateřského, rozumějme českého. Se svým doporučením české řeči a literatury přišel v době, kdy čeština živořila jako neduživá rostlinka na úhoru vlasti naší. Neměl by být zapomenut nikdo, kdo se zasloužil, že dodnes mluvíme tu lépe, tu hůře, ale přece jen česky. Tím spíše by nemělo být opomněno jméno
2: Jan Nepomuk Alois Hanke.
1: Jeho osud vám přiblíží
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni spolu s režisérem Jaromírem Ostrým.
2: Stává-li se opět obyčejem zvěčňovat v pomnících pamětihodnosti první velikosti, které přispívají k blahu a cti vlasti, vláda Josefa II. Nám k ním poskytla už mnoho krásné látky. Myslím toleranci, zrušení poddanství, zrušení nečinných mnišských bratrstev a žebravých sester, svobodu tisku, zlepšení církevní kázně, obnovení české řeči a literatury a více jiných věcí. Vesměs látka pro obelisky, svatostánky, národní slavnosti a jak se jmenuje všecko to, čím se obyčejně zvěčňují památnosti. Ze své strany se chci odvážit pokusu zvěčnit touto knížkou obnovení naší mateřštiny a literatury. A podaří-li se mi to, chci připomenout svým krajanům, dnešním odrodilým Čechům, Moravanům a Slezanům, povinnost lásky k vlasti, jež se vztahuje právě tak na zachování mateřského jazyka, jako na udržování dobrých mravů a obyčejů. Zdaří-li se mi povzbudit třeba i jenom jednoho jediného člověka, aby sáhl po české mluvnici, jediného člověka, který by se oddal studiu vlastenecké literatury jako svému povolání a jenom jednoho jediného, který by se chopil českého pera, pak jsem postihl podle svého přání konečný cíl. A měl-li bych být tak šťasten, že vzbudím tímto doporučením české řeči a literatury i jejího ochránce, pak jsem dosáhl ještě víc než konečného účelu.
1: Napsal v úvodu svého útlého spisku v Brně dne 1. září 1782. roku jeho autor Jan Nepomuk Alois Hanke.
3: Pan Hanke žil v době velkých změn.
0: Všechny změny doprovázel a urychloval nezadržitelný pohyb všech zastaralých hodnot.
3: Nad protireformací nabývalo vrch osvícenství.
0: Namísto cizích jazyků, latiny v církevních institucích, ve vyšších školách i jinde, francouzštiny ve společenském styku, hlásil se všude o slovo domácí národní jazyk. Čeština, němčina, maďarština.
1: Málo kdo však u nás prožíval všechny ty změny tak opravdově a s tak vášnivým zaujetím jako holešovský rodák Hanke.
2: Pocházel ze staré české, přesněji moravské rodiny česky hovořící, jejíž členové byli rozptýleni v různých končinách východní Moravy a také sousedního Slezska. Jeho otec Kašpar Ignác byl panským sládkem v Holešově na panství hraběte Rotala. Rodina jeho matky Veroniky, rozené Zonefeldové, přistěhovala se prý na Moravu z Tyrol. Dobře situováni byli na Moravě také otcovi bratři.
3: Náš Jan Alois strávil v Holešově prvních 7 nejkrásnějších let svého dětství.
0: Později se s hrdostí podepisoval jako
2: Hankův syn.
0: Čímž podal svědectví, v jakém tvaru používal svoje příjmení.
3: Přesto se o něm mluví nikoli jako o Hankovi, ale jako o Hankem, Zřejmě, aby se nepletl s Václavem Hankou.
0: Když mu bylo tedy 7 let, poslali ho rodiče k strýci faráři v Bílovicích u Uherského hradiště. Ten se těšil, že z nadaného synovce vychová katolického kněze. Dal ho proto zapsat na piaristické gymnázium do Kroměříže.
3: V dalších studiích pak Jan Alois pokračoval v Olomouci. Tam si měl osvojit znalost němčiny.
0: Což se mu skutečně povedlo.
3: Za to plány na katolické kněžství padly.
4: Hanke už nebyl dobrým studentem?
3: Byl vynikajícím studentem, ale spíš než teologie ho lákal široký okruh vědeckého poznání.
0: Když ztroskotali rodinné plány na duchovní dráhu, vzal si ho k sobě další strýc, vrchní hospodářský správce v Odrách na sever od města Hranic.
3: Pod jeho vedením se zasvěcoval do povinností hospodářského úředníka.
0: V této funkci, byť na různých místech v kraji, působil 5 let v Lipníku, na Pajedlích, v Hranicích, Bystřici pod Hostýnem.
3: Všímal si nejenom ekonomiky, ale zaujali ho i lázně Teplice nad Bečvou. Napsal o nich německou knížku, tu přeložil i do češtiny.
0: Poté musel vybojovat těžký boj s rodiči i se strýci.
4: Co pak se příbuzenstvu na něm nelíbilo?
0: Inu, Jan Alois si usmyslel, že se zapíše na univerzitu.
3: Na místo jistoty dobrého místa, nejistota života studentského.
4: Podařilo se mu vyhrát?
3: Podařilo. Ve 24 letech přišel do Vídně, aby tam studoval práva, historii a jazykovědu.
2: 4 roky pobytu v sídelním městě nad Dunajem měly pro všecku jeho další činnost jedinečný význam. Doba sama o sobě byla nabita převratnými událostmi. Zrušen byl jezuitský řád a provedena školská reforma. Byly zřízeny normální školy. Selské povstání donutilo císaře k vydání robotního patentu a ke zrušení tortury, práva útrpného. Gymnázia byla vyňata z pravomoci řeholních řádů a postavena pod státní správu. Na všech stranách pronikal nový, svěží duch vítězícího osvícenství. Promlouvala jim i literatura.
4: Což všechno muselo zřejmě Hankeho ovlivnit.
3: Ze všeho a ze všech největší na něj měl vliv jeho profesor Josef von Sonnenfels, původem pokřtěný Žid z Mikulova na Moravě, na slovo vzatý odborník ve státovědě.
0: Ten se těšil nejvyšší přízní císařského dvora. Jeho spis o tortuře podstatně přispěl k tomu, že tento zbytek středověku byl zrušen.
3: Jestliže Hanke už dřív sympatizoval s novými osvícenskými proudy, ve Vídni se z něho stal uvědomělý a nadšený vyznavač osvícenské filozofie a vědy.
0: Jeho obzor se všestranně rozšířil. Svou dřívější hospodářskou praxi z 5letého působení na různých moravských panstvích teď prohloubil teoretickými znalostmi práv a ekonomie.
3: O tom názorně svědčila i jeho rozprava o pozemkových daních, kterou napsal a vydal za svého vídeňského pobytu.
0: Ve stejném roce 1776 však dokončil jiné významné dílo docela odlišného rázu.
4: Žádná práva?
0: Ne.
4: Ani ekonomie?
0: Ani ta ne. Německy sepsal
2: Úvahy o potřebě učitelské stolice české řeči a literatury na univerzitě ve Vídni s připojeným plánem přednášek o české řeči a literatuře.
4: Na univerzitě se těmto předmětům nevyučovalo?
3: Ne, pouze na vojenské akademii ve vídeňském Novém městě a na vojenské inženýrské škole ve Vídni.
0: Český jazyk a literatura jako učební předměty na Vídeňské univerzitě byly teprve zaváděny.
3: Dvorní studijní komise, které Hanke předložil své úvahy, přijala jeho rozpravu s pochvalným uznáním a vyslovila mu zároveň obdiv nad tak velikou znalostí českého jazyka a literatury.
2: Hlasitě, co nejhlasitěji, nechť zaznívá zpráva, nechť zní od zemí k zemím obývaným slovanskými národy a nade vše hlasitě kéž zní v mé vlasti v českém státě, mezi Čechy, Moravany a Slezany, přeradostná zvěst, že Josef II., římský císař, moudrý vladař a náš nejmilostivější kníže, je příznivcem slovanského jazyka. On sám mluví českým nářečím a doporučuje je zvláště svým mladým poddaným, zejména ve svých akademiích. Jednou se jeho veličenstvo císař tázal pana ředitele brněnské CK rytířské akademie, jakým řečem se kavalíři učí. Dostal odpověď francouzsky, italsky a anglicky. A proč ne také česky? Byla druhá otázka nejjasnějšího vládce. Mám přece víc českých poddaných než francouzských a anglických.
4: Ať už se tato historka uváděná Janem Aloisem Hankem zakládá na pravdě nebo je bystře vymyšlena, vypovídá především mnohé o jejím šiřiteli. Pan Hanke byl zcela jistě předsedou virtuálního josefovského fanklubu.
0: O tom by nasvědčovaly přízvučné verše, které vepsal do záhlaví svého Doporučení české řeči a literatury.
2: Slunce svítí jasno moudrosti Josefe tvé. Skormoutil si hňubstvo, pestvo pověry lidské.

0: a pak zase zpět.
1: V Olomouci se také oženil a založil početnou rodinu.
0: Byl zde také svědkem i účastníkem proměnlivých osudů zdejší univerzity, která byla přeložena zároveň s knihovnou do Brna a po 4 letech znovu vrácena do Olomouce, ovšem už jen jako pouhé lyceum.
1: Hanke přednášel na Olomoucké šlechtické akademii jako profesor českého jazyka.
2: Co lze říci o přednostech české řeči? Především bohatá na slova je naše mateřská řeč. Lze v ní vyjádřit nejenom nejabstraktnější myšlenky vlastními slovy. Smí se chlubit také ctí, že se jí objasňovaly všechny metafyzické předměty. Svou libozvučností a zvláštní ohebností je vyspělá pro poezii právě tak jako řečtina a latina. Náš jazyk má před jinými tu přednost a výbornost, že může tvořit všechny druhy básní, jaké zná latina a řečtina, nejenom v rytmu, ale i v metru po latinském a řeckém způsobu s nejvyšším půvabem a jemností. Ale ještě větší přednost, již se smí chlubit zároveň s latinou, je v tom, že se v ní konaly po dlouhou dobu mše svaté, stejně jako ostatní církevní obřady. A konečně ještě jedna mluvnická přednost, jakou má jenom velice málo jazyků, totiž svoboda v uspořádání slov. Slova se smějí libovolně přemisťovat a smysl řeči přitom nijak netrpí. Příklad.
0: Já miluji Pána Boha našeho.
1: Já našeho Pána Boha miluji.
0: Miluji já našeho Boha Pána.
1: Pána Boha našeho miluji.
0: Miluji já našeho Pána Boha.
1: Našeho Pána Boha miluji já.
0: Pána našeho já miluji Boha.
2: Je možno přemístit v německé řeči slova tak často? Jistě ne. To je přednost, již se smí chlubit, pokud vím, jenom latina.
3: Nejenom práva, ekonomie a česká jazykověda Jana Alojze Hankeho vyzývali na souboj ve vědomostech a nápadech. Spát mu nedopřávali ani další přírodovědné, společenskovědní, ba ani technické obory. Na rozdíl od polyhistora Járy Cimrmana však Hanke po sobě zanechal nespochybnitelné stopy.
1: Takovou šlépějí byla ku příkladu jeho kniha Pokus o splavnění řeky Moravy.
0: Na kulturním poli ho zajímaly praktické potřeby školství, výuka češtiny a české literatury.
1: Praktické křesťanství v tolerantním duchu hleděl uplatnit výborem z Bible, takzvanou příručkou pro křesťany.
0: Přeložil poučnou francouzskou Rozpravu o dětských nemocech.
1: Byl též autorem mravných propovídek pravdivými příklady utvrzených.
3: Ty ovšem vydal pod pěkným pseudonymem.
2: Jan z Kohoutových kamenců v Moravě.
0: Společně s Josefem Dobrovským ho zajímal široký rozhled po slovanském světě. Německy sepsal sborník Slavenka, zaměřený na slovanskou historii, státovědu a jazykovědu.
1: Do dějin probouzejícího se českého národního obrození se zapsal především svým doporučením české řeči a literatury, na které pracoval v Brně.
0: Obracel se v něm k daleko širší veřejnosti, než byla jenom vídeňská vysoká škola.
1: Chtěl promlouvat ke všem Čechům, Moravanům a Slezanům, kteří se dosud stydí za svou mateřštinu.
2: Řeč tak slavná byla ještě před několika lety tak velice zneuznána, že se dělaly dokonce návrhy, jak ji vyhubit a jak namísto ní zavést obecný státní jazyk, totiž němčinu. Byla to podivná myšlenka a příliš odvážná chtít vyhladit věc, která je sama o sobě tak nevinná, tak užitečná a potřebná. Kdyby byla naše mateřština bičem lidstva jako kobylky, snad by bylo možno pohřbívat nebo jako každý škodlivý hmyz vyhubit. Ale ona je posvátným dědictvím, které nám dal tvůrce proto, abychom ho jím, stejně jako německy a ve všech možných jazycích, chválili a velebili. K tomu má zde ještě domovské právo už od nepamětných časů. Lze ji tak snadno napadnout? Udělejte nemožnost, páni navrhovatelé. Vyhubte bytost, která...

0: kterou určil tvůrce k životu. Vyhubte hmyz, který nás otravuje a trápí. Vyhubte krokodýly, kteří rdousí lidi, nebo dravé lvy. Můžete to? Či vyhubil už snad někdo nesčetnými mravoučnými knihami a kázáními některou z nejošklivějších neřestí, které jsou mnohem horší než krokodýly a zmije? Je už vymícena otcovražda, bratrovražda, vražda dětí, válečná zuřivost, křivopřísežnost, šikanování a pletichářství, licoměrnost a pověry? To jsou mnohem důležitější věci a to první, na něž by se měla vztáhnout vyhlazovací ruka.
1: Hanke se stal na Moravě vůbec prvním neohroženým obráncem českého jazyka.
2: V Čechách měl jenom dva současníky. Hraběte Františka Kinského a Františka Martina Pelcla.
1: Ani oni, ani Hanke to neměli lehké.
2: Vládní politika směřovala k vytváření silného, jednotného, centralizovaného státu. Jehož společným administrativním jazykem by byla němčina.
3: Pan Hanke si jako fanoušek Josefa II. Svůj vzor značně idealizoval.
2: Česky se sice smělo vyučovat, ale jenom na triviálních školách, zřizovaných při každé faře. Na nich se děti měly naučit číst, psát a počítat.
1: Nově zakládaným normálním školám byla určena jako vyučovací jazyk němčina.
2: Naštěstí uznal i sám budovatel normálních škol, opat Felbiger, že němčinu si mohou snadněji osvojit děti z jiných národností, když se jim aspoň na začátku výuka dostane v jejich mateřštině.
1: Pro normální školy byly tedy povoleny i české učebnice.
0: Jestliže česká řeč byla vystavena takovým nebezpečím zvnějška, jaký div, že se s ní mnohem líp nenakládalo v její vlastní otčině. Především se prokazovalo cizím jazykům tolik cti, že se zapomínalo na svůj vlastní, mateřský. Všemi jinými se mluví ještě dnes obratněji než mateřštinou. Ta se jen breptá. Za to je slyšet miliony Francouzů, Angličanů a Sasů. A když se ještě tu a tam mluví česky, jaký to slyšet ubohý žargon. V jediné promluvě najdeš často 3-4 cizí slova. A tak i nejmenší spisy a články nabubřelé a plné ukořistěných slov. I venkovští statkáři cpou všude francouzská slova. Říkají pardieu, to jsou krásný fixle, to je galantský švimer, náš hercog nemá krásnější ekvipážu, či je ten vizaví, co se v něm ta dáma veze, to je komtesa ze Štiftu, parbleu, to je šarmanská dáma, jak má krásněnou frizuru a vysoký šup. Páni mniši a svědčtí kněží házejí kolem sebe latinskými drobky, například vivat náš pan reverendissimus archiepiskopus. Ten jeho sekretář má suadam něco fajn a je hrozný komplementista. A pan přednosta zase trousí, ten člověk je kriminalista.
3: Pan přednosta chtěl říct kriminálník.
0: Furt s ním do areštu. Hej, audiat amtstreiber. Udělat stran toho kriminalisty relací do krajsamtu. Adresu já sám napíšu. A tak to jde přes učitelovu námahu s nalezenci od pána dolů až po selskou chatrč, kde slyšíme vůbec ne zřídka žalostivá slova. O nešťastná exekúcia, o nešťastný foršpan, horší ještě než robota, horší nežli trankštajer je. O tempora, o mores. Nuž, přestaňte, krajané, přestaňte už konečně rabovat cizí řeči. Vždyť ta naše má nemalou zásobu vlastních slov, ba co dím, má jich přebytek. Což to není pošetilost a marnivost vyhnaná do nejvyšší míry chtít se chlubit cizími věcmi a domácí své vlastní tím kazit a hyzdit? Jakou to řečí budeme nakonec mluvit, potrvá-li tak dále? Hatmatilkou již nebude brzy nikdo rozumět a která bude znít hůř než hotentocké kdákání? A konečně, jakýma očima se na nás budou dívat naši předkové, pradědové a dědové, až se před nimi jednou objevíme tak zvrhlí, tak zohavení? Hamba vám, nemravní synové, zvolají. Vy jste zašlapali přirozená práva, která jsme vám nezáludně zanechali. Proměnili jste čistý, citlivý jazyk mateřský na ubohý, neduživý, nevkusný žargon, pokažené, nesrozumitelné nářečí. Pokryli jste prostý, jednobarevný kabát, v němž jsme my získali čest a slávu tolika strakatými záplatami, že se podobá víc šaškovské haleně než starému důstojnému kabátci. Jen k tomu ještě chybí zelený klobouk a pak už vás nikdo nepozná. Uvalme na lapání cizích slov neprominutelné clo, jeden z nejcitelnějších trestů.
3: Znovu hledám datum, kdy tato slova vznikla. Byla aktuální v roce 1783, když je Jan Alois Hanke ve Vídni vydal. Proč nám však pro Boha říkají cosi palčivého i dnes? Že by to byla náhoda, tak tomu nevěřím.
1: Největší slávu prožil za vlády Josefa II. Jeho věrný stoupenec a rozvinul tady i bohatou spisovatelskou činnost.
2: Když byl pověřen revizí a likvidací klášterních knihoven na Moravě, plnil tento úkol tak horlivě a radikálně, že si vysloužil značnou nenávist a brzy po smrti Josefa II. Byl ve svých pouhých 40 letech předčasně penzionován.
1: Až do konce svého života se potom věnoval tiché vědecké práci v oblasti slavistiky, slovanských jazyků a literatur.
2: Před koncem své životní dráhy se uchýlil s rodinou do Prostějova.
3: To už bylo jeho jméno ozdobeno za vědecké a organizační zásluhy aristokratickým titulem šlechtic z Hankensteinu.
2: Jan Nepomuk Alois Hanke z Hankensteinu zemřel 26. března 1806 v Prostějově. Měl 55 let.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 618. schůzka s toulkami českou minulostí, 619. s podtitulem Ještě jednou drobty na stole doby josefínské uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
7: Dobrý den. Jasné,
0: osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
9: Je to pondělí a my se podíváme i dnes na události uplynulých dní. Ve vysílání je dnes se mnou politolog Lukáš Jelínek a řeč bude o tom, jak se hledají peníze do státního rozpočtu, o tom, proč sudetoněmecký sjezd v Brně vyvolává takové vášně a taky o tom, jak moc veřejnost sledovala osud lebky svaté Zdislavy. Dobrý den.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
9: Pane Jelínku, tak málo co se v posledních dnech skloňovalo tolik jako termín rozpočtová pravidla. Ta slouží jako mantinely pro hospodaření s veřejnými penězi a brání vzniku nadměrných dluhů státního rozpočtu. Jedno z nich třeba říká, že schodek rozpočtu nesmí přesáhnout pro daný rok určité procento HDP. A právě tahle pravidla si koalice ve sněmovně před víkendem upravila. Obranné výdaje nad 2% HDP se teď nebudou počítat do výdajů a stejně tak tam nebudou investice do strategické infrastruktury, jako jsou dálnice, energetické stavby. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Co na to řekne Senát, uvidíme. Co na to říkáte vy?
10: Tak krásný den vám i posluchačům. Já mám takový pocit, že jsme svědky vlastně stále stejného příběhu, a to ve dvou rovinách. Jedna je ta legislativní, kdy sledujeme snahy jakékoliv vlády prosadit svoje úmysly co nejrychleji, s co nejkratší diskuzí, když už mají pocit, že ta debata trvá příliš dlouho, tak se stanovují pevné časy, pevné termíny pro hlasování, což se samozřejmě nelíbí té opoziční straně, takže se podávají námitky k ústavnímu soudu a je to pořád do kolečka. Myslím si, že tady toto je něco, čeho by se měli do budoucna začít politici vyvarovávat dřív, než je klepne ústavní soud přes prsty nějak výrazněji, nebo dřív, než dojde voličům, že vlastně ani politici nejsou schopni pracovat podle svých pravidel, která si přijali. A druhá ta rovina, to je samozřejmě je ta rovina rozpočtová, protože já sice rozumím tomu, že každá vláda chce nakládat s veřejnými prostředky podle svých představ, podle toho, co naslibovala svým voličům, a že každá vláda je strašně sešněrovaná tím, že 96% těch výdajů ze státního rozpočtu jsou mandatorní, tedy dány zákonem, a my sledujeme prakticky každé volební období pokus ještě něco dalšího přiřadit k těm mandatorním výdajům, takže za chvilku se možná dostaneme i k té stovce a poté se velmi těžko hospodaří s tím zbytkem, pokud chcete vydávat nějaké prostředky, ať už na obranu nebo na investice, ale nemyslím si, že by zrovna tady v této věci postupovala vláda tím nejšťastnějším způsobem, protože dobře pochopím, že vyčleníme obranné výdaje na 2% HDP ze schodku, teďka se budou vyřazovat investiční výdaje, tedy především na dopravu, ale příště to můžou být další investiční výdaje, někoho může napadnout do budoucna vyřazovat sociální výdaje, výdaje nad rámec mandatorních výdajů z toho schodku. Prostě tady v tomhle tom může být kterákoliv sněmovna nakonec suverénem, která podle toho, jak si to sama bude chtít upravit. A nedává to smysl, protože ty schodky se stejně budou dál prohlubovat a jestli něco do toho budeme započítávat nebo ne, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že něco jiného je schodek státního rozpočtu, něco jiného jsou veřejné schodky, do kterých se započítává všechno a tam už prostě nikdo ten dluh neutají. Takže jediná cesta z mého pohledu je, že začnou politici uvažovat nejenom o výdajích ze státního rozpočtu, protože už se ukazuje, že takové ty vždycky slibované škrty a úspory a propouštění ve státním aparátu nestačí a že se začnou zaměřovat i na tu příjmovou stranu rozpočtu, jak jim doporučuje celá řada ekonomů. Dokonce existují nejrůznější scénáře akademických pracovišti, jak by se měla udělat daňová reforma. Jenže politici, ať už levicoví nebo pravicoví, se jakýchkoliv změn obávají, snaží se tady toto téma vymlčet a raději chytračí takovým způsobem, že už to přestává vlastně běžný lidský rozum chápat. Takže tady si myslím, že jsme svědky strašně velké nezodpovědnosti té politické reprezentace.
9: Jak dostat peníze do rozpočtu, tak samozřejmě to jde právě zvyšováním daní, tak je to opravdu dnes něco, co prohrává volby?
10: My jsme si to nevyzkoušeli dlouho, protože...
9: Ono no, minulá sice... vláda nějaké daně zvýšila, ale, ano, ale minimálně jako, právnickým osobám.
10: Ano, řekněme si, ale že to bylo velmi nepatrné zvýšení firemních daní, ale v tuto chvíli asi na místě snížit zdanění práce a zvýšit zdanění spotřeby, majetku, obzvlášť tedy luxusu. Podle těch různých scénářů daňových reform existují takové modely, které by se těch nízkopříjmových nedotkly, středních vrstev minimálně, ale platili by ty náklady samozřejmě lidé, kteří mají vysoce nadstandardní příjmy, nebo firmy, které mají vysoce nadstandardní příjmy, které to často ani nepoznají, ten vyšší odvod daňový. Takže tam si myslím, že je to jenom věc politické debaty a schopnosti vysvětlit to voličům. A to já si myslím, že nakonec, kdyby někdo přistoupil k té debatě otevřeně, ale s voliči mluvil na rovinu, takže by to zdaleka nemuselo znamenat porážku ve volbách, protože přeci jenom u nás tou nejsilnější skupinou je ta střední vrstva, nižší střední vrstva. Často skutečně ty volby rozhodují lidé, kteří jsou na tom ekonomicky špatně, zvlášť když, tak jak jsme to viděli v těch posledních sněmovních volbách, se dokáží zmobilizovat i ti, kteří se o politiku nezajímají a jdou hlasovat z protestu, tak to jsou často voliči, kterým by naopak chytrá daňová reforma mohla pomoci, ale to, že my tady máme, možná to souvisí do jisté míry s tím, že se nám tady rozpadlo to dělení politických stran na klasickou levici, klasickou pravici. Sice řekněme, že levicové voliče i ty výdaje ze státního rozpočtu nejraději nebo nejaktivněji obhospodařuje hnutí ANO, ale zároveň víme, že hnutí ANO je do jisté míry hnutí oligarchické, vzniklé kolem miliardáře, který asi nebude mít zájem na tom, aby se těm nejúspěšnějším nebo nejvýše příjmovým skupinám zvyšovaly daně. Takže tam se dostávají i ty některé politické strany nebo hnutí do určitého sporu nebo do určité křeče a potom neví, jestli spíše reprezentovat své vlastní zájmy nebo zájmy svých voličů, ale dříve nebo později se stejně podle mě ani těm daňovým změnám nevyhneme.
9: Navíc si vláda teď ještě přidala do výdajů další položku, protože od premiéra i ministra obrany v minulém týdnu zaznělo, že vláda dá nakonec do rezortu obrany navíc těch 20 miliard, a to ještě před červencovým summitem, na to, aby splnila ten 2% závazek. V tom jí ovšem ta úprava rozpočtových pravidel nepomůže, protože ta může třeba platit nejdřív od příštího roku. Tak víme my, kde chce vláda ty peníze tedy vzít?
10: Možná se pletu, možná jsem neposlouchal Karla Havlíčka pozorně, jak to vysvětloval minulý týden na tiskové konferenci po vládě, ale já jsem tomu rozuměl tak, že těch 20 miliard se poschání po různých rezortech, že to vlastně nebude žádných 20 miliard navíc, ale že to budou už v tuto chvíli započítané výdaje, které se ale z jiných rezortů přesunou pod ministerstvo obrany, protože Severoatlantická aliance se rozpočtem ministerstva obrany nějak hlouběji nezabývá. Ten už je prostě brán dán tak, že se jedná o obranné výdaje, takže když se tam převedou, nebo když se tam vláda pokusí převést výdaje z rezortu dopravy nebo z rezortu zdravotnictví, tak je asi docela slušná možnost, že by to mohla Severoatlantická aliance akceptovat. To je možná také jeden z důvodů, proč vláda angažovala Jakuba Landovského jako nového zmocněnce vlády právě proto, aby svým způsobem umetal cestičku do těch aliančních struktur a aby dokázal kvalifikovaně říct, co by ještě tak projít mohlo a co by už projít nemuselo. Takže z tohoto úhlu pohledu je to zase takový trošku účetní trik a je jenom otázka, jestli projde nebo neprojde. Dobrá zpráva je těch posledních týdnů nebo měsíců, že už to téma Babišova vláda bere vážně, že už Andrej Babiš neříká jenom, že chce mír a že ty výdaje jsou něco vedlejšího a že to někde partnerům na to vysvětlí. Už vidíme tu snahu prostě alespoň uvažovat o tom, jak posílit některé ty výdaje do infrastruktury související s armádou, když Andrej Babiš hovoří o rozšíření letiště v Karlových Varech nebo v Mošnově, což by zase to navýšení mohlo být pokryto z těch, což to navýšení by mohlo být nakonec akceptováno jako obranný výdaj, stejně tak jako ty úvahy o nové pražské vojenské nemocnici. Sice nevím, nakolik to pomůže pražskému zdravotnictví, když jsme slýchali, že je potřeba postavit nějakou rozumnou protiváhu na pravém břehu Vltavy proti Motolu.
9: Teď už se mluví o Vinohradech.
10: Ano, teďka se mluví o Vinohradech, teďka je to zase najednou všechno jinak. Já když jsem před časem ležel na Bulovce, tak jsem se tam povídal s některými zdravotníky, kteří říkali, že tam čekají už léta, kdy se vlastně ta zajímavá lokalita s výhledem na Prahu prostě rozprodá nebo předá developerům, a jenom, že je otázka vlastně, kam tu nemocnici nakonec přesunout, aby skutečně ta spárová oblast byla obsloužena dostatečně. Takže to je další ukázka vlastně jistého chytračení, protože na vojenskou nemocnici nám nejspíš nějakým způsobem na to uzná, ale potřebujeme ji skutečně, když už máme jednu v Praze, jednu v Brně, jednu v Olomouci a specializovaná infekční nemocnice zarůstá v Těchonině v Orlických horách. A potom ještě další ukázka, to už vysvětloval Karel Havlíček celkem přesně, když se postaví most, tak na ten, tak výdaje na něj nám na to neuzná, ale když ten most bude zpevněný, aby po něm mohla jezdit těžká technika, tak ty výdaje navíc, tak ty naopak zase už uznány budou. Takže tady tímto způsobem se to bude nějakým způsobem skládat. Je dobře, že už alespoň tady tímto směrem začíná ta vláda uvažovat, ale někdy mám takový ten pocit, že je to přístup podle té zásady, aby se vlk nažeral a koza zůstala celá. A jestli to bude vnímáno jako poctivý přístup, anebo jenom jako určitá kličkovaná, to je potom věc druhá.
7: Jak to vidí
4: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
9: A dnes je jím politolog Lukáš Jelínek. 22. května se v Brně poprvé v Česku koná sudetoněmecký sjezd, a to v rámci festivalu Smíření. A vypadá to, že něco, co mělo původně přispět k dalšímu zlepšení česko-německých vztahů, se stalo spíš rozbuškou. Vládní poslanci dokonce odhlasovali, že s akcí nesouhlasí a vyzývají k jejímu zrušení. Opozice se na protest proti hlasování, tedy proti tomu hlasování té schůze nezúčastnila a považuje to za rozdmýchávání nenávisti. Existuje tu podstatná část lidí, která má stále averzi k sudetským Němcům, nebo to spíš byl ten politický tah, původně tedy SPD, zveličit ten problém, na kterém můžu získat u svých voličů nějaké politické body?
10: Řekl bych, že je tu část lidí, ale že není podstatná, ale že je natolik asi zajímavá pro strany typu SPD a jí podobné, aby se na tyto voliče obraceli a aby se pokoušeli nějakým způsobem je mobilizovat nebo ještě radikalizovat. Politici mají pocit, že to téma, když se šikovně, emotivně uchopí, takže to může fungovat. Konec konců v prezidentské volbě to Miloši Zemanovi v souboji s Karlem Schwarzenbergem zafungovalo, tak patrně si myslí Tomio Okamura, že by to mohlo zvednout i ty současné preference SPD, když jeho hnutí toho příliš neprosadilo do vládního programu nebo do té praktické vládní politiky, protože zůstáváme v NATO, zůstáváme v Evropské unii, podporujeme
9: referendum
10: dál Ukrajinu. Referendum bude jenom v takové nejspíš podobě nějaké zvláště obšírné nebo radikální. Takže tady existuje vlastně celá řada věcí, které nedokázal SPD svým voličům splnit, takže alespoň se snaží rozvíjet ty kulturní války, a když už úplně třeba nefungují uprchlíci nebo Ukrajinci v Česku nebo Romové, tak teďka bude zase na nějakou dobu fungovat vlastně to zdůrazňování těch sudeckých Němců, ale nemyslím si, že by to bylo téma pro nějakou širokou veřejnost, protože nejenom proto, že ten čas už postupuje a ty starší pamětnické generace pomalu odcházejí, ale dokonce mám pocit, že i ty pamětnické generace jsou už mnohem smířlivější než často ty skupiny, které válku nepamatují, ale nechají se Tomiem Okamurou radikalizovat, a myslím si, že úplně nejlepší by bylo, kdyby si politici tady podobných akcí, když už nechtějí k ním nějak pozitivně přispět, tak aby si jich nevšímali nebo aby přistupovali k ním způsobem, buď v Brně vítán každý, kdo přichází s dobrými úmysly, a je jedno, jestli přicházíš z Česka nebo z Německa. Ostatně to, že se na té akci potkají nejenom sudeční Němci, ale že v tom doprovodném programu se budou konat akce, které budou připomínat holokaust, které budou připomínat tragédii před Kounicovými kolejemi v Brně, že se tam setkají, že se tam setká vlastně syn Nikolase Vintna s těmi účastníky, že tam přijede jedno z posledních ještě žijících Vintnových zachráněných dětí, že tam bude celá řada bojovníků proti fašismu, tak v takovéto atmosféře nebo v takovýchto souvislostech mi vůbec nedává vlastně ta akcelerace těch negativních emocí ze strany nejenom SPD, ale i některých dalších politiků nebo nějakých dalších společenských skupin vůbec žádný smysl.
9: No, sudetoněmecké sdružení zastupuje zájmy odsunutých sudeckých Němců, ale ono se během let významně proměnilo. Ten přelom byl možná rok 2015, kdy sdružení vypustilo ze svých stanov zmínky o usilování o vrácení majetku, který byl sudeckým Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován, nebo i o odškodnění, i ten právní nárok na domovinu. Tak jaké jsou vůbec teď zájmy sudeckých Němců směrem k Česku?
10: Myslím si, že nejlépe je to poznat, když si člověk procestuje některá místa v pohraničí, kde existuje velmi dobrá spolupráce těch obcí, ale i zároveň těch lidí, kteří v současnosti žijí na českém území, a těch rodin, které tam žili v minulosti a které dojíždějí, přijíždějí nejenom vzpomínat, nejenom na hřbitově, ale často mají tendenci investovat nebo pomáhat vlastně rozvoji těch českých příhraničních regionů, protože přeci jenom ještě když se podíváme do, dejme tomu, Krušných hor, tak je trochu rozdíl, nebo docela rozdíl, když se podíváme na to, jak vypadá ta česká nebo ta německá strana. To si myslím, že je nejhezčí ukázka toho, že v těch místech, kde ta atmosféra byla vždycky nejžhavější, takže tam ty emoce postupně vyprchávají a přenášejí se často tam, kde v tuto chvíli jsou podle mě úplně zbytečné, jako třeba do Poslanecké sněmovny, jak jsme viděli na té mimořádné schůzi. Podstatné je, že sudetoněmecké krajanské sdružení se dávno vzdalo jakýchkoliv majetkových nároků, že samozřejmě říkají, že nemůžou souhlasit s Benešovými dekrety, na jejichž základě přišli o svůj majetek a museli opustit své domovy, ale zároveň vnímají, že je to něco, s čím už se historicky nehne, protože Česká republika postavila na Benešových dekretech i svůj právní řád, byť v současnosti říkáme, že jsou vyhaslé, takže dokonce to není ani tak žhavé téma, jako třeba mezi Slováky a Maďary. Prostě myslím si, že v roce 1992 česko-německou smlouvou a v roce 1997 česko-německou deklarací se podařilo všechny ty státně právní věci vyřešit a už zbývá jenom prostor pro vedení dialogu nebo pro rozvíjení nějaké společné historické paměti, do které by se měly dostat nebo měly vejít jak zločiny nacismu, tak i to, co se odehrávalo při těch divokých odsunech z České republiky. A o tom všem jsou připraveni velmi smířlivě sudečtí Němci hovořit. Konec konců Bernd Posselt je jedním z předních členů bavorské CSU. Je to demokratický politik, který lobuje za spolupráci na půdě Evropské unie. Staví se proti neonacistickým proudům v Německu, proti těm, které často mají tendenci spolupracovat i se SPD nebo českými radikály. radikály. Takže nemyslím si, že by v tuto chvíli hrozilo jakékoliv riziko od sudeckých Němců. To riziko může hrozit jenom od nás, pokud se nebudeme schopni podívat na tu historii naprosto neskresleně. A včetně toho, že třeba z toho pohledu na do zrcadla ne všichni Češi budou mít nějak zvlášť velkou radost.
9: Oni Bernd Posselt, jehož rodina pochází z Jablonce nad Nisou, tuším předevčírem prohlásil, že Benešovi dekrety pro něj nejsou absolutně téma, že už ho v podstatě nebaví a že jsou mnohem jiné důležitější věci. Vy jste zmínil tu česko-německou deklaraci z roku 1997, kterou podepsal Václav Klaus. Ona obsahuje přesně i to, že Němci se vzdávají všech nároků na vrácení majetku na československém území. A musí to vidět i současný ministr zahraničí Petr Macinka, který byl pravou rukou Václava Klause. Přesto se teď Václav Klaus i on přidali k těm, kteří ten sudetoněmecký sraz v Brně kritizují. Proč to tak je podle vás?
10: On se, Václav Klaus, ani k té česko-německé deklaraci nějak moc aktivně sám nehlásil, protože sama jste připomněla, že to byl rok 1997 a už když se potom vedla kampaň volební v roce 1998, tak tam už se Václav Klaus výrazně znacionalizoval a začal zvedat i takové otázky, které souvisí s česko-německými vztahy, ale ta deklarace je především prací nebo výsledkem práce jeho tehdejšího ministra zahraničí Josefa Želence a jeho náměstka Alexandra Vondry, který velmi aktivně tu věc vyjednal a ta práce byla natolik pečlivá, že prostě Václav Klaus se k ní musel přihlásit. Konec konců byla to taková i pěkná symbolická událost v rámci česko-německých vztahů v okamžiku, kdy Česká republika si klestila cestu do Evropské unie nebo vlastně se zžívala i se členy Severoatlantické aliance. To, že Václav Klaus měl tendenci od okamžiku, když začal prohrávat volby nebo začala trošku slábnout ta jeho sláva, kterou kdysi stavěl na své ekonomické kompetenci, tak to je věc, která prostě se nese od těch 90. let až do současnosti a nejspíš se nějakým způsobem i dotkla Petra Macinky, takže v tuto chvíli má spíš tendenci hájit ten přístup Václava Klausa. Ale popravdě řečeno, tak jak už zaznívalo v těch předchozích letech často, že ti politici typu Václava Klause, Miloše Zemana už jsou do značné míry politiky minulosti, tak si myslím, že by tady s těmi politiky minulosti do té minulosti měly být uzavřeny i některé zbytečně rozvíjené emoce. Protože já vím, že je pro politiky jednodušší bojovat ty staré války než ty nové nebo budoucí, protože tam jsou ty výsledky nejasné a často musí jít mnohem vážněji z kůží na trh, tady vědí, že alespoň mohou obhospodařit část nějakého spolehlivého elektorátu, ale já si myslím, že možná ještě v tuto chvíli je to téma pro SPD, ale časem už to bude naprosto téma marginální.
7: Jak to vidí?
4: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
9: A ve studiu je politolog Lukáš Jelínek. My jsme v Česku v minulém týdnu sledovali velmi neobvyklé až kriminální drama. Hlavní roli hrála lebka svaté Zdislavy, kterou pachatel ukradl před mší přímo z kostela v Jablonem. Zdislava byla svatořečená v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. Policie pachatele dopadla, lebka, kterou pachatel zalil do betonu a chtěl jí pohřbít v řece, se vrátí do kostela v Jablonem. No a pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl, že je na místě pachateli odpustit, což ovšem nevylučuje spravedlnost, která je v rukou státu. Tak jak se církev podle vás postavila k celému tomu incidentu?
10: Myslím, nechci církev soudit, nejsem jejím příslušníkem, ale myslím si, že ten přístup byl zaprvé velmi otevřený a byl přesně takový, jaký si ta událost podle mě zasluhovala, protože já jako čtenář nebo divák nejrůznějších mysteriózních příběhů jsem byl strašně zvědavý, co se bude dít dál, tedy kromě toho, že to byla otřesná věc, že někdo tady tímto způsobem jakoby znesvětí takovouto relikvii a ten příběh nakonec byl opravdu velmi, velmi záhadný s celou tou lebkou a my můžeme být jenom rádi, že se vyřešil takto rychle, ale to, že se velmi rychle postavili také před kamery a mikrofony, jak arcibiskup Přibyl, tak jeho kolegové, že měli tendenci komunikovat jak s tím pachatelem, tak i s širší veřejností a to navíc takovými slovy, které prostě nepřipomínaly nějaké kázání, ale slovy často velmi civilními, otevřenými, lidskými, což si myslím, že může panu Přibylovi přinést, pokud to tak můžu říct, body nebo v okamžiku, kdy bude posuzován nebo porovnáván se svými předchůdci, s ikonickými arcibiskupy Vlkem nebo Dukou, tak v tuto chvíli vidíme spíše takového civilního reprezentanta katolické církve, který si na nic nehraje, ačkoliv má velmi slušné, dobré vzdělání, tak přeci jenom se chová tak, aby mu i jeho věřící nebo farníci rozuměli. A z tohoto úhlu pohledu si myslím, že ta komunikace dobrá byla. Otázka je, co se bude dít dál, protože my potřebujeme, aby tady zároveň byly otevřené kostely a přístupné lidem, zároveň, aby ty nejcennější památky byly asi pečlivěji chráněny, to znamená, že aby se i nějaká technika objevila mnohem vyspělejší v kostelích a aby se do toho investovalo, ať už ze strany církve nebo ze strany státu, to může být ještě velmi vážná debata na tohle téma. Takže si myslím, že ta velká část práce ještě jak před církevními hodnostáři, ale i před lidmi ze státní správy zůstává, aby se podobné události neopakovaly.
9: My máme ještě poslední dvě minutky, tak se chci zeptat, my jsme právě na tu krádež neviděli žádnou politickou reakci na rozdíl od incidentu na fotbalu v Edenu. Přijde to ještě, nebo věřící nejsou až tak v hledáčku politiku, i když si pamatuju sošku Jezulátka v kapse současného premiéra před minulými volbami, tuším.
10: Taky jsem čekal, jestli se Andrej Babiš do Jablonného nevypraví, ale na tomu čas nezbyl. Možná, že politici více rozumí, nebo asi bych tomu věřil, že víc rozumí fotbalu než věcem, které souvisí s církví nebo s náboženstvím, a je to škoda. Druhá věc je, že asi na fotbalových stadionech větří mnohem více voličů, které můžou oslovit, než voličů v kostelích, kteří jsou přeci jenom trošku zdrženlivější a hůře se s nimi manipuluje. Ale v okamžiku, kdy se hovoří o tom, jak by se mělo investovat právě do zabezpečení stadionů a co všechno by se mělo hlídat, kontrolovat, jak by se v tom měl angažovat stát, že okamžitě vznikla pracovní skupina v poslanecké sněmovně, aniž by potom kdokoliv volal, tak tady ta iniciativa sice byla na jedné straně pěkná, ale právě v tom srovnání s tou krádeží lebky svaté Zdislavy, tak si myslím, že se ukazuje, že i ta práce, které se politici věnují, je často selektivní, že si vybírají to, co se jim hodí a co se může hodit při oslovování voličů, a možná to jenom ukazuje i jakousi povrchnost, jaká v současné politice vládne.
9: Říká politolog Lukáš Jelínek, který byl hostem dnešního pořadu Jak to vidí, zítra tu bude se mnou ředitel výzkumné agentury NMS Jakub Bakule a mluvit budeme o tom, co trápí české rodiny. Věra Štychrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
7: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude historik a ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Jak se proměňovala práce policie v průběhu dějin? Proč nás tak fascinují skutečné kriminální případy? A co nám může historie zločinu říct o společnosti, ve které žijeme?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: That's Jazz. Přátelé, vítejte v klubu Evergreen na vlnách Českého rozhlasu Dvojka.
1: Vítejte ale taky na Columbus Circle v New Yorku, jen pár kroků od Central Parku, tedy na adrese, která se stala světovým centrem jazzu a současně i hudebním domovem muže. Jehož jméno se stalo takřka synonymem slova jazz, ale taky synonymem muzikantské noblesy, kázně, energie, tradice, swingu a odvahy mluvit o hudbě jako o věci veřejné.
0: Dnešním hlavním hostem bude současný jazzový král, trumpetista, skladatel, kapelník, pedagog, globální ambasador jazzu a také hudební mírotvůrce Wynton Marsalis.
1: V úvodu jsme ho slyšeli po boku úžasné Diane Reeves v písni Feeling of Jazz, která krásně vystihuje vůbec to nejdůležitější. Jazz podle Wyntona není muzeální exponát. Je to život, je to pocit, prožitek přítomnosti, rozhovor, společné dýchání a taky způsob, jak být spolu a nacházet společnou řeč.
0: Wynton Marsalis se narodil v New Orleans v roce 1961 do slavné muzikantské rodiny pianisty a pedagoga Ellise Marsalise. První trumpetu dostal už jako malý kluk od legendárního trumpetisty Al Hurta. V 17 odešel do New Yorku studovat na Juilliard a brzy na to už hrál s Artem Blakeym a jeho Jazz Messengers.
1: A od té doby se vlastně nezastavil.
0: Ne.
1: Natočil desítky jazzových i klasických alb, získal 9 cen Grammy, stal se prvním jazzovým skladatelem, který obdržel Pulitzerovu cenu za hudbu a v roce 2001 ho generální tajemník OSN Kofi Annan jmenoval poslem míru.
0: Tím nejviditelnějším symbolem jeho práce je ale už téměř 40 let Jazz at Lincoln Center, New Yorkský House of Swing, dům swingu na Broadway a 60. ulici, instituce, kterou pomáhal budovat jako koncertní, vzdělávací, nahrávací i společenský domov jazzu.
1: A právě z tohoto domu letos přišla zpráva, že Wynton Marsalis po sezóně 2026 až 2027 předá funkci uměleckého šéfa další generaci. Z hudby ale samozřejmě neodchází, dál bude hrát, skládat, učit, předávat zkušenosti a připomínat, že swing není jen rytmus, ale také způsob vzájemného respektu.
0: Dnešní dramaturgie nebude úplnou encyklopedií jeho spolupráce se zpěváky, to by nám jeden klub Evergreen opravdu nestačil, ale nabídneme vám hned několik krásných setkání s vokalisty, která byste si měli vychutnat společně s námi.
1: A hned první série nás zavede k Williamu Nelsonovi. Country legenda, jazzové standardy, bluesový duch a Wyntonova trubka, to je kombinace, která by mohla leckoho překvapit, ale ona funguje naprosto přirozeně.
0: Začneme zpěvníkem Raye Charlese, pokračovat budeme hvězdným prachem a do třetice se přidá v klasice Making Whoopee i Norah Jones.
1: Společný jmenovatel? Dobrá muzika, swing a Wynton Marsalis.

0: Willie Nelson, Nora Jones a Wynton Marsalis. Tři rozdílné hudební světy, které se ale v jedné chvíli dokážou setkat u stejného stolu a mluvit společnou řečí.
1: A právě v tom je Wyntonova mimořádnost. On se nesnaží jazz uzavřít do vitríny a opatřit cedulkou nedotýkat se. Naopak, bere jeho pravidla, jeho historii, jeho bluesový základ i jeho swingovou disciplínu a ukazuje, že s ním může vést rozhovor country zpěvák, popová hvězda, operní pěvkyně, školní big band i mladý trumpetista, který právě drží svůj první nástroj v ruce.
0: Přitom nikdy neslevuje z kvality. Wynton Marsalis je přísný, ale v tom nejlepším smyslu slova. Věří, že hudba člověka kultivuje, učí ho poslouchat druhé, reagovat, spolupracovat a přitom nestratit vlastní hlas.
1: A přesně proto si ho tolik vážili a váží i zpěváci, kteří sami patří k největším vypravěčům americké písně. Jedním z nich byl Tony Bennett.
0: Tonyho jsme v klubu Evergreen v posledních letech připomínali často a právem. Jeho spojení s Wyntonem Marsalisem mělo zvláštní eleganci. Tony zpíval text tak, jako by vám vyprávěl příběh přímo do očí, a Wynton na trubku odpovídal neokázale, přesně, s úctou k melodii i k tradici Duke Ellingtona.
1: Poslechneme si dvě jejich setkání. Nejprve náladové Mood Indigo a hned po něm svižnou jízdu po newyorské trase, bez níž by jazz at Lincoln Center snad ani nemohl existovat.
0: Take the A-train.
1: Tyto dvě hudební lahůdky navíc můžete vnímat i jako předzvěst sedmidílné série zasvěcené letošnímu stému výročí Bennettova narození, kterou v klubu Evergreen odstartujeme už za týden.

0: tímhle metrem bych jezdil klidně celý život. Tony Bennett a Wynton Marsalis.
1: Styl, zkušenost, dobrý vkus a respekt k písni a jeden k druhému.
0: A když už jsme v New Yorku, v Jazz at Lincoln Center a pod patronátem Wyntona Marsalise, musíme se taky dotknout New Orleans.
1: Protože bez New Orleans by Wynton Marsalis nebyl Wyntonem Marsalisem a jazz by nebyl jazzem.
0: Wynton často připomíná, že jazz vyrostl ze setkávání kultur, z pochodu, tance, blues, duchovní písně, improvizace a hlavně z komunity. A právě proto se v jeho světě potkávají lidé napříč žánry, generacemi, barvami hlasu i pleti.
1: Následující nahrávka Diany Krall nás zavede na Basin Street, tedy na místo, které je pro jazzovou mytologii takřka posvátné. Živá atmosféra této výjimečné nahrávky nás zavede do světa, který Jazz at Lincoln Center pod Wyntonovým vedením tak dlouho pěstuje. Do světa, kde stará píseň znovu ožívá před posluchači.
0: A po Diane Krall přijde další dáma mimořádného hlasu i temperamentu. Dee Dee Bridgewater. Tentokrát společně s Hollywood Bowl Orchestra, Wyntonem Marsalisem a dalšími jazzovými velikány, včetně bubeníka Jeffa Hamiltona, v ellingtonovské klasice I'm Beginning to See the Light.
1: A to světlo, přátelé, v jejich podání opravdu uvidíte a hlavně uslyšíte.

0: Diana Krall, Dee Dee Bridgewater a Wynton Marsalis v hudebním prostoru, kde se Basin Street potkává s Ellingtonem a kde je úplně jedno, jestli právě stojíte v New Orleans, v Hollywoodu nebo v Rose Theater na Manhattanu.
1: Hlavní je, že to swinguje.
0: A že to má smysl.
1: V dnešním výběru samozřejmě nejsou ani nemohou být všichni Wyntonovi oblíbení vokalisté. Chybí třeba Marilyn May, kterou Wynton i publikum Jazz at Lincoln Center miluje pro její neuvěřitelnou vitalitu, humor, přesnost, talent a radost ze zpívání.
0: Chybí taky Ruben Blades, panamská legenda, zpěvák, herec, autor, politik a jeden z umělců, kteří dokazují, že jazzový duch se dokáže přirozeně potkat i s latinou a se španělsky zpívaným příběhem.
1: A chybí také celá řada mladých talentů, které Wynton Marsalis rád přivádí před široké publikum. Ne proto, aby se za ně schoval, ale aby jim otevřel dveře.
0: To je možná jedna z nejdůležitějších věcí, které po něm v Jazz at Lincoln Center zůstanou. Nejen nahrávky, koncerty a ocenění, ale především vědomí, že jazz je předávaná zkušenost. Od učitele k žákovi, od staršího muzikanta k mladšímu, od jednoho sóla k dalšímu.
1: Na závěr se vrátíme tam, kde jsme dnes začali. K Jazz at Lincoln Center, k Wyntonově orchestru a k Diane Reeves.
0: Zazní blip, blip, hravá, rytmická, ellingtonovská tečka za večerem věnovaným muži, který celý život připomíná, že jazz je radost, disciplína, demokracie, paměť i naděje.
1: Přátelé, moc děkujeme za návštěvu a už teď se těšíme na setkání příští.
0: Z klubu Evergreen se loučí Daša
1: a Jan Smigmátor.
0: Mějte se krásně, zachovejte přízeň Evergreenům
1: a zůstaňte věrni swingu, stejně jako náš dnešní vzácný host,
0: jazzový ambasador
1: Wynton Marsalis.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude režisér Jan Svěrák. Nosil nápad na film Pět švestek v hlavě dlouho nebo se zrodil rychle a nečekaně? Je některá reakce, které se obává, nebo to byla sázka na jistotu? Kdo z jeho rodiny se na natáčení nepodílel? A zopakuje se někdy natáčení na katamaránu, nebo stačilo? I na to se zeptám režiséra Jana Svěráka.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Ještě jednou, přátelé, přeju příjemný pondělní večer a zároveň vás zvu k poslechu 12. závěrečné části četby ze strhujícího románu o destruktivní síle sociálních sítí a pošetilých představách o štěstí a blahobytu. Románu Děti nade vše. Z překladu Alexandry Flimflové připravila Anna Smrčková, dramaturgie Marina Feltlová, účinkuje Dana Černá, režii má Lukáš Hlavica.

Kimi vyjde ven z bašty a zamíří ke stanici metra. Podařilo se jí setkat se s Klarou Russellovou, ale není si jistá, jestli ji dokázala přesvědčit. Neměla čas. Chtěla by jí vylíčit všechno od toho dne, kdy Elise Favartová přivedla do téhle skleněné budovy s labyrintem chodeb až do svých 18, kdy se rozhodla zajít sem znovu. Chtěla se zbavit svého hněvu, pocitu viny a smutku. Když pátrá po hezkých chvílích svého dětství, pokaždé pomyslí na Samiho. Právě on se jí vybaví. Její velký bráška. Dlouhou dobu se jim dařilo udržovat svůj vlastní svět, jenomže Happy Recre zvítězil. Sami vždy plnil matčina přání, nikdy neodporoval, pracoval tvrdě, nestěžoval si. Nenáviděla tu jeho poslušnost. Neuvědomovala si, co všechno musí bratr snášet, čím za to platí. Došlo jí to až teď. Tím, že jí ponechal prostor pro vzpouru, umožnil jí, aby sama unikla. Santiago Valdo už několik dní píše článek o rozmachu homingu. Čím dál víc mladých dospělých už nevychází z domova, pracují na dálku nebo už nepracují, už nechodí do divadla, do kina nebo dokonce ani do supermarketu. Konzumují výrobky, potraviny, kosmetiku, domácí spotřebiče, kulturní produkty, dodávané do jejich domovů a komunikují prostřednictvím stále sofistikovanějších rozhraní nebo videoher. Za tuto cenu se cítí bezpečně. Po dvou telefonních rozhovorech se samým Diorem si je téměř jist, že mladík vykazuje nejcharakterističtější příznaky takzvaného syndromu Truman Show, který byl poprvé pozorován v Los Angeles po roce 2000. Jeho název je odvozený z filmu Petra Weira z roku 1998. Santiago se tomuto tématu věnuje už dlouhou dobu. Pacienti se syndromem Truman Show jsou přesvědčeni, že jsou neustále natáčeni a že každá minuta jejich života se někde vysílá, v nějaké televizní reality show, na některé z platform určených ke sdílení, v hlubinách darknetu. Na tomto podvodu se podílí veškeré jejich okolí, přátelé, kolegové i rodinní příslušníci. Pacienti jsou přesvědčeni, že se na ně zaměřuje všeobecná pozornost a že je sleduje neviditelné publikum, čímž se jejich úzkost legitimizuje. V případě Samiho Diora porucha není založená na představách. Živí ji konkrétní a patrně traumatizující zážitky z dětství. Ve 20. patře Cheopsova věžáku na okraji čínské čtvrti zazvoní Santiago Valdo na dveře číslo 2022. Sami Dior otevře dveře. Po chvíli vzájemného pozorování ho konečně vyzve, aby šel dál. Vybavení bytu je omezené na to nejnutnější. Křeslo, stůl, dvě židle. Stěny jsou holé. Kdokoliv by se vsadil, že tu nikdo nebydlí. Sami Dior mu nabídne židli a posadí se proti němu. Mladík ho pozorně a podezřívavě zkoumá a Santiago chápe. Kontroluje, jestli nemá sebou nějaké zařízení na nahrávání nebo natáčení. Má přepadlé rysy, pod očima je vyhublý. Psychiatr se opře do opěradla židle v pozici naslouchajícího a nechá ho, aby promluvil. Nevím, pane doktore, jak z toho ven. Už nemůžu takhle dál být donekonečna sledovaný. Všude. Víte, že mě natáčejí už od mých 6 let? Moje matka... Santiago si všimne, že se mu trochu třesou ruce a pak ho úsměvem povzbudí, aby pokračoval. Měla pod palcem všechno, dlouhou dobu. Dneska ale už nemá kontrolu nad ničím. Dneska se celý můj život vysílá živě. Nevím kde a kým. Je docela dobře možné, že je to nějaká placená platforma. Sami... Rád bych se vrátil k pár věcem, abych pochopil, co se s vámi dnes děje. V dětství vás natáčeli pro kanál na YouTube, který provozuje vaše matka. Pak jste si založil svůj vlastní kanál, který fungoval hodně dobře, ale před pár lety jste s tím ze dne na den skoncoval. Co se stalo? Loni jsem potkal jednu holku. Chodila ráno na kafe do stejné kavárny jako já. Byla fakt kočka. A já si všimnul, že po mně kouká. Začali jsme si povídat, napřed u baru, pak jsme si domluvili rande.
Prvně v životě jsem měl pocit, že někomu můžu věřit. Jednou večer po pár pivech mi navrhla, abych šel k ní domů. Hlas se mu zlomil. Odkašle si, než promluví dál. Bydlela v takové velké garsonce. Když jsem vešel dovnitř, nejprve jsem uviděl ty hrnky. Měla celou sbírku vystavenou na poličce. Hrnky Happy Recre. S mými i s kými jinými fotkami, a to v podstatě v každém našem věku. I fotku mojí mámy. Měla taky diáře, plakáty, pera, pouzdra. Celou sbírku věcí vystavených jako v nějakém muzeu. Stichne. Dožene ho emoce. Santiago chvíli čeká, než se zeptá, jak jste reagoval? Rozbrečel jsem se. Nebyl jsem schopen slova. Odešel jsem od ní a už nikdy jsem pak nezašel ani do té kavárny. A nikdy jsem ji pak už neviděl. Napřímil se na židli. Týden nebo dva jsem byl tak vyřízený, že jsem nevylezl z postele. Žádné posty na Instagramu, žádná videa na YouTube ani na TikToku. Tenkrát to začalo, jsem si tím jistý. Mysleli, že to pouštím. Já si ale potřeboval dát akorát pauzu, jenomže oni to nevydrželi. Skontaktovali další lidi a začali mě pronásledovat. Za nějakou dobu mi došlo, že naverbovali i moje sousedy, správcovou a dokonce i některé moje kámoše. Kdo? Nevím. Vím ale, že jsou hodně dobře zorganizovaní a že jsou všude. Nedá se nikam schovat. A v té době jste smazal všechny svoje účty? Jo. A co vaše sestra, kde je teď? Poslední, co vím, je, že žije v Paříži, ale už se s ní nevídám. Jak si vysvětlujete, že jste se navzájem tak vzdálili? Nemá mě ráda. A vy ji máte rád? Sami je zaskočený. Najednou mu do očí vhrknou slzy. A pak si jako dítě zakryje rukama tvář.

Klara věnovala část dne vyhledávání informací o důsledcích aféry Diorových. Za pár hodin zjistila spoustu věcí. Telefonovala, kopírovala stránky, shromažďovala dokumenty. Materiál pro malý soubor, který by Kimi nepochybně zajímal. Zvolí na hodinkách číslo Kimi Diorové. Hned při prvním zazvonění mladá žena hovor přijme. Na druhý den mají schůzku. V kavárně na bulváru Raspaj, kterou Klara vybrala, teď sedí proti sobě. Klara se už podruhé vyrovnává s touhle vážnou a zachmuřenou mladou ženou. S jejím hněvem, jakoby těsně před výbuchem. Nejprve jí vysvětlila, že jí takové informace nemůže poskytnout, protože Kimi byla v době událostí nezletilá. Kimi by se měla normálně obrátit na správní komisi, která povoluje přístup ke spisům, což může nějakou dobu trvat. Klara popravdě ani nesmí využívat prostředky justiční policie k vyhledávání kontaktních údajů pro osobní potřebu. Kimin pohled na okamžik přejel stín. Nedokáže skrýt emoce, pomyslí si Klara a svůj úvod hned ukončí. Ale dobrá, jsou jisté případy, kdy se na to až tak nedbá. Dívka jí visí na rtech. Našla jsem dva protokoly z tvých výslechů, které provádělo oddělení ochrany nezletilých a také výslechy Elise Favartové. A zjistila jsem i, co s ní bylo dál. Když ji propustili z vězení, vzala si zpátky do péče svého syna, který byl po dobu vyšetřovací vazby svěřený její matce. Odstěhovala se do Morvanu, kde poznala svého nynějšího manžela, speciálního pedagoga. Ten pracoval a stále pracuje v zařízení, kam byl umístěn Ilian. Vzali se. Elise přijala jeho jméno. Narodila se jim holčička, teď je jí 5 let. Elise si našla práci na částečný úvazek v jedné lékařské ordinaci. Kimínou tváří proletěl letmý úsměv. Očividně se jí ulevilo, když slyšela takové zprávy. Dala jsem ti tam také pár souhrnných protokolů, které jsem psala a které popisují hlavní směr vyšetřování. A pak mám pro tebe ještě něco. Kimi ještě víc zpozorní. Našla jsem samého stopu. Nebylo to snadné, protože se opravdu snaží zmizet se vším všudy. Už měsíce se s nikým nesetkal, až na jednoho psychiatra, který ho 2x navštívil u něj doma. Nejsem si jistá, jestli se sami mu daří dobře. Dokonce si myslím, že potřebuje pomoc. Kimi popadne papíry a strčí si je do tašky. Pár vteřin zmateně těká pohledem po místnosti a potom se znovu podívá na Klaru. Sotva slyšitelným šepotem jí poděkuje. Pak vstane a odejde. Ten hněv tu nebyl vždycky. Objevil se v den, kdy Kimi chtěla vědět. Kdy začala pátrat. V den, kdy našla v tehdejších hlavních denících ty články o procesu s Elise Favartovou. V den, kdy z reportáží zjistila, že její matka se za celý proces na Elise ani jedinkrát nepodívala. Podle několika svědků naopak Elise celé ty dny marně hledala pohled své bývalé kamarádky. I tehdy, když ji se zlomeným hlasem žádala o odpuštění. Právě ve chvíli, kdy před několika měsíci při četbě narazila na tenhle detail, se v ní probudil hněv. Předtím byl němý, nebo měl jinou podobu, skrytou kdesi pod povrchem. Dnes večer Kimi dočítá spis, který jí svěřila Klara Ruselová. Nachází v něm svá vlastní slova, která pronesla jako malá holčička. To, jakým způsobem 2x vylíčila svůj týden strávený u Elise, ulevilo se jí. V těch protokolech je zaznamenané všechno. I její váhání, její odmlky, i to, jak k té mladé ženě přilnula. Popisuje tu jakési mezidobí bez konfliktů a beze strachu. V souhrném protokolu, který jí předala Klara, se uvádí, že hned první den po Kimíně návratu požádali její rodiče prezidenta dětí v ohrožení, aby neprodleně vrátil o něch 500 tisíc eur, které na účet sdružení poslali. Požadované video nezveřejnili, nic je nezavazovalo k tomu, aby jim svůj dar ponechali. Kimi zavřela složku. Hněv ji úplně ovládl. Melanie poslouchá ranní zprávy, které právě začaly. Po prvních pár novinkách se jí myšlenky vymknou a bloudí.
Myslí na svůj denní rozvrh, na to, jak by mohla změnit svou ranní rutinu, na smlouvu, kterou se chystá podepsat s jednou významnou značkou make-upu, na úhel kamery číslo 8, pro její profil mnohem lichotivější než 9, když hlas moderátora naráz protrhne bublinu, do níž se uchýlila. Právě jsme se dozvěděli, že bývalá hvězda YouTube Kimi Diorová žaluje své rodiče pro porušení práva na ochranu osobnosti, nerespektování soukromí a nevhodné postupy při výchově. Kimi Diorová je nyní už 5. dětským influencerem, který v době dosažení dospělosti podal na rodiče žalobu. K této informaci se vrátíme podrobně.

0: Věděl o tom a zatajil jí to? Nebo to byl ten doporučený dopis, který si na poště nevyzvedla? Ne, to není možné. Nemůže tomu uvěřit. Její malá Kimi je žaluje. Klara celý den sledovala online výcvikový kurz o neverbálním chování předcházejícím agresi. Po návratu domů si pustí rádio. Když otevře ledničku a pátrá po něčem, co by mohla sníst, upoutá její pozornost jméno Kimi Diorové. Přejde blíž k reproduktorům a poslouchá. Soudní spory vedené proti rodičům se netýkají pouze bývalých dětských hvězd. Mezi mladými lidmi stále více sílí trend odpojování se od sítí a omezování svých stop. Jak vstupují do dospělosti, řada z nich si uvědomuje, že už nyní jsou v digitálním prostoru zatíženi nadměrnými závazky, což je zbavuje naděje na anonymitu. Ve jménu práv na ochranu osobnosti a digitální čistotu se pak obracejí k soudu a požadují po rodičích, aby odstranili jejich fotografie nebo videa, které během jejich dětství postovali a tagovali na sociálních sítích. Někteří dokonce jdou až tak daleko, že požadují náhradu škody i z úroky. Slova se pak ujme novinářka, jejíž hlas je Klaře povědomí. Vraťme se k případu, který nás dnes společně zajímá, k případu Kimi Diorové. Žaluje své rodiče za porušování práva na soukromí a nevhodné výchovné postupy. Teď se obracím na vás, paní doktorko Corinne Buissonová. Co to přesně znamená? Z hlediska zákona právo na ochranu osobnosti, tedy i na soukromí a zobrazování dítěte, přechází až do 18 let na jeho zákonné zástupce. Jsou ochránci tohoto práva, nikoli jeho držiteli. Obecně platí, že rodičovská autorita musí být uplatňována v zájmu dítěte. Někteří rodiče si neuvědomují, že se jejich dítě narodilo s vlastním právem na zobrazování a chovají se, jako by ho vlastnili. Rodiče, které dnes předvoláváme k soudu, nejenže toto právo nechránili, ale u některých lze usuzovat, že je zneužívali. Připomínám, že v roce 2020 byl přijat zákon s cílem regulovat komerční užití obrazu dětských influencerů na internetových platformách. Znamená to, že zákon nesplnil svůj účel? Ne, to bych neřekla. Francie byla první, kdo přijal legislativní úpravu. Je to významný symbol. Umožnil vzkázat rodičům, pozor, nemůžete dělat cokoliv. Někteří se trochu stáhli, ale jak tomu často bývá, nestanovili jsme potřebné nástroje k vymáhání práva. Ale pokud jde o finanční stránku věci, přece jen došlo k nějakému skutečnému posunu. Pochopte, nebudu ve vašem rádiu rozebírat dopodrobna možnosti, jak obcházet zákon. Je jich mnoho a většina rodin, kterých se týkají, je brzy objevila. Teď se obrátím na vás, pane Santiago Valdo. Jste psychiatr a psychoanalytik a už dlouhou dobu varujete před negativními psychickými důsledky tohoto raného vystavování na veřejnosti. Můžete nám o tom říct pár slov? Tužby dítěte tu byly usměrňovány od nejútlejšího věku. Takže dospělý jedinec často nakonec uvěří tomu, že to byla jeho vlastní vůle. Ve skutečnosti neměl na výběr. Byl zajatcem citových pout, která ho vážou k rodičům, a brzy se k tomu přidaly i ekonomické závazky, protože většina takových rodin žila z těchto příjmů. Kromě toho tihle mladí lidé, kteří dnes podávají žaloby, museli předčasně čelit nárokům, jakým by se dítě podrobovat nemělo. Umět svádět, dělat reklamu, odpovídat fanouškům, mít pod kontrolou svůj image a tak dále. Mnozí z nich dnes za to platí vysokou cenu. Rozhovor vystřídá hudební přestávka. Klara toho využije a usadí se. Po skončení skladby se opět ujme slova moderátorka. Před několika měsíci dosáhl Pablo de Bos od své matky značného odškodnění, včetně zničení nebo zabavení veškerého obrazového materiálu, který se ho týkal. Matka natáčela a zveřejňovala všechny etapy jeho dětství. Pane Santiago Valdo, lze říci, že nedávné rozsudky ve prospěch dětí jsou dobrým znamením?
1: Ano, samozřejmě. Právo být zapomenut však uváděl zákon přijatý už v roce 2020. Pravdou je, že není vymahatelné. Obrazy těch dětí byly reprodukované a komentované do nekonečna.

Nikdy nezmizí. Jak víte, na internetu se nic nesmaže. Takže s tím nic nezmůže ani zákon. Klara vypne rádio. Ponoří se do svých myšlenek. Kimi se chystá navštívit bratra. Sami bydlí v jednom z těch věžáků ve 13. obvodu, které jsou vidět už z obchvatu, jak upřesnil, ve 20. patře. Nechtěl jít ven a ona ho jen těžko přesvědčila, aby ji pustil k sobě. V telefonu cítila jeho strach a nervozitu. Slíbila, že přijde bez kabelky a s prázdnýma rukama. Když vystupuje z nadzemního metra, proletí kolem ní krásný motýl. Stihne zahlédnout jeho měňavé barvy, okrovou a oranžovou, a pomyslet si, že dneska už jsou hodně vzácní, hlavně v téhle roční době. Tady v šedé městské zástavbě v tom spatřuje jakési znamení poezie či krásy. Ulice Dunois je hned vedle metra, vyťuká kód a vejde do věžáku. Jakmile zazvoní, Sami otevře dveře. Dívá se za ní, jako by si chtěl ověřit, že ji nikdo nesledoval, a pak ji vtáhne do pokoje. Usednou na židle u kulatého stolečku. Kimi se rozpovídá a vypráví o všech těch letech. O těch, co strávili společně, i o těch, která je od sebe vzdálila. Je to proud dlouho zadržovaných slov, chronologie se brzy vytrácí. Chce se podělit o vzpomínky, chce připomenout ty sladké chvíle. Chce mu říct, jak moc pro ní znamená, co díky němu mohla dělat. Chce mu říct, že pochopila, jak i on trpěl. Sami ji v tichosti poslouchá. Dívají se na sebe a už nic neříkají. A pak ji Sami vezme za ruce. Po otevřeným oknem vletí motýl, ten samý jako před chvílí. Kimi na okamžik napadne, že ji asi sledoval, a pak se vzpamatuje. To přece není možné. Hmyz krouží v paprsku světla nad nimi. V tom zaslechne slabé, sotva postřehnutelné bzučení. Vlastně si tím není tak docela jistá. Motýl vzlétne ke stropu. Kimi zdvihne pohled a na malý okamžik, je to divné, má dojem, že mezi jeho křídly zahlédla připevněnou malinkatou kamerku. Když se setmí, ráda si prohlíží svůj vlastní odraz v tmavé výplni prosklených dveří. Obvykle je to čas, kdy se usadí na pohovce před kamerou číslo 3, aby se podělila s fanoušky o svou náladu, dojmy a své postřehy k aktuálnímu dění. Dnes ale mlčí. Dnes neudělala nic. Už od včerejška nespustila žádný živý přenos, čímž vyvolala mezi svými fanoušky skutečnou vlnu paniky. Během pár hodin zaplavily všechny její kanály komentáři, otázkami a prosbami, v nichž každý vycházel z vlastních dohadů či vysvětlení. Není schopná odpovědět, je to nad její síly. Potřebuje tohle ticho. Z čeho vzniklo, neví. Už tak dlouho žije v hukotu, který musí sama vytvářet, aby uspokojila ty, kdo ji milují. Bruno nepřišel domů. Včera odpoledne, když se s ním několikrát bez úspěchu snažila spojit, jí nakonec sám zavolal a oznámil jí, že bude spát v hotelu. Nejprve jí napadlo, že ho tam zdrželi nebo že uvízl někde cestou, ale po nekonečném tichu, kdy slyšela jeho těžký, přerývaný dech, přiznal, že se už domů vrátit nechce. Řekl, je konec, Melanie, já už takhle dál žít nechci. Napřed si myslela, že špatně slyšela, jenomže on pak tlumeným, přidušeným hlasem stejnou větu zopakoval znovu. Je konec. Bruno, její základna, její pilíř, její nejvěrnější opora. Ale ne, to je absurdní, nesmí panikařit. Bruno prostě jen potřebuje malou pauzu. Není to navždy. Zítra se vrátí a proberou to. Trochu ji bolí hlava. A u srdce. Možná vypila až moc kávy. Dnes na ně Kimi podává žalobu. A to je skoro horší, než když se ztratila. Bruna to zasáhlo. To je vše. K smrti zasáhlo. Hroutí se. Má taky proč. Ale dostane se z toho. Tím si je jistá.
Název jejího příštího videa nesmí ani náznakem podlehnout smutku. Naopak, musí být pozitivní. Víc než jindy. Čelit bouři. To by byl úžasný titul. Nebo třeba jeden náraz větru nestačí, aby porazil strom. Promluví si s ním o tom. Tentokrát se rozhodnou společně. A život půjde dál, jako dřív. Všechno se dá do pořádku. Nemusí si dělat starosti. Všechno je v pohodě. Všechno je v pohodě. Všechno je v pohodě.

Tak se tedy uzavírá četba z románu Děti nade vše. Z překladu Alexandry Pflimflové připravila Anna Smrčková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová, četla Dana Černá, režii měl Lukáš Hlavica.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je člověk, který se vyzná a má v malíčku každou nepravost, která se stala v historii této země, a taky se vyzná v historii policejních a četnických sborů. Je to totiž historik a ředitel Muzea policie České republiky, pan Radek Galaš. Dobrý večer, děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý večer.
0: Tak, ale u vás to nebylo tak jednoduché, než jste se dopracoval vůbec k tomu, že jste se stal historikem a ředitelem, tak vy jste, když půjdeme do velkého pravěku vašeho života, tak vy jste havíř.
1: No je to přesně tak, já jsem vystudoval báňskou průmyslovku v Příbrami, to mi připomíná, že zrovna minulý týden to bylo 40 let od maturity, takže jo, já jsem původním povoláním horník.
0: A jak se to stalo, že jste konvertoval potom?
1: No, ona ta cesta byla zdánlivě krátká, protože já jsem fáral v podstatě od roku 86 do roku 90, ale on to byl fofr vlastně v závěru. Já jsem pracoval na dolech a mě ta práce ohromně bavila. Nejdřív jsem dělal úplně všechno, tak to každej tam musel v té době. A protože jsem měl průmyslovku, tak přišli s geniálním nápadem, hele, budeš dělat Steigera. Takže já jsem vlastně na přelomu 19-20 let najednou začal dělat důlního technika. A to mě taky bavilo, bylo to taky fajn. No jo, ale tam už byly ty třenice trošku jiný a já jsem potom začal mít malinko problémy se soudruhama, protože oni potřebovali naplňovat kvóty poměru dělnické třídy a pracující inteligence. Dělníků ve straně měli dost, ale té pracující inteligence měli velmi málo. No a furt chodili a hele, soudruhu, měl by si zvážit tu možnost vstoupit do strany, že? A já jsem jim říkal, víte, já nejsem ještě natolik zralý, abych dokázal nesl tíhu té odpovědnosti. No to mi vydrželo asi 3 roky, tuto vymlouvání, že jo. Až nakonec jsem teda seznal a ozval se asi gen, že by vůbec nebylo špatný zkusit něco jiného. A protože moji předkové dva byli u četnictva, u policie, tak jsem si řekl, že to prostě zkusím a nechal jsem se znáborovat ještě k tehdejšímu sboru národní bezpečnosti. No.
0: A váš dědeček, tuším, byl poměrně významný četník, tuším.
1: Ne, on vůbec, to byl úplně obyčejný četník, i když měl chvílemi zajímavé osudy, to určitě ano, ale byl to úplně obyčejný řadový četník, i když prošel vlastně od roku 1935 do roku 64 řadou míst a řadou i kritických míst, i bojů v roce 1938 a podobně, zapojil se do protinacistického odboje. Ku cti mu taky je, že ani on nikdy nebyl ve straně, bylo to kouzelný, i když ho z ní vyhodili v roce 48 teda.
0: Bez toho, aby v ní byl?
1: No, pak se mu omluvili dopisem, soudruhu Bajzi, omlouváme se, že jsme vás vyloučili ze strany, ve které jste nebyl. Ten dopis máme do dneška schovaný. Bylo to moc hezký, takže on byl úplně normální četník. V té době jsem vlastně ještě nevěděl, že bratr mého otce byl také u policie a on původně začínal jako obecní policista v Písku, ale v roce 1941 byl znáborován k takzvanému protektorátnímu praporu Čechy a nakonec skončil vlastně v tom totálním nasazení četníků na likvidaci náletů následků na Hamburg. Takže byl tam, ale po roce 1949 odešel do civil. No ale ty geny tam prostě furt nějak byly, no.
0: Měl dědeček radost? Dožil se toho, když jste ještě nastoupil k policii?
1: Dědeček se toho bohužel nedožil. Ten se toho bohužel nedožil, ale zase si myslím, že si kouká zhora. On to dotáhnul na vrchního strážmistra, já jsem to dotáhnul kousek dál, tak myslím, že tu radost má.
0: No jakou máte šarži?
1: Já mám šarži ve výslužbě, to není nic grandiozního, já mám plukovníka, takže, ale jo, mám ho rád a jsem na něj hrdej.
0: O historii rodinné, ovšem i té národní, policejní, se budeme bavit dále i po písničce.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

oči mě stále. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

kartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Milí posluchači, vítejte zpět na vlnách nočního mikrofora. Povídám si s historikem a ředitelem muzea policie, panem Radkem Galašem. Když jste nastoupil do služby, jaké byly vaše začátky u policie?
1: No, tak ty úplně první začátky, to bylo 1.3.1990 a to jsem nastoupil do Hrdlořez, říká se tomu údolí Dutých hlav, ale každý policista, aspoň ten můj vrstevník, tak prostě říkal zásadně pakárna. Takže jsme nastoupili na pakárnu, no a tam jsme byli vlastně rok, včetně řízený praxe, než nás udělali aspoň trošičku policisty. A ve chvíli, kdy už teda seznali, že můžeme udělat ty zkoušky, což jsme udělali, tak nás poslali rovnou do výkonu. Takže my jsme z té školy odcházeli rovnou přímo do výkonu na základních útvarech. A to byly takový ty první začátky. I když ty první moje doteky se zločinem, s tím reálným, tak vlastně bylo v době, kdy jsem sloužil u vojsk ministerstva vnitra, což byla podmínka ke vstupu, ke sboru. Tam jsem nastoupil v říjnu 89 a skončil jsem v únoru 90. Ale mezi tím byla amnestie, takže nás nasadili sem jako vojenský posily do Prahy, abychom pomohli vlastně policii zvládat veřejný pořádek. A to byly ty moje první doteky s tím reálným zlem, i když já jsem se s těma zločincema stýkal vlastně už předtím na dolech, protože většina těch mých podřízených byli lidi, kteří absolvovali výkon trestu odnětí svobody v různých cenových kategoriích.
0: A zažil jste nějaký takový případ, že jste narazil na zločince a je, nazdár, co tady děláš?
1: Tak to jsem ku podivu nezažil. Ku podivu ne, aspoň ne v té době. Tady na to jsem potom samozřejmě narážel až daleko, daleko později. To už jsem měl odslouženo, řekněme, 10-15 let třeba. Přestěhoval jsem se na jiný sídliště s rodinou. No a tam mě najednou začali potkávat moji bývalí klienti a samozřejmě úctivě zdravit. Ale byla to ještě jiná škola než dneska. No.
0: Vy jste nastoupil k policii vlastně, dá se říct, v těch nejšťavnatějších letech, které vás mohly potkat. Jaké to bylo, ty 90. léta?
1: No, 90. to byl prostě fenomén, že jo. A kdo je nezažil, neprožil, tak je asi těžko bude chápat. Byla to doba, kterou vlastně tady do té doby nikdo nezažil. To byl absolutní převrat úplně všeho, ať už politického režimu, ale především lidských hodnot, lidského chování, lidského přístupu a samozřejmě i té práce policie, protože najednou ta policie měla úplně jiný výzvy. A teď ono je úplně jedno, jestli to byli kriminalisté nebo pořádkoví policisté ve stejnokroji. Ty výzvy jsme měli všichni stejný. Ti zločinci, kteří byli zejména amnestovaní, kdybyste viděli, kolik zločinců mělo jeden základní argument, když jsme je chytali po jejich lumpárnách. Víte, kdo já jsem? Já jsem seděl s Havlem. Všichni seděli s Václavem Havlem samozřejmě, že jo. A my jsme vždycky říkali, no jo, příteli, to by Václav Havel musel sedět v letištní hale. Jo, kolik jich bylo. Takže ono to nebylo jednoduchý a hlavně ta doba byla oproti dnešní době dost násilná. Verbální útoky, které jsou dneska urážky policistů a podobně, tak my jsme tolik nezažívali, nás nějak moc neuráželi, až na výjimky, na nás velmi často rovnou útočili. Tomu jsme se museli samozřejmě přizpůsobit. Ta doba byl takovej nějaký trošku divoký západ po Česku. No.
0: Jaký takový nejdivočejší útok jste zažil vy osobně?
1: No, to byly asi dva. Ten první byl, když jsem chytal jednoho vraha v Kolovratech, který tam zastřelil kluka, jen tak prostě zastřelil kluka z Brokovnice. A to byl člověk, který, my jsme přijeli poměrně rychle na místo činu, a já jsem viděl, jak utíká, takže jsem se za ním, jako nejmladší z celý hlídky, my jsme tam byli tři tenkrát, tak jsem se za ním vydal, chytil jsem ho a on měl tenkrát snahu mě bodnout. Tahal nůž a to byl jediný okamžik v mým služebním životě, pán Bůh zaplať za ty dary teda, když jsem vytáhnul zbraň a byl jsem rozhodnutý stoprocentně a to byly vteřiny, to možná ani vteřiny nebyly, jí použít. A byl to okamžik, kdy on tahá ze zadní kapsy velký nůž. Já jsem věděl, že zastřelil kluka, měl plný kapsy nábojů ještě a podobně. A říkám, zvedni tu ruku s tím nožem a seš mrtvej. Ono v takovýchhle mezních situacích vám moc nefunguje takový to jménem zákona a vykání a buď hodné, nebo buďte hodné a buďte na ně milé. Byly to 90. roky. Jo. A ta situace byla, to byl březen 1993, si to pamatuju, to bylo jak z hororu, 4 hodiny ráno. Jo. A on teda asi pochopil, že to myslím vážně, já jsem to myslel vážně. A musím říct, že to je okamžik, který se vám vrje do paměti. Prostě jo, zůstane vám tam v té hlavě. Není to noční můra, chraň Bůh, to vůbec ne. Ale byl to přesně ten okamžik, který vás dělil od toho někomu vzít život. To není vůbec nic jednoduchýho. No a ten druhej, to byl výborný útok, kdy kolegové z pohotovostní motorizované jednotky nám na oddělení přivezli drbana, jak se říká přátelsky, spoutanýho. Oni byli pokopaný, poplivaný, já jsem tam měl kolegu, ten měl 2 metry a 9 cm a 160 kg, říkali jsme mu, jak jinak než drobek. A otevřel jsem, já jsem měl dozorčí službu, po něho vedli dovnitř, já říkám, co je. No a on v autobuse pod vlivem alkoholu a drog nejspíš, tak nejdřív napadnul několik cestujících, potom napadnul řidiče za jízdy, což je krásný obecný ohrožení, rozkopal mu palubní desku a podobný, tak ten řidič jen tak zastavil, přijeli policisté, on napadnul i je, takže oni ho spoutali, přivlekli ho k nám a on byl docela chytrej a povídá, a on byl opravdu klidnej v tu chvíli. Hele, já jako už jsem klidnej, sundejte mi ty pouta, což se teda jako mělo. No a říkám, no tak jo, tak my ti sundáme pouta, ale nic neskoušej, protože stejně měl jít na prohlídku a do cely. A ve chvíli, kdy jsme mu sundali to jedno pouto, tak on se bohnal, rozmlátil, no to byly vteřiny, skleněnou výplň dveří, bafnul tam obrovský střep, i když se přitom pořezal. Pořezal mi bok, vlastně ten levej, že to bylo jak útok, že mě asi vezme někam na komoru, jak se říkalo, a bodnul i toho kolegu. Kolega, který měl 2 metry a 9 cm, ho prostě zalehnul. Trvalo nám ale dalších asi 5 minut, než jsme mu nasadili pouta. No nakonec skončil, teda s útokem na veřejného činitele. Já jsem měl rozříznutý bok a ten kolega měl pořezanou ruku a nakonec to byla ohromná legrace, protože milýho drbana jsme odvezli na záchytku, to ještě byla na Myčánkách. Tam jsme ho předali doktorovi, on napadnul doktora, tak jsme ho museli uzemnit. Nakonec lékař na záchytce se mu pomstil nejvíc, jak mohl. Předal ho vyléčeným alkoholikům, aby ho umístili do cely, že jo. Těch tam byla spousta, takže ty si ho už zpracovali. A ten kolega říká, no já mám pořezanou tu ruku. Takže měl zalepený ten prst, jakože ho má rozříznutý celý od krve. Lékař mu to ošetřil. Sundal mu náplast, očistil, no a zjistil, že má pořezaný ten druhý prst, který nemá zalepený, že jo. Takže všichni jsme se dobře pobavili. Já jsem tam ku podivu neměl ani žádný stehy. Milej drban dostal útok na veřejného činitele a dostal rok na tvrdo. No.
0: Nelitoval jste v těchto okamžicích, že jste možná měl zůstat radši na šachtě?
1: Ne, to víte, že ne. Hele, ono na té šachtě to nebylo nic bezpečnější.
0: Tak kdy jste potom z té praxe přešel vlastně k té historii? Kdy jste najednou ten zájem otočil směrem ke zločinům, které se už staly, než směrem těm, které se dějí nebo teprve měly dít?
1: Můj životní sen odmala bylo, že budu archeolog. No, jenomže ono se to potom nějak tak vyverbilo, já jsem měl problém se dostat na průmyslovku díky naší rodinné anamnéze, ale nakonec jsem se dostal a to byla právě ta báňská. Já jsem si říkal, no tak se budu hrabat v zemi, mám tam geologii, zeměměřictví, to jsou věci, které se vám v archeologii můžou hodit. A když otevřou obor na vysoké škole, tak já půjdu studovat tu archeologii. No, k tomu nedošlo, protože vlastně ve čtvrťáku jsem měl takový hezký pohovor s náboráři na vysoké vojenské školy, že jo, a oni byli kouzelní, on tenkrát tam říká, hele, mladej, pojď k nám k vojákům, no, a jsem řekl, no, v žádném případě, to jako vůbec ani náhodou, jako víte, co by mi doma řekli, a on naprosto nepokrytě povídá ten důstojník, hele, ty jsi dospělej, ty to doma nemusíš říkat, tak co by táta řekl, kdyby si přišel domů a řekl, hele, otče, já jsem si dal k vojákům, říkám, no, on by mi nic neřekl, on by mi dal pár facek a kufr na kliku, že jo. No a druhý den mi soudruh zástupce ředitele vysvětlil, že podávat přihlášku na jakoukoliv vysokou školu je zcela zbytečný pokus. Takže jsem na archeologa nešel, ale ta historie mě bavila. A pak jsem začal studovat, to už jsem sloužil u sboru dálkově policejní akademii. A vlastně tam jsem se seznámil s jedním z prvních takových, asi říct guru, není úplně ono, ale lidí, kteří se publicisticky odborně zabývali historií bezpečnostních sborů, a to byl pan doktor Macek. On napsal Dějiny policie a četnictva 1, 2, 3 a vlastně on mi vedl dokonce moji bakalářskou práci na téma, kdy jsem porovnával podmínky použití zbraně za první republiky, nebo respektive od Rakouska-Uherska až do toho roku 99, kdy jsem vlastně promoval. A tam si myslím, že už se ten zájem o tu historii rozjel úplně ze vším všudy. Časem potom dospěl až k tomu takzvanému living history, že jo, kdy jsme dělali reenacting, se tomu říká, prostě bojové ukázky ve stejnokrojích a podobné věci. No a nakonec se to ještě přetavilo dál, protože vlastně ten zájem o historii je bezva, když děláte povrchově, je to fajn, ale stejně, když to myslíte vážně, tak dřív nebo později se začnete zabývat konkrétníma věcma do větší hloubky, no až to skončilo vlastně v tom policejním muzeu. No.
0: V nočním mikroforu si povídáme s historikem a ředitelem Muzea policie, panem Radkem Galašem. Yeah!

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Radek Galaš, historik a ředitel Muzea policie, to je náš dnešní host. Pane Galaši, s vámi je radost si povídat, protože jste výmluvný člověk. Jak vypadal váš výslech? Byla to taky radost, když jste si povídal s obviněným? Nebo s podezřelým, pardon?
3: No ne, s obviněným. My jsme ještě sdělovali na základních útvarech normálně obvinění, ale no, jak s kterým? Jak s kterým, že? My jsme měli naštěstí dobré učitele, což byli staří SMBáci, ty sloužili třeba 30 let. A já si pamatuju na toho jednoho svýho nestora, Mílu Nekolnýho, on už je taky v tom policejním nebi. A k tomu, když mě přidělili, tak já říkám, pane Nekolný, a co mám dělat? On tak na mě kouká, říká, drž hubu mladý a poslouchej. Jo, a takhle mě vlastně učil, vodili mě jak cvičenou opičku po Horních Měcholupech, Petrovicích, Úřínovsi, tam, kde jsme sloužili a vlastně místama nás používali jako štít, protože on byl takový malej kulička, on vypadal skoro jak Saša Rašilov pomalinku a já myslím tím starýho Sašu Rašilova, já jsem byl vysoký, že jo, po té vojně a po dolech docela namakanej, takže to bylo bez hezký a veselý, ale oni nás učili i vyslýchat postupně. A on vždycky říkal, víš, ale mladej, rozum musí zvítězit nad násilím. Jo? A je pravda, že já si nepamatuju, že by jsme někdy, a mohl bych to přiznat, dneska už by to bylo promlčený, použili metodu dobře umístěná facka urychlý výslech. To prostě, já nevím, já v tom nevidím efekt. Jo? Prostě nevidím. Takže důležitý bylo na toho drbana, pokud jste měl čas, tak se připravit. Ten čas jste měl, pokud jste ten spis zpracovával. Něco jiného bylo, když jste ho chytil za flíger někde rovnou a přitáhl jste ho na to oddělení a muselo se to sdělit. No a vždycky to bylo o tom navázat s ním nějakou komunikaci. Na někoho něco fungovalo, na někoho nic. Já měl docela dobrou průpravu právě ještě z dolů, protože to byly devadesátky, kdy ti starý trestanci měli specifický tetování, specifickou mluvu, specifický chování. A díky tomu, že moje řada podřízených byla bývalými trestanci, tak jsem spoustu z těchto věcí docela uměl, ale ne vždycky se to povedlo. Spousta těch drbanů prostě nám vyklouzla samozřejmě, jo, anebo nepřiznala to, co jsme chtěli, aby přiznali. Někteří, když viděli, že to je ložený takzvaně, tak to prostě pustili hned. Někteří ne, někteří prostě dělali scény, někteří mlčeli, ale většinou ty starý, já nevím, jestli to byla stará škola. No jo, kluci, jak jste mě chytli, hele, a přiznali přesně to, co věděli, že na ně máme. Mm-hmm. Takže to bylo různý, ale bylo to zajímavý. Musel člověk tu cestu k něm nějakou najít. No.
2: Jak velké to bylo zoufalství, když jste věděl, že ten člověk stoprocentně udělal to, co udělal, a přesto vám tam seděl a mlčel a drze vám koukal do tváře.
3: No takovýhle zoufalství já prožívám do dneška a o těch případech nebudu mluvit, jsou dva. A to byly, v obou dvou případech tam byli mrtví a musím říct, že ty případy se nikdy neprokázaly. Prostě neprokázaly, přestože to bylo naprosto jasný a musím říct, že velmi často si na ně vzpomenu a říkám si, doufejme, že boží mlýny melou pomalu a jistě. Jo, i když otázka je, jestli se tomu dá věřit, že jo. Tak to víte, že se to taky stalo a ten pocit není dobrý nikdy. Stejně tak není dobrý pocit, jako když máte všechno jasný, sdělíte to, předali se to státnímu zástupci a on to prostě neobžaloval. A nebo to obžaloval a soud se to prostě neodsoudil. Jo, to je noční můra a trauma každého policisty, který poctivě postaví případ a teď máte úplně jedno, jestli je to vykradená chata anebo vražda. Prostě vystaví ten případ, je to jeho případ, on to dá dokupy všechno tak, jak má být. Je všem jasný, kdo je pachatel a soudce prostě po volném uvážení důkazů ho pustí.
2: Bohužel i tohle patří k té práci, tahle frustrace. Ale využijeme toho, že tady máme policejního historika. Kdy se u nás, kdy a kam se datuje vznik policie jako takové?
3: To je úplně jednoduchý. 1785 vzniká státní policie tady v Praze, policejní ředitelství, takže jsme vlastně druhý nejstarší po Vídni. Brno bylo až po nás, po Praze zase, ale asi jenom o týden, takže vlastně jsou to souputníci. No a četnictvo vzniká až v roce 1850 jako druhý bezpečnostní sbor. Takže oba dva tyhle sbory, ale vlastně, když se na to podíváte, tak mají opravdu velmi, velmi dlouhou tradici, včetně té státní policie, která má tu tradici delší jak 200 let a je tady pořád. A hlavně to pražské policejní ředitelství je tady pořád.
2: Ten první policejní ředitel, dále se to tak říct, tak to byla poměrně osobitá figura.
3: No, to byl Jan Jakub Riesmann z Riesmburka, ono se to čte různě. To byl vlastně potomek městské šlechty, tady pražské, dokonce to byl školinspektor na Starém Městě, což byla velmi vysoká funkce. Jeho předkové byli velmi známí už před bitvou na Bílé hoře a podobně. A on, když Josef II. Vyhlásil výběrové řízení na pozici ředitele města Prahy, tak on podal motivační dopis k císaři a opravdu to výběrové řízení vyhrál. Stal se policejním ředitelem, ovšem k nevůli magistrátu, protože on vlastně z pokynu císaře, kterému přímo podléhal, tak on najednou převzal celou řadu činností toho magistrátu. A to se samozřejmě magistrátu moc nelíbilo. On dokonce musel úřadovat ze svého bytu v Mikulanské ulici, protože magistrát mu odmítl přidělit kancelář, i když to nařídil císař. No, ale Jan Jakub Riesmann se nenechal zvyklat, začal zakládat policii jako takovou. Některé stopy tady po něm máme dodnes. Přihlašovací lístky, čili pobytovou agendu, dokonce ty cedule malované na Starém Městě, které můžete vidět nebo na Malé Straně, tak to je jeho nařízení. Marie Terezie zařídila katastr a názvy ulic, ale on tady v Praze zařídil, že ty ulice mají mít nápis na zdi, aby každý věděl, kde jsou. Že jo? Takže Jan Jakub Riesmann začal chytat zločince, pobudy, lumpy, vagabundy, jak oni tomu říkali. Upozornil magistrát, že v ulicích města je 545 kupek hnoje a začal stíhat prostituci, kuplířství a hlavně bordely a veřejné domy. No a tam pravděpodobně narazil nejvíc, protože zlí jazykové tvrdí, že celou řadu těch vykřičených domů vlastnili někteří významní měšťané. No a začali si stěžovat na milého policejního ředitele, až u císaře. Trvalo to rok a skutečně tyhle politické vlivy, anebo už se to prostě císaři nechtělo jenom poslouchat, tak i přes pozitivní statistiku, kterou prokazoval Jan Jakub Riesmann, tak ho opravdu císař odvolal. Takže on přestal po roce dělat policejního ředitele. Ale ředitelství frčelo dál a na jeho místo nastoupil brněnský ředitel Okáč, ale tam bohužel prameny mlčí, jak dlouho tady pobyl, ale moc dlouho ne. Jo, po něm byla celá řada dalších jiných policejních ředitelů, ale někteří byli méně slavní, někteří více, ale v podstatě on byl první a měl to opravdu těžký a přesto se s tím docela hezky popasoval.
2: Dá se říct, že každá doba, jak to máte zmapované, že každá doba má své typické zločiny a jsou ty zločiny více vypovídající než učebnice dějepisu třeba?
3: No skoro vlastně jo, když se takhle nad tím zamyslíme, tak jo, protože třeba Rakousko-Uhersko, když si vezmu, tak to bylo různé padělání, šmelina, samozřejmě pomíním násilí typu rvačky a podobně, to asi prochází všemi dějinami. Ale nebylo tam tolik třeba kasařů. Samozřejmě byli, ale nebylo to až tak divoké, anebo to není zaznamenáno. Bylo poměrně dost vražd. Díky tomu se začaly rozvíjet metody typu balistika a další, že jo, grafologie. Ale na rozdíl od první republiky, třeba první republika tam měla poměrně dost obchodu s kokainem, s bílým masem. Tam totiž došlo v roce 1922 vlastně takzvané abolici, což bylo zrušení původní regulace prostituce. Zrušily se veřejné domy, zrušily se povinné prohlídky prostitutek u lékaře. V podstatě to dělali nadšenci, kteří takzvaně hájili práva prostitutek. Mělo to jediný jeden problém, zapomněli se těch prostitutek na to zeptat. A oni upadli ještě do větší nejistoty a v podstatě marazmu, než v jakém byli předtím. Předtím měli nějaké jistoty, měli nějakou střechu nad hlavou, měli lékařský dozor, policisté na ně dozírali a najednou nic takového nebylo. Že? Takže ta první republika, když si ji dost idealizujeme, tak byla v tomhle směru dost divoká. A stejně tak vlastně pasáci, kteří se na to začali nabalovat. Obchod s bílým masem, obchod s kokainem a s drogama. Konec konců to vlastně potom dalo i základ té první mezinárodní policejní spolupráci. U jejich základů stály zase Češi. A byl to policejní rada Vaňáse, který byl jedním z těch prvních iniciátorů mezinárodních setkávání vídeňské, pražské a německé policie. A teprve později, o několik let později, vlastně z toho vzniká Interpol. Takže ten typ zločinu vlastně i udával tu mezinárodní policejní spolupráci. Samozřejmě byla tady řada padělatelů, pašeráků, i když to pašeráctví bylo hodně velkou doménou třeba Rakouska.
2: Říká náš dnešní host, pan Radek Galaš.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na Dvojce.
2: A naším dnešním hostem je Radek Galaš, historik a ředitel muzea policie. Pane Galaši, máte nějaký historický případ, který se vám pořád vrací jako bumerang, nebo ke kterému se naopak vracíte vy?
3: Myslíte o Týli Vranskou?
2: No, jasně. Můžeme mluvit i o ní, pokud je to právě ten případ.
3: Tak jako rozhodně, na tom jsem asi toho strávil toho času opravdu 10 let, že jo? Ale takových zajímavých případů člověk najde spoustu a když se do něj vždycky zakouká, zahloubá, začte, tak tam vždycky najde docela zajímavé věci, které nikdy třeba nikde nezazněly nebo prostě vůbec nejsou známý. Jo, ale jsou to hezký starý, no hezký, no, oni to většinou nejsou hezký případy. Ale jsou to starý případy, kde vidíte takovou tu mravenčí práci policistů první republiky nebo četníků, kteří s tím málem, který měli a s tou naprostým nedostatkem techniky a čeho všeho, na rozdíl od nás, tak co všechno oni dokázali, obzvlášť tady pražská policie, tak to vždycky člověk musí smeknout.
2: Je pořád bloček, tuška a dobré boty nejlepší vybavení policisty?
3: Já si myslím, že pořád a hlavně otevřená hlava a štěstí. To prostě musí. A v podstatě jo, jako k čemu vám jsou analytické informace v počítači, když se nedokážete dát dohromady. A taky potřebujete komunikovat s lidma, že jo, musíte se s nima bavit. Na to potřebujete prostě notýsek, tušku a dobrý boty.
2: Já bych se ještě rád dotknul jedné věci, o které vy dokážete velmi poutavě vyprávět a nebo ji rozvést. A to jsou křivdy, které se udály vlastně na četnictvu, případně i policii v průběhu dějin. Protože logicky, když padne jeden režim a že naší zemi to potkalo několikrát, tak automaticky ten policejní sbor nebo četnictvo jsou vnímáni jako přisluhovači tomu bývalému režimu. A vy to vyvracíte a máte spoustu příběhů a případů, na kterých to dokládáte. Mohl byste to trošku rozvést?
3: No, máte pravdu v tom, že každý ten obrat dějiny historický v našich dějinách tu policii logicky zasáhnul. A ne, ale vždycky ta policie byla dehonestovaná, nenáviděná a označovaná jako největší kolaboranti a lumpové. Když se změnil režim v roce 1918, tak drtivá většina těch policistů a četníků takhle ani vnímaná nebyla. Je pravda, že zhruba 10% četnictva prostě dezertovalo, protože to byli Němci, nebo německy hovořící. Ale z těch 10% se jich zase více jak polovina potom vrátila, protože zjistila, že tady to bude lepší. Na rozdíl od roku 1948 a 45, kdy v podstatě ten hrdinej odboj policie a četnictva za období protektorátu, vlastně ty oslavy a to, ten respekt, no a konec konců tady rozhlas je toho zářným příkladem, tak vlastně vydržel do roku 46 a v tu chvíli po roce 46 najednou se úplně vytrácí z těch dějin povstání a odboje a všeho a dostávají se do popředí úplně jiní lidé, že jo. Ne, tam podstatné bylo, jakou měl stranickou příslušnost a policisté většinou žádnou neměli. A najednou jsou označováni za ty, kteří kolaborovali přeci s nacismem, protože oni podepsali slib věrnosti Hitlerovi. Stejná situace vám vlastně přichází po roce 1989, i když už není tak vyhrocená, kdy drtivá většina příslušníků Sboru národní bezpečnosti, bývalých příslušníků veřejné bezpečnosti, nyní už policie, tak je označována za ty, kteří byli na národní třídě a tloukli studenty a za komunisty a já nevím co všechno. Ta kliše, která tady vlastně do dneška jsou poměrně dost zakořeněná, za první republiky četnictvo přece střílo do dělníků, za protektorátu všichni kolaborovali a před rokem 89 byli všichni státáci nebo komunisté, tak ta kliše tady do dneska prostě pořád fungují. A musím říct, že já až s podivem, jak velkou práci i na konkrétních případech dá ta kliše vyvrátit.
2: A čím to, že lidé dopřávají těmto kliše sluchu?
3: Tak ono je to jednoduchý. Policie tady není, nikdy není, nebyla a podle mě, to je můj názor, nebude proto, aby ji lidi milovali. Ta tady bude proto, aby chránila jejich práva a aby ji respektovali. To je něco úplně jiného než láska, že jo? A kolik těch lidí dostalo nějaký flastr, ne protože ten policista se špatně vyspal, ale prostě protože někdo porušil zákon. A takovýhle věci spousta lidí prostě nezapomíná. A oni už si potom nedali dohromady 2 a 2. Teď on vlastně za toho protektorátu, on mi dal 5 korun pokuty, protože jsem dělal, co jsem neměl. No jo, ale on mě taky mohl udat na gestapo, on to neudělal. Na to koukat nikdo nebude. Oni potom koukali na to, jak si urvat ten svůj kousíček slávy, no tak označím někoho, na kom si tu slávu udělám, že jo. Takže bylo jednoduchý kopat do policistů. Ono, když si to vezmete, a to o tom svědčí třeba protokoly událostí, které jsou do dneška dochovaný. 5. května vám vypuká revoluce, teď se tady v Praze účastní více jak 4,5 tisíce policistů, to je více jak 10% registrovaných bojovníků. 8., 9., 10. se ještě furt bojuje, 11. ještě na Slivicích, tak to ještě není tak úplně klid. No nicméně 12. drtivá většina těch policistů sundá ty trikolory a jde prostě do služby makat. A jde dál sloužit a nehledají žádný pozice až na výjimky. Pozice, nějaký posty, nějaký prebendy, nějaký odměny, vůbec ne. Ale takhle to fungovalo ve všech těch období. Ono cílem těch policistů v drtivé většině, a samozřejmě nelze generalizovat, tak je chytat prostě zločince. To je ten policejní instinkt většiny. No a oni skončí revoluce, už je klid, výborně, to se zase začne krást a jdeme na to a jdou pracovat. Oni nemají čas, ani chuť, ani náladu prostě hledat si někde funkce. Navíc ti policisté, pokud dobře vnímají svoje okolí, tak velmi často vidí, jak někteří přichází k funkcím.
2: Je podle vás klasický policista daný podle nějakého obecného schématu?
3: Já myslím, že ne. Každý policista je jiný, každý policista je individualita. Ale myslím si, že pro ty policisty, kteří to mysleli, myslí a budou v životě myslet,

0: 80% je těch srdcařů, který to berou opravdu vážně a myslej to vážně, a 20% je prostě ten zbytek, no, krásný Pareto, který funguje na všechno.
1: A je to klasicky tak, že ty, kteří sice jejich míň, ale jsou hlasitější a jsou víc vidět?
0: No, to je asi nějaká lidská zákonitost. Myslíte hlučnou menšinu?
1: Ano.
0: No, já myslím, že u policie to není hlučná menšina, ale řekněme,
1: ale
0: že to je
1: patrná.
0: Patrná menšina. Může to tak být, samozřejmě může.
1: Pojďme ještě zpátky k těm případům. Je podle vás v historii nějaký případ, který je velmi zkreslený lidovou slovesností a tím, jak se traduje, že vlastně i v nějakém povědomí veřejnosti žije svým vlastním životem, který neodpovídá tomu skutečnému?
0: No, já si myslím, že teďko to zrovna je na pořadu dne, protože ve čtvrtek budeme mít nějakou pěknou přednášku na téma jednoho z dílů 30 případů majora Zemana Bestie. Případ Huberta Pilčíka. Mm-hmm. Ten si myslím, že má tolik lidových interpretací i ve spojitosti s tím seriálem, že to asi bude přesně ono. Lidé si myslí, že o něm ví prakticky všechno, ale vlastně ve skutečnosti o něm nevíme téměř skoro vůbec nic.
1: Možná bychom mohli posluchačům, kteří náhodou neznají, přiblížit příběh Huberta Pilčíka.
0: Hubert Pilčík to byl vlastně člověk, který, co je známo, v letech 49 až 51 nedaleko Plzně, nabízel zájemcům převedení na západ, do americké okupační zóny, do Německa. A nevíme, u kolika lidí skutečně tenhle příslib splnil. Protože můj kamarád, historik Emil Hruška, Chebák, tak on vlastně tenhle případ docela pěkně zpracoval a jednoho krásného dne v 90. letech ještě podal inzerát. A i do zahraničních novin, včetně takových těch novin emigrantů, kteří žili třeba v Kanadě a podobně, Čechoslováci, a žádal, aby se přihlásili potomci anebo ti, které ten Hubert Pilčík kdy převedl. A nebudete tomu věřit, ale on se přihlásil jeden člověk. Od roku 49 do roku asi 95, kdy to ten Emil Hruška dělal, ale rok, kdy on s tím končil, už si opravdu nepamatuju, tak se přihlásil jeden jediný člověk. Ten Pilčík podle všeho měl převést desítky lidí. Realita je taková, že přiznal 5 vražd, když ho chytli, a potom zemřel v celé. On nikdy nebyl protokolárně vyslechnutý. Já nevím, jestli mu bylo sděleno obvinění. To fakt nikdo neví, protože spis se ztratil. A Hubert Pilčík, ale když mu dělali domovní prohlídku, tak tam byly množství bod, ošacení, osobních věcí. Nalezlo se tam zhruba něco kolem 12 kg zlatých šperků a podobné věci, které údajně byly jako odměna za to, že ty lidi převed, no ale to je protimluv. Když budete utíkat ven, kde nemáte žádnou zajištěnou existenci, tak se přece nezbavíte těch nejcennějších věcí, které máte. Takže detektivové tenkrát odhadovali, že těch obětí mohl mít až 30. A to by z něj dělalo samozřejmě nejvýkonnějšího seriového vraha vůbec v našich dějinách. A, no ale obecně příběh Huberta Pilčíka je zasazený do na Šumavu, jak topí lidi v bažinách, nakonec se sám utopí a podobné věci, no skoro je král Šumavy. Ta realita je úplně jinde. Hubert Pilčíka spolu byla převaděčská skupina a v podstatě všichni, kromě něj, byli odsouzeni. On nebyl odsouzený jenom proto, že umřel v celé.
1: Slova našeho dnešního hosta, pana Radka Galaše. One meter came to me last night.

0: Milí posluchači, vítejte naposledy na vlnách nočního mikrofora, kde si povídáme s panem Radkem Galašem, historikem a ředitelem Muzea policie. Pane Galaši, vy jste povídal o takových věcech, které člověka dokážou změnit. Změnila vás vaše práce?
1: Každá. Úplně každá. Jak práce na dolech, tak práce u policie, tak práce v muzeu. Samozřejmě, ta práce vás, když ji děláte vážně a smrtelně vážně a rádi, tak vás vždycky bude formovat. A já pevně věřím, že k lepšímu.
0: Změnilo to třeba, když si vzpomenete ještě v mládí, jak jste to vnímal, váš pohled na dobro a spravedlnost?
1: To nevím, protože naši to měli vždycky dost jasně nastavený. A prostě tohle je dobro a tohle je zlo a tohle se dělá a tohle se nedělá. A když se udělalo něco, co se dělat nemá, tak to byla doba, kdy nebylo problém, že nás prostě seřezali. Že jo? To prostě já musím přiznat, že vejprask jsem taky dostal, a nejenom doma, i ve škole, nebo od sousedů, to taky fungovalo. Ale musím zcela sebekriticky říct, že si nepamatuju, že by to někdy bylo nespravedlivě. Teda, ono nás bylo opravdu dost. Ale ono to bylo asi tím, že jsme byli furt někde venku a dělali jsme prostě klukoviny, jaký jsme dělali. Na té průmyslovce to bylo nemlich to samý. Navíc my jsme byli docela zajímavá elitní třída. Takže měli jsme nastavený asi mantinely odsuď pocuď, tohle jo a tohle už ne. Je to prostě jednoduchý. A když to porušíš, tak musíš nést důsledky. No takhle to prostě fungovalo.
0: Jako ředitel muzea policie vlastně chráníte celou řadu příběhů, ať už ve spisech nebo v artefaktech, které se těch zločinů dotýkají. Co byste si přál, aby si odnesl každý návštěvník toho muzea?
1: No, já mám těch přání vždycky několik. Ono, to muzeum má vyprávět nějaký příběh, což se teda snažíme. Ne vždycky to v takovýchhle případech je jednoduché. Za mě je důležité, aby si ten návštěvník odnášel ne poznání o tom, že vrah je hrdina nebo lump je hrdina. Občas nás k tomu svádí i televizní tvorba, že? Co si budem povídat. Najednou člověk zjistí, že sympatizuje s Drbanem. Ale že prostě je dobro, je zlo. Policie je o to, aby tady to dobro prosazovala a chránila. Ale pro mě je důležité, aby si lidé uvědomovali, jak náročná je to práce. Jak nebezpečná, jak těžká je to práce. A že ne vždycky tu práci ten policista může dělat tak, jak chce, ale občas ji musí dělat tak, jak musí, protože tak káže zákon. A on ten zákon nevymýšlí. A další věc, kterou bych si přál, aby si ti lidé odnášeli, že vrah opravdu není hrdina a že oběť z pravidla, a když se budeme bavit o vraždách, není jenom ten zavražděný, ale to jsou desítky lidí. Ten mrtvej měl rodiče, rodinu, přátelé, kamarády, děti, sourozence a ti všichni najednou přišli rukou někoho o svého blízkého člověka. Ti všichni to strašně těžce nesou. A to si málo kdo uvědomuje a málo kdy se to taky někde v nějaké tvorbě vůbec objevuje. Kolik obětí, vlastně kolik důsledků má jeden takovejhle čin, strašný množství. A tam potom třeba vidíte, jak důležitý je, ale i těm lidem třeba pomáhat anebo se snažit jim porozumět, což je velmi, velmi složitý.
0: A kdybyste měl tedy v krátkosti na závěr nějak shrnout, proč má smysl zabývat se vůbec historií zločinu? Co by zaznělo?
1: To není jenom historie zločinu, ale obecně historií. No, tak obecně to je takový ten tryskel, že jo, starý keltský symbol, ty tři krásný zakroucený runy, který říká, že minulost tvoří současnost a současnost vytváří budoucnost. A tohle platí přece. A ten zločin je nedílnou. Byl, je a bude. To prostě by byla utopie. Myslet si, že to tak není. Součástí společnosti. A ta společnost musí přece pořád bojovat za to, aby ho bylo co nejmíň. Aby ti, kteří páchají to zlo a ty zločiny, byli po zásluze potrestáni tak, jak mají být. A oběti, aby byly po zásluze odškodněny a bylo s nimi zacházeno jako s obětí. No a samozřejmě ti, kteří chytají ty lumpy, si zaslouží úctu a respekt. Tak to prostě je. Takže já si myslím, že je to jenom o tom, abychom byli vnímaví, ohleduplní, citliví, ale občas taky nekompromisní.
0: Myslím si, že těmito slovy se dá krásně skončit. Pane Galaši, moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem.
1: Já děkuji a přeji dobrou noc.
0: Milí posluchači, loučím se s vámi i já, Jan Večeřa. Ještě připomenu, že naším dnešním hostem byl Radek Galaš, historik a ředitel Muzea policie. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a zase příště naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

Naše hokejová reprezentace porazila Švédsko, nálada je výborná. Zase mám ten pocit, že se můžeme stát hokejovými mistry světa roku 2026. Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Začíná noční proud, začíná jako vždy touto legendární znělkou a skončí zítra ve 2 hodiny ráno. Já mám takovou výhodu, že dnes je 18. května roku 2026 a právě dnes slaví Český rozhlas z té třetí narozeniny. Tak je pojďme poslavit. Dobrý večer.

První interpret tohoto nočního proudu, Bernie Paul. Attenzione, go, go, radio. Máme teprve 23 hodin a 34 minut a k tomu ještě 10 vteřin. Do půlnoci ještě nějaký ten čas zbývá. Znamená to, že do půlnoci slavíme 103. narozeniny Českého rozhlasu a vzhledem k tomu, že máme dnes Mezinárodní den muzeí, tak si to potom protáhneme do takové afterparty. Já otevřu muzeum, a vlastně už jsem ho otevřel, otevírám muzeum nočního proudu a myslím si, že si v něm každý najde to své. A vzhledem k tomu, že noční proud existuje už 37 let, tak je to veliká součást té 103 leté historie Českého rozhlasu. A myslím si, že to je takový hezký zápis do té historie, která čítá těch 103 let. Mně to připadá až neuvěřitelné, je to hezká tradice, je to vlastně krásná ochranná známka.

Hit, který se už dlouhá léta od začátku 80. let objevuje v mnoha reklamách, Johnny and Mary a bohužel už dávno nežijící zpěvák Robert Palmer. V sobotu se uvidíme v Třebívlicích. Myslím, že mnoho z vás, kteří posloucháte Noční proud, má vstupenku na koncert Sandry. Je to takové zvláštní, protože já tady mám scénář, účastním se také právě toho koncertu Sandry na té akci, která se jmenuje dohromady Legendy v Třebívlicích 2026 a Sandra je vlastně první hvězdou toho letošního roku. Jmenuje se ta akce Everlasting Wine, co se mi teda strašně líbí. Je to v sobotu 23. a jak říkám, mám tady scénář, takže vám rovnou řeknu, že ten areál vinařství Johann V. v Třebívlicích se otevře už 15 hodin, takže to vlastně od odpoledne až do noci. V 16 hodin už nastoupím já jako disc jockey, pak bude taková talk show, které se zúčastní Emanuel Ridy jako kuchař, Luděk Zelenka, fotbalový odborník, Miloš Pokorný jako moderátor. Potom od 18 do 19.30 zase budu já, ve 20 Sandra, pak bude taková afterparty, bude se možno vyfotit se Sandrou a pojedeme potom diskotéku až do 22. hodiny. No a kolem 23. hodiny a 30. minuty všichni opustí ten areál a půjdeme si po svých, to už bude potom neděle.

to nevím na 100%, ale myslím si, že i tahle ta písnička zazní v sobotu v noci v Třebíhlicích na koncertu Sandry s kapelou. High, high, high. Je to hodně vysoko. A ještě výš. A ještě výš. Jsme sice už v Muzeu nočního proudu, protože máme Mezinárodní den muzeí a slavíme 103. narozeniny Českého rozhlasu, ale teď bude novinka. Budou dvě novinky, které zazní v té, no, teď už to asi nestihneme, jedna bude určitě a jedna bude po půlnoci a ta po půlnoční se bude jmenovat Magnetické bouře a zpívají Tomáš Klus a Věra Martinová. Je to duet, který, no, nebudu dál říkat nic, řeknu vám to až po půlnoci, ale teď písnička, kterou už jsem od premiéroval v nočním proudu, ale přeci jenom je to stále novinka. Skupina Elán, Věčně milovaná.

Pánové, až bude tahle písnička příště, tak pořádně poslouchejte text. Věčně milovaná, text napsal Juraj Soviar a zhudebnil ho Lubo Horňák pro skupinu Elán. Tahle ta dvojice funguje, nebo přesně řečeno, zafungovala už několikrát. Nevím, jestli už jste to slyšeli a nevím, jestli si to možná sami neuvědomujete, ale představte si, teď je to právě v těchto dnech 40 let od premiéry filmu Top Gun. Premiéry filmu, který zanechal velikou stopu v dějinách navštěvování kin, protože ty scény, které byly natočeny neuvěřitelným způsobem v těch kinech, znamenaly něco nového, už jenom ten zvuk a to všechno a samozřejmě také ta muzika. Já o tom vím hodně, protože můj kamarád Michael Jay napsal jednu z písniček do Top Gunu, byl osloven, vlastně byla potřeba ještě jedna písnička a tak oslovili jeho, protože se znal s rodinou zpěvačky Glorie Estefan a tak ho oslovila a tím se ta písnička dostala do toho filmu a od té doby mu začal úplně jiný život, který už žije právě těch 40 let. Také on od té doby třeba například vyhrál americkou hitparádu s jednou z písniček a to hned několikrát ze stejnou písní, několikrát, takhle jsem to chtěl říci, a dostal třeba Grammy za album Celine Dion Falling Into You. Ale teď bude jiná písnička z toho filmu, písnička, kterou všichni dobře známe, protože vlastně i díky té písni se chodilo do kina na film Top Gun.

Skupina z Los Angeles, Berlin se jmenuje Take My Breath Away. Zázrak jednoho hitu. Žádnou jinou písničku od téhle skupiny, od skupiny Berlin neznáme, ale tahle byla skutečně důležitá. Napsal ji Giorgio Moroder, přesně řečeno tu melodii, napsal Giorgio Moroder pro film, který všichni známe a jmenuje se Top Gun, až budete mít čas, až budete mít chvilku. Pusťte si ten film, je to paráda prostě. Já myslel, že to nestihneme, ale stihneme to. Stihneme duet Tomáše Kluse a Věry Martinové. Jmenuje se Magnetické bouře a je to písnička, kterou napsal Tomáš Klus.

Tomáš Klus, který minulý týden oslavil 40. narozeniny, a Věra Martinová. Magnetické bouře, novinka naší domácí populární hudby. Tuhle písničku jste teď slyšeli možná poprvé v životě, ale určitě ne naposledy. Před námi je poslední hit tohoto dne. Po půlnoci si řekneme něco o dnu otevřených dveří tady v Českém rozhlase v sobotu, o tenisovém turnaji osobností. A ten se jmenuje Memorial Stříčka Jedličky. Memorial Stříčka Jedličky, to je turnaj, který už se hraje 28 let. A tak dále. Budou třeba Adam Ďurica, Falco nebo Bruno Mars. Nechoďte ještě spát.

0: Pomalu končí pondělí a bude úterý i tady na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Zprávy.
3: Vláda chce navýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun. Soud zprostil exposlance Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa Švédsko 4-3 a dnes bude převážně oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháníky, teploty až 22 stupňů. Je úterý 19. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rodičovský příspěvek by se od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který v pondělí schválila vláda. Změna se má dotknout rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
5: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
4: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
6: Budeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
4: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Vláda schválila jeho nominaci. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
7: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
8: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
7: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová. Vás ODS.
9: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
7: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Radiožurnál.
3: Bývalého poslance Dominika Feriho zprostil soud obžaloby z dalšího znásilnění. Obžalovaný byl z toho, že si před 11 lety při souhlasném styku sundal prezervativ. Podle soudu to ale jako znásilnění kvalifikovat nelze. Podle soudce Marka Bodláka to nicméně neznamená, že se událost nestala.
10: Jeho jednání bych označil za sebestředné, sobecké, směřující tedy k uspokojení vlastních potřeb.
11: To ale podle soudce Bodláka samo o sobě trestné není. U soudu vypovídal i obžalovaný Feri, který zpochybňoval, že se událost stala, jak ji popisovala žalobkyně.
12: Jestli v závěrečné řeči bylo uvedeno, že se to mělo stát na Žižkově a teď se ukazuje, že poslední styk proběhl úplně někde jinde. Z toho není jediná cesta, než zkrátka prostě takhle neurčitý skutek nemůže nikdy obstát.
11: Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně si ponechala lhůtu k odvolání. Dominik Feri si aktuálně odpikává 3letý trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplatcích zhruba 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Radiožurnál komentovat nechtěl. V Izraeli začal platit trest smrti pro palestinské teroristy. Příslušný rozkaz podepsal velitel ústředního velitelství izraelské armády. Jednotlivé případy budou řešit vojenské soudy.
13: Evropská unie trest smrti v Izraeli kritizuje. Brusel ho označuje za krok zpátky.
2: Mnohé lidskoprávní organizace, včetně izraelských, zákon odsuzují za jeho diskriminační charakter. Soud totiž nemůže vynést trest smrti nad izraelským občanem či rezidentem. V praxi tak platí pouze pro palestinské pachatele z okupovaného západního břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz prohlásil, že teroristy za zabití Židů čeká trest nejvyšší. Židovským teroristům, kteří v posledních letech zabili řadu palestinských vesničanů, ale hrdelní trest nehrozí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Ruský prezident Vladimir Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se z Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
13: Vladimir Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plyn nárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Národní soutěž muzeí Gloria Musealis má své vítěze. Cenu za nejlepší výstavu dostalo Severočeské muzeum v Liberci za expozici o osudech obyvatel města za druhé světové války.
14: Jsem rád, že to tak je, protože je to výstava, která stála na straně empatie a soucitu. A mě vlastně něco takového chybělo i v tom odborném prostředí.
15: Sdílí první dojmy z vítězství historik Ivan Rous.
14: My jsme se věnovali úplně obyčejným lidem a bylo nám vlastně jedno, kdo to je. Nebyla to žádná předem daná kategorie. Takže jsme tam třeba měli židovskou dívku, která samozřejmě trpěla za druhé světové války, ale zároveň tu válku přežila, protože byla tak trošku syčanda.
15: V dalších kategoriích si první místo ze soutěže Gloria Musealis odnáší také publikace o dějinách města Odry na Novojičínsku nebo nové krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
3: Astronom a populizátor vesmíru Pavel Suchan dnes oslaví 70. narozeniny. Vesmírné ukazy často komentuje i v našem vysílání. V Astronomickém ústavu Akademie věd má na starosti také ochranu pozorovacích podmínek.
16: Světlo se rozptyluje v ovzduší a detekujeme třeba pražské světlo z jizerské oblasti tmavé oblohy.
17: Astronom Pavel Suchan stál u zrodu všech čtyř oblastí tmavé oblohy na našem území. Kromě světelného znečištění se snaží přiblížit vesmírná pozorování lidem, říká astronom a redaktor rozhlasového Meteoru Petr Sobotka.
18: Stmelí lidi, zahájí projekt a když zjistí, že se to všechno dobře rozjelo, tak zase jde dál a vymýšlet něco dalšího.
17: Po Pavlu Suchanovi je pojmenovaná planetka číslo 37788. Martin Srb, Radiožurnál.
3: Sport. Češi si ve třetím utkání na mistrovství světa v hokeji připsali druhou výhru. Na Švédy ve Friburgu vedli po 13 minutách už 3-0. Nakonec se ale radovali z vítězství 4-3. Obránce národního týmu Tomáš Cibulka popisuje, jak moc je po historické porážce se Slovinskem triumf nad jedním z favoritů turnaje cený.
19: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovincem, a věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat, a jsme do toho zápasu vlítli skutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
3: Druzí Češi mají v neúplné tabulce skupiny B 7 bodů, o 2 méně než Kanada, která porazila Dánsko 5-1. V Ačku jsou 100% domácí Švýcaři po výhře nad Němci 6-1, ale taky Finové, kteří přehráli Američany 6-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D48 pozor na nehodu na výjezdu z Frýdku Místku směrem na Český Těšín. U napojení průtahu města na dálnici na 52. kilometru auto srazilo jelena. Průjezd je omezený, jede se pomaleji. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně v úseku mezi tunely. Na 11. kilometru silničáři provádějí údržbu světel. Pravý pruh je uzavřený. V Praze na Žižkově je zavřená Jeseniova ulice mezi ulicemi Na Vápence a za Žižkovskou vozovnou. Havarovala tam 4 osobní auta, místem se teď nedá projet. A silnice 33 je stále neprůjezdná za Hradcem Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem zasahují záchranáři u srážky 2 osobních aut. Objíždět se dá přes Předměřice a Lochenice anebo po dálnici D11. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách přichodně až zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a na východě k večeru i skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 12. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
21: Už 10,5 minuty máme nový den, máme nové datum, je úterý, je 19. květen roku 2026. Ano, je to tak, už máme úterý, u mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. A vzhledem k tomu, že máme po oslavách z 130. narozenin Českého rozhlasu a máme po Mezinárodním dnu muzeí, tak otevíráme teď na plné pecky, před tou půlnocí jsme pouze otevřeli jedny dveře, ale teď už otevíráme všechny dveře muzea nočního proudu a uděláme si afterparty po těch 130. narozeninách a po Mezinárodním dnu muzeí, takže si myslím, že toho bude hodně.

Noční proud začal jako vždy ve 23 hodin a 30 minut včera, tedy v pondělí, skončí ve 2 hodiny ráno dnes, to znamená v úterý. Máme dnes 19. května roku 2026 a dnes má 85. narozeniny Iva Janžurová. I ty budeme slavit v tomto nočním proudu. Dobrý večer.

Carlos Santana a jeho skupina Santana. Smooth. To je tak nádherná písnička, jak to má tu atmosféru, jak to tam prostě jede. To je až neuvěřitelná věc. My se teď vrátíme do roku 1981, protože je to přesně 45 let, co v Rakousku vyšel jeden zásadní single nejen rakouské populární hudby. Vydal ho tenkrát Falco.

0: Všechno je v pořádku,
1: pane komisaři. Der komisár a Falco, zpěvák, který geniálně jako autor i jako interpret spojil angličtinu s němčinou, přesně řečeno obráceně, němčinu s angličtinou, tím uspěl doma v Rakousku a posléze samozřejmě na celém světě, protože vyhrál i americkou hitparádu s hitem Rock Me Amadeus. Ale začalo to tímhle hitem, začalo to hitem Der komisár. Ono to také nebylo jednoduché, ta písnička se nejprve, já si to velice dobře pamatuju, už jsem to tady vyprávil v Nočním proudu, měl jsem kamaráda, který se jmenoval Vlach, jmenoval se Honza Vlach a vozil mi singly z Rakouska a já jsem mu říkal vždycky, že musí kupovat všechny písničky, které jsou v té hitparádě rakouské, v té první desítce, ale ne ty německy zpívané, ty nechci, já vždycky jsem chtěl jenom ty anglicky zpívané. No a on mi přivezl právě single s písničkou Der komisár, bylo to někdy, no touhle dobou v roce 1981, bylo to ještě před prázdninami a přivezl mi tu písničku a říkal, no tam je to v hitparádě, jo, bylo to nějak v červnu, na konci června, tam je to v hitparádě, já jsem ti to vzal a mě to bylo strašně líto, protože já už nevím, kolik stála ta deska, ten single, vinylový šilinku. Pamatuju si, že stála 6 marek, jo, západních, ale kolik stála šilinku, si nepamatuju. Bylo to prostě hodně peněz a já jsem z toho byl nešťastný. Dokonce jsem potom po prázdninách tu píseň pustil na diskotéce a nikomu se to nelíbilo. Nikdo nechtěl Der komisár, prostě rakouskou hnovou vlnu nikdo nechtěl. No, ale za rok to byl obrovský hit a já jsem v červnu roku 1982 byl s tou písničkou rok na to velice populární. Tak tady je první český hit nového dne.

nočním proudu na dvojce dnes v noci mimo jiné také nejprve skupina Lucie a hit Marie a hned na to Nars Berkeley Crazy. Je to bláznivý noční proud. V tomto nočním proudu uslyšíte také vítěznou, mimo jiné také vítěznou písničku velké ceny Eurovize, neboli soutěže Eurovision Song Contest a je to písnička, která se jmenuje Bangaranga a zpívá zpěvačka Dara, ale až za chvíli. Nejprve bude skupina ABBA, protože skupina ABBA opět chystá další film a jmenuje se úplně jednoduše Mamma Mia 3 a má samozřejmě i podtitul, ten vám řeknu za chvilku, ten není tak důležitý, jako je důležité to, že já jsem si říkal, co tam bude za písničky. Já vím, že ABBA napsala mnoho písní, ale všechny ty hity byly hlavně vyčerpány do toho prvního filmu a do toho muzikálu, protože nejprve byl muzikál a potom teprve film. No a pak byla dvojka, že jo? A teď má být trojka a dočetl jsem se, hledal jsem to a dočetl jsem se, že tam mají být i písničky z toho posledního alba, včetně té, které si pustíme teď, ale mají tam být i ty osvědčené hity, které už byly v jednice i ve dvojce, tak proč něco nezopakovat, že? Ale tahle píseň by tam měla být.

ABBA a jeden z hitů z jejich zatím posledního alba, které pravděpodobně ale skutečně bylo poslední. Já jsem se teď podíval ještě na to, kdo bude hrát v Mamma Mia 3, protože nejsem si jistý, že to budou všichni, ale budou tam 100% Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan a Cher. A podtitul Mamma Mia 3 je The Last Summer a měla by tahle ta romantická hudební komedie, tento romantický filmový muzikál by měl přijít do kin letos v létě, to znamená v létě roku 2026, tak se těším.

Stále aktuální slovenský hit Zatancuj si so mnou a Adam Ďurica. Mám pro vás teď vítěznou písničku Velké ceny Eurovize roku 2026. Asi víte, že o víkendu se ve Vídni slavilo 70 let. Já říkám o víkendu, protože ta sobota byla nejdůležitější, ale ono to bylo samozřejmě celý týden. V úterý první semifinále toho posledního kola Eurovize, ve čtvrtek druhé semifinále a v sobotu finále, ale hlavně slavilo se 70 let od vzniku této soutěže. Je to neuvěřitelná legenda, která stále existuje a stále chrlí písničky a také hvězdy samozřejmě. I když každý ročník je jiný, tak vždycky nějaké ty písničky se chytnou, i když nezvítězí, ale myslím si, že letošní písnička, která zvítězila, bude velikým hitem léta. Myslím, že žádný animační tým v jakémkoliv hotelu na celém světě nevynechá tuhle písničku, aby si mohl zatančit sám na pódiu anebo se všemi těmi, kteří přijedou do hotelu. Zvítězila zpěvačka Dara, Bulharka Dara, s písničkou, která se jmenuje Bangaranga. Teď ji uslyšíte v nočním proudu.

Bangaranga, tahle písnička plná energie, zvítězila na velké ceně Eurovize. A znamená to, že příští kolo, 71. ročník, bude v Bulharsku, tak jsem zvědav, ve kterém městě, jestli to bude v hlavním městě, nebo v nějakém jiném, ale já, protože mám v Bulharsku mnoho kamarádů, tak už jsem si dokonce s jedním telefonoval, co tomu říká, ty jsou úplně nadšený samozřejmě, a taky vím, protože tam jezdím hodně autem a poslouchám tam rádia, že mají mnoho hvězd, které my tady logicky, stejně jako zpěvačku Daru, vůbec neznáme. Tohohle pána známe všichni, jmenuje se Peter Gabriel.

Legendární zpěvák a legendární hit. Peter Gabriel, Sledgehammer. Máme 52, skoro už 53 minut po půlnoci. Máme úterý, je 19. květen roku 2026. Včera to bylo 103 let, co začal vysílat Český rozhlas a měli jsme také Mezinárodní den muzeí a proto máme otevřeno Muzeum nočního proudu tady v Českém rozhlase. A pozor, jdeme slavit.

přichází, vychází ze tmy, zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo,

dorní lidí. Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Igor Orozovič, Madame de Janjur, a slyšeli jsme tam i hlas Ivy Janjurové, která dnes slaví 85. narozeniny. Narodila se 19. května roku 1941 v Žirovnici. Já si myslím, že představovat Ivu Janjurovou je úplně zbytečné. Všichni ji známe, všichni jsme viděli všechny možné filmy, ve kterých hraje, hrála. Viděli jsme ji mnohokrát, někteří z nás i v divadle. Hraje třeba v divadle Kalich momentálně a samozřejmě Národní divadlo neustále a tak dále a tak dále. Prostě je to veliká hvězda mezi herečkami naší země a já bych ji rád teď také připomněl jejím zpěvem. Bude zpívat s Honzou Čenským a s Jirkou Krampolem. To je moje oblíbená písnička Královské reggae.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: To je nepřekonatelné. Iva Janžurová, Jančenský a Jiří Krampol, královské reggae, také vzpomínka na Jirku Krampola. A myslím si, že je dobré poblahopřát Ivy Janžurové tady z nočního proudu k narozeninám. Takže milá Ivo, přejeme všechno nejlepší k 85. narozeninám. Možná i vám divné, že to říkám, protože u žen se to neříká, ale já si myslím, že v tomto případě to tajit je úplně zbytečné. Já jsem si našel, protože říkat tady ty filmy, ten výčet těch filmů, které máme rádi s Ivou Janžurovou, je zbytečné, ale našel jsem si, že v roce 1961 debutovala před filmovou kamerou a hrála v tom roce dokonce ve 4 filmech. Jeden se jmenoval Turista, tam hrála studentku Ivu, druhý se jmenoval Hledá se táta, tam hrála Vlastu, Spadla z měsíce, Mladá družstevnice a Jarní povětří, co patá studentka. Já si myslím, že to je, tam je všechno prostě, hrála cokoliv a skvěle.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky, dejte

studený pot. V nose mě škrábe a jazyk má bílý. Nemůžu polknout, ne v krku mám hrot.

co mě štípe, mozek mě tlačí, tak mám z toho šok, oje. Oh yeah. Vjátrech mě škůl.

tlačí, mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

tousto a tuhne mi krk. Nejmenší pohyb je teď pro mě mukou, žaludek se mi už dočista svrk. Všude mám křeče a všechno mě brní, mám hroznou závrať a přecházím mor. V boku mě píchá, mám na lítkách trní, na kůži svědí mě každičký por.

0: travní šíp. Co? Co jste to říkali? Že už jde doktor? Tak to já vstávám. No, už je mi líp.
1: Tahle písnička se jmenuje Nemoce. Zpívala dnešní oslavenkyně, která má půlku leté narozeniny a jmenuje se Iva Janžurová. Oh!

Michael Jackson v nočním proudu a hit Beat It, 1:11:11, to je čas, který je právě teď, nebo přesněji řečeno byl před chvílí, a já mám tady díky tomu, že hrála písnička Michaela Jacksona, tak jsem si našel žebříček nejnavštěvovanějších filmů u nás v roce 2026, protože mě zajímá, jak se ten film líbí samozřejmě, mně se teda líbí. Páté místo, Dream Team, to je vlastně nejúspěšnější český film zatím, protože má tržby, počkejte, abych se nepřekouk, 185 milionů, nebo více než 185 milionů, a, ne, pardon, no to by bylo hezký, 185 tisíc diváků, 35 milionů, takhle je to správně, 4. Super Mario galaktický film, 191 tisíc diváků a 35 milionů, Michael, to je třetí místo, 203 tisíc už vidělo, přes 203 tisíc vidělo diváků tento film u nás a tržby jsou 42 milionů. Třetí místo je Spasitel, tady je 247 tisíc diváků, 54 milionů a Ďábel nosí Pradu, 249 tisíc diváků a 52 milionů. Znamená to, když má Spasitel méně diváků a větší tržbu, že jsou asi dražší lísky. Takhle to vidím já. Teď písnička, která se jmenuje Jsou špatný dny, je to takový můj oblíbený vinylový single, který jsem si kdysi koupil. Je to písnička z jednoho filmu, ale bohužel si nemůžu vzpomenout, jak se ten film jmenuje, ale myslím, že Maturant nebo tak nějak, nebo tak nějak, já si vzpomenu. A je to písnička, kterou společně napsali Olda Říha, lídr skupiny Katapult, a textař Ladislav Vostárek, a skupina Katapult nedávno vyhlásila, je to asi týden, že ukončuje zatím, nebo dává si pauzu, takhle bych to řekl, možná spíš v koncertní činnosti. Včera měl Olda Říha narozeniny, nebyly nějak kulaté, ale blíží se mu taky 80. a 80. narozeniny nedávno na konci dubna slavil textař Ladislav Vostárek. Já se ani nedivím, že vyhlásili tu pauzičku, protože proč si neodpočinout, a kdo ví, kdy je ještě uvidíme a uslyšíme. Šel bych na ně klidně hned zítra.

Jsou špatný dny. Skupina Katapult a hit z filmu, který byl natočen v roce 1979 a byl to singl, který asi na první straně si myslím, protože tohle byla strana B, nebo strana druhá, a na Ačku byla písnička, která se jmenovala Maturant. A obě dvě ty písničky právě zazněly v tom filmu, který tenkrát v tom roce 1979 měl premiéru, ale dneska už si na to ani nikdo nespomene. Písnička, která je prostě takovým tom, bych řekl, zlatým fondu skupiny Katapult navždycky. A ten film možná ještě někdy uvidíme v televizi jako film pro pamětníky. Je to neuvěřitelné, ale je to tak, člověk takhle vzpomíná vždycky a říká si tak, jak to bylo, z jakého filmu je tahle písnička. A možná se vám ani ten film Hon na kočku, ze kterého ta písnička byla, nevybaví. Já si pamatuju, že tam hrál nějaký zrzavý kluk, ale to už prostě asi možná taky nemám pravdu. Každopádně teď nás čeká americká taková dvojice, která je zapomenutá. Jmenovala se Hall and Oates.

V rádiích se tahle, tedy v těch západních rádiích, světových rádiích, se tahle písnička začala hrát před 45 lety. Jmenuje se Kiss on my list. Hall and Oates. A pozor, to je takový drp, jo, že oni, když se fotili, tak dodržovali jasné rozdělení té fotografie. To znamená, že z našeho pohledu vždycky, když se vyfotili, byli tam samozřejmě dva, protože to byla dvojice, Daryl Hall and John Oates, tak vždycky Daryl Hall byl vlevo z našeho pohledu a John byl vpravo. Kdybyste si našli ty fotografie, tak možná zjistíte, že to tak je. Já jsem to nikdy nehledal, ale říká se to a myslím, že to je docela dobrý nápad. Let's move!

0: Ahoj, tady je Petr Janda, Olympik. Já zdravím všechny posluchače skvělého nočního proudu.
1: Zdravím, tady Petr Kolář a zdravím všechny posluchače nočního proudu.

Billy Joel, A River of Dreams. Takhle to je krásně dostracené. Já si vzpomínám na videoklip k téhleté písničce, když jsme ho viděli poprvé, tak byl takový zvláštní. No možná ho někde najdu, protože jsem ho dlouho neviděl. Každopádně tahle písnička mě inspirovala k tomu, že teď uslyšíme skupinu The House Martins. Je to skupina, která byla také populární velice díky hitu Karavana lásky, ale vlastně už se na ní úplně zapomnělo, ale ten hit, ten zůstává.

Tímto hitem Karavana lásky skupiny House Martins jsme se dostali až do poloviny 80. let. Vlastně jediný hit jejich kariéry, nepotřebovali kapelu, to bylo takzvaně a kapela bez jakéhokoliv hudebního nástroje. Máme úterý, je 19. květen roku 2026, 1 hodina 36 minut a 36 vteřin. Do konce tohoto nočního proudu toho mnoho nezbývá, ale nevadí, pár písniček ještě stihneme. Tohle je moje oblíbená americká zpěvačka Lizzo, pak bude Shakira a Ivo Jahelka.

0: Takhle by měla vypadat populární hudba v roce 2026. Don't make me love you, Lizzo. Je to moderní, je to retro, prostě to funguje. Teď jsem si vypnul Shakiru. Tak dáme Ivo Jehelku. Dneska má svátek Ivo a Ivo Jehelka má taky, samozřejmě narozeniny má taky svátek. Mě to trošku rozhodilo. Jsem si vypnul prostě tady písničku. Jsem tak rychle zapnul ten čudlík, až jsem to vypnul. Každopádně Ivo, všechno nejlepší, to je první, to, co jsem chtěl říct. Takže za prvé, Ivo, všechno nejlepší. A za druhé, Ivo Jehelka je můj oblíbenec vlastně už od dětství. My jsme doma s bráchou poslouchali jeho LPčko. Bylo to, byly tam nějaký tapety, nebo takhle to nějak bylo. A poslouchali jsme ty jeho balady a smáli jsme se u toho a pak jsme usnuli. A jedna z těch balad teď zazní v nočním proudu, jinak Ivo Jehelka je můj kamarád. My spolu hrajeme tenis. No, teďka nevím, jestli jsme někdy... No určitě jsme nastoupili proti sobě, ale v posledních třeba 15 letech asi ne. A jezdí se s námi také na, nebo on je zakladatel vlastně, jeden z těch zakladatelů tenisové akademie Petra Hudky v Přerově, tak jsem zvědav, jak to bude letos. Tak Ivo Jehelka.
1: Slunce už zapadlo za velkou mes, i u nás v zlámaný lhotě. Stejně jak předvčírem Lojza i dnes, protáhnul se dírou v plotě. V poslední chalupě tam bydlel pan král, před chvilkou na vzduch šel trošku, v hospodě na návsi mariáž hrál.

stejně jak před včírem Lojza i dnes, protáhnul se dírou v plotě. Cestu mu vozářil měsíční jas a Lojza náramně stuhnul. Nastraženou léčku uviděl včas, v poslední chvíli se uhnul. Jen počkej králi, budeš se mračit, nepodaří se,

Jenže mechanismus fungoval hned, pojistky se uvolnily. Když produkt lojzíků dokončil let, čelisti se vymrštily. Sotva kdy Lojza

Nádhera. Krásná vzpomínka na to, když jsme s bráchou poslouchali to LPčko. Máme 1:45, ale to vůbec nevadí. Teda já teda musím říct, že já bych tady byl vždycky tak do 3-4, jo, ale takže říkám, že mi to nevadí, ale na druhou stranu je to trošičku smutné, že budeme končit ve 2 hodiny ráno. Teď se tomu tady usmívám. Každopádně Ivo, všechno nejlepší k svátku a jsem rád, že nějaký ten Ivo také poslouchá Noční proud. A když jsem si předtím vymazal tady Shakiru svým rychlým pohybem, tak Shakira teď může zaznít v Nočním proudu.

Shakira, Zoo. Neboli Zoo. Shakira také natočila jednu z oficiálních písniček mistrovství světa ve fotbale letos v Americe, v Kanadě a v Mexiku. Je to, mně se to líbí, ta písnička také zazní v následujících nočních proudech a musím říct, že si myslím, že to bude hit, každopádně ona tohle to umí prostě a těch oficiálních hitů už je několik. Sám jsem zvědav, který z těch oficiálních hitů se stane tím nejoficiálnějším, který se bude líbit. Já tomu trošku rozumím, protože ne vždycky se ta písnička chytne, no tak jich udělali víc a čekají na to, že jedna z nich se stane tím velkým hitem. Mám pro vás teď spolupráci, kterou vyrobili před pár týdny Jennifer Lopez a David Guetta. To je tahle píseň.

0: People from Ibiza a Sandy Martin. Sandy Martin to byla taková hvězdička, musím říct, opravdu malá hvězdička, která si tímto hitem zadělala, jak se říká, na slávu a čekalo se na každý další jeho single. Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu, který začal včera a končí dnes, jak to tak v nočním proudu bývá, a tak dnes začne noční proud Jitky Benešové a skončí ve středu ve 2 hodiny ráno. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka.
1: I will survive without you.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Je naší nejspíš nejznámější řidičkou tramvaje. Její deník Tramvajačky sledují na sociálních sítích tisíce lidí a vyšel i knižně. Už za chvíli bude mluvit nejen o světě na kolejích, ale i o svých zásadních životních momentech. Naším hostem bude už za chvíli pražská tramvajačka Karolína Hubková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
5: I like being used. It means I have a purpose.